sehr.

A tehdy po třetí si řekl, nevadí, zase bude líp.

0: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.
1: Naša láska letí, jak splašené koně.

Český rozhlas Olomouc pravidelně vyjíždí v polovině června do Čáslavy, kde se konává festival Banjo Jamboree. Připravila jsem do dnešního pořadu Na cestě první ochutnávku z letošního ročníku, takže je jasné, že v následující hodině bude znít bluegrass v nejrůznějších podobách. Klidný poslech přeje Jarka Nosková.

Letošní banjo jamboree zahájila kapela Rusty Strings tradičně skladbou Will the Circle Be Unbroken. V pátek vystoupilo 6 kapel, včetně jednoho ze zahraničních hostů. Jednotlivé vystupující si budeme na vlnách Českého rozhlasu Olomouc postupně pouštět. Na všechny se dostane, každý bude mít svůj prostor v pořadu Na cestě. Dnes to bude jen letmá ochutnávka. A protože k bluegrassu patří i gospely, poslechneme si teď jeden v podání kapely Abalon, která hrála jako druhá.

Dohrála kapela Goodwill, jeden z pravidelných vystupujících na banjo jambory, energetická bomba a zároveň důkaz, že tady se hraje bluegrass v nejrůznějších podobách, od tradičního až po tvrdou modernu. Každoročně pořadatelé zvou taky zahraniční hosty. Letos byli 4 a v pátek vystoupil Piotr Bulas a Garage Folks, kteří přijeli z Polska a teď si je poslechneme na vlnách Českého rozhlasu Olomouc.

0: Garáž Folks a Piotr Bula zpáteční večer oficiálně zakončili, ale hrálo se až do sobotního rána na několika místech. Sobotní pozdní ráno zahájili paběrky Marko Čermáka. Marko Čermák je legendární muzikant, ilustrátor, zároveň propagátor pětistrunného banja, který s paběrkami hraje Trump Grass. Velmi oceňuju, že Marko byl na banjo jambory od samého začátku až do sobotního závěru, seděl v hledišti a pozorně sledoval bluegrassový cvrkot nejenom na pódiu. Vyzkoušel si i různé modely banja u vystavovatelů nejenom zvučných men. Své nástroje a nejen banja na banjo jambory představovali jejich výrobci. Marko Čermáka a paběrky si teď v pořadu Na cestě poslechneme ve skladbě Hoganovo jezero.
1: Ta halda dříví počká, nech koně chvíli stát.

0: Děkujeme.
1: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.

Na vlnách Českého rozhlasu Olomouc dohrála kapela Blackout Bluegrass Band, která vyhrála konkurz na internetu, protože zájem kapel o vystupování je velký. Díky konkurzu se tak na Banjo Jambory každoročně objeví nová zajímavá kapela. Další z kapel méně známých, které si poslechneme, je Madame, která hrála skladby s českými texty, často s folkovým nádechem.

Součástí Banjo Jambory je i doprovodný program, různé dílny a workshopy, třeba i se zahraničními hvězdnými hosty. Programy pro děti, prezentují se výrobci hudebních nástrojů, probíhá řízené jamování nejenom pro mladé muzikanty. A taky se společně vyfotí všichni banjisté, vystupující i ti z publika. Jsou vystavené fotky z minulých ročníků a letos se nově představilo i Bluegrassové muzeum. Teď zahraje kapela Kaben s Pepou Malinou.

sobotním koncertu pak vystoupili další tři zahraniční hosté. Nejblíže to měli Union City Grass, kteří přivezli texty ve slovenštině, které si poslechneme i na vlnách Českého rozhlasu Olomouc.

0: Ďakujeme pekne.
1: Pořadatelem Banjo Jamboree je Bluegrassová asociace České republiky v čele s předsedou prezidentem Petrem Brandeisem. Taky se v rámci festivalu konává valná hromada této organizace. A tam mimo jiné vydává i bluegrassové listy. Petr je součástí několika kapel a v Čáslavi se představil s Bluegrass Cvrkotem, kde hraje i jeho bratr Brandy, zároveň jeden z moderátorů festivalu. Dalšími byli relativně nováčci Martin Rezek a Libor Čenda Cenek. A Bluegrass Cvrkot teď zahraje v pořadu Na cestě.

A teď přišel čas hlavních hvězd sobotního koncertu na Banjo Jamboree. Hlavním dramaturgem festivalu je Ondra Kozák, který za bluegrassem jezdí po celém světě a taky ho vyučuje, takže má dobrý přehled, co se kde děje a může tak na Banjo Jamboree pozvat a přivést kvalitní zahraniční hosty. Ze Švédska přijela kapela The Original Five s muzikou energickou, výborně šlapající.

Líbilo se mi, že obě hlavní hvězdy hrály na banjo jambory už po 8. večerní a ne až v závěru koncertu. Sestry Priceovi s kapelou přijeli ze Spojených států amerických a přišli na řadu hned po švédském bluegrassu.

Price Sisters vedli na banjo jambory i workshop bluegrassového zpěvu a když na závěr svého vystoupení přidali písničku a kapela, bylo v hledišti ticho neuvěřitelné.

Závěr sobotního večera patřil českým kapelám Monogram a New Aliquo s hostujícím banjistou Davidem Bendou. My se pochopitelně budeme do Čáslavy na Banjo Jamboree vracet. Dnes to byla jen ochutnávka ze 54. ročníku. Od příštího pokračování z Banjo Jamboree budou v pořadu Na cestě vždy dvě kapely, takže čas vymezený jednotlivým vystupujícím bude mnohem delší a dostane se na všechny. Pro dnešek nám poslední skladbu zahraje New Aliquo a banjista David Benda. Od mikrofonu Českého rozhlasu Olomouc se loučí i Jarka Nosková.

Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.

0: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu Humoriáda. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Humoriáda. Jste na správné stanici ve správném čase, dobře vyladěné čtvrteční odpoledne přeje všem Pavel Kučera a naším dnešním hostem je Marie Formáčková. Dobrý den, ahoj, vítej.
2: Ahoj a také přeju všem krásné pozdní odpoledne.
1: Vždycky je líp na světě, když se krásně smějete.
0: Humoriáda.

0: Humoriáda je zde, Marie Formáčková je na svém místě v křesle pro hosta. Ptám se, jak se má, co dělá?
1: Já co dělám? No. Já hlavně teď cestuju, teda musím říct, protože mě nějak osud asi má rád, protože mě sebou bere na svá vystoupení Josef Dvořák, my jsme spolu napsali 5 knížek, takže on mě sebou bere, abych ho jako zpovídala, ale kdo ho znáte, tak všichni vědí, že on nepotřebuje, aby ho někdo zpovídal, takže já jsem tam takový divák.
0: Jako ozdoba.
1: Divák navíc.
0: Jako dámská ozdoba večera.
1: Ale je to prostě skvělý, třeba včera jsme byli ve Vysokém Mýtě, úplně narváno, vyprodáno. Ty lidi byli senzační, protože ten Pepa byl senzační. Navíc se člověk dozví, že ve Vysokém Mýtě mají největší čtvercové náměstí na světě. To jsem fakt nevěděla. A předtím jsme byli, 2 dny předtím jsme byli v Hošťálkové. Tam jsem se dozvěděla zase, že se to Hošťálková, to je počištěná podoba jména Gottschalk. Tak tam se, to se člověk doví takových věcí. A pozítří jedeme Lázně Lipová. Jeseníky, není to krásné?
0: Je to krásné, jak jsou zcestovalí, jak jsou dokonalí, jsou naozaj úžasní. Doufám, že taky propagujete humoriádu sem tam na těch výjezdech s Pepou, když nám sem chodíte hostovat.
1: My se o ničem jiném nebavíme. My se celou dobu vždycky bavíme jenom o humoriádě. O tobě se bavíme, jak jsi senzační. O Patrikovi, jak je senzační. Prostě chválíme vás horem
0: se. Dolem. A navíc Marie vždy přinese nějaký ten úplateček v uvozovkách. Samozřejmě dneska jsou to ořechy v medu.
1: Ano.
0: A máme pozdravit autora této
1: ano,
0: lahodné směsi.
1: To je od
0: směsi.
1: Mého spolužáka, který žije v Ostravě, ale má v Rožnově pod Radhoštěm má chalupu a tam má úly a tam pěstuje vlastní med a ořechy. A skutečně to je z jeho zahrady ořechy v medu.
0: Zdravíme sadaře včelaře.
1: Ale ta
0: sklenička
1: je malá, abyste si nemysleli.
0: Velkou by Pavel neunes. Tak děkuji pěkně ještě jednou a teď poděkuji už předem za tvůj první výběr. Koho dáme posluchačům?
1: Jako když jsme se zmínili o Josefu Dvořákovi, tak hned teda fakt k němu se hodí Vlasta Burian, protože to jsou komici ze stejného těsta. Já to aspoň teda tak vidím.
0: Tak, máme tu těsto nazvané Přednosta stanice.
2: Tady je lidi jak v opouti, člověk neví, kady by utek.
3: Pane Pivodo, pane Pivodo!
4: Tak už vás mám. Konečně jsem vás našel. Pojďte dál, pane přednosto. Pojďte dál. Pojďte.
2: Já se zrovna bojím ohlídnout.
4: Vy nejste pryč?
2: Jak bych mohl být pryč, když jsem tady?
4: Vaše žena vás chání.
2: Moje žena? To teda slyším poprvně.
4: Ano, vaše žena. No jste snad přednosta, ne?
2: Odsaď?
4: No vše.
2: No samozřejmě. No dovolte.
4: Dovolte, co to děláte, to nevíte, že máte tohle zmáčknout?
2: Jak pak bych to nevěděl?
4: No tak prosím, tak proč to nedělám?
2: Musí se člověk nechat.

0: Hledáme slepýho pasažéra, kde je?
1: Jo, to já nevím.
0: Ale musíte to vyšetřit, jde o vážný případ.
1: Na to nemám čas, já čekám každou chvilku kluv od Kolína. Mám jiný starosti.
0: No pane přednosto, vy asi nevíte, s kým mluvíte.
1: Tak schválně, jestli mě to překvapí.
0: Jsem Kokrhel.
1: No. Vás nosila moje babička na hlavě.
0: No dovolte na hlavě, já jsem generální inspektor transverzální dráhy.
1: No, vidíte to? Tak aby jsme postavili na kase.
0: Ale já jsem váš představený, Kokrhel.
1: Takže jste to nenapsal, mohli jsme vyvěsit kidlandy a vítáme vás.
0: Pokud já bych si vyprosil podobný tón, ano?
1: No jo.
0: Kde to vlastně jsme?
1: Hádejte. Sám na to musíte přijít.
0: Já mám hádat? Já vás žádám, abyste mi řekl, kde jsme.
1: No na nádraží.
0: No to taky vím, ale na kterým?
1: Na kterým. Tamhle je to napsaný.
0: Bufe. Já vás žádám naposledy, abyste se mnou mluvil slušně. Já s vámi jednám, pane, tady úředně a vy si počínáte jako člověk zbavený smyslu. Nepil jste, vy jste pil?
1: Ale když jsem abstinent.
0: Abstinent. Člověk je zřejmě podivín. Tady je mokrá.
1: No musí, to by to jináč netisklo.
0: Mokrá, povídá.
1: No když říkám mokrá.
0: Tak proč jste mi to neřekl hned, když jsem se vás prvé ptal? Pokud já vím, tak mokré je přednostou jelen, vy jste jelen?
1: No když je přednosta mokrý jelen, tak musím být jelen.
2: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
3: Tak tolik Jaroslav Marvan, Vlasta Burian a taky trošku Zita Kabátová v Přednostově stanice. Je to neuvěřitelné, ale ten filmový snímek má 85 let, jsem to tady propočítal.
4: A pořád se na to dá koukat a je
3: funguje.
4: To pěkný. To je
3: dneska,
4: super.
3: V roce 2026. To Vlasta Burian určitě netušil. My zatím netušíme, kdo nám to vyhraje, budeme pokračovat, anebo nastoupí Homolkovi. Dámy a pánové, vyberte si SMS-kou Humor mezera A nebo B na čísle 90 011 04 telefon 731 800 900.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Mým hostem bude tentokrát zpěvačka Jitka Zelenková.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Řidičská abeceda. Osvěžte si s námi pravidla silničního provozu, ať je

0: za volantem bezpečno. Řidičská abeceda. Po celé září v našem vysílání. Pořad vzniká ve spolupráci s dopravní policií České republiky. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Hlásí se vám posádka dnešní humoriády Pavel Kučera a za hosty Marie Formáčková. My vás zdravíme a zveme k dalšímu hlasování na náš telefon 731 800 900 Vlasta Burian anebo Homolkovi, u kterého filmového díla zůstaneme. Dobré odpoledne.
2: Dobrý odpoledne, krásný den a Pepa ze Štětí. Zdravím vás oba dva a přál bych si jedničku.
1: Zdravíme vás, děkujeme. Naslyšenou.
2: Naschledanou.
1: Tak, píšeme si Ačko, čili jedna, dobrý den.
3: Dobrý den, já vás zdravím z Hradce Králové a chtěla jsem říct, že paní Formáčková ve spojení s panem Dvořákem, to je krásná dvojka, navíc jsou oba dva skromní a jsou to opravdoví umělci, takže paní Formáčková, žádná skromnost, žádná pokora, jsme opravdu čaramatní.
4: Děkuju.
1: Říká opravdová posluchačka.
4: Děkuju, to si nezasloužím.
3: Zasloužíte, určitě jo.
1: Ano.
3: A věřte mi, já nikdy nelžu.
4: Tak dobře.
1: A prozradíte A nebo B?
3: Ačko.
1: Ačko, děkujeme krásně, naslyšenou, mějte se hezky. Zdravíme dalšího, dobré odpoledne, kdo přichází za námi?
5: Dobré odpoledne, zdravím vás oba dva, Standa Zemní. Aha. A vybrala paní, dobře.
1: Paní.
4: Tak paní, zdravíme Stando.
1: Paní Marie, vybrala si pěkně, říká Standa. Děkujeme krásně, naslyšenou. Další je kdo? No.
6: Tady Cockerhell a Pejska ze Dvora Králové nad Labem.
1: Ano.
6: Zdravím paní Formáčkovou a Pavla Kučeru.
1: Zdravíme pána Svenkou.
6: Já jsem teďka v parku a nade mnou na svahu jsou závody, nějaký dětský závody. Mm-hmm. To je pěkný blázinec tam nad náma. Takže, co pak to bylo jako...
4: Burian nebo Homolkovi?
6: No, tak si dáme pana Cockerhella.
1: Takže Ačko, a děkujeme. A pozdravujte všechny děti na svahu. Naslyšenou, dobré odpoledne. Halo, halo. No, tak tady ne, tady volám zbytečně do hlucha. Teď už tam někoho máme. Dobrý den.
7: Dobrý den, tady Petr Zezdounek, já vás zdravím.
1: Dobrý den.
7: Oba dva. Uh-huh. Děkuju za pozdrav od družiny z Rychnovka včera.
1: Ano.
7: A my jsme takové specifické společenství, víte?
1: Nevíme.
7: Jsme vlastně lidi, kteří se známe po hlase.
1: Jo, takhle, myslíte naše humoriádníky?
4: Jo, to je pravda. Kamarádi po hlase.
1: V rozhlase.
7: A dost často je taky prčají ve studiu.
1: Že jo.
7: Takže i vlastně účinkující, to super. Jo, vlastně.
1: Sranda se nám tady občas taky přihodí. Ano, děkujeme.
7: Ano, ano.
1: A Petře?
7: A já bych si dal toho
1: Buriana. Dobře, máme to tam. Mějte se hezky, naslyšenou.
7: Tak zdravím.
1: Dobré odpoledne, kdo je tu?
8: Ano, přeji hezké odpoledne, posluchačka Stanislava.
1: Hezký
8: vám,
1: den.
8: Pavle. A srdečně zdravím paní Formáčkovou.
4: Já vás také.
8: Můžu, děkuju. A můžu se připojit k té paní, která vás hodnotila. Plně s ní souhlasím. Vážím si vás, paní Formáčková.
4: Ježíš, tak děkuju moc.
1: Takže nejenom paní, ale vážená paní je tady s námi.
8: Ano, ano, taky, ano, přesně, máte pravdu, Pavle.
1: Jo, tak super.
8: A vybírám taky toho Buriana.
1: Ano, dobře. Tak děkujeme pěkně. Fronta hlasů sečtená, všechny jsou pro Vlastu Buriana.
9: To je zajímavé, páni, taky. Co si děláte tady z mýho okna buben, co chcete?
10: V kolik hodin jde vlak do Svian Podolí?
9: 8.64.
10: V kolik, prosím?
9: 64. A kdybyste neměla čas, tak tady nechte adresu a my vám napíšeme hned, jak něco pojede.
10: Co pak nemáte jízdní řád?
9: Jízdní řád máme, ale v tom se nevyznáte. Počkejte, moment. V kolik chcete je čtete ráno?
10: Ano.
9: Tak ráno nic nejede. Nic. To byste musela jet tak odpoledne.
10: Tak třeba odpoledne.
9: Tak odpoledne to jede, ale až od novýho roku. A to ještě jenom za příčinou příznivého počasí. A
10: jak tak na vás koukám, tak se mi zdá, že vás od někud znám.
9: Mě?
10: Je, Byla jsem přece v Hejhalově restauraci u Přeměstského nádraží. Už víte, no tam, co jste se tak lacino najedl.
9: Jo to. No a teď bych to zas potřeboval.
10: Teď jste před nostou, takové krásné místo.
9: Víš, je to beze stravy. Já mám hlad, že bych okusoval nárazníky.
10: No je to přece jenom lepší, než rozdávat prospekty.
9: To máte jedno, rozdávat prospekty a nebo lístky.
10: A jak jste tak to místo dostal?
9: No jo, z novin to není. No si musíte podat žádost, okolkovat, čekat, pak to jde legální cestou a zas nějaký rok čekáte, no a až na vás přijde zadat, tak si tam vemou svýho známýho.
10: Tak vydejte ten lístek do Svijan Podolí.
9: Vždyť jsem vám řekl, že tam nic nejede.
10: Vždyť jsem odtamto přijela do města.
9: No jo, to byl ten poslední a pak jsme to zrušili. Jste samej, autokár samej, autobus a najednou je vám dráha dobrá, že jo? My akorát na těch vašich pár šestáků čekáme. My bez nich proděláváme stejně dost.
10: Já už jsem si připravila peníze na lístek a všecko a...
9: Vy máte peníze?
10: No.
9: Já myslím, že jedete na legitimaci. No tak to je něco jiného, to já vám vypravím zvláštní vlak a připnu vám k tomu taneční vagón. Nebo počkejte, nechcete jet tím vlakem, co stojí na peroně?
10: Jen jestli jede k nám?
9: O jo, ten jede všude, to je okružní.
10: Tak mi dejte lístek.
9: A kterou třídou obyčejně jezdíte?
10: Třetí.
9: Tak já vám dám první.
10: To je dražší, ale ne?
9: To je jedno, dráha dává prémie, víte? My jsme rádi někoho vezem, ale musíte nás doporučovat. Tak, děkuju.
10: Tak vám moc krát děkuju.
9: No.
10: Je, na tom lístku je napsáno Brusel.
9: No tak pojďte do Bruselu.
10: Co bych tam dělala, já neumím bruselsky.
9: No, co můžu dělat, no?
10: Vyměňte mi to.
9: Kdyby vy jste uměla číst, tam není vůbec napsáno Brusel, tam je napsáno Brusle. To znamená, že ke každému lístku dostanete brusly. Tak to já vám musím dát ještě jeden paš, na jiný by se nemohla jezdit. Tak.
10: A dále se mám 10 koruny dostanu zpátky.
9: Dráha zpátky nedává, to bychom teprv nic nevydělali.
10: Pane přednosto.
9: 20 korun za minutu, pane, to je obchůdek. Ale jen si klepej, furt. Nejám pokoj. Humoriáda.

0: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Pokračuje naše dnešní humoriáda. Hostem je Marie Formáčková a teď jde vybírat další kousek z archivu. Co to bude?
2: Ano, já jsem teda vybrala Petra Novotného. Já ho mám v oblibě, my jsme spolu napsali taky několik knížek, prožili jsme spolu spoustu hezkých chvil, já jsem s ním často byla na těch jeho veselých vystoupeních a hlavně jsem s ním psala kuchařky, takže jsem s ním často jedla a s Petrem Novotným se strašně dobře vždycky jedlo. Takže Petře, jestli nás posloucháš, dobrou chuť.
3: Na svých cestách jsem jednou zabloudil také do továrny na výrobu whisky ve městě Edinburgh. Myslím, že ti bystřejší z vás pochopili, že to byla skotská whisky, že? Edinburgh je slavný skotský město. Edinburgh mu říkáme a ta fabrika, už nevím, jak se jmenovala, myslím, že United Distillers, nebo já jsem tomu stejně říkal Spojené destiláty. Sebrali mi na vrátnici všechno, i foťák, nechali mi jenom novinářský průkaz a blok a tušku, že prej tam uvnitř to je tajný, ta receptura a takový. Já jsem pořád říkal, v duchu jsem si říkal, jak oni můžou potom pouštět exkurze dovnitř, když tam pracují s tajnýma receptama. Když to někdo vykecá, já jsem si pořád říkal, pak jsem to pochopil, ten celý jejich systém. Oni vás nejdříve vemou do takové přijímací místnosti, kde provedou ochutnávku whisky. Tam ochutnáte všechny druhy whisky, které tam vyrábějí, takže od roku 1937 ještě žádná exkurze dovnitř do fabriky nedorazila. A já taky jsem si dal asi takový 2-3, pak už se nepamatuju vůbec nic. A že jsem se zase probral na dvoře, na lavičce v té fabrice, už ani do novinářský průkaz jsem neměl, jsem ho nemohl najít. Měl jsem poznámky ve svým bloku, ty ještě mám doteďka skovaný, ty skovávám jako vzácnou relikvii. Pak jsem si poznamenal v průběhu ochutnávky whisky, závorka ZAL, asi založen, jsem rozluštil, ZAL 1844, zrání 367 z původní, dobrá, g, prsička mňam, brm, brm, brm, a pak tu mám takovouhle čáru, jo. Osobně mi tam na tom dvorku otíral čelo šéf oddělení pro vnitřní vztahy. Asi protože jsem byl ještě ve fabrice, kdyby mě vynesli ven, tak by to byl šéf oddělení vnějších vztahů, to je jasné. A ten mě říkal, že si z toho nic nedělám, že mě blbý a že tam byli i anglický herci a ty prej vypadali úplně stejně jako já. Akorát na rozdíl ode mě nepůjdou teď do hotelu, zatímco oni prej šli hrát, představte si to, a to byli slavní herci, ty byli z londýnského divadla Old Vic, Shakespeareovské divadlo. Oni tam hráli večer Shakespeara, ale jakýho? Richarda III., to je nejtěžší hra. A oni to hráli po té exkurzi v té továrně. Teď to hráli anglicky, no tak jim to nepřišlo, ale... Já, pro mě to přijde absurdní. Víte, jak to představení vypadalo? Oči ti svědkové říkají, že se tam na začátku vřítil šílenec, který se motal. Ona ta hra taky tak trochu začíná podobně. Začal řvát, že bude králem Anglie. Teď ti lidi, no, byl oblečení, si říkali, tak to je v pořádku, on se z toho pomáče, bude král Anglie. On se tam motal mnohem víc, než měl narežírováno samozřejmě. Ale potom, jak dorazili ty první výpady do těch řad, jak prostě měl takový to, jo, and I want to say a good time. Dáma v té první řadě to dostala rovnou do obličeje. Ta okamžitě jako první pochopila, kolik uhodilo. Taková lady, ta seděla tak jako vy asi. Se naklonila k tomu svému lordovi. Říkala, prosím tě, ten Richard III. je úplně opilý. Ten chudák to slyšel. Víte, oni ty opilci, jak blbě mluví, zase mají vyvinutý sluch. Tomu to úplně, ten se vyděsil, jenom měl pocit, že to slyšelo celý divadlo. Tomu to v tom opilý mozku úplně zkratovalo. Ten padl na všechny čtyři. Takhle normálně přilez až v té první řadě, až takhle k té dámě. Tak ho. Říkal jí, máte pravdu. Já jsem Richard III. Jsem král Anglie, Jsem ožral jako prase. Ale pozor! To ještě nic není. Počkejte, až přijde arcibiskup Canterburský, to bude to.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
1: Tak tolik Petr Novotný z pořadu Novoty, téma Skotsko. Co Skotsko a Marie Formáčková byla?
2: No, já byla jsem teda, jednou jsem ve Skotsku byla, ale mě hlavně docela mrzí, že to je opravdu jako strašná nespravedlnost, že se o těch Skotech říká, že jsou nejlakomější na světě. Protože já zase jeden čas jsem spolupracovala s Holanďany, protože jsem pracovala v časopise, který koupilo holandské nakladatelství, a tam se zase říkalo, jako co Skot upustí, to Holanďan zvedne.
1: Aha, takže to má pokračovat.
2: Za holandskou lodí ani žralok nepluje. Jakože ty Holanďani jsou mnohem lakomnější ještě než Skotové. A upřímně řečeno, jako i u nás je hodně lakomejch lidí, jo. Takže ty Skotové...
1: Takže jsou všude.
2: No, ale já bych apelovala, jako lidi, nebuďte fakt lakomí.
1: Rozdejte všechno.
2: Dopřejte si, všem. Ne, dopřejte si. Co si vyděláte, to si dopřejte. Protože o to dědictví se vždycky jenom pohádají všichni. Takže všechno rozfofrujte a hlavně si užívejte života. Ale že je to pravda.
1: Sebou si nikdo nic nakonec nevezme, že?
2: Ano.
1: Takže užívejte si i s námi v Humoriádě. Je to skoro zadarmo. 4 koruny stojí SMSka. Pojďte hlasovat. Můžeme být v Laponsku pro změnu s Petrem Novotným, anebo německý nákupčí by tu byl jako Vladimír Dvořák s Jiřinou Bohdalovou, scénka Špunty z televarieté 1982.
2: Jo, to je super.
1: Jo?
2: Jo, to je výborná.
1: Tak na to se těší, na Bčko se těší Marie. Vy nám dejte vědět, na co se těšíte vy. A nebo B, Novotný nebo Bohdalová s Dvořákem. Zkracuji. Humor mezera A, humor mezera B na čísle 90 01 04 přistávají už teď vaše SMS nebo nám zavolejte na 731 800 900.

večer se mi líbíš právě tím, co mě normálně ze židle zvedá. Nakonec na zadek mě posadí. Někdy mám pocit, že žít se s tebou nedá. Třeba když míváš nálady, když je to nahoru a dolů, mám chuť se zbalit.

0: i když přesto všechno tě mám rád. Občas tě zapomenu milovat, občas na tebe zapomenu. A i když přesto všechno tě mám rád, občas tě zapomenu milovat, občas na tebe zapomenu.
1: V nedělních Hvězdných návratech budeme slavit.
2: Jupa, já už vím.
1: Tak Daniela Kolářová už to ví. Co jí předat kytici k 80. narozeninám?
2: Opravdu, ty bys mi tu kytku nekoupil sám, byť oni tě navedli.
1: Pustíme si ukázky z filmů, zábavných pořadů, přidáme osobní vzpomínky. Snad to za hodinu stihneme.
3: Co bysme to nestihli?
1: Oslavte s námi 80. Daniely Kolářové. Tuto neděli po 16. hodině ve Hvězdných návratech. Možná dojde i na nějaké telegrácky.
3: Na blbosti, jo?
1: Těší se Patrik Rozehnal.
3: Krasavče!
4: Příběhy slavných značek. Poslechněte si příběhy lidí, jejichž nápady či výrobky nás obklopují leckdy už 100 let. Někdy stačí jen náhoda a štěstí, jindy geniální nápad. Pokud se k tomu přidá dřina, pokora a vytrvalost, může vzniknout legendární výrobek, který provází životem celé generace. Příběhy slavných značek s Janem Kovaříkem. Každý všední den po 21. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
5: A v našem vysílání právě teď můžete vybírat, jestli chcete poslouchat výstup Petra Novotného anebo Jiřiny Bohdalové s Vladimírem Dvořákem. Kam přidáme váš hlas? Dobrý den.
6: Dobrý den, přátelé, moc vás zdraví Jirka Strutnovská, no, sluší se první pozdraví dámu, takže já zdravím moc paní Formáčkovou, krásné profulněné odpoledne.
7: Vám taky.
6: Děkuju a samozřejmě zdravím vašeho kolegu odoproti pana Pavlika.
5: Dobrý den.
6: Tak já bych určitě byl pro volbu B, ano? Já s váma musím souhlasit, protože jak jste říká,
7: že jsou super,
6: dokud
7: že jo.
6: Dokud jsme zdraví, dokud pracujeme, peníze se musí točit, protože
7: ano,
6: na hodnotě je nevezmeme.
7: Ano, tak jděte rychle
6: ale
7: utratit.
6: Ale mě prosím vás krátkou jenom otázku, jestli byste jako bývalá novinářka, jestli by šlo, jak to mám říct, slušně před 22. hodinou okomentovat dnešní politická scéna.
5: Nešlo. V tomto pořadu to neděláme.
7: Nešlo. Berte to jako,
6: já jsem to věděl.
7: Berte to jako pozorovatel.
5: On to jenom zkoušel, Jirka.
7: Buďte,
5: on ví, že to neprojde.
7: Buďte pozorovatel a to pak
6: jo,
7: je docela legrace.
6: Ano, člověk to musí brát s humorem, ten život žijeme jenom jednou.
5: My máme úkol jediný, posílat vám ty humory, takže politika je v jiných pořadech, ano?
6: Proto ledím váš pořad, vždycky moc rádi.
5: Děkujeme pěkně.
6: Mějte se moc krásně, přátelé, nashledanou.
7: Vy taky.
5: Nashledanou. Dobré odpoledne.
8: Dobré Halo. Odpoledne, u telefonu je Radmila, přeji vám pěkné odpoledne a chci to Bčko a moc zdravím milou paní Formáčkovou.
7: Já vás také zdravím.
5: Děkujeme, naslyšenou. Dobré odpoledne.
9: Krásný den, skromně říže vám přeji. A chtěli bychom Bčko, děkujem.
5: Máme zapsáno, díky, naslyšenou. Dobrý den, vítejte.
10: Miroslav Skarvine, dobrý den, paní Formáčková.
7: Dobrý den.
10: Dobrý den i vám, Pavle, a já hlasuju pro Ačko, pro Petra Novotného.
5: Máme zapsáno a děkujeme, zdravíme, naslyšenou. Dobrý den, vítejte u nás i vy.
11: Já vás zdravím, Jirka Světavý.
5: Ano.
11: Prosím, pěkně přál bych si Bčko a poprosil bych Marie s vámi kamkoliv na celém světě. Tak pohodovej člověk jako jste. A souhlasím, doplnej a jdu na pizzu. Mějte
7: se krásně. Super, tak dobrou chuť.
5: A já slyším, že někam jedete, tak si pro tu Marii přijeďte, když s ní chcete kamkoliv na světě.
11: Jedu do bazénu s kámošem, jenem pro vás, ale až si tam, vydržte.
7: Ježíš, já nemám plavky s sebou.
11: Budeme tak, když co, o co
7: to je pravda.
5: O nudismu jsme to tady měli včera. Včera zrovna tady byl případ nudisty Bédy Šulisty. Ano, si Beně Holkou. Tak, děkujeme za pobavení. My se rádi taky necháme pobavit, nejenom my vás, ale i vy nás nabíjíte. No a teď nás nabije dvojice známá nejen z televarieté, Jiřina Bohdalová, Vladimír Dvořák.

0: Jarmilko. Jarmilko.
1: Ano?
0: Mě už zase bolí hlava, Jarmilko.
1: Ale já mám Dinyl, soudruhu řediteli jsem našla. Ano, prosím. A ty koukáš.
0: Děkuju.
1: Prosím, promiňte, že jsem vzal do ruky.
0: Mě bolí hlava.
1: No. S vámi cítím.
0: Tadyhle.
1: Na hlavě, víte.
0: Už je tam.
1: Ano.
0: A mě by to zabralo. Já nevím, Jarmilko, proč mě tak pořád bolí hlava?
1: No, jestli to nebude tím tou chlazenou minerálkou.
0: Jarmilko, to bude tlakem.
1: Tlakem, ano.
0: On se taky na mě furt někdo tlačí.
1: No.
0: Jarmilko, podívejte se, jaký mám program dopoledne.
1: Prosím, soudruhu řediteli. Tak dneska by měl přijít ten Němec.
0: Je.
1: Kvůli tomu kontraktu.
0: Je, já jsem zapomněl, ta hlava moje. Já jsem zapomněl vám říct, abyste sehnala tlumočníka.
1: Ale no, tak to nějak zvládneme spolu, soudruhu řediteli.
0: No já nevím, Jarmilko, já s tou němčinou, víte.
1: No tak já umím.
0: No. A co mu nabídnem, jak se... S pohoštěním, jak jsme na tom, kolik nám zbývá na reprefondu, podívejte se.
1: Chcete to vědět úplně přesně?
0: No tak přibližně,
1: ano,
0: prosím,
1: tak prosím, to mám tady, ani haléř.
0: Tak to je přesně, že jo?
1: To je přesně, no. Posledních 20 korun prasklo na ty jogurty pro ty Indy.
0: Ale ne. Jsme se rozšoupli, no. Víte.
1: No, soudruhu řediteli, já si dovolím připomenout, že mám ve skříni ještě lahvinku červeného té poslední josefské oslavy.
0: Ale ne. No. A jak je to možný, že zbyla, Jarmilko? Jo, to je ta, jak...
1: Jste nemohl.
0: Jo, je... No ale to je báječný, to jsme zachráněni, Jarmilko. Vidíte, to je to, po čem se pořád volá odhalování rezerv.
1: No,
0: tak přineste tu lahvinku a vývrtku a dvě a skleničky, jo, Jarmilko?
1: Ano,
0: ne, tři skleničky, tři.
1: Tři?
0: Budete zapisovat, překládat, tak nebudete sedět na sucho, že jo? To je samozřejmě.
1: Prosím, tady je ta lahvinka.
0: No, vidíte. To je to moravský,
1: tak,
0: že jo?
1: Ano, tady je vrták.
0: Ano, děkuju.
1: Ano.
2: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
3: Jiřina Bohdelová s Vladimírem Dvořákem můžou pokračovat, když zvolíte Ačko. Když dáte Bčko, bude tady Jan Werich a vzpomínka na automat pro poslech hudby.
4: Jan Werich, to je klasika.
3: Jo, ano. A ti dva už taky.
4: No.
3: Bohdelka s Dvořákem
4: přece. Všichni už jsou klasika.
3: Ano. I Marie Formáčková je klasika, tak si vyberte tu svou. Humor mezera A nebo humor mezera B na čísle 90 011 04. Telefon připomenu opět 731 800 900 a teď Perpetuum mobile s Michalem Davidem.

0: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Marie Formáčková i Pavel Kučera se těší na vaše hlasování. Jak pak nám to dopadne, ještě nevíme. Rádi přidáme další hlasy pro Jiřinu Bohdalovou s Vladimírem Dvořákem anebo Jana Vericha. Dobrý den.
2: Dobrý den, tady Monika z Karlových Varů. Já hlasuji pro Ačko. Mm-hmm. A ještě jenom jsem se chtěla zeptat paní Formáčkové. Zdravím vás do studia, jsem zapomněla.
1: No tak,
2: a jestli se nechystá vydat audioknihu o historkách, jak řídila autem. Protože já občas poslouchám takhle záznamu, neočekávám.
3: Z Alfy, vy posloucháte Alfu, ano, a Petr Jančeřík se mě vždycky ptá na mé historky z aut. No vidíte, těch bylo hodně, ano. Já měla hodně nehod, ano. To je dobrý nápad.
1: No a Moniku jako řidičku by to zajímalo, že? Aby se vyvarovala.
2: A kdyby to byla audiokniha, tak ještě, protože přečíst je to hezký, ale jak to paní Formáčková vypráví, to je
1: uměla by to podat.
3: Ježiš, jak děkuju.
1: Tak děkujeme za návrh. Autorská práva si potom vyřídíte s Maruškou osobně. Přijedete. Mějte se na skle. Dobré odpoledne.
4: Dobrý den, tady Eva z Uherského Hradiště.
1: Zdravíme.
4: Zdravím vás do rádia. A paní Formáčkové popřeju ke svátku, který měla v sobotu.
3: Ano, děkuji. Ano, to ono je Marii hodně, já ho fakt měla v sobotu.
4: A přeju bych si Ačko.
1: Děkujeme pěkně. Tak já se něžně přidám dodatečně k tomu přání. Myslel jsem, že už je to pryč.
3: Za rok bude zase.
1: Za rok bude zas. Těšíme se zas. Dobrý den. Haló.
5: Dobrý den. Jsem ráda, že jsem se dovolala. Já už jsem volala, když se hráli.
1: No, tak pojďte nám to říct.
5: A já vás pozdravuju, pane Pavle, a paní Marii Formáčkovou a moc si pozdravuju. A
3: já vás taky.
5: Ať pozdravuje Petra a já vás poslouchám v neděli, děláte mi společnost hned od rána a to mě těší.
3: Ježi,
5: a přeju vám všechno nejlepší, zdraví, ať vám slouží.
1: Dobře.
5: A já jsem doporučovala, aby vás vzali, jak byl ten pořád sedmiháři, že by se tam taky do toho pasovala a takový
1: věví. Jenomže Marie se tam nehodí, ona říká pravdu vždycky.
3: Ano, já furt mluvím pravdu.
5: Já vím, ale jaký to byl bezvadný pořád.
1: Určitě.
5: Tak, aby se to udělalo. Moc ano. Vás pozdravuju, přeju zdraví a opatrujte se a dejte tam Bohdalovou. Děkuju.
3: A taky zdravíme.
1: Píšeme si váš hlas.
5: Plzeň.
1: Ano.
3: Krásná Plzeň, krásná.
5: Ano.
1: S pěnou.
5: Zdravuji moc.
1: Naschledanou, díky. Jo. Dobré odpoledne.
6: Dobrý den.
1: Ano. Ačko, máme zapsáno a děkujeme i vám za váš hlas.
6: Hezký den,
1: nápodobně, děkujeme pěkně. Tak vyspovídáme ještě dalšího, kdo pak to je? Dobrý den,
7: pane Pavle, zdravím vás a paní Formáčkovou a dala bych si Bohdalku a Dvořáka.
1: Dobře, píšeme si váš hlas a děkujeme.
7: Marcela z Ústí nad Labem.
1: Ano, výborně.
3: Nejste moje příbuzná? Já mám Marcelu příbuznou v Ústí.
1: Nechce.
7: Jo, to je těžko, paní Formáčková.
3: Nevadí, tak já vás budu adoptovat.
1: Tak vás máme rádi, ano. Naslyšenou. Dobrý den.
8: Dobrý den, já vás zdravím, oba dva. Paní.
1: Marušku.
8: Formáčkovou. A děkuji za všechno, co pro nás udělala. A přeju si paní Bohdalovo a pana Dvořáka. Děkuji pěkně.
1: Dobře, no tak děkujeme krásně i vám za váš hlas a jdeme to sečíst, ať máme finále hotovo. Jiřina Bohdalová, Vladimír Dvořák a německý nákupčí Pomlčka Špunty.
9: Soudru, už je tady.
10: No tak jsem s ním.
11: Dobrý den. Guten Tag.
10: Dobrý den.
11: Herr Direktor, Žižala?
10: Žižala, to je moje.
11: Freut mich Gärtner.
10: Ano, to je moje sekretérin Jarmilka.
11: Angenehm.
10: Jo.
9: Guten.
11: Entzückende Frau.
10: No tak u nás taky pršelo hodně.
9: Ano.
10: Řekněte mu, ať se posadí, jo?
9: Setzen Sie Sessel.
10: Dort. Že bych mu, Jarmilko, nabít skleničku našeho červeného vína, mu řekněte, jo?
9: Já.
12: Jo, ja.
10: No.
12: Wollen Sie wissen, eine Stamperdl ist unsere Weihnachten?
11: Weihnachten? Jetzt? Ja, Wein. Ja, so. Tschechischer Rotwein.
12: Ja, ja.
11: Das ist aber sehr nett von Ihnen, aber vielleicht nicht notwendig. Wissen Sie, ich trinke sehr selten. Hier und da ein Glas Bier, von Zeit zu Zeit etwas Sherry, aber keinen Schnaps.
10: Co říkal?
12: Já nevím. On se moc rozpovídal, já se mu nestačila rozumět. Moment, no, já...
10: Já to nemůžu. Řekněte, nemůže, to je nejlepší červený víno, který u nás máme, jo?
12: Das... Wein.
11: So viel Mühe.
12: To není možné.
10: Řekněte mu, že my Češi jsme pohostinej národ, jo?
12: Wir Tschechischen, wir sind Gasthaus.
11: Gasthaus.
10: Do pičic, Jarmilko, já se do té flašky nedostanu.
12: Musíte něčím tvrdšima vydlabat
10: to. No, ono se to drolí, ono se to drolí strašně.
12: A kousek po kousek.
10: No jo, ale ono to bude padat dovnitř.
12: To nevadí, já mám zádu přední.
10: Jo, to se bude muset...
12: Já to pak přesedím.
10: Já říkno, nepoučujte mě, to já vím.
11: Já jsem Andama,
10: Vígrad.
12: Já jsem moc kládý, to dostávám do
10: kouky.
12: No jo, já vím, ale kousek pořádně.
10: No jo, já to dlabu. Já to dlabu.
12: Já vám to podržím,
10: no. Víte, jak já rád dlabu, ne, co?
12: No, já vím. No jo, tohle to je pocit.
10: Řekněte mu...
12: On tu není. Snad odešel.
10: To jsou celý oni. Oni nemají, Jarmilko, naši trpělivost. Co chtěl od nás vůbec kupovat? Podívejte se.
12: Špunty.
1: Humoriáda. A je hotovo, přátelé, dejte si třeba na vaše zdraví aj než tam prdle, jak přeložila dítě Jiřina Unzere, Weihnachten, Jiřina Bohdalová. Byla s námi Marie Formáčková v Humoriádě, za což pěkně a mile děkujeme a těšíme se na příště.
3: Já děkuju, protože to je tak úžasný sem přijít a mrzí mě vždycky ty senky, na který nedojde a já je potom vyhledávám na sociálních sítích, abych si je vyslechla, protože všechny jsou hezký, který se tady nabízejí.
1: No a nebo se poslouchá každý den Humoriáda od pondělí do pátku a tam nabídneme i ty, co zatím nebyly.
3: Ano, ale já bych tu Humoriádu potřebovala slyšet asi 4x denně.
1: Pápa, je čas udělat pápa. Loučí se i Pavel Kučera. Naslyšenou.
3: Naschledanou.

0: Zelená vlna. Každý den pro vás sledujeme aktuální situaci na silnicích. Ráno každých 30 minut, přes den každou hodinu. Vždy po zprávách. A také kdykoliv se na silnicích v našem kraji něco mimořádného děje. Zelená vlna. Známe lepší cestu.
1: Pět hodin.
0: Český rozhlas Karlovy Vary. Zprávy.
1: Krajské inovační centrum v Karlových Varech má dodavatele audiovizuální techniky. Zámek Valeč bude mít opravenou vstupní bránu. Práce skončí příští rok. Prezident Petr Pavel vrátil sněmovně zákon o státních zaměstnancích. Koalice chce veto přehlasovat. A dnes bude oblačno až skoro zataženo, teploty 17 až 20 stupňů. Zprávy Alenka Poláková, dobré ráno. Krajské inovační centrum v Karlových Varech má dodavatele audiovizuální techniky. Zakázku za necelých 7 milionů korun získala společnost z Dalovic. Firma do budovy dodá moderní ozvučení, projekční techniku a zobrazovací panely pro konferenční prostory. O kanceláře mají zájem veřejné instituce i soukromé firmy, například Česká zemědělská univerzita nebo Agentura pro rozvoj. Karlovarský kraj už podepisuje nájemní smlouvy se zájemci a kompletně zařídí konferenční sály i zázemí. Stavební práce skončí v listopadu a prostory se otevřou na přelomu února a března příštího roku. Kameníci na zámku Valeč pokračují v rekonstrukci vstupní brány. Práce potrvají rok a půl a zahrnují taky opravu navazujících zdí. Náklady jsou zhruba 1,5 milionu korun. Rekonstrukce se týká i věží, které byly na vstupních pilířích, říká kastelán Miloš Bělohlávek.
2: Co nás překvapilo víceméně všechny, tak je to, že jsme zjistili, že ty věže jsou opravdu pískovcové, protože původní předpoklad byl, že se jedná o nějaké cihelné jádro, které je natažené cementem. Jedná se tedy jenom nějaký jako vizuálně zajímavý prvek, který ale nemá vysokou hodnotu. Ale teď se ukázalo, že hrabě Vincenci ty věže musel nechat vyrobit pravděpodobně jde v Rakousku nějakého velmi zkušeného suchaře, kameníka, a sem je nechal přivést, takže se jedná o umělecky hodnotnou práci.
1: Prezident Petr Pavel vetoval zákon o státních zaměstnancích, oznámil to Pražský hrad. Návrh se tak vrací do sněmovny. Zákon má podle vládní koalice usnadnit výměnu státních úředníků. Podle Pavla ale mimo jiné oslabí jejich ochranu před politickým vlivem.
3: Součástí zákona je i návrh na omezení pravomocí prezidenta. Nově už by nemohl jmenovat a odvolávat vedoucí českých misí u mezinárodních organizací. Ani s tím Pavel nesouhlasí.
4: To je něco, co prezidentovi svěřuje ústava. Mým úkolem je chránit pravomoci prezidenta republiky.
3: Předseda sněmovny Tomio Okamura z SPD změnu hájí tím, že je potřeba pravomoci prezidenta v této oblasti vyjasnit.
5: Právníci ústavní popsali, že není rozhodně rovnítko mezi jmenováním velvyslanců a jmenováním vedoucí zastoupení typu OSN.
3: Podle Okamury je koalice připravená veto prezidenta přehlasovat. Kromě toho Pavel podepsal další dva zákony. Jde o návrat EET a novelu stavebního zákona. Anna Millerová, Český rozhlas.
1: Policie v Německu zadržela Iráčana, který podle vyšetřovatelů chystal útok na kostel v Brémách. Oznámila to spolkové státní zastupitelství s tím, že se muž hlásil k ideologii teroristické organizace Islámský stát. Útok měl plánovat už minulý rok na jaře, ještě s další neupřesněnou osobou. Obstaral si proto střelnou zbraň. Německá policie muže podezřívá z pokusu a o založení teroristické skupiny a tvrdí, že cílem bylo zabíjet lidi, které Iráčan považoval za nevěřící. Sport. Tenistka Sara Bejlek vypadla na turnaj v Mexiku ve čtvrtfinále. Třetí nasazená Češka prohrála se Španělkou Bukšovou za 66 minut 06 46 a Vendula Waldmanová nestačila na tenisovém turnaji v São Paulo na Francouzsku Blinkovovou, které podlehla 3-6 06. V Brazílii skončila ve druhém kole po prohře s Američankou Stojanovou 6-7 1-6 i Dominika Šalková. Počasí. Dnes bude oblačno až skoro zataženo, kránu v údolích mlhy, na horách místy přehánky. Večer začne oblačnost ubývat. Nejvyšší denní teploty 17 až 20, na horách 12 až 15 stupňů Celsia. Povane mírný jihozápadní až západní vítr. Rozptylové podmínky jsou teď ráno mírně nepříznivé, přes den budou dobré a biozátěž mírná na stupně 1.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Karlovy Vary.
1: V Karlovarském kraji nemáme aktuálně hlášené žádné dopravní nehody a provoz je zatím plynulý.
0: Zelená vlna, známe lepší cestu.
6: Červená a zelená Paříž, nezaměnitelná hudba Jana Tyrsena a Audrey Tautou s krátkou ofinou a šibalským úsměvem. Tak stačí pár vteřin a víte přesně, o kterém filmu je řeč. Amélie z Montmartru vstoupila do českých kin přesně před 25 lety a my si připomeneme už za pár minut v dobrém ránu, které právě na vlnách Českého rozhlasu Karlovy Vary začíná a u jehož poslechu vás vítá Jitka Brož. Je 5:05, dnes je pátek 18. září a také dnes vám nabídneme čerstvé zprávy z našeho regionu, zajímavé reportáže, příspěvky i pravidelné rubriky, no samozřejmě i pestrý hudební proud. A v něm nebudou chybět ani písničky, co nestárnou, jako právě ty, které jsme nachystali hned na začátek od Věry Špinarové a Pavla Bobka, po nich se pak od dětí v anketě Ahoj rádio dozvíme, jak to vypadá, když se někdo sesype. Tak se vám hezky poslouchá. Páteční dobré ráno právě začíná.
0: Dobré ráno a Jitka Brošková.

0: Jak to vypadá, když se někdo sesype?
1: Ti jsou z něho jenom kosti.
2: Že omdlí.
3: Že třeba spadne ze skály.
4: Spadne ze stromu.
5: Třeba ze střechy.
6: Když člověk sní moc toho kyselýho, tak na sobě má plno ťumpíku a tomu se říká, že se sesype.
7: Když člověk umře?
8: Že když má ty neštovice.

0: počasí.
1: Hezké dobré ráno, je čtvrté na 6:02 a spolu s rádiem vašeho kraje vstáváte do pátečního rána, které má oblačnou oblohu a teploty se nám pohybují mezi 7 až 10 stupni Celsia. A dnes bude více oblačnosti s možnými slabými přeháňkami. Čekejme oblačno, přechodně až skoro zataženo a zejména na horách se během dne objeví místy přeháňky anebo slabý občasný déšť a večer pak začne oblačnost od západu ubývat. Nejvyšší teploty povyskočí na 17 až 20 stupňů Celsia, na horách naměříme 12 až 15 stupňů. Fouká slabý vítr, během dne to bude přechodně mírný jihozápadní až západní vítr o rychlosti 2 až 6 metrů za sekundu. Rozptylové podmínky jsou teď ráno mírně nepříznivé, přes den ale budou dobré. A biozátěž, ta je na prvním stupni, tedy mírná.
0: Příběhy slavných značek. Poslechněte si příběhy lidí, jejichž nápady či výrobky nás obklopují leckdy už 100 let. Někdy stačí jen náhoda a štěstí, jindy geniální nápad. Pokud se k tomu přidá dřina, pokora a vytrvalost, může vzniknout legendární výrobek, který provází životem celé generace. Příběhy slavných značek s Janem Kovaříkem. Každý všední den po 21. hodině v našem vysílání.

0: po uši.
1: Marek Ztracený přispěl svou písničkou do začátku pátečního dobrého rána. A to nám teď vyplní taky první ranní příspěvek, který je zároveň milou vzpomínkou. V neděli totiž uplyne neuvěřitelných 25 let od české premiéry filmu Amélie z Montmartru. Poetická romance s prvky magického realismu okouzlila diváky po celém světě. Drobná Pařížanka, která ráda rozbíjí lžičkou karamelovou krustu, hází žabky a potají mění životy lidí kolem sebe, se stala jednou z nejmilejších filmových hrdinek.
2: Je 29. srpna 1997. Za 48 hodin se osud Amélie Poulenové změní. Ale to ona zatím netuší.
3: Ponořit ruku hluboko do pytle s luštěninami, pozorovat diváky v kině a obecně si všímat drobných detailů, které ostatním unikají. Právě z takových maličkostí poskládal režisér Jean-Pierre Jeunet Amélien barevný svět.
2: Jediný Amélien přítel se jmenuje Vorvaň. Bohužel v této rodině je i červená rybka neurotická a má sebevražedné sklony.
3: Trochu osamělá Amélie, která kvůli domnělé srdeční vadě vyrůstala bez kamarádů, pracuje jako servírka v kavárně na Montmartru. Pozoruje lidi kolem sebe a jednoho dne náhodou objeví ve svém bytě starou krabičku s dětskými poklady předešlého nájemníka.
2: V té chvíli si proto do vše vybaví. Jak vyhrál Federico Bahamón Tour de France v roce 59 a kombiné Tety George.
3: Když mu ji po letech anonymně vrátí a vidí, jakou radost mu tím udělala, rozhodne se, že našla svoje poslání. Začne nenápadně opravovat životy lidí kolem sebe. Dohazuje lásku, trestá protivného zelenáře, posílá zahradního trpaslíka kolem světa a snaží se tím vrátit chuť do života svému otci. Jen se svým vlastním štěstím si neví rady.
4: Konečně pochopil. Odloží lžičku. A zrnka cukru ze stolu se sbírá prstem.
3: Do jejího pečlivě uspořádaného světa totiž vstoupí Nino v podání Matthewa Kasovice. Sbírá pod automaty na fotografie roztrhané a odhozené snímky cizích lidí. Pro Amélie ideální muž. Filmu neodmyslitelně patří také hudba Jana Tiersena. Stejně jako obraz Jeunetovy Paříže, sytě zelený, červený a žlutý. Do hlavní role Jeunet původně hledal jinou herečku. Nakonec jí dostala tehdy 22-letá Audrey Tautou, která podle režiséra působila zároveň nevinně i rozpustile. A Amélie změnila i její život.
5: Vůbec nevím, čím to je, ale je úžasné, že i po tolika letech potkávám lidi, kteří ten film milují, přestože jim třeba bylo jen 5, když měl premiéru a viděli ho až o mnoho let později. Ten film je pořád v povědomí lidí, pořád existuje, pořád žije. A když teď ty záběry vidím, musím se smát, protože už je to strašně dávno. Vracejí se mi při nich všechny vzpomínky na natáčení.
3: Vzpomínala Audrey Tautou 10 let po premiéře v jednom ze svých mála rozhovorů. Film měl ve Francii premiéru na jaře roku 2001 a v září dorazil do českých kin. Ještě předtím ho ale viděli návštěvníci festivalu v Karlových Varech, odkud si odvezl křišťálový glóbus. Později získal 4 francouzské Césary a 5 nominací na Oscara. Alžběta Havlová, Český rozhlas.
6: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.

0: Online živé vysílání, zajímavé články, aktuality nebo třeba oblíbené recepty. To vše a mnohem víc najdete na našich webových stránkách vary.rozhlas.cz. Zaposlouchejte se do příběhů, které máte rádi, a brouzdejte přitom naší bohatou fotogalerii z míst, kde jsme natáčeli.
1: Český rozhlas Karlovy Vary. Jsme s vámi i na internetu.
2: Půl šesté.
1: Český rozhlas Karlovy Vary. Zprávy.
2: V Aši řeší černou skládku u Benešova Paloučku. Podle městské policie odpad pochází ze sousedního Německa. Skládka je na městském pozemku, jejího původce se ale zjistit nepodařilo. Případ převezme odbor životního prostředí a úklid zajistí ašské služby. Sokolov dokončuje novou cyklostezku podél řeky Svatava. 300 metrů dlouhý úsek se u parkoviště v Mlýnských Příkopech napojí na stávající stezku přes takzvanou Lávku lásky. Náklady jsou zhruba 10 milionů korun a většinu pokryje dotace z programu Spravedlivá transformace. U městské policie v Chebu slouží dva asistenti prevence kriminality. Do služby nastoupili letos v červenci. Na starosti mají hlavně veřejný pořádek a dohlíží na bezpečnost dětí u škol a na přechodech. Do konce roku by se jejich počet měl zdvojnásobit. Prezident Petr Pavel podle očekávání vetoval spornou novelu, kterou ho chce vládní koalice připravit o pravomoc pověřovat a odvolávat vedoucí stálých misí u mezinárodních organizací. Oznámil to Hrad. Prezident poukazuje na to, že kompetenci svěřuje hlavě státu ústava a není možné mu ji jen tak odebrat. Česko bude příští rok poprvé v historii předsedat radě OECD. Mezinárodní organizace pro ekonomickou spolupráci a rozvoj sídlící v Paříži mimo jiné pomáhá svým členským zemím v rozvoji. Česko se její součástí stalo v prosinci 1995. V minulosti působilo jako místopředsednická země. Fotbalový útočník Jean-David Bogel se po 4 letech vrací do Plzně. 34letý Francouz podepsal smlouvu do konce sezony a připojí se k třetiligovému B týmu. A dnes bude oblačno až skoro zataženo, teploty 17 až 20 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Karlovy Vary.
2: V Karlových Varech se zatím jezdí bez hlášených dopravních nehod.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
3: Tak to byly na začátek dobrého rána první krátké zprávy s Lenkou Polákovou a spolu s Petrem Kotwaldem se už navracíme zpátky k muzice a také se připravte na náš dnešní výběr očekávaných událostí a na pozvánky za kulturou. Tak vstávejte a posnídejte s námi. Je půl šesté a 2 minuty.

0: Tak kdo by to byl řekl, už přes 50 let je na hudební scéně. Plzeňská rocková skupina, která vznikla v 75. roce minulého století, kapela Katapult, nám právě teď připomněla jeden ze svých dávných hitů, písničku Někdy příště. A já se dívám na hodiny, za 5 minut bude 6:45. Tak co se dnes očekává? Česko dnes navštíví jordánský král Abdalláh II. Jednat bude s prezidentem Petrem Pavlem i premiérem Andrejem Babišem z hnutí ANO. Tématy setkání budou aktuální situace na Blízkém východě nebo možnosti další hospodářské a obranné spolupráce. Jordánský král navštívil Česko v letech 2004 a 2009. Naopak do Jordánska se naposledy podíval prezident Pavel v roce 2024. Po celém Česku dnes začínají Reuse dny. Akce má upozornit na plýtvání, nadbytečnou výrobu a význam cirkulární ekonomiky, která vrací použité materiály a suroviny zpět do oběhu. Podle dat Eurostatu se v tom Česko za posledních 10 let zlepšilo téměř o 8 procentních bodů. Společně s Německem je tak v Evropské unii na 8. místě. Předseda poslanecké sněmovny Tomio Okamura z SPD se dnes setká se svými protějšky ze Slovenska a Rakouska. Jednat budou například o společných postojích k migraci nebo k dalšímu rozšíření Evropské unie. Letošního setkání takzvaného slavkovského formátu se zúčastní také zástupci Itálie. A vedení pražského letiště Václava Havla dnes bude řešit tvořící se dlouhé fronty. V těch se v posledních dnech ocitají cizinci ze zemí mimo šengenský prostor. Těch se totiž týká nová elektronická evidence, takzvaného evropského vstupu a výstupu. Vedení chce čekací doby zkrátit, ale také zjistit, proč se letiště na situaci nepřipravilo předem. S problémem se v poslední době potýkají i jiná evropská letiště.
1: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.

0: jede na Mezinárodní folklorní festival Mariánský podzim, ale také na prohlídky Hradu Loket a nebo na Netopíří noc vás pozveme už za chvíli v dobrém ránu. Teď je ale na programu předpověď počasí pro dnešní den 18. září.
1: Počasí.
0: Je 6:15 a dnes máme oblačno, teploty se pohybují aktuálně mezi 7 až 10 stupni Celsia a čekejme oblačno, přichodně až skoro zataženo a zejména na horách se během dne objeví místy přehánky anebo slabý občasný déšť. Večer pak začne oblačnost od západu ubývat. Nejvyšší teploty vystoupí na 17 až 20 stupňů Celsia, na horách zaznamenáme 12 až 15 stupňů. Fouká slabý vítr, přechodně to bude mírný jihozápadní až západní vítr o rychlosti 2 až 6 metrů za sekundu. Rostlové podmínky, ty jsou teď ráno mírně nepříznivé, během dne ale budou dobré a biometeorologická předpověď hlásí jedničku, tedy mírný stupeň zátěže.
1: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
2: Mým hostem bude tentokrát zpěvačka Jitka Zelenková.
1: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání.

0: Tipy pro volný čas.
1: 6. hodina je za dveřmi, už za 9 minut vám jejím úderem nabídneme čerstvé zprávy. Ale teď si pojďte vybrat z našich tipů a rad, jak si užít pátek. V Mariánských Lázních pokračuje Mezinárodní folklorní festival Mariánský podzim. V odpoledním programu je na hlavní kolonádě od 15 hodin připraveno dostaveníčko s rozmarínkem. Po něm pak procházka muzikantů po městě a od 19 hodin a 30 minut začne hlavní program nazvaný Roztančené divadlo v Městském divadle. Speciální komentované prohlídky Lokeckého hradu připravil od 16 hodin a od 16.30 archeolog Filip Prekop. Návštěvníci se s ním vydají po stopách nejstarších kamenných struktur hradu a prohlédnou si také část původní hradby z počátku 12. století. V Mariánsko-Lázeňské galerii Marienbad začíná dnes v 17 hodin výstava prací Antonína Stříška nazvaná Malé slavnosti. Malíř a fotograf proslulý svými idylickými krajinami a městskými

0: Těmi zátišími předkládá obrazy s jemným nádechem zasněnosti či nostalgie. Netopíří noc na zámku Kinžvart a v přilehlém parku je připravena od 18.30 do 21.30. Návštěvníci uvidí odchyt netopírů a odchycené jedince si zblízka prohlédnou. Ultrazvukový detektor pomůže nahlédnout do světa jejich neslyšitelných signálů. Připravena je také přednáška, výstava z podzemí Karlovarského kraje a tematické soutěže pro děti i dospělé. V sokolovském klubu Alfa se představí od 19 hodin jazzový sextet Sylvy Šírové. Zahraje autorský moderní jazz, který propojuje swing, latin, balady i současné hudební vlivy. A divadlo Dagmar zve na komorní scénu You v budově pedagogické školy na představení Charlie. Příběh o dospívání na motivy knihy Ten, kdo stojí v koutě od Stephena Chbosského začíná v 7:30 večer.
1: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.

0: Audio Service představuje knihu Sladké Česko, plnou sladkých pokladů našich maminek, babiček a prababiček. 170 nejlepších domácích sladkých receptů z celé naší země od účastníků soutěže Pochoutkový rok. Recepty na vynikající koláče, bábovky, buchty, řezy, ovocné knedlíky, štrůdly nebo dorty. Sladké pochoutky, které si v Česku chráníme jako poklad. Knihu Sladké Česko si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radiotheka.cz.
1: Přesný čas vám přináší matracezahubičku.cz. Kvalitní české ortopedické matrace pro vaše bolavá záda. www.matracezahubičku.cz. Sponzor programu.
0: Český rozhlas Karlovy Vary. Zprávy.
2: Botanické zahrady žádají vládu o vlastní zákon. Hladina Březovské přehrady dál klesá a z vody se po desítkách let znovu vynořil zatopený most. Česko plánuje vystoupit z mezinárodní iniciativy Partnerství pro otevřené vládnutí. A dnes bude oblačno až skoro zataženo, teploty 17 až 20 stupňů. Zprávy Alenka Poláková. Dobré ráno. Unie botanických zahrad České republiky chce, aby se botanické zahrady dostaly do české legislativy. Dosud tomu tak není. Dopis zástupci Unie předali prezidentovi České republiky Petru Pavlovi při závěru návštěvy Karlovarského kraje v Bečovské botanické zahradě. Podle prezidenta Petra Pavla by si botanické zahrady zasloužily stejné postavení jako například zoologické zahrady.
3: To, že nejsou, je překvapující, protože ve všech zemích Unie nebo ve většině zemí Unie jsou nějakým způsobem zakotveny a mají svůj statut. My se na to podíváme, já jsem od pana ředitele dostal nějaké podklady a samozřejmě, až se s tím seznámíme, tak s příslušným ministrem se pobavím o tom, proč návrh legislativy, která je připravena, nebyl předložen k nějakému projednání.
2: Pokud by zákon existoval, pomohl by podle Unie botanickým zahradám například správní ochranou, a to například před vlivem developerů a taky registrací sbírek i financováním odborných pracovníků. Povodí Ohře chce kvůli nedostatku vody omezit odtok z Březovské přehrady u Karlových Varů. Do nádrže totiž přitéká méně vody, než kolik vodohospodáři musí vypouštět. Hladina tak dál klesá navzdory dešti z posledních dnů. Z vody už vyčnívá most, který zatopili při napouštění přehrady před téměř 90 lety. Krajský úřad podle mluvčí Povodí Ohře Dany Zikešové schválil mimořádnou manipulaci.
4: Mimořádná manipulace spočívá v tom, že podkročíme minimální zůstatkový průtok a budeme pouštět vody o něco méně. Z 220 litrů bychom klesli až na 100 litrů za vteřinu. Cílem je, abychom v nádrži udrželi alespoň nějaké minimální množství vody a byli schopni zajistit aspoň nějaké množství vody v korytě pod hrází.
2: Vodohospodáři odtok omezí, pokud hladina klesne ještě o 80 cm. Česko pravděpodobně opustí mezinárodní iniciativu Partnerství pro otevřené vládnutí. Radiožurnál má k dispozici usnesení Ministerstva spravedlnosti, podle kterého by Česko nebylo členem od příštího roku. Krok kritizují odborníci, například Transparency International, s tím, že jde o další oslabení hlasu občanské společnosti.
5: Ministr spravedlnosti Jeroným Tejc za ANO to zdůvodňuje napjatým rozpočtem a úsporou.
6: Tímto rozhodnutím ušetříme přes 500 000 korun ročně.
5: Podle Krištofa Doležela z Transparency International tím vláda ukazuje, že nemá o názor občanské společnosti zájem.
7: Je to další krok od transparentnosti, další krok od aktivního se zapojování do mezinárodních struktur, což není něco, co by bylo jako dobré, sebevědomé, pozitivní.
5: Do iniciativy je v tuto chvíli zapojeno přes 70 států. Česko může kvůli vystoupení čelit reputačním rizikům. Daniela Brichtová, Český rozhlas.
2: Dceřinou firmu největší zdravotní pojišťovny v zemi prověří policie. Trestní oznámení se rozhodlo podat nové vedení pojišťovny VZP. Radiožurnálu to potvrdila mluvčí pojišťovny Viktorie Plívová. Důvodem jsou závěry auditu, který například odhalil podezřelé smlouvy a několika milionové příspěvky z nadačního fondu PVZP pro netransparentní spolek. Bývalý předseda představenstva PVZP Robert Kareš jakékoliv pochybení odmítá. Z funkce byl odvolán letos v květnu.
0: Sport.
2: Hokejisté Kladna vyzvou dnes večer ve druhém kole extraligy pražskou Spartu. Oba týmy v prvních utkáních sezóny na kluzištích soupeřů zvítězili. Naopak o první výhru budou usilovat mistrovské Pardubice v Litvínově nebo také brněnská Kometa v Třinci. V dalších zápasech vyzve Mladá Boleslav Karlovy Vary, Hradec Králové České Budějovice a Olomouc bude hostit Plzeň.
0: Počasí.
2: Dnes bude oblačno až skoro zataženo, ráno v údolí mlhy, na horách místy přehánky, večer začne oblačnost ubývat. Nejvyšší teploty 17 až 20, na horách 12 až 15 stupňů Celsia, povene mírný jihozápadní až západní vítr. Rozptylové podmínky budou postupně dobré, aby o zátěž mírná na stupně 1.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Karlovy Vary.
2: Se silnějším provozem počítejte v Sokolově v Rokycanově ulici.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
8: Tak ať už vás na šestou probudil budík, nebo naše zprávy, a nebo vůně dobré kávy. Přejeme vám pohodové páteční ráno. Už za chvíli pro vás budeme mít řidičskou abecedu, v níž vám každý den radíme, jak se na silnici chovat v situacích, ve kterých řidiči často chybují. O počasí si popovídáme s meteorology, no a přidáme i zajímavou reportáž. Přibližně 8 lidí z 10 po sobě zanechá dluh na protialkoholu holní záchytné stanici. Právě to vyplývá z dat těchto zařízení v Česku, která většinou končí ve ztrátách. Náklady na provoz i podíl nezodpovědných klientů podle nich roste. A my o tom budeme hovořit už za čtvrt hodinky v dobrém ránu. Jehož další hodinku otevřeme teď s písničkou od Ilony Čákové. Tak ať se vám pěkně poslouchá. Je 6 hodin a 6 minut.

0: pátek, poslední pracovní anebo školní den v tomto týdnu. Načínáte spolu s rádiem vašeho kraje a za 3 minuty bude 6:45. Pojďte si teď spolu s námi osvěžit pravidla silničního provozu, ať je za volantem bezpečno. Až do konce září vám každý den nabízíme jednu situaci z provozu na silnicích, ve které se často chybuje. A dnes si povíme, jak postupovat, když se zranění po nehodě objeví až později.
1: Řidičská abeceda.
2: Po dopravní nehodě se člověk často soustředí hlavně na to, aby vůbec zvládl celou situaci. Někdy ale některé potíže nebo zranění nepřijdou hned. Objeví se až s odstupem, kdy už je člověk doma a zdánlivě v klidu. A právě tehdy se nabízí otázka. Věděli byste, co dělat, když se po nehodě zranění projeví až později? Odpovídá plukovník Jan Straka.
3: Určitě se to dá řešit. Bude rozdílný postup pro případy, kdy tu dopravní nehodu už předtím vyšetřovala policie, to znamená, někdo něco zavinil, dostal pokutu, vy jste se rozjeli a potom vás třeba začalo bolet za krkem. Na tu součást, která tu dopravní nehodu šetřila, je nutné oznámit, že došlo ke

0: zranění a úplně nejlépe je rovnou sebou přinést i lékařské zprávy o tom, jaké zranění jste utrpěl.
1: A co když jsem měl nehodu a nevolal k ní policii?
0: Tam je to v podstatě obdobné. Vždycky o tom bude rozhodovat místně příslušná dopravka. Podle toho, kde se dopravní nehoda stala, vezmu opět lékařské zprávy, ten záznam, který jsme společně vyplnili, případně mám v mailu také potvrzení o tom, že jsme to nějakým způsobem řešili, a půjdu oznámit na policii, že jsem při této dopravní nehodě utrpěl poranění. A policie samozřejmě začne šetřit jako běžnou dopravní nehodu se zraněním.
1: Co se pak děje dál?
0: To skončí na místně příslušném správním úřadu anebo trestním řízení, pakliže to zranění bude závažnější.
1: A co když jsme nehodu nesepsali vůbec?
0: Tam je samozřejmě potom problém, protože policie už nemá žádné informace o tom, co bylo na tom místě, kdo tam byl, protože jí chybí ty údaje, které si ty účastníci měli vyměnit. Tam to šetření může být samozřejmě problematičtější.
2: Řidičská abeceda vzniká ve spolupráci s dopravní policií České republiky.
3: Tak a zítra si povíme, jak policie používá při kontrole provozu drony.
2: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.

0: Britská zpěvačka a profesionální zahradnice Kim Wilde nás právě teď pozdravila svou písničkou a my se teď pozdravíme s meteorology.
1: Počasí.
0: Je 7:03 a dnešní předpověď počasí nám přináší meteorolog Tomáš Vejvoda. Já vás vítám a zdravím, dobré ráno.
2: Dobré ráno.
0: Tak řekněte, jak vypadá páteční ráno v celém karlovarském regionu?
2: Tak momentálně je většinou oblačno a teploty se pohybují poměrně nízko. Nejčastěji to je v rozmezí od 10 do 6 stupňů Celsia.
0: Uh-huh. A jaké počasí nás pak čeká přes den?
2: Tak přes naše území bude během dne přecházet rozpadající se studená fronta, což znamená, že bude většinou hodně oblačnosti. Očekáváme oblačno, přechodně až zataženo. A zejména na horách se během dne lokálně objeví přehánky nebo slabý občasný déšť. Večer pak začne oblačnosti od západu ubývat. A co se týče teplot, tak ty nejvyšší se budou nejčastěji pohybovat v rozmezí od 16 do 19 stupňů Celsia a na horách to bude většinou od 12 do 15 stupňů a k tomu povane během dne mírný západní až západní vítr o rychlosti 2 až 6 metrů za sekundu.
0: Tak taková je předpověď počasí pro dnešní páteční den s datem 18. září. Děkuji meteorologovi Tomáši Vejvodovi. Pěkný den, naslyšenou.
2: Děkuji, naslyšenou.
1: V nedělních hvězdných návratech budeme slavit.
3: Jutá, já už vím.
1: Tak Daniela Kolářová už to ví. Co jí předat kytici k 80. narozeninám?
3: Opravdu, ty bys mi tu kytku nekoupil sám, byť oni tě navedli.
1: Pustíme si ukázky z filmů, zábavných pořadů, přidáme osobní vzpomínky. Snad to za hodinu stihneme.
3: Co by jsme to nestihli?
1: Oslavte s námi 80. Daniely Kolářové. Tuto neděli po 16. hodině ve hvězdných návratech. Možná dojde i na nějaké telegrácky.
3: Na blbosti, jo?
1: Těší se Patrik Rozehnal.
3: Krasavče!

0: sebe.
1: Jedna z písniček od Nedvědu, která pohladí nejen uši, ale i duši, máme jen sebe. Tak právě teď posloucháte ranní proud pohodové muziky na vlnách Českého rozhlasu Karlovy Vary a teď ho vyplníme další reportáží. Přenocování na protialkoholní záchytné stanici může vyjít na tisíce korun. 8 lidí z 10 přitom za svůj nedobrovolný pobyt nakonec nikdy nezaplatí. Ukazují to údaje těchto zařízení v Česku. Klientů navíc v posledních letech přibývá a tak roste také dluh. Záchytky jsou ve výsledku ztrátové i přes milionové dotace krajů.
2: Ten byl přivezený policií, městskou policií ze Žatce.
3: V 7:30 ráno v teplické záchytné stanici ještě dospávali tři lidé, kteří tu pozdě večer skončili opilí. Stav jednoho z nich popisuje vrchní sestra Jaroslava Duchoňová.
4: Je detoxikovaný, že už spolupracuje.
3: Takhle se tu za rok vystřídá přes 1000 lidí. Jak říká za provozovatele zařízení, kterým je krajská zdravotní mluvčí Ivo Brániš, je to čím dál tím víc.
5: Počet těch klientů v posledních letech vzrůstá. Za ten letošní rok to bylo 1137 klientů.
3: Zhruba 80% z nich nakonec nikdy nezaplatí. Ostatní záchytné stanice v Česku na tom nejsou o moc lépe. V Pardubicích je neplatičů 70%, v Sokolově 72% a v Hradci Králové 75%. Zdaleka nejhůř je na tom Plzeň.
6: V první polovině letošního roku nezaplatilo dlužnou částku 770 klientů, což je přibližně 87%.
3: Říká mluvčí Plzeňského kraje Natálie Vajnarová. Právě kraj totiž záchytnou stanici financuje. Zavázal se, že mezi lety 2025 a 2027 přispěje 40 miliony korun. Pokud částka stačit nebude, ztráty musí ze svého doplatit provozovatel, tedy záchranná služba. Funguje to tak u všech zařízení v Česku. Přestože se dluhy snaží vymáhat po klientech, nejsou ale moc úspěšní.
7: Provozovatelé nemocnic jsou povinni se chovat k veřejným prostředkům jako řádní hospodáři. Nicméně je na nich, aby se vyhodnocovali, v jakých případech je třeba žaloba nebo exekuce zbytečná. Jde třeba o případy osob žijících na ulici.
3: Vysvětluje Jan Mlynarčík, prezident exekutorské komory, na kterou se provozovatelé obracejí. Úspěšnost bývá zhruba třetinová a tak už se například v Ostravě přestali o vymáhání dluhů snažit. Záchytky místo toho hledají jiná řešení. Zatímco někde teď plánují navyšovat poplatky za pobyt, jinde se snaží od kraje dostat vyšší dotace. Například v Sokolově zkoušejí nový model a provozní dobu tak omezili jen na víkend. Dominik Hron, Český rozhlas.
8: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.

0: Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou a Patrikem Rozehnalem. Každý pátek po 13. hodině ve vysílání regionálních stanic Českého rozhlasu a na webu veseleazdravie.cz.
1: Půl sedmé.
0: Český rozhlas Karlovy Vary. Zprávy.
1: Karlovarský kraj plánuje rozsáhlou modernizaci budov A a B krajského úřadu. Objekty z bývalých kasáren jsou energeticky náročné. Rekonstrukce se proto bude týkat například výměny oken, zateplení, ale i klimatizace. Kraj by chtěl na zateplení získat dotace. Hladina Březovské přehrady u Karlových Varů dál klesá. Z vody už se po téměř 90 letech znovu vynořil zatopený most. Povodí Ohře chce kvůli nedostatku vody omezit odtok z nádrže. Krajský úřad schválil mimořádnou manipulaci. Vodohospodáři odtok omezí, pokud hladina klesne ještě o 80 cm. Kamenníci na zámku Valeč pokračují v rekonstrukci vstupní brány. Práce potrvají rok a půl a zahrnují také opravu navazujících zdí. Náklady jsou zhruba 1,5 milionu korun. Rekonstrukce se týká i věží, které byly na vstupních pilířích. Po celém Česku dnes začínají reuse dny. Podobné akce chtějí upozornit na plýtvání, nadbytečnou výrobu a význam cirkulární ekonomiky. Ta využívá odpad jako zdroj, materiál i surovinu pro další použití. Dlouhé fronty cizinců čekajících po příletu na pražské Ruzyni dnes bude řešit vedení letiště Václava Havla. V nich čekají v posledních dnech cizinci ze zemí mimo schengenský prostor. Těch se totiž týká jiný systém vstupu do Česka. Vedení chce čekací doby zkrátit. Tenisté Česka a Spojených států se utkají o postup do finálové skupiny Davis Cupu. V úvodní dnešní dvouhře nastoupí od 15 hodin Jakub Menšík proti Tienovi, ve té druhé Jiří Léčka proti Sheltonovi. A dnes bude oblačno až skoro zataženo, teploty 16 až 19 stupňů.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Karlovy Vary.
1: V nové roli na Karlovarsku je z důvodu konání Michalské pouti uzavřená část ulice Chodovská.
0: Zelená vlna, známe lepší cestu.
2: Jsme Český rozhlas Karlovy Vary, s kým se probouzíte a vstáváte do nového dne. Je tu pátek 18. září, svátek mají Krištofové a zdravíme i vás, kteří máte dnes narozeniny. Tak snad vás potěší teď písnička od Petrianů a nezapomeňte ani na dnešní kalendárium spolu s Petrem Jungmanem. Je 7:30, tak ať se vám pěkně vstává do pátečního rána.

Český rozhlas Karlovy Vary, písničky, které nestárnou.

0: I nadále příjemný poslech našeho programu přejeme vám všem, kteří jste si nás ani dnes na konci pracovního týdne nezapomněli naladit. Posloucháte ranní vysílání Českého rozhlasu Karlovy Vary s datem 18. září a jeho součástí bude také host Dobrého rána a tím bude mluvčí lázeňských lesů a parků Daniel Kubelka. Po 7. hodině si se spolu s ním vydáme na akci Buřty v lese. Uskuteční se zítra v lesním centru svatý Linhard v Karlových Varech. A jakou zábavu pro rodiny s dětmi přinese, tak na to si počkejte a poslouchejte nás dál. Za 4 minuty bude 6:45.
1: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.

0: počasí.
1: Je 6:45, hezké ráno, venku máme oblačno, teploty se pohybují od 6 do 10 stupňů Celsia a dnes bude oblačno, přechodně až zataženo, zejména na horách se během dne lokálně objeví přehánky anebo slabý občasný déšť, večer pak začne oblačnost ubývat. Nejvyšší odpolední teploty povyskočí na 16 až 19 stupňů Celsia, na horách se budou pohybovat od 12 do 15 stupňů. Vane slabý vítr, během dne to bude mírný jihozápadní až západní vítr o rychlosti 2 až 6 metrů za sekundu. Rostlové podmínky jsou mírně nepříznivé, přes den ale budou dobré a biozátěž ta je mírná.
0: Kutilové, zahrádkáři, chovatelé a chalupáři. Máme pro vás Hobby magazín. Pořad plný rad, nápadů a inspirace.
2: Poradíme, jak se dá včelám pomoci ve vedru a v suchu. Vyčistíme perlátor na odvodní baterii od vodního kamene a pustíme se do pěstování balkónových a terasových borůvek.
0: Hobby magazín s Arturem Kubicou. Každou sobotu v 10 hodin dopoledne v našem vysílání.

0: pravda a láska. Yes, we
1: can. Pátek 18. září. Svátek mají chlapi nosící Krista v srdci. Nositele jména Krištof. Tady je Petr Jungmann. Hezký den. Kanadský novinář Henry Jervis Raymond a bývalý bankéř George Jones založil jeden z nejvlivnějších světových deníků The New York Times před 175 lety v roce 1851. Přehrada Desná v Jizerských horách se protrhla před 110 lety v roce 1916. Jen rok po otevření voda smetla část obce a zemřelo 62 lidí. Jedná se o největší katastrofu spojenou s havárií přehrady v našich zemích. Do několika stovek cestujících čekajících v kolejišti na osobní vlak do Adamova vjel na nádraží v Brně Židenicích opožděný rychlík přesně před 85 lety v roce 1941. Většina z čekajících byly dělníky adamovských strojíren a brzy ráno ještě za tmy cestovali do práce. 18 z nich přišlo o život a mnoho dalších bylo zraněno. Strojvedoucí rychlíku nehodu ani nepostřehl a teprve v cílové stanici zjistil následky. První vesmírná turistka a současně první Iránka muslimka Anuše Ansari vzlétla na palubě Sojuzu do vesmíru před 20 lety. Její hlavní doménou je ale podnikání. Žatec a krajina žateckého chmele se staly před 3 lety součástí světového kulturního a přírodního dědictví UNESCO. 55 má sedminásobný vítěz Tour de France cyklista Lance Armstrong. O všechna vítězství vinou dopingu přišel. A 45. narozeniny má bývalý kapitán fotbalové Sparty David Lafata. Já přeju hezký pátek a skvělý víkend.

0: Dramatik, disident i prezident. Ale především muž slova. Český rozhlas k 90. výročí narození Václava Havla představuje mimořádný projekt Slyšet Havla.
1: Je to pro mě takové zvláštní dobrodružství.
0: Ponořte se do světa jeho myšlenek v rozhovorech, legendárních pořadech a ikonických hrách.
2: Co dneska děláte? Koulíte?
3: Přikuluji.
2: To přikulovat je lepší než koulet, že jo?
3: Ano.
0: Poslechněte si Havlovy ztracené a znovu objevené nahrávky.
1: Je to experiment, jak se mě to povede, nevím.
0: Slyšet Havla můžete právě teď ve vysílání Českého rozhlasu a na havel.rozhlas.cz.
4: Přesný čas vám přináší matrace za hubičku.cz. Kvalitní české ortopedické matrace pro vaše bolavá záda. www.matracezahubičku.cz. Sponzor programu.
5: Sedm hodin.
0: Český rozhlas Karlovy Vary. Zprávy.
5: Samosprávy chtějí být od začátku u tvorby zákonů, které se jich týkají. Sokolov začne ještě letos s demolicí části městské tržnice. Vedení pražského letiště Václava Havla dnes bude řešit tvořící se dlouhé fronty a bude oblačno až skoro zataženo, teploty do 19 stupňů. Zprávy Alenka Poláková, dobré ráno. Obce chtějí mít větší vliv na přípravu zákonů, které se jich týkají, zaznělo na celostátním sněmu Sdružení místních samospráv v Karlových Varech. Zástupci obcí požadují, aby je stát zapojil už na začátku legislativního procesu. Podle předsedy Sdružení místních samospráv Petra Halady se k některým návrhům dostávají až ve chvíli, kdy jsou téměř hotové.
6: Když už je ve sněmovně, tak de facto musíme podávat třeba připomínky přes poslance poslaneckými návrhy. Jo. Takže je to opravdu komplikovanější proces a bylo by dobré, kdyby ten standardní proces, tak jak byl vymyšlen a tak jak byl vždycky aplikován, zůstal zachován.
5: Sokolov schválil architektonickou studii nové podoby městské tržnice. Ještě letos chce město zbourat část objektu z 90. let. Na jejím místě vznikne nové veřejné prostranství. Původní budova tržnice pak bude mít jiné vnitřní uspořádání než ta současná, říká vedoucí odboru rozvoje města Kateřina Klepáčová.
7: Prostory nové tržnice budou opět pro komerci s tím, že vstupy do jednotlivých komercí budou zvenku, nikoli středovou chodbou uvnitř budovy. A tím se zvětší jednotlivé komerční prostory.
5: Cestující ze zemí mimo šengenský prostor čekají na pražském letišti Václava Havla dlouho na pasovou kontrolu. Podle ředitele komunikace letiště Marka Zemana je důvodem hlavně spuštění nového systému evropského vstupu a výstupu, tedy elektronické evidence, která nahrazuje klasické razítkování pasů. Situaci dnes na mimořádném zasedání probere vedení letiště. S problémem se v poslední době potýkají i jiná evropská letiště. Polský premiér Donald Tusk bude na Ukrajině jednat o spolupráci v protiraketové obraně. Na Ukrajině se sejde nejen s prezidentem Volodymyrem Zelenským, ale také se slovenským premiérem Robertem Ficem. V čase Tuskovy návštěvy Ukrajina pořádá summit Karpatské iniciativy, kterého se účastní i zástupci Česka, Maďarska nebo Rumunska.
8: My dnes musíme společně myslet na to, jak zabezpečit celou Evropskou unii, všechny naše země před možnými provokacemi a útoky ze strany Ruska.
9: Řekl před cestou na Ukrajinu v reakci na další ruské dronové útoky blízko polských hranic premiér Donald Tusk. Během svého dřívějšího vystoupení v Sejmu zopakoval, že pozdní podzim a zima budou nejkritičtějším obdobím v ruské válce proti Ukrajině. Podle zpravodajských informací, které má k dispozici, plán Kremlu zahrnuje i hybridní údery dronů a raket na země podporující Ukrajinu, včetně Polska. Rusko podle informací prý také není připravené na žádné vážné rozhovory o příměří. Z Varšavy Kateřina Havlíková, Český rozhlas.
0: Sport.
5: Čeští volejbalisté se v osmifinále mistrovství Evropy utkají s Belgií, která ovládla skupinu C. Hrát se bude v pondělí v Turíně. Na velké akci se oba týmy dosud nestřetly.
0: Počasí.
5: Dnes bude oblačno až skoro zataženo, ráno v údolích mlhy. Na horách místy přehánky, večer začne oblačnost ubývat. Nejvyšší teploty 16 až 19, na horách 12 až 15 stupňů Celsia. Povene mírný jihozápadní až západní vítr. Rozptylové podmínky jsou většinou dobré a biozátěž mírná na stupně 1.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Karlovy Vary.
5: V Karlovarském kraji zatím nemáme hlášené žádné dopravní nehody.
0: Zelená vlna, známe lepší cestu.
10: Do areálu svatý Linhard v Karlových Varech můžete zítra vyrazit na rodinnou akci Buřty v lese. A už je dnes večer se parkoviště v lomu o areálu promění v autokino. Víc uslyšíte krátce po 7:15, ale nejprve se ke slovu dostanou děti v ranní anketě Ahoj rádio. Poslechneme si, co dělají jejich rodiče nejraději, co je nejvíce baví. Máme 7:05, no a teď nás potěší svou muzikou Činasky, tak hezký poslech.
0: Dobré ráno a Jitka Brošková. Zase.

0: Co dělají vaši rodiče nejraději? Co je nejvíc baví?
1: Být v práci.
2: Mít nádobí. Číst si knížku. Jít na záchod. Uklízí prach.
3: Běhají.
2: Vaří.
4: Jsou na počítači.
5: Táta hraje mariáš.
6: Hraje se mnou hry.
7: Dobře lehnout.
8: Spí.

0: teploty od 6 do 10 stupňů Celsia. Tak vypadá páteční ráno v našem regionu. A čekejme více oblačnosti s možnými slabými srážkami.
1: Počasí.
0: Je čtvrtek na 8 a dnes bude oblačno, přechodně až zataženo, zejména na horách se během dne lokálně objeví přehánky nebo slabý občasný déšť a večer začne oblačnost ubývat. Nejvyšší teploty vystoupají na 16 až 19 stupňů Celsia, na horách v tisících metrech naměříme kolem 12 stupňů. Vane slabý vítr, během dne to bude mírný jihozápadní až západní vítr do 6 metrů za sekundu. Rozptylové podmínky jsou teď ráno. Ano, mírně nepříznivé, přes den ale budou dobré a biozátěž ta je mírná.
2: Velké díky za vaši přízeň a poslech letošního zámeckého léta vám posílá František Kinský. Všechny příběhy navštívených zámků si můžete poslechnout na stránce zámeckéléto.cz. Poznávejte naši zemi a pečujte o ni. Přeji vám krásný podzim a těším se na další setkání na regionálních stanicích Českého rozhlasu. Váš František Kinský.

0: společnost vám dělá rádio vašeho kraje. Za 10 minut bude 7:30. No a my teď připojíme v dobrém ránu jednu zajímavou pozvánku. Lesní centrum svatý Linhart v Karlových Varech zítra ožije akcí s názvem Buřty v lese. Pořádá ji město ve spolupráci s městskými organizacemi a nabídne nejen opékání buřtů, ale také zábavu nejen pro rodiny s dětmi. A víc nám o programu řekne mluvčí lázeňských lesů a parků Daniel Kubelka, kterého zdravím po telefonu. Dobré ráno přeji.
1: Hezký den vám, posluchačům Českého rozhlasu Karlovy Vary.
0: Tak co podle vás bude tedy největším lákadlem zítřejšího programu?
1: Tak těch lákadel bude letos opravdu hodně. Máme i několik novinek. Poprvé například ukázky armádní techniky, ale chybět nebude ani tradiční krmení zvěře, které je oblíbené především mezi dětmi, ukázky psovodu městské policie anebo lesnické a hasičské techniky.
0: Tak já už jsem to zmínila, že akce se bude konat uprostřed lázeňských lesů, takže předpokládám, že se návštěvníci taky něco dozvědí o lese nebo třeba myslivosti, je to tak?
1: Určitě, budeme mít připravený program lesní pedagogiky, dále pak také komentované krmení zvěře, ale to také jsme rozšířili myslivecký program, kde návštěvníci uvidí vábení zvěře, sokolnictví anebo třeba lovecké psy a zapojí se také Česká zemědělská univerzita s aktivitami zaměřenými na rekreační přínosy lesa.
0: Akce má název Buřty v lese, tak jak je to s těmi buřty? Musí si lidé donést vlastní?
1: Ne, to určitě nemusí. Buřty si můžou koupit i přímo na místě, ale kdo má samozřejmě nějaký svůj oblíbený, tak se může přinést sebou. Na místě pak budou připravená ohniště a k dispozici bude i další občerstvení.
0: Tak zní to zajímavě, tak prozraďte, kdy program začíná a jak nejlépe se k areálu návštěvníci dostanou?
1: Program začne v sobotu ve 13 hodin a potrvá až do 17. hodiny a my určitě doporučujeme využít bezplatné speciální autobusy městské hromadné dopravy z Tržnice, případně i autováček, který jede také z Tržnice až přímo na svatý Linhart. Návštěvníci mohou přijet také autem a zaparkovat mohou na parkovišti v bývalém kamenolomu.
0: Tak to všechno proběhne zítra a já se ještě na závěr zeptám na ten dnešní večer, kdy bude na parkovišti kamenolomu u areálu svatý Linhart poprvé autokino. Tak proč jste se rozhodli prostor využít pro autokino a co dnes návštěvníci uvidí?
1: Tak my jsme chtěli ten prostor parkoviště v kamenolomu využít i trošku jinak než jenom jako obyčejné parkoviště. Myslíme si, že uprostřed lesu má pro autokino zajímavou atmosféru. A dnes od 19.30 budeme promítat českou romantickou komedii Dokonalý den a v hlavní roli diváci uvidí třeba Marka Taslíka nebo Vladimíra Polívku.
0: A ještě poslední otázka na vás. Je o autokino zájem?
1: Zájem je velký. Teď nám zbývá už jen asi posledních 6 vstupenek z té celkové kapacity a ještě dodám, že na místě už se vstupenky prodávat nebudou, takže kdo chce dorazit, ať využije online předprodej, který právě probíhá.
0: Říká v dobrém ránu mluvčí lázeňských lesů a parků Daniel Kubelka, kterému děkuji za informace a za pozvánku. Přeji vám hezký den a naslyšenou.
1: Je vám hezký den, naslyšenou.
2: Jsme s vámi i na Karlovarsku. Český rozhlas Karlovy Vary. Žijeme tu s vámi.

0: Dnes večer v České televizi. ČT 1. Sraz spolužáků se neúprosně blíží a každý má své tajemství. Premiérový seriál Na tělo. ČT 2. Zbaven policejní hodnosti, bojující se svými démony. Příběh policajta, který poznal až příliš mnoho zla, ve filmu podle skutečných událostí Strážce zákona. A ČT Art. Poslední turné a jedinečné album legendární britské kapely Pink Floyd Pulse Live. Páteční večer s Českou televizí.
1: Firma Havelka uhelné sklady, dobrý den.
2: Dobrý. Hejte, já tady čtu, že 30. září končí poslední cenová akce před začátkem topné sezony. Co to je? Co to má znamenat?
1: Že cena uhlí půjde od října nahoru. Jestli chcete uhlí za super cenu, volejte i hned 602 489 489.
2: Pozor! Letní ceny uhlí platí do konce září i pro Karlovarsko a celé západní Čechy.
3: Půl osmé.
4: Český rozhlas Karlovy Vary. Zprávy.
3: Krajské inovační centrum v Karlových Varech má dodavatele audiovizuální techniky. Zakázku za téměř 7 milionů korun získala firma z Dalovic, která dodá ozvučení, projekční techniku a zobrazovací panely. O kanceláře už mají zájem veřejné instituce i firmy. Stavební práce skončí v listopadu. Centrum se má otevřít na přelomu února a března příštího roku. V Aši řeší černou skládku u Benešova Paloučku. Podle městské policie odpad pochází ze sousedního Německa. Skládka je na městském pozemku, jejího původce se ale zjistit nepodařilo. Případ převezme odbor životního prostředí a úklid zajistí ašské služby. Sokolov dokončuje novou cyklostezku podél řeky Svatava. 300 metrů dlouhý úsek se u parkoviště v Mlýnských Příkopech napojí na stávající stezku přes takzvanou lávku lásky. Náklady jsou zhruba 10 milionů korun a většinu pokryje dotace z programu Spravedlivá transformace. Prezident Petr Pavel podle očekávání vetoval spornou novelu, kterou ho chce vládní koalice připravit o pravomoc pověřovat a odvolávat vedoucí stálých misí u mezinárodních organizací. Oznámil to Hrad. Prezident poukazuje na to, že kompetenci svěřuje hlavě státu ústava a není možné ji jen tak odebrat. Slovensko vyšle asi stovku svých vojáků a techniku do mise NATO na posílení protivzdušné obrany a schopnosti průzkumu východního křídla aliance. Fotbalisté Viktorie Plzeň prohráli v úvodním kole hlavní fáze Evropské ligy s belgickým týmem Royal Union Saint-Gilloise 0-3. A dnes bude oblačno až skoro zataženo, teploty 16 až 19 stupňů.
4: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Karlovy Vary.
3: Na silnici 205 v úseku Manětín na Plzeňsku, Močidlec na Karlovarsku se pohybuje pomalu jedoucí vozidlo údržby.
4: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
5: Souhrnný přehled zpráv a událostí s Lenkou Polákovou skončil v 7:30. No a za chvíli v dobrém ráno prolistujeme regionální noviny spolu s Danou Jilinkovou. Tak buďte s námi. Dobré jitro.

0: Dnešní noviny.
1: Hezké ráno přejeme ve společnosti Českého rozhlasu na hodinách 7.38 a do regionálních novin teď nahlédneme s editorkou vysílání Danou Jelínkovou, kterou vítám a které přeji hezké dobré ráno.
2: Krásné ráno.
1: Tak o čem dnes píše regionální deník?
2: Město Karlovy Vary vyhlásilo záměr pronájmu prvních hotových městských bytů. Jde o 7 jednotek v bývalých jeslích v Komenského ulici v městské části Doubí. Žádosti mohou zájemci podávat až do 14. října do 17 hodin. Už první den se sešlo na radnici tolik žádostí, že by město mohlo byty i hned obsadit. Důležitá informace je, že žádosti mohou obyvatelé podat pouze osobně na obou podatelnách magistrátu. Byty a to i ty, které vzniknou přestavbou ubytoven Drahomíra a v Uvalské ulici, rozdělí Karlovy Vary do 4 kategorií. Největší prioritu mají lidé z veřejně prospěšných profesí. Ostatní žadatelé musí v Karlových Varech žít a pracovat. Podrobnosti najdete na titulní straně.
1: Co jsi se dočetla v deníku Právo?
2: Právo píše, že nevyužitý zámeček v Dalovicích u Karlových Varů pronajme Karlovarský kraj na 10 let Valdorské základní škole a mateřské škole Vlaštovka Karlovy Vary. Podle předpokladů by tam výuka mohla začít od příštího školního roku. Zámeček v minulosti sloužil střední zemědělské škole Dalovice, ale ta se v roce 2019 sloučila s Chebskou. Objekt od té doby ležel ladem. V zámeckém areálu je i botanická zahrada, která přežila díky dobrovolníkům, kteří se o ní starají. Dočtete se, že bezpečnostní systémy Západočeské univerzity v Plzni se propojily. V jejím areálu na Borských polích začal fungovat nový velín, do kterého se zbíhají informace z univerzitních budov, rozmístěných po celém městě od stovek kamer i zvukových detektorů, schopných reagovat třeba na střelbu nebo křik.
1: Tak a ještě to máme regionální přílohu Mladé fronty dnes. Tak co ta na svých stránkách nabízí?
2: List se vrací k návštěvě prezidenta Petra Pavla a jeho manželky Evy v Karlovarském kraji. Ta včera začala prohlídkou novorolské porcelánky Tůn. Byl také hostem celostátního sněmu Sdružení místních samospráv v karlovarském hotelu Termál, kde promluvil k jeho účastníkům. Odpoledne zavítal na hrad a zámek Bečov, na závěr cesty si prošel i zdejší botanickou zahradu. Dočtete se také, že šéfové karlovarské společnosti Sky Clean, který roky zajišťovali práci handicapovaným a stát jim posílal mnoha milionové dotace. Podle státního zástupce Pavla Hajného ale firma získávala peníze podvodem na základě padělaných dokumentů. Jednateli Stanley Powerovi a řediteli Marku Cabalkovi hrozí za dotační podvod pokus o úvěrový podvod a padělání veřejné listiny až 10 let vězení. Případ začal projednávat Krajský soud v Plzni.
1: Tak to byl přehled regionálního tisku a Dana Jelínková, které děkuji a přeji hezký den. Naslyšenou.
2: Naslyšenou a krásný den všem.
0: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.

0: počasí.
1: Je 7:45 a za chvíli nám doktorka Kateřina Cajtamlová a kolega Patrik Rozehnal prozradí, jaké zdravotní neduhy budou dnes po 13. hodině řešit v pořadu Vesele a zdravě. Ale nejprve tu máme pro vás předpověď počasí na dnešní den. Tak dnes čekejme oblačno, přechodně až zataženo a zejména na horách se během dne lokálně objeví přehánky nebo slabý občasný déšť a večer pak začne oblačnost ubývat. Nejvyšší odpolední teploty vyskočí na 16 až 19 stupňů Celsia. Na horách zaznamenáme 12 až 15 stupňů. Vane slabý vítr, během dne to bude mírný, jihozápadní až západní vítr do 6 metrů za sekundu. Rozptylové podmínky budou během dne dobré a biozátěž, ta je mírná na stupni číslo 1.
0: Houbařská sezóna je v plném proudu a my pro vás máme soutěž. Český rozhlas Karlovy Vary vás kompletně vybaví na vycházky do přírody. Od 1. do 30. září poslouchejte naše vysílání a až zazní tento výherní signál,

Zavolejte do studia na číslo 221 55 37 37. Třetí volející získá skvělou výbavu. Atlas hub, praktický houbařský nožík, láhev na pití i plátěnou tašku. Po celé září

0: Jedno z míst v našem hudebním programu obsadila zpěvačka Aneta Langerová a nezapomeňte, že i dnes po 13. hodině opět otevřeme naši poradnu o zdraví a zdravém životním stylu spolu s Patrikem Rozehnalem a Kateřinou Cajtamlovou, kteří nám teď prozradí, jaké téma se tentokrát bude probírat.
1: Krásný páteční den.
2: Vám všem. Téma zní mdloby a mžitky.
1: Tohle téma už jsme před delší dobou měli a protože se tím trápí hodně z vás, věnujeme těmto potížím další díl.
2: Dozvíte se, co se v těle děje při omdlení, jestli ztrácíme vědomí nebo také přestáváme ovládat svaly.
1: Povíme si, proč se nám zamží před očima, objeví se tma nebo záblesky a co nám tím chce tělo nebo mozek naznačit.
2: Ztrácíte i vy někdy pevnou půdu pod nohama, podlamují se vám kolena a omdlíte třeba na minutu nebo dvě?
1: Možná, že vám poradíme dnes, kdy se na základě vašich četných dotazů, které zůstaly v naší schránce z dřívejška, k tématu vrátíme.
2: Tak nezapomeňte poslouchat dnes odpoledne po 13. hodině v pořadu Veselé a zdravě. Poslechnout si můžete i reprízu po 20. hodině večer. Těšíme se na vás, my oba.
1: A také nás můžete sledovat na stránce veseleazdravie.cz, kde jsou všechny naše odvysílané díly a najdete tam nově i video z našeho pořadu.
3: Vesele a zdravě s doktorkou Kateřinou Cajtamlovou. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu.

0: Den v kraji. Souhrn toho nejdůležitějšího, co se událo v našem kraji. Stručně, jasně, přehledně. Den v kraji. Každý všední den po 17. hodině v našem vysílání. Radioservis představuje knihu Sladké Česko, plnou sladkých pokladů našich maminek, babiček a prababiček. 170 nejlepších domácích sladkých receptů z celé naší země od účastníků soutěže Pochoutkový rok. Recepty na vynikající koláče, bábovky, buchty, řezy, ovocné knedlíky, štrůdly nebo dorty. Sladké pochoutky, které si v Česku chráníme jako poklad. Knihu Sladké Česko si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radiotéka.cz.
1: Přesný čas vám přináší matrace za hubičku.cz. Kvalitní české ortopedické matrace pro vaše bolavá záda. www.matracezahubičku.cz. Sponzor programu.
2: Osm hodin.
0: Český rozhlas Karlovy Vary. Zprávy.
2: Botanické zahrady žádají vládu o vlastní zákon. Dům dětí a mládeže v Sokolově připravil pro děti nové kroužky. Šéfové parlamentů Česka, Slovenska a Rakouska budou jednat o migraci a rozšiřování Evropské unie. Dnes bude oblačno až skoro zataženo, teploty do 19 stupňů. Dobré ráno u zpráv, přeje Lenka Poláková. Unie botanických zahrad České republiky chce, aby se botanické zahrady dostaly do české legislativy. Dosud tomu tak není. Dopis zástupci Unie předali prezidentovi České republiky Petru Pavlovi při závěru návštěvy Karlovarského kraje v Bečovské botanické zahradě. Podle prezidenta Petra Pavla by si botanické zahrady zasloužily stejné postavení jako například zoologické zahrady.
3: To, že nejsou, je překvapující, protože ve všech zemích Unie nebo ve většině zemí Unie jsou nějakým způsobem zakotveny a mají svůj statut. My se na to podíváme, já jsem od pana ředitele dostal nějaké podklady a samozřejmě, až se s tím seznámíme, tak s příslušným ministrem se pobavím o tom, proč návrh legislativy, která je připravena, nebyl předložen k nějakému projednání.
2: Pokud by zákon existoval, pomohl by podle Unie botanickým zahradám například se správní ochranou, a to například před vlivem developerů a taky registrací sbírek i financováním odborných pracovníků. Dům dětí a mládeže v Sokolově nabízí v novém školním roce více než stovku zájmových kroužků. Přihlásilo se do nich přes 800 dětí. Největší zájem je tradičně o rukodělné kroužky, jako je keramika a háčkování nebo sportovní aktivity. Jak říká ředitelka Domu dětí a mládeže Hana Procházková, v nabídce jsou pro děti i novinky.
4: Jsou to kroužky, které se zabývají logopedickou prevencí v mateřských školkách. Zkusili jsme oslovit chlapce minibasketbalem a minivolejbalem a také jsme otevřeli dvě rukodělné dílničky. Jsou to keramické hrátky a šperkohrátky.
2: Předseda sněmovny Tomio Okamura z SPD dnes bude jednat se svými protějšky ze Slovenska a Rakouska. Hledat mají společné postoje například k migraci nebo dalšímu rozšiřování Evropské unie. K jednání takzvaného slavkovského formátu se tentokrát připojí také zástupci Itálie. Schůzka se koná nedaleko Vídně.
5: Slavkovský formát vznikl před 11 lety jako prostor pro užší spolupráci Česka, Slovenska a Rakouska. Trojice se v něm snaží sladit postoje k evropským otázkám i řešit společná témata, jako třeba energetiku nebo dopravu. Jedním z konkrétních příkladů je spolupráce na modernizaci železničního spojení mezi Prahou, Bratislavou a Vídní. Na parlamentní úrovni se zástupci scházejí od roku 2018. Tentokrát chtějí mluvit také o tom, jak zapojit mladé lidi do politiky nebo jak zákonodá Národní sbory využívají umělou inteligenci. Bára Vránová, Český rozhlas.
2: Sestra severokorejského vůdce Kim Yo-chong obvinila americká vojenská cvičení ze zhoršování napětí na korejském poloostrově. Označila je za válečnou hru vedenou Spojenými státy a pohrozila útočnější reakcí ze strany Pyeongchangu. S odvoláním na severokorejská média to uvedly tiskové agentury. KLDR podle Kim Yo-chong taky nehodlá měnit politiku posilování jaderného arzenálu. Mladší sestra Kim Chong-una působí jako ředitelka oddělení pro všeobecné záležitosti ústředního výboru vládnoucí strany práce. Je považována za klíčovou postavu režimu.
0: sport.
2: České volejbalisty čeká v osmifinále mistrovství Evropy Belgie. Hrát se bude v pondělí v Turíně. Rozhodla o tom prohra Finů s Estonci.
0: Počasí.
2: Dnes bude oblačno až skoro zataženo, na horách místy přehánky, večer ubývání oblačnosti. Nejvyšší teploty 16 až 19, na horách 12 až 15 stupňů Celsia. Povene mírný jihozápadní až západní vítr. Rozptylové podmínky jsou většinou dobré a biozátěž mírná na stupně 1.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Karlovy Vary.
2: V Mariánských Lázních je z důvodu opravy povrchu vozovky uzavřená místní silnice u Velkého a Malého ostrovního rybníka.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
6: Tak jestli pak víte, jak rychlé mohou být vlny tsunami? Tak to je otázka, na kterou už za chvíli nabídne odpověď dnešní vydání rubriky Co v učebnicích nebylo s Martinem Písaříkem. A určitě si v dobrém ránu nenechte ujít ani meteorology s jejich dnešní a víkendovou předpovědí počasí a ani pozvánku do karlovarského divadla Dagmar, které má dnes na programu hru Charlie. Je 8 hodin a 5 minut, no a snad vás teď potěšíme písničkami Co nestárnou od Michala Davida a Petra Nováka. Příjemný poslech a dobré ráno.
0: Dobré ráno a Jitka Brošková.

0: v učebnicích nebylo. Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
1: Věděli jste, že tsunami mohou putovat oceánem rychlostí až kolem 700 km v hodině? Tsunami z japonštiny vlna v přístavu je soubor vln na hladině oceánu, které vznikají při náhlém pohybu mořského dna. Nejčastější příčinou jsou silná podmořská zemětřesení. Z fyzikálního hlediska má tsunami velmi dlouhou vlnovou délku, často v řádu stovek kilometrů. Rychlost takové vlny závisí na hloubce oceánu. Na hlubokém oceánu se tsunami šíří velkou rychlostí, ale její výška je obvykle velmi malá, často jen v řádu centimetrů, proto ji tam není snadné zaznamenat. Jakmile se však vlna přiblíží k pobřeží do menší hloubky, její rychlost klesá a energie se začne soustřeďovat do výrazně rostoucí výšky vlny. U pobřeží tak může výška tsunami výrazně narůst, někdy až do desítek metrů. Kvůli své dlouhé vlnové délce se tsunami může šířit napříč oceány na vzdálenosti tisíců kilometrů s relativně malými ztrátami energie. I proto mohou vlny vzniklé v jedné oblasti zasáhnout vzdálená pobřeží. Samotný vznik tsunami nelze vždy předem spolehlivě předpovědět. Varovné systémy dokážou reagovat až na zaznamenanou událost, nikoli jí zabránit.
0: Co v učebnicích nebylo? S Martinem Písaříkem.

0: Všichni fanoušci a faninky této kanadské zpěvačky Celine Dion jsou šťastní a rádi, že se vrátila zpět na koncertní pódia a zahájila sérii vystoupení v Paříži. No a nutno dodat, že i přes vážné zdravotní potíže a bolesti si i sama zpěvačka svůj návrat maximálně užívá. V dobrém ránu jsme si poslechli jednu z jejich krásných písniček, no a snad i vás potěšila. A jaké bude počasí?
1: Počasí.
0: Je čtvrt na devět a v pátečním dobrém ránu zdravím meteorologa Martina Adamovského. Dobré ráno přeji.
2: Dobré ráno.
0: Tak jaké počasí bude přes den?
2: Tak té oblačnosti podobně jako teď máme docela dost a i přes den bude relativně hodně. Nějaké kratší epizody se sluníčkem se tam objevit mohou, ale převažovat bude spíš nějaká oblačná, přechodně až zatažená obloha. Co se týče možného deště, s menší pravděpodobností někdy kolem poledne, odpoledne nějaký slabší dešť někde na horách se vyskytnout může, ale spíš ta pravděpodobnost bude malá. Potom večer, k večeru a večer by naopak měla začít ubývat oblačnost, tam už ty srážky neočekáváme. Jinak teploty dnes do 19 stupňů, měli jsme docela chladné ráno, pořád máme někde i teploty pod 10 stupni. Přes den se nám ale tedy oteplí, dnes v těch maximech většinou do 19 stupňů, na horách tak o 2 až 3 stupně v průměru chladněji.
0: Tak taková je předpověď počasí na dnešek a jaký máte pro nás výhled počasí na víkend?
2: Tak sobota bude asi nejslunečnější z toho víkendu, i ty teploty budou pravděpodobně nejvyšší právě v sobotu, převažovat bude spíš nějaká jasná, skoro jasná obloha, hlavně po ránu a dopoledne, potom během odpoledne se k tomu přidá nějaká vysoká oblačnost, ale ta bude spíš slabší, průsvitná, takže i tak to bude působit dojmem spíš slunečného dne zítra. Jinak ještě jsem nezmínil jednu věc, k ránu se nám mohou také tvořit mlhy, hlavně na Chebsku nebo v Poohří, takže ty nám ještě ráno mohou zítra přetrvávat. Jinak počítejte, že i ráno zítřejší bude chladné, v údolích při uklidnění větru mohou teploty klesnout až k 5 stupňům, většinou budou všude pod 10. No a přes den zítra do nějakých 21, takže kolem 19 stupňů naměříme. No a v neděli už té oblačnosti bude víc, přejde nás studená fronta během odpoledne, pravděpodobně nám na části území i slabounce zaprší, ale těch srážek bude málo, maximálně pár milimetrů a teploty už budou nižší, většinou do 19 stupňů. Rozfouká se nám také vítr společně s tou frontou a potom do příštího týdne budeme už směřovat s nižšími teplotami.
0: Předpověď počasí nám nabídl meteorolog Martin Adamovský. Moc vám děkuji, pěkný den i víkend. Naslyšenou.
2: Také naslyšenou.
1: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
3: Mým hostem bude tentokrát zpěvačka Jitka Zelenková.
1: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
4: Když ti vítr napne plachtu, když ti plachta popožene jachtu, když ti jachtou jízda dodá klid. Když ti květy

0: skupina MIG 21 se blízká svou písničkou V dobrém ránu a teď pojďme do divadla. Inscenace Charlie o dospívajícím středoškolákovi na motivy knihy Ten, kdo stojí v koutě od Stevena Žboskyho dnes uvede karlovarské divadlo Dagmar. Představení začne v 19 hodin na komorní scéně U na pedagogické škole v Lidické ulici.
1: Budu vyprávět o svém životě. O svém prvním ročníku na střední. Chci, abys věděl, že jsem šťastný a zároveň smutný a pořád se snažím přijít na to, čím to je.
2: Vy jste jako režisér tak trochu ve dvojím ohni. Jak se vám režírují kolegové, se kterými hrajete třeba v Západočeském divadle v Chebu?
3: Naprosto skvěle, protože oni jsou kolegiální a odpouštějí mi moje prvotní chyby, protože v téhle pozici já jsem poprvé.
2: Jak zvládáte nováčky? Není to pro vás tak trochu pytel blech?
3: Trochu ano, ale tím pozitivním způsobem. Někteří z nich prošli už studiem divadla Dagmar nebo jsou jeho součástí, takže už věděli, do čeho jdou. Takže se učíme tu disciplínu divadelního prostředí a nemají s tím takovou potíž.
2: Poznamenává Jiří Švec. Představení Charlie vychází z knihy Ten, kdo stojí v koutě, jejím autorem je Steven Žbosky. Čtenáře zaujala tím, jak středoškolák Charlie dospívá do světa prvních lásek, sexu, rodinných dramat, nových přátelství. Ale přece jenom, není to už tak trochu retro, tedy život generace rodičů dnešních středoškoláků, navíc za oceánem?
3: Já myslím, že není, protože to, co prožívá Charlie, je pořád aktuální. Je to vlastně nějaký přerod chlapce v muže a autor se nechal inspirovat G.D.M. Salingerem, Kdo chytá v žitě, což je pro mě opravdu symbolická věc, protože já Holden, alias Kdo chytá v žitě, byla pro mě zásadní inscenace v tomto divadle.
2: Takže doba se mění, ale první lásky a rodinné průšvihy a podobně se opakují.
3: Já myslím, že je to pořád stejný, jenom jsou jiné prostředky.
2: Dodává režisér Jiří Švec. Hlavním hrdinou Charliem se stává 18-letý Matěj Luňáček, který studuje v Karlových Varech na střední odborné škole v Čankovské. Jaký jste jako Charlie?
4: Takovej svůj, trošku se spíš hledám a mou velkou oporou jsou tam mý kamarádi.
1: Plno lidí ze školy svoji rodinu nesnáší. Někoho doma bijou, někdo je pro rodiče trofejí, se kterou se chlubí sousedů. Já osobně naši rodinu mám hrozně moc rád. Moje máma často brečí u televize.
2: Maminku Charlieho hraje Magdalena Hniličková, kterou mohou znát jak diváci tady z Karlovarského divadla Dagmar, tak třeba z představení Západočeského divadla v Chebu. Vy máte za sebou celou řadu rolí mladých dívek, někdy třeba i naivek. Dá se říct, že s touhletou rolí matky vstupujete do nové etapy profesního života?
5: To už jsem vstoupila v Chebu, už jsem pár maminek taky odehrála, takže tam už jsem.
2: Jak se vám hraje s mladšími kolegyněmi a kolegy?
5: Jo, jsou super, mají skvělou energii.
2: Jaká jste jako matka v téhleté inscenaci?
5: Myslím, že trošku neví, co s tím rodičovstvím si počít. Tahle paní.
6: Měl by si zdávat pozor. Kdyby ti řekla, že ne, tak to znamená ne.
2: Radí ve své replice synovi Magdalena Hniličková. Jak to dopadne, zjistí návštěvníci karlovarské komorní scény U, kde divadlo Dagmar inscenaci uvádí. Z Karlových Varů Josef Šorfa, Český rozhlas.
7: Jsme s vámi i na Karlovarsku. Český rozhlas Karlovy Vary, žijeme tu s vámi.

0: poradíme, pomůžeme, naučíme, vylepšíme. Vše pro domácí kutily, chovatele a zahrádkáře. To je Hobby Magazín. Pořad pro všechny, kteří se neradi nudí. Hobby Magazín s Arturem Kubicou každou sobotu v 10 hodin v našem vysílání.
1: Půl deváté.
0: Český rozhlas Karlovy Vary. Zprávy.
1: Karlovarský kraj plánuje rozsáhlou modernizaci budov A a B krajského úřadu. Objekty z bývalých kasáren jsou energeticky náročné. Rekonstrukce se proto bude týkat například výměny oken, zateplení, ale i klimatizace. Kraj by chtěl na zateplení získat dotace. Sokolovský dům dětí a mládeže otevřel 5 logopedických kroužků pro děti od 5 do 7 let. Reaguje tak na rostoucí počet dětí s vadami řeči a nedostatek klinických logopedů v Karlovarském kraji. 4 kroužky fungují v mateřských školách, jeden přímo v domě dětí. Hladina Březovské přehrady u Karlových Varů dál klesá. Z vody už se po téměř 90 letech znovu vynořil zatopený most. Povodí Ohře chce kvůli nedostatku vody omezit odtok z nádrže. Krajský úřad schválil mimořádnou manipulaci. Vodohospodáři odtok omezí, pokud hladina klesne ještě o 80 cm. Po celém Česku dnes začínají rejus dny. Podobné akce chtějí upozornit na plýtvání, nadbytečnou výrobu a význam cirkulární ekonomiky. Ta využívá odpad jako zdroj, materiál i surovinu pro další použití. Jižní Korea nepošle své vojáky ani vojenskou techniku do Hormuzského průlivu, řekl to jí prezident. Nevyslyší tak výzvu svého amerického protějšku Donalda Trumpa, který chce, aby jihokorejská armáda pomohla Spojeným státům v dalších úderech na Irán. Hokejová Tipsport Extraliga dnes bude pokračovat 6 zápasy druhého kola. Mezi hlavní šlágry bude patřit souboj Kladna a Sparty. O první výhru budou usilovat mistrovské Pardubice v Litvínově nebo také brněnská Kometa v Třinci. Karlovy Vary dnes hrají od 17:30 v Mladé Boleslavi. A dnes bude oblačno až skoro zataženo, teploty 16 až 19 stupňů.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Karlovy Vary.
1: V Mariánských Lázních se v ulici Ruská v křižovatce s ulicí Pramenská srazila 2 osobní auta. S opatrností místem projedete.
0: Zelená vlna, známe lepší cestu.
2: Svátek 18. září, to je dnešní datum v kalendáři a svátek má Kryštof. Jméno Kryštof má řecký původ, přičemž jde o složeninu 2 slov. Slovo Christos znamená v řečtině olejem pomazaný a ferein nosit. Jméno se pak symbolicky překládá jako ten, kdo nosí v srdci Krista. Tak Kryštofům tedy přejeme vše nejlepší. Je 8:30 a už za 6 minut budeme soutěžit. Připravte se. We'll be right back.

0: Vondráčkovou vystřídala Jitka Zelenková a já doufám, že si užíváte všechny písničky, které vám po našich frekvencích posíláme. Ale teď dejme hudbě stopku a pojďme soutěžit. V dnešní soutěži vás pozveme do Bečovské botanické zahrady. Máme pro vás rodinnou vstupenku, o kterou si s námi právě teď můžete zahrát na telefonním čísle 221 55 37 37. Barevné podzimní dny si můžete užít v Bečovské botanické zahradě, kam nyní nabízíme rodinné vstupné. Ve všední dny od 9 do 15 hodin a o víkendu od 9 do 17 hodin, tak na ploše 12 hektarů můžete obdivovat více než 1000 druhů rostlin. Tak ještě jednou připomínám telefonní kontakt do soutěže, je to číslo 221 55 37 37. Telefonní linka už je obsazená. Dobré ráno, kdo se dovolal?
1: Dobré ráno, pan Václav Karlovy Vary.
0: Zdravím, pane Václave. Tak před chvílí jsem zmínila, že dnes má svátek Kryštof. A my se vás, pane Václave, ptáme, koho je patronem svatý Kryštof? Je patronem řidičů, hudebníků nebo hasičů?
1: Bečko.
0: Myslíte, že hudebníků? To je svatá Cecílie, bohužel, dnes to nevyšlo.
1: Tak jo,
0: mějte se hezky pěkně,
1: naslyšenou.
0: 221 55 37 37, tak stále ještě hrajeme o rodinnou vstupenku do Bečovské botanické zahrady, tak půjde tam někdo z vás? Dobré ráno.
2: Dobré ráno, tady Jarka, Chodová.
0: Zdravím vás do Chodova, paní Jarko. Tak budete vědět, jaká je ta správná odpověď?
2: No, ohledně toho, že dneska má můj syn narozeniny a je daleko, hodně daleko, je až v Číně. Pracovně, ale já bych řekla, že to bude ten, Ježíš, můžu možnosti.
0: Ano, tak ptáme se, kdo je patronem svatý Kryštof, koho je patronem svatý Kryštof, buď to řidičů, anebo hasičů, to nám tady zbylo, ty dvě varianty, jedna z nich je správně.
2: Já zkusím řidiče.
0: Zkoušíte řidiče. A je to tak, ano. Trošičku jsem vás napínala, ale jenom trošičku, je to tak. Svatý Kryštof je skutečně patronem řidičů, cestovatelů, poutníků a motoristů. Takže, paní Jarko, vyhráváte vstupenku do Bečovské botanické zahrady a já vám gratuluji. Pěkný den, naslyšenou.
2: Já jsem ještě nebyla, tak si těším.
0: No, tak si to hezky užijte. Pěkný den.
3: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.

0: písničkou od americké rockové skupiny R.E.M. jsme se v čase přehoupli přes 8:45 a dnes čekejme více oblačnosti s možnými slabými srážkami.
1: Počasí.
0: Bude oblačno, přechodně až zataženo a zejména na horách se během dne lokálně objeví přehánky anebo slabý občasný déšť. Večer pak začne oblačnost ubývat. Nejvyšší teploty vystoupají na 16 až 19 stupňů Celsia, na horách naměříme 12 až 15 stupňů. Vane slabý vítr, během dne to bude mírný, jihozápadní až západní vítr do 6 metrů za sekundu. Rozptylové podmínky budou během dne dobré a biometeorologická předpověď přináší jedničku, tedy mírný stupeň zátěže, který umožňuje běžný denní režim bez omezení.
1: Řidičská abeceda. Osvěžte si s námi pravidla silničního provozu, ať je za volantem bezpečno. Řidičská abeceda. Po celé září v našem vysílání. Pořad vzniká ve spolupráci s dopravní policií České republiky.

Pokud už nás posloucháte kdekoliv, doma, v práci nebo třeba na cestách, přejeme vám pohodový pátek v naší společnosti. A nezapomeňte, že nás najdete také na internetu, ať už na Facebooku, tak i na Instagramu, i na webu vary.rozhlas.cz. Tak před chviličkou nám dospívala zpěvačka Lucie Bílá v pátečním dobrém ránu, které se však s blížící se 9. hodinou začíná pomaličku, ale jistě naplňovat. Úderem 9. vám čerstvé informace z našeho regionu i ze světa nabídne ve zprávách Lenka Poláková. No a pak už vás pozdraví od mikrofonu Iva Kokešová. A protože je pátek, tak se hned v začátku dopoledního programu určitě bude připravovat nějaká ta dobrota spolu s Mirkou Kuncmanovou. No tak ať vám nic neuteče, příjemný pátek a krásný víkend vám přeje. A loučí se Jitka Brošková. Naslyšenou.

Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou a Patrikem Rozehnalem. Každý pátek po 13. hodině ve vysílání regionálních stanic Českého rozhlasu a na webu veseleazdravie.cz. Houbařská sezóna je v plném proudu a my pro vás máme soutěž. Český rozhlas Karlovy Vary vás kompletně vybaví na vycházky do přírody. Od 1. do 30. září poslouchejte naše vysílání a až zazní tento výherní signál,

0: zavolejte do studia na číslo 221 55 37 37. Třetí volající získá skvělou výbavu. Atlas hub, praktický houbařský nožík, láhev na pití i plátěnou tašku. Po celé září v našem vysílání. Český rozhlas Karlovy Vary. Zprávy.
1: Karlovarský kraj plánuje zateplení budov krajského úřadu a novou centrální klimatizaci. U středověkého dolu Jeroným na Sokolovsku se dnes uskuteční podzimní monitorování netopírů. Celorepubliková akce Reuse dne chce upozornit na plýtvání a nadbytečnou výrobu a bude oblačno i zataženo, teploty do 19 stupňů. Zprávy Alenka Poláková. Karlovarský kraj plánuje rozsáhlou modernizaci budov A a B krajského úřadu. Objekty z bývalých kasáren jsou energeticky náročné. Rekonstrukce se proto bude týkat například výměny oken, zateplení, ale i klimatizace. Kraj by chtěl na zateplení získat dotace.
2: Například klimatizace v některých částech úřadu není vůbec nebo je jen bodová, která ochladí jednu nebo dvě propojené místnosti. Nově by mohla na krajském úřadě být centrální klimatizace, například připojená na tepelné čerpadlo. V plánu je i modernizace zastupitelského sálu. Kolik budou nakonec opravy stát, ukáže až studie. Část peněz by kraj mohl získat z dotace, o kterou požádal. Z Karlových Varů, Anna Bečková, Český rozhlas.
1: Na zámku Kinžvart na Chebsku se dnes uskuteční netopíří noc. Jak uvedl Přemysl Tájek, spořádající zprávy chráněné krajinné oblasti Slavkovský les, od 18 hodin a 30 minut bude připravený bohatý doprovodný program i pro děti. Chybět nebude přednáška o životě těchto létajících savců a návštěvníci se budou moct podívat na odchycené netopíry obývající Kinžvartský zámecký park. Po celém Česku dnes začínají Reuse dny. Podobné akce chtějí upozornit na plýtvání, nadbytečnou výrobu a význam cirkulární ekonomiky. Ta využívá odpad jako zdroj, materiál i surovinu pro další použití. A v Česku se to docela daří, říká na základě dat z Eurostatu ředitelka Institutu cirkulární ekonomiky Michála Kloudová.
3: V současnosti Česko má cirkulární využití materiálu kolem nějakých 15%, což znamená, že tyto materiály, které v ekonomice používáme, pochází z recyklace místo z nově vytěžených surovin. Jsme v Čechách nad průměrem Evropské unie, ten průměr je kolem 12%.
1: Za posledních 10 let se Česko v tomto směru zlepšilo o skoro 8% bodů. Společně s Německem jsme tak v Evropské unii na 8. příčce. Nejlepší Nizozemsko, Belgie nebo Itálie mají nad 20%. Ve Švédsku dnes začnou povolební vyjednávání. Předseda parlamentu Andreas Norlén se během dneška sejde s předsedy jednotlivých stran. Ve volbách, které komise definitivně uzavřely teprve včera odpoledne, zvítězila s velmi těsným náskokem středolevicová opozice. Premiér Ulf Kristersson už kvůli volební porážce oznámil rezignaci.
0: Počasí.
1: Dnes bude oblačno až skoro zataženo, na horách místy přehánky. Nejvyšší teploty 16 až 19, na horách 12 až 15 stupňů Celsia. Povane mírný jihozápadní vítr. Rozptylové podmínky jsou dobré a biozátěž mírná na stupně 1.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Karlovy Vary.
1: V Mariánských Lázních se v ulici Ruská v křižovatce s ulicí Pramenská srazila dvě osobní auta. Projíždějte opatrně.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
4: Dobrý den, dneska je pátek 18. září, všechno nejlepší Krištofům k jejich dnešnímu svátku. Naše nejnovější zprávy skončily 4 minuty po 9. Zahrajeme si Michala Prokopa, také skupinu Olympic a pak už přijde Mirka Kuncmanová se svým tradičním pátečním receptem.
0: Dobré dopoledne a Iva Kokešová.
5: času.

0: Vaříte s Českým rozhlasem Karlovy Vary.
1: Ve studiu je Mirka Kuncmanová, vítám vás, dobrý den.
2: Dobrý den.
1: Máte košík sebou plný, nestavila jste se po cestě někde v lesích na Plzeňsku?
2: Málem jsem nedojela, protože zase vyhýbala teda autům, které podél lesa, teda, který jsem jela stály.
1: Takže rostou.
2: Rostou. Důkazem toho byl právě košíček krásných hřibů. A právě ty hřibovité rostou, jo? Které jsem dostala od našich mladých. Já už na prodírání se houštím nejsem, ale houby mám moc ráda a také velmi ráda je zařazuji do jídelníčku. Samozřejmě se neobejdu bez sušených, nedovedu si totiž bez nich představit třeba takovou bramboračku nebo vánočního kubu. Ale to víte, čerstvé jsou čerstvé.
1: Jasně.
2: Houbovka, maso na hříbkách, houbová polévka a nezbytná smaženice, to je prostě česká klasika. Tak zkusme ale dneska něco jiného, neméně dobrého. Dnes si připravíme houbové knedlíky.
1: Zajímavá záležitost, tak se těšíme. Mirko, co budeme potřebovat?
2: Budeme potřebovat 250 gramů hrubé mouky, jedno vejce, jednu kávovou lžičku prášku do pečiva, jednu kávovou lžičku sušeného droždí, 150 ml teplého mléka, dva rohlíky, nejlepší jsou takové ty jeden den staré. Dále budeme potřebovat sůl a 150 až 200 gramů čerstvých hřebovitých hub, jednu menší cibuli, jednu polévkovou lžíci másla nebo oleje, dále petrželku, tymián podle chuti, špetku kmínu a smaženou cibulku na polití.
1: Ještě jednou opakuji suroviny na houbové knedlíky, 250 gramů hrubé mouky, jedno vejce, jedna kávová lžička prášku do pečiva, jedna kávová lžička sušeného droždí, 150 ml teplého mléka, dva rohlíky, nejlépe jeden den staré, sůl, 150 až 200 gramů čerstvých hřibovitých hub, jedna menší cibule, jedna polévková lžíce másla nebo oleje, petrželka, tymián podle chuti, také špetka kmínu a smažená cibulka na polití. Jaký bude postup?
2: Do mouky promícháme sůl, prášek do pečiva a sušené droždí. Teplým mlékem, do kterého jsme rozkvedlali vejce, zaděláme měkké těsto. Nakonec vmícháme na kostičky nakrájené pečivo. Těsto přikryjeme utěrkou a necháme odpočinout. Mezitím nakrájíme cibuli a na másle nebo oleji ji necháme zesklovatět. Očištěné houby nakrájíme na tenké plátky a na cibulce necháme dusit. Mírně osolíme, přidáme kmín a podle chuti tymián. Když je voda z hub vydušená, necháme je trochu prochladnout a pak je spolu s nakrájenou petrželkou proděláme s těstem. Takto připravené těsto rozdělíme na 6 stejných dílů, ze kterých vytvoříme kulaté knedlíky. Aby se nám s těstem lépe pracovalo, namáčíme si ruce ve studené vodě. Knedlíky vaříme nejlépe v páře zhruba 15 až 20 minut. Podáváme je překrojené jako samostatný pokrm, polité do zlatova usmaženou cibulkou a se zeleninovými saláty. Vhodné jsou však i jako příloha ke smetanovým omáčkám, dušenému špenátu, pečenému masu a podobně. Já si myslím, že na fotografii bude dobře vidět, že jsou tam vlastně s vepřovou plecí na paprice, na smetaně, i to vypadá dobře. Mm-hmm. Ta celková doba přípravy je zhruba 1 hodina a z tohoto množství máme 4 až 6 porcí.
1: Vy jste tyhle ty knedlíky připravovala samozřejmě z čerstvých hub,
2: ano.
1: Ale dají se udělat i ze sušených.
2: Děkuju, to je právě poznámka, kterou jsem chtěla říct. Tyto knedlíky se dají dobře připravit i z hub sušených. Je nutné je však předem namočit.

0: vymočit, nejlépe přes noc. Pak je důkladně vymačkáme a ostatní postup je stejný, jak jsme si tady uvedli.
1: Mm-hmm. Recept už je na našich internetových stránkách. Teď už nezbývá nic jiného, než vzít košík. V sobotu a v neděli to se přímo nabízí, hurá na houby. I když teď, jak jsem viděla, se chodí ráno, odpoledne, ve všední den, prostě lesy jsou plné hub i houbařů.
0: Já si myslím, že to jsou takové ty houbařské žně právě teď.
1: Ano. Díky, Mirko, mějte se moc krásně, budeme se na vás těšit příští pátek.
0: Já se těším. Naschledanou.

0: Úsměv prosí. Humor na vlnách Českého rozhlasu Karlovy Vary.
1: Připraveni jsou Vladimír Dvořák a Jiřina Bohdalová a my jsme tu dnešní scénku nazvali Pojďte si hrát na krám.
2: Víte, čeho jsem si všiml, kolegyně, že se dneska lidi na Silvestra neumějí bavit sami.
3: No to je civilizační vývoj, jak byste taky chtěla, aby se bavili?
2: No lidi, tolik společenských her krásný. No,
3: myslíte šachy, jo?
2: No třeba šachy, no tak to je pro dva spíš odpoledne, že jo, v noci. Je lepší dáma, ale helejte se, loto se dá hrát, nebo se dá hrát na fanty. Já když jsem byl mladý, my jsme měli na Silvestra takovou partu, čtyři jsme byli a my jsme si dokonce vymysleli hru krásnou. No, vždycky jeden odešel a ostatní hádali, který.
3: Já když jsem byla úplně malá, tak já jsem si nejradši hrávala na krám.
2: Vážně?
3: No.
2: A víte, že já taky?
3: Nepovědějte.
2: No jistě, já jsem si pořád hrál na krám. Já jsem rodičům prodal celý zařízení. Pojďte, zahrajem si na krám.
3: Ale dejte pokoj v našem věku.
2: A co vám to udělá? No tak zahrajem si na krám jako děti. No, podívejte se, tady bude taková jako jednota, nebo pramen, jo, pultík hezky, co?
3: Slyšte, nemáte vy za lůbem nějakou satiru?
2: Ale co vás napadá, říkám, jako děti si zahrajem, jo? Já budu prodávat třeba, vy budete nakupovat, jo?
3: Tak
2: jděte, ať mám nějakou tržbu.
3: No.
2: A prosím vás, pozor, na dveřích je zvoneček, jo? Na to si potrpím.
3: Cink, cink. Dobrý den.
2: Dobrý den. Dobrý den. Čím mohu posloužit, prosím?
3: Prosila bych láhev rýže.
2: Láhev, ale no takové, zlobte se, to je pitomost, no láhev rýže. Říkám, zahrajem si jako děti.
3: Jako děti, no.
2: Ale normální, ne, debilní děti, prosím. Láhev rýže, vy jste to sebrala, takovou pitomost. Láhev rýže, no je to možný. S váma si hrát na krám teda.
3: Můžu já za to, že jste špatně zásobenej.
2: Helejte se, já budu nakupovat a vy budete prodávat, jo?
3: Dobře.
2: A já vám ukážu, jak se má správně, seriózně nakupovat.
3: Zvoneček.
2: Nezvoň.
3: Cink, cink.
2: A hele, dobrý den.
3: Dobrý den.
2: Dobrý den, já bych prosil rýži.
3: Ano, zajisté. Ale máte lahvičku? Víte, že se říká ženu ani květinou.
2: S váma si hrát na krám.
3: Já mám nápad. Pojďte si zahrát na kovomat. To je jednodušší.
2: S váma už nehraju
3: na pojďte na kovomat.
2: Tak já to zkusím, ale naposled.
3: Já budu prodávat a vy budete kupovat, jo?
2: Dobrý den.
3: Dobrý den.
2: Prosil bych dozický zámek.
3: Nemáme.
2: Tak mi dejte obyčejný patentní zámek.
3: Bohužel nemáme.
2: No tak si vemu vysací zámek.
3: Taky nemáme.
2: Hergot, paní, proč ten krám nezavřete?
3: Protože nemáme zámek.
0: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.

0: chytilové, zahrádkáři, chovatelé a chalupáři. Máme pro vás Hobby magazín. Pořad plný rad, nápadů a inspirace.
1: Poradíme, jak se dá včelám pomoci ve vedru a v suchu. Vyčistíme perlátor na odvodní baterii od vodního kamene a pustíme se do pěstování balkónových a terasových borůvek.
0: Hobby magazín s Arturem Kubicou. Každou sobotu v 10 hodin dopoledne v našem vysílání. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.

0: Dvě minuty po půl desáté, jedna zajímavost na hřbitově v Kralovicích, si lidé mohou půjčovat konve a košťata za 10 korunu. Nový systém má lidi přimět k tomu, aby nářadí vraceli na své místo. Podrobnosti za chvilku.
1: Tipy pro volný čas.
0: V galerii na radnici v Kašperských horách uvidíte výstavu fotografií z natáčení legendárního seriálu režiséra Jaroslava Soukupa Policie Modrava. Výstava tam potrvá do 30. září. Na slavnostním otevření nového pump tracku v areálu sportovišť pod sjezdovkou Vysoká v Tachově zažijete od 16 hodin exhibici profesionálních jezdců. V kině Mže v Tachově se od 17 hodin uskuteční večer scénického tance. V sále regionálního muzea Kladrubska máte možnost zažít setkání s vicemistrem České republiky a čtvrtým na světovém šampionátu v lovu ryb na plavanou Davidem Havránkem. Akce začíná v 18 hodin. Na nádvoří Tachovského zámku se uskuteční od 18 hodin letní zpívaná Na zámku s kapelou Taky tak. Speciální komentované prohlídky Lokeckého hradu připravil od 16 a 16.30 archeolog Filip Prekop. Návštěvníci se s ním vydají po stopách nejstarších kamenných struktur hradu a prohlédnou si také část původní hradby z počátku 12. století. Netopíří noc na zámku Kinžvart a v přilehlém parku je připravena od 18.30. Návštěvníci uvidí odchyt netopírů a odchycené jedince si zblízka prohlédnou. Ultrazvukový detektor pomůže nahlédnout do světa jejich neslyšitelných signálů. Připravená je přednáška, výstava z podzemí Karlovarského kraje a také tematické soutěže pro děti i pro dospělé. Tak to jsou tipy pro volný čas s datem 18. září. Přejeme vám příjemnou zábavu, ať už si vyberete cokoliv. Teď Valdemar Matuška, tady je rádio vašeho kraje.

že nad zlato a bohatství je moudrost a uvážlivý čin. Že Eldorado není kdesi v dálce, ale docela blízko, v našich srdcích a v našem myšlení. A že jeho pravé jméno je svoboda, pravda a porozumění. Nosíme je v sobě a ptát se na ně je naše přirozená povinnost.

0: Běžně jsme zvyklí si půjčovat vozíky u obchodních domů na minci nebo na plastový žeton. Podobný systém teď vymysleli v Kralovicích na severním Plzeňsku, ale na hřbitově. Samoobslužná půjčovna Konví a Košťat je umístěná u cesty vedoucí od hlavního vchodu starou částí hřbitova. Město tím chtělo docílit toho, aby lidé vraceli nářadí ke studni a nenechávali ho u hrobu.
1: Přišla zrovna paní Bohuslava. Tady teď udělali na hřbitově samoobslužnou výdejnu nářadí. Všimla jste si toho?
2: Ne, já to používám. Ne, po každý mám dát taky flašku na vodu, ale tak už jsem to použila.
1: A co na to říkáte?
2: Že to dobrá věc.
1: Uvítala byste to tady i na jiných místech?
2: No tak já vám na to řeknu, já mám oba hroby, jako manžela i rodiče a všechno mám tam. U té pumpy vepředu. Mně se to hodí tam.
3: Tady byl problém, že když jsem přišel občan a chtěl si zalít rostliny na hrobu, tak konvičku hledal po celém hřbitově.
1: Systém mi ukazuje tajemník úřadu Pavel Vrána.
3: Vedoucí technických služeb na internetu zjistil, že existují takovéhle půjčovny, no tak jsme to zrealizovali potom. Když sem někdo přijde, tak přímo u studny má možnost si vypůjčit tuto konvici, když tam vloží 10 korun, která se mu pak samozřejmě vrátí zpět, když ji vrátí na své místo.
1: Našla jsem 10 korun, tak zkusím ji tam vložit. Ten systém je úplně stejný jako na nákupních košících u obchodních domů. Konev jsem vložila zpátky a 10 koruna se mi vrátila. Už máte nějakou zpětnou vazbu od lidí?
3: Zatím nemáme ani pozitivní, ani negativní ohlasy na toto. Ale myslím si, že to usnadňuje občanům tu možnost si zalít ty hroby, protože nemusí hledat ty konvičky po celém hřbitově, ale mají je tady k dispozici na jednom místě.
1: Na hřbitově v Kralovicích je tento systém půjčování nářadí zatím jenom jeden. U ostatních studní jsou pořád konve položené volně. Z Kralovic Julie Suchá, Český rozhlas.
4: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.

Také dneska dopoledne vám nabídneme kalendárium. Petr Jungmann už za chviličku připomene výročí slavného a vlivného deníku The New York Times a také vzpomeneme na vůbec první vesmírnou turistku na světě. Počkejte si na to. Přejeme vám příjemný poslech, máme 2 minuty po 3.

0: Lambert.
1: I have a dream.
2: It's been a hard day's night.
3: Aby zvítězila pravda a láska.
4: Yes, we can.
5: Pátek 18. září. Svátek mají chlapi nosící Krista v srdci. Nositele jména Krištof. Tady je Petr Jungmann. Hezký den. Kanadský novinář Henry Jervis Raymond a bývalý bankéř George Jones založil jeden z nejvlivnějších světových deníků The New York Times před 175 lety v roce 1851. Přehrada Desná v Jizerských horách se protrhla před 110 lety v roce 1916. Jen rok po otevření voda smetla část obce a zemřelo 62 lidí. Jedná se o největší katastrofu spojenou s havárií přehrady v našich zemích. Do několika stovek cestujících čekajících v kolejišti na osobní vlak do Adamova vjel na nádraží v Brně Židenicích opožděný rychlík přesně před 85 lety v roce 1941. Většina z čekajících byly dělníky adamovských strojíren a brzy ráno ještě za tmy cestovali do práce. 18 z nich přišlo o život a mnoho dalších bylo zraněno. Strojvedoucí rychlíku nehodu ani nepostřehl a teprve v cílové stanici zjistil následky. První vesmírná turistka a současně první Iránka muslimka Anuše Ansari vzlétla na palubě Sojuzu do vesmíru před 20 lety. Její hlavní doménou je ale podnikání. Žatec a krajina žateckého chmele se staly před 3 lety součástí světového kulturního a přírodního dědictví UNESCO. 55 má sedminásobný vítěz Tour de France cyklista Lance Armstrong. O všechna vítězství vinou dopingu přišel. A 45. narozeniny má bývalý kapitán fotbalové Sparty David Lafata. Já přeju hezký pátek a skvělý víkend.

0: politik, disident i prezident. Ale především muž slova. Český rozhlas k 90. výročí narození Václava Havla představuje mimořádný projekt Slyšet Havla.
1: Je to pro mě takové zvláštní dobrodružství.
0: Ponořte se do světa jeho myšlenek v rozhovorech, legendárních pořadech a ikonických hrách.
2: Co dneska děláte? Koulíte?
3: Přikuluji.
2: To přikulovat je lepší než koulet, že?
3: Ano.
0: Poslechněte si Havlovy ztracené a znovu objevené nahrávky.
1: Je to experiment, jak se mě to povede, nevím.
0: Slyšet Havla můžete právě teď ve vysílání Českého rozhlasu a na havel.rozhlas.cz.
4: Deset hodin.
0: Český rozhlas Karlovy Vary. Zprávy.
4: Samosprávy chtějí být od začátku u tvorby zákonů, které se jich týkají. Sokolov začne ještě letos s demolicí části městské tržnice. Vláda chce vystoupit z iniciativy Partnerství pro otevřené vládnutí. Opozice krok kritizuje. A dnes bude skoro zataženo teploty do 19 stupňů. Zprávy Alenka Poláková. Sdružení místní samospráv Česka chce, aby obce mohly připomínkovat zákony, které se jich týkají, už od začátku jejich přípravy. Podle předsedy sdružení Petra Halady se totiž zástupci samospráv k některým návrhům dostávají až ve chvíli, kdy jsou prakticky hotové. Řekl to na celostátním sněmu sdružení v Karlových Varech. Jako příklad uvedl novelu stavebního zákona, u které se sdružení podle něj podařilo prosadit, aby o umístění výdejních boxů mohly rozhodovat obce sami bez stavebního řízení. Zástupci samospráv zároveň odmítají nucené slučování obcí. Podle Halady je naopak potřeba podporovat jejich dobrovolnou spolupráci. Sokolov schválil architektonickou studii nové podoby městské tržnice. Ještě letos chce město zbourat část objektu z 90. let. Na jejím místě vznikne nové veřejné prostranství. Původní budova tržnice pak bude mít jiné vnitřní uspořádání než ta současná, říká vedoucí odboru rozvoje města Kateřina Klepáčová.
5: Prostory nové tržnice budou opět pro komerci s tím, že vstupy do jednotlivých komercí budou zvenku, nikoliv středovou chodbou uvnitř budovy. A tím se zvětší jednotlivé komerční prostory.
4: Ministerstvo spravedlnosti připravuje vystoupení z mezinárodní iniciativy Partnerství pro otevřené vládnutí. Návrh usnesení ještě musí schválit vláda. Iniciativa si klade za cíl podporu transparentnosti vládnutí, boj proti korupci a zvýšení občanské angažovanosti. Opozice krok kritizuje, například podle Barbory Urbanové z Hnutí STAN oslabuje hlas občanské společnosti.
6: Politici, kteří za tímhle stojí, v minulém volebním období dělali všechno proto, aby jim občanská společnost, třeba i ty neziskovky, řekli, co mají dělat. Tohle je úplně jako neuvěřitelný, co vlastně vůči občanské společnosti a neziskovým organizacím, které tady pomáhají, dělají tedy práci, na kterou ten stát vlastně nemá, tak jako předvádějí.
4: Ministerstvo spravedlnosti argumentuje hlavně finanční úsporou. Za členství Česko platí 500 000 korun ročně. Podle šéfa resortu Jaromíra Tejce za ANO nejde o oslabování občanské společnosti. Rusko volí poslance do státní dumy. Jsou to první parlamentní volby od rozpoutání války Ruska proti Ukrajině. Poprvé ve volbách hlasují taky lidi na ruském okupovaných ukrajinských územích. Favoritem voleb pod přísným dohledem Kremlu je vládnoucí strana Jednotné Rusko, podporující prezidenta Vladimíra Putina. Opoziční stranu Jabloko z hlasování vyloučili ruské soudy. O nové sestavě dolní komory ruského parlamentu budou lidé hlasovat do neděle.
0: Počasí.
4: Dnes bude oblačno až skoro zataženo, nejvyšší teploty 16 až 19 stupňů, vane mírný jihozápadní vítr, rozptylové podmínky jsou dobré a biozátěž mírná na stupni 1.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Karlovy Vary.
4: V Mariánských Lázních se v ulici Ruská došetřuje nehoda dvou osobních aut.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
7: Zprávy skončily a za chviličku nás čeká pravidelné setkání s dopoledním hostem. Přijel dneska do rádia na motorce a nebo ne? Zeptáme se, počkejte si.
0: Dobré dopoledne a Iva Kokeš.

0: zemí a všechno to bylo na motorce?
1: Ne, ne, ne, protestovala jsem 90 zemí světa
0: ano.
1: A z toho 1/3 na motorce.
0: Takže máte rád motorky, to je jasná věc. Kdy jste tu lásku k něm získal? Už jako malý kluk, jak to mají kluci, když si v 15 chtějí udělat papíry na malý motocykl? Bylo to tak u vás?
1: No, de facto ještě před tím 15. rokem života. Já si pamatuju, že jako 12-letý, možná 11-letý jsem tenkrát měl kolečkové pusle za starého pioníra. Rodiče neměli z toho vůbec radost, že jsem domů dotáhl prostě starou motorku, takže od nějakých 12 let prostě na tom pioníru jsem začínal. A neopustilo mě to a vlastně doteďka jezdím každý den na motorce a najedu nějakých 20 000 kilometrů za sezónu.
0: Mm. Jakými stroji teď aktuálně disponujete?
1: Hondy. Já jsem takový jako nadšený, nebo spíš, no je to spíše praktického rázu, protože jak jako cestuju, tak tady tohleto je nejprodávanější značka motorek a já vím, že po celém světě mám servisy. Ať už jsem s motorkou v Alžírsku, v Maroku, nebo kdekoliv třeba po Evropě, tak vím, že tohleto, ten servis vždycky můžu někde využít a taky jsem už musel pákat využít.
0: Hmm. Jezdíte, předpokládám, na motorce i po městě v tom městském provozu.
1: Ano, ano, ano.
0: Jak pak to hodnotíte? Jak pak se má motorkář v nabitém městě?
1: No,
0: směte
1: je to,
0: se.
1: Je to divočina, ale co si budem povídat, já jsem na této motorce projel Casablanku, Marrakeš, takže člověk je zvyklý na divoký provoz, kde máte kola, osly, koně, velké tyráky do toho. Takže tady ten běžný provoz po Plzni, po Praze je jako divočina, na evropské poměry divočina, ale ze celosvětovém měřítku je to vlastně pohoda, máme určitá pravidla.
0: Ještě vás trochu donutím ke vzpomínání. Aha. Vzpomenete vůbec na první zemi, kterou jste v té své cestovatelské éře projel na motorce?
1: Ano, bylo to trošku jako Forrest Gump. Já jsem totiž si koupil motorku a jel jsem se hnedka během 14 dnů projednání a já jsem měl poměrně dlouhou jakoby dovolenou, nebo měl jsem v práci poměrně jakoby dobrý režim, takže jsem se jel projet a neměl jsem žádný program. Takže jsem jel do Německa, pak jsem to stočil do Slovinska, ve Slovinsku jsem si projel celé Slovinsko, ty hory, nádherné hory, dostal jsem chuť ráno na italské, na croissanta, tak jsem si skočil do Itálie. Z Itálie jsem říkal, tyjo, teď už to je docela blízko do Chorvatska. Projel jsem si celé Chorvatsko, pak jsem volal do práce, že si prodloužím dovolenou. Z Chorvatska jsem jel přes Černou horu až do Albánie a pak jsem to začal stáčet na zpátek přes Makedonii, Srbsko. Takže vlastně z výletu, který měl být na nějaký 2 dny, jsem nakonec zůstal nějaký 3 týdny na cestách, jako Forrest Gump.
0: Dneska samozřejmě stejně jako vždycky máte sebou ve studiu vaši přílbu, pokud se posluchači podívají přes webovou kameru, tak si ji můžou prohlédnout. Máte tam kameru, zapínáte ji vždycky při cestě.
1: Jo, já jsem tuhle tu přílbu vzal na schvál, já ji mám čerstvě, mám ji asi měsíc.
0: Je nádherná.
1: Já si teďka připravuju na cestu na motorce do Senegalu, Gambie a Mauritánie. Plánuju měsíc na motorce, což bude nějakých 12,5 tisíce kilometrů. Takže už teďka vlastně začínám se znova vybavovat věcma, které budu potřebovat. Mm. Takže tahle ta přilba má premiéru, ještě krásně naleštěná, ještě není odřená, ale tyhle ty věci dostávají poměrně hodně na frak, takže dává mi nějaký 2 roky života.
0: Vracím se k té kameře. Aha. Vždycky ji máte při jízdě zapnutou, vždycky natáčíte?
1: Snažím se natáčet, vlastně funguji na Facebooku, mám tam vlastně 2 profily, jeden jako Radim Teodor Bílek, který měl být původně soukromý profil, a druhý profil Štěnovický cestovatel. Ale situace je taková, že na tom Facebooku, už na tom soukromém, mě teďka sleduje nějakých 165 tisíc lidí. Takže mám možný zakázáno dávat tam děti a domácnost podobně. Takže teďka vlastně ten můj soukromý profil už se proměnil takového toho profesionálního profilu, kde jsou motorky, testování motorek, cesty, testování příslušenství helem a podobně. Takže tenhle ten koníček opravdu přerostl do nějakého obrovského koně a vlastně valí skoro tu celou naši rodinu, protože už tahám děti na motorce a podobně. A vlastně to pozvání, které jsem přijal dneska sem do studia, abych vyprávil o Pobaltí na motorce, tak bylo vlastně s 12-letým synem, který vlastně, když měl 12 let, tak hnedka další týden jsem ho vzal na motorku a jeli jsme spolu se projet na 14 dní do Litvy, Lotyšska, Estonska.

0: Olomoucka.
1: No a my se k tomu určitě dostaneme už po písničce, k téhle vaší cestě po Baltím. Já chci ještě pochválit vaši manželku, že je to správné, že vám zakazuje, že vám zakazuje sdílet tu domácnost, ty děti, protože člověk se musí na tom internetu prostě chovat bezpečně, to je jasné.
0: Ano, to je pravda.
1: Radim Teodor Bílek je naším dnešním hostem, za chviličku pokračujeme.

0: Černovický cestovatel Radim Theodor Bílek je naším dnešním hostem. Tak jak už jsme naznačili, máte za sebou cestu po Baltím. Konkrétně jste byl v Litvě, v Lotyšsku a v Estonsku. Proč jste si vybral zrovna tyhle země? Co vás lákalo?
1: Jednak z Evropy to byly jediné kousky, kde jsem ještě nebyl. Jediné státy. A říkal jsem si, vzhledem té politické situaci, bylo by dobré tohleto projet, dokud tyhle ty země fungují, dokud jsou v Evropě, dokud zatím ještě svět jakoby stále stejný, takže jsem tam chtěl jet. Zároveň jsem si říkal, ty země mají hodně vlastně blízko k nám, prošly historii, komunismem podobně, jsou tam procesy vlastně reformace. Dneska vlastně Estonsko je jako brána jako jedna z nejvíce digitalizovaných zemí v Evropě. My se vlastně od nich stále máme co učit, jsou vlastně centrem technologií, logického vlastně pokroku, takže vlastně i v těch zemích máme hodně co společného a de facto tyhle ty země nás už předběhly, už vlastně mají euro a ta politika je tam úplně už jiná, než vlastně u nás, ale zároveň tam vlastně i teďka vlastně jsou tyhle ty hrozby od Ruska, ať už to je hybridní válka, dezinformace a podobně, protože v těch zemích je stále spolu velké množství Rusů a vlastně ti lidé jsou tam smíchaní s tím Ruskem, takže jsou tam jakoby hodně citliví na tady tohoto téma vlastně.
0: To jsem se vás právě chtěla zeptat, jaká je tam v tomto ohledu atmosféra společenská. Lze tam nějak silně pocítit to, co se děje kousek od nich?
1: Je to těžké. Ti lidé jsou už jako historicky s tím Ruskem hodně spjatí. Takže hodně těch rodin má prostě ruské kořeny a podobně, ale nejsou to ty rodiny, které podporují ten ruský režim. Už jsou opravdu přiklání se k demokracii, k tomu vlastně k Evropské unii, proto mají euro a podobně. Takže oni to vidí jakoby odlišně, nemají už tady tyhle ty ruské média a podobně. A je to pro mě těžké, když vlastně vidí, že jejich původní země vlastně má záruč na to Pobaltí. A vlastně i já, když jsem tam na té motorce vlastně projížděl, tak už ten sovářský průsmyk mezi Polskem a Litvou už byl poměrně jakoby hodně hlídaný, hodně přísně hlídaný. Byly tam kolony. Já díky motorce jsem to mohl projet jakoby bez čekání. Ale i už tam jsem potkával vojenské jednotky a bylo vidět, že to napětí v tom regionu už je poměrně jakoby velmi silné.
0: Pojďme si povídat trošičku o těch přírodních krásách těch tří zemí. Asi je to nádhera, viďte?
1: Je to nádhera. Ty země se opravdu liší, čím dál jsou od nás, tak jsou jiné. Protože to Litva a Lotyšsko opravdu s tím Polskem jsou velmi blízké, ale to Estonsko, které už je opravdu dál, tak to už je více skandinávské. Tam už je opravdu spoustu lesů, spoustu mokřadů a vlastně to Estonsko samo o sobě tak má 2000 ostrovů. Nejsou to ostrovy jako v moři, ale právě díky těm jezerům a podobně, tak je to už, ta krajina je nádherná a vlastně estonština vlastně už je přibliž, už je vlastně příbuzná finštině. Takže to klima i to počasí tam už je takové velmi severní. My jsme se tam furt honili s deštěm, s mrakama, bylo to divočárna, ale zároveň, ať už se jednalo o Čudské jezero, které je páté největší jezero v Evropě, to je přirozená hranice mezi Estonskem a Ruskem, tam je to nádherné, anebo Jagalské vodopády, které jsou asi půl hodinky autem nebo na motorce od hlavního města, to jsou nádherné vodopády, které mají šířku 60 metrů, jsou 8 metrů vysoké a je tam nádherná příroda, spoustu lesů, rašelinišť, je to nádherné a je to opravdu už podobné té finské přírodě.
0: Vy jste před chviličkou použil slovo my jsme se tam potýkali. Takže vy jste tentokrát porušil tu svoji zásadu, že rád jezdíte vzhledem k tomu, jak jste zaměstnán sám, abyste si vyčistil hlavu, odpočinul jste si, koho pak jste vzal sebou.
1: Ano, pracuji hodně s lidma, takže na svých cestách se snažím cestovat sám na motorce, ale jelikož můj syn měl 12 let, úplně čerstvý, asi týden, a vlastně podle pravidel českých a Evropské unie můžete v těch zemích cestovat na motorce jako spolujezdec od 12 let, takže můj syn měl 12 let a týden, takže hnedka se mnou jel a 12-letý syn se mnou prožil vlastně tohleto dobrodružství, táta asi na motorce přes Litvu, Lotyšsko, Estonsko a ruce tam stával do zaku zabrat.
0: Co pak na to říkala maminka, že ho chcete vzít sebou? Souhlasila nebo jste jí musel přemlouvat? Já si to moc z pohledu matky nedovedu představit.
1: Jako ona s tím jako tak trošku jako počítala, ona mě zná. Ona ví, že já když prostě mám nějaké plány, že za těma plánama jdu. Takže ačkoliv o 12-letýho syna měla jako velký strach, jako samozřejmě matka, že ta motorka je nebezpečná věc, tak jako měla na to úplně odlišný názor, ale bylo jasné, že prostě tady jako vládne to cestování a ty motorky. A my jsme mohli se synem prožít nádherný čas jenom táta a syn. A bylo to hezké právě i v tom, že není to jenom o ten krásné krajině, o tom, že jdete prostě tou pobaltskou cestou, tam je nádherná via magistrála, která vede vlastně kolem toho pobřeží přes Litvu, Lotyšsko, Estonsko, končí až v Helsinkách, takže není to jenom o tom krásným, ale také o tom, že člověk zmokne, že vám tam zima, ono postupně s každou tu zemí tak se snižovala teplota. My jsme v tom Estonsku měli, ačkoliv bylo léto, nějakých 8, 10, maximálně 12 stupňů, do toho déšť, jo. Takže i ten syn jako dost prochladl. Já si vzpomínám, že na jedné té cestě mi říkal, tatínku, prosím tě, už zastav mě, taková zima, až ty nikdy v životě nebyl, a brečel mi v helmě, chudák. Hmm. Takže hnedka na benzínku, aspoň na hodinku, to ono strašně pršelo. Na hodinku do benzínky, koupil jsem horký čaj, nalíval jsem mu tam čajem, abych ho aspoň trošičku zahřál. Takže i ten kluk dostal samozřejmě jakoby do zakona frak, ale o tom to je, že ten člověk prožívá s tím synem Nejenom to dobré, ale i to špatné, a to společně ten vztah zbližuje.
0: Říká náš dnešní host, štěnovický cestovatel Radim Teodor Bílek.
2: Rád bych si koupil cukrovou.

0: se podíváš.
1: Štěnovický cestovatel Radim Teodor Bílek bude ještě chvíli naším hostem. Nepochybuji o tom, že to Pobaltí je krásné. Konec konců už jste nám spoustu tipů na krásná místa dal, ale pojďme se teď chviličku bavit také o praktických věcech, které mě zajímají zvlášť, když jste měl sebou 12-letého syna. Jak pak jste nocovali, Radime?
2: Nocovali jsme na levných hostelech nebo levných ubytováních, protože nejsem úplně zastáncem spaní ve stanu. Ono v těch místech už je docela jako i vlastně i zima. A v obyčejný hostel přes Booking.com nás vycházela nějaký 12, takže každý den člověk zaplatil 12 za ubytování, s tím, že vlastně když člověk cestuje, tak já mám takovej svůj cestovací bod, kdy se najíme na snídani na hotelu, nebo hostelu podobně. A druhé jídlo a zároveň poslední jídlo máme někdy mezi 2. a 3. hodinou odpoledne. To si dávám takový ten velký oběd. A tím vlastně naše jídlo končí. Takže těch 14 dní nebo 3 týdny člověk fakt stráví s 2 jídly na celý den.
1: Takže máte s jídlem starosti jenom 2x za den. Ano. Ostatní vám ubydou. Jak pak se tahle ta kuchyně Pobaltí liší od té naší? Je to hodně podobné? Nebo ochutnali jste nějaké speciality?
2: Já jsem říkal mému synovi, že určitě se mu budou líbit fish and chips, což je samozřejmě spíše k té Anglii, ale ono i v té Skandinávii a Pobaltí, tak které by tam poměrně jsou. Takže synovi jsem kupoval ryby s ranolkama, já sám jsem si dopřával vždycky taky nějaké maso, spíš jakoby nějaké výživnější maso, hovězí a podobně, ale ta kuchyně je tam podobná té naší, i té polské kuchyni, ať už to jsou třeba ryby, slanečci, jo, takový fakt jako hodně slaný jídlo, ale ty polívky podobně, já si pamatuju na polský jídlo, je jiné, nevím teďka ten název, ale ty jídla tam byly hodně podobné, zvláště v té Litvě, tak s tím Polskem to bylo opravdu hodně podobné, ale s tím Estonskem, které už je opravdu dál, tak bylo znát, že to jídlo je jiné, ale samozřejmě, když máte sebou 12-letého syna, víte, že ho prostě zasytí kuřecí maso s hranolkama, to je takový jakoby typ, protože já vím, že prostě on se musí najíst ve 3 hodiny a potom už jako jídlo další jako nebude, takže se musel prostě moc jako neexperimentovat, ale spíše jít na tu klasiku, kterou vím, že mi prostě malý pracek prostě sní.
1: Setkali jste se s lidmi, mluvili jste s místními, jací byli?
2: Ti lidé, jsme se hodně bavili o tom Rusku, protože je to aktuální téma. A jak jsem už zmínil, ty lidé mají kořeny hodně s ruskýma rodinama a oni furt jako nevěří tomu, že, jako, že může Rusko napadnout. Jo. A vlastně vidí to vlastně podobně i s tou Ukrajinou, jo, že Ukrajinci jako nevěřili, že jejich bratři vlastně napadnou. A tahle ten vlastně strach a nedůvěra převládá vlastně i tady v tom Pobaltí. Ti lidé tomu stále jako nevěří, ačkoliv už teďka se stává, že třeba nějaký dron běloruský třeba tam jako zamíří. A je pravda, že když už jsme byli u Čudského jezera v tom Estonsku, které vlastně je přírodní hranice mezi Estonskem a Ruskem, tak ten pocit je takovej trošku stísněný. Jo. Člověk fakt jako... Ti lidé prostě nemají z toho dobrý pocit, uvědomují si, že jsou poměrně zranitelní, protože ty země jsou poměrně malinkaté. A konkrétně ta Litva, která má vlastně Kaliningrad jako oblast vlastně ruskou a mezi to oblastí vlastně stále proudí nějaký život mezi Kaliningradem a Ruskem, tak tam jsou lidé opravdu hodně nervózní a taky jsme tam viděli poměrně velké množství vlastně vojenských jednotek, takže už to samo o sobě, tyhle ty jednotky v Evropě, člověk to zná na těch cestách někde, když je v Izraeli a podobně, ale když to vidí před očima, to je takový zvláštní stísňující pocit.
1: Rozumím. Když se vrátíte domů po nějaké takové cestě, prostě přehodíte knoflík v hlavě a jste okamžitě zase v tom normálním běžném životě, nebo vám to chvíli trvá, než se aklimatizujete?
2: No, já jsem trošku už tím jako postižený tím cestováním, takže já když se vrátím, tak už plánuju další cestu.
1: Je mi jasné. Jo,
2: takže já se vlastně neustále na něco těším, protože a když absolvuju jednu cestu, už mám v plánu další cestu a vymýšlím, co a jak to provést na ty technické věci, ať už to ubytování, jídlo, útrata, tak už člověk plánuje na další cesty, ale to bylo třeba zajímavé, že já jsem čekal, že bude poměrně tyhle ty země jakoby levné jako na ten turismus, Ale třeba v tom Estonsku já jsem platil nějakých 50-60 korun za litr benzínu a i ten život vlastně tam, jak mají euro, tak je poměrně jako by drahší. Takže mě vlastně překvapilo, že i ty výdaje, které člověk tady má, tak už jsou poměrně vysoké a blíží se vlastně de facto západní Evropě.
1: Hmm. Když říkáte, že se pořád na něco těšíte, tak na co se těšíte teď právě v tomto období, co chystáte? Vy už jste to trochu naznačil na začátku, popište to.
2: Byl jsem třikrát na motorce v Africe. První cesta Tunisko, druhá cesta byla Maroko, západně Sahara, třetí cesta byla pro mě nejtěžší, to bylo turisticky uzavřené Alžírsko a plánu teďka na leden, únor, čtvrtou africkou cestu na motorce, opět pojedu sám a plánu Senegal, Gambie, Mauritány. V té Gambii plánu navštívit národní parky, safari a podobně. To jsou místa, které jsou pro turisty velmi drahé, ale vlastně ve finále, když tam přijdete jako samotný cestovatel, tak zjistíte, že necháte motorku na začátku toho národního parku a za 500 máte na celý den průvodce s autem. Takže ty ceny pro turisty jsou úplně někde jinde, ale ta realita potom tam je opravdu velmi, velmi laciná. Takže já plánuji dostat se do Dakaru, do hlavního města. A stává potom podnikat cesty do Gambie, chtěl bych sem celou tu Gambii projet, mám na to vyčleněný vlastně jeden měsíc a bude to poměrně náročné, bude to hodně náročné a plánu, že asi bych měl najít nějakých 12,5 tisíce kilometrů sám na motorce.
1: A radíme, až se z té Afriky vrátíte, přijdete zase k nám vyprávět?
2: Pokud mě pozvete, znova rád přijedu.
1: Štěnovický cestovatel Radim Teodor Bílek byl naším dnešním hostem. Ať se vám daří. Šťastné cesty přejeme a budeme se na vás těšit, naslyšenou.
2: Mějte se hezky a plňte si své sny.

Rádio vašeho kraje a Karel Gott za 3:45. Dětí s vadami řeči přibývá, ale klinických logopedů je třeba v Karlovarském kraji nedostatek. Pomoc proto rodiče hledají například v domech dětí a mládeže. Ten v Sokolově v novém školním roce poprvé otevřel logopedickou školičku. Máme pro vás reportáž, uslyšíte ji za pár minut. Přejeme krásné dopoledne a příjemný poslech 18. září.

Den v kraji. Souhrn toho nejdůležitějšího, co se událo v našem kraji. Stručně, jasně, přehledně. Den v kraji. Každý všední den po 17. hodině v našem vysílání.

0: Logopedickou školičku poprvé otevřel od nového školního roku Dům dětí a mládeže v Sokolově. Je určená dětem předškolního věku a má jim pomoci rozvíjet řeč, mít správnou výslovnost a získat také jistotu v komunikaci. Zájem o školičku je velký, i protože dětí s vadami řeči přibývá a klinických logopedů je v Karlovarském kraji nedostatek.
1: Dcera špatně vyslovuje a logopedi v dnešní době jsou nedostatečné zboží.
2: Vysvětluje maminka Martina, proč přivedla do logopedické školičky dceru Janičku.
1: Ale sehnali jsme logopedku, která je finančně náročnější, ke které chodíme, ale chtěli jsme to ještě zintenzivnit, aby jako předškolák se naučila vyslovovat písmenka, která jí nejdou. V prosinci bude 6 let.
2: Na začátku kurzu se vedoucí snaží děti uvolnit a rozmluvit. Ptá se například na oblíbená zvířátka.
3: Já mám nejradši gepardy a pandy a taky mám ráda kočičky a koně.
4: A já mám rád kotátka a myči.
2: Odpolední logopedickou školičku vede Lucie Kotová.
5: Proč jsme si povídali, potřebuju jenom vědět, kdo potřebuje zlepšit jaký písmenko. Teď se schválně zeptám, když takhle se posloucháte schválně, víte, který písmenko vám dělá největší problém? Emička. Jasný. R nejvícko, že jo? Že jo, jsem tady slyšela.
2: Lucie Kotová přiznává, že kroužek nemůže nahradit pravidelnou péči klinického logopeda.
5: Hledám nejlepší způsob, jak vést 10 dětí a každý dítě má jinou vadu. Takže to je docela náročný, že když jdou do nějaký logopedický poradny, tak tam jsou sami, že jo? A já jich tady mám 10, takže se pokusím s nima pracovat tak, aby ten pokrok za ten rok byl vidět. Že většinou jsou to předškoláci, anebo chodí do první třídy.
2: V Sokolově se na začátku září otevřela teprve druhá ambulance klinické logopedie. Její vznik finančně podpořil Karlovarský kraj. Pokračuje mluvčí krajského úřadu Jana Boučková.
6: Klinických logopedů je přitom v Karlovarském kraji dlouhodobě nedostatek a objednací doba u podpořené specialistky dosahuje přibližně 2 let.
2: Logopedická školička se schází jednou týdně a děti budou navštěvovat až do konce školního roku. Ze Sokolova Václav Malý, Český rozhlas.
7: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.

0: 11 hodin.
1: Český rozhlas Karlovy Vary. Zprávy.
0: Strážníkům v Chebu pomáhají asistenti prevence kriminality. Kina napříč Českem poprvé spojí síly. Kinodny přinesou premiéry, filmové hity i návraty klasik. A dnes bude skoro zataženo, teploty do 19 stupňů. Zprávy Alenka Poláková. U městské policie v Chebu slouží dva asistenti prevence kriminality. Do služby nastoupili letos v červenci. Na starosti mají hlavně veřejný pořádek a dohlíží také na bezpečnost dětí u škol a na přechodech. Do konce roku by se jejich počet měl zdvojnásobit. Zaškolení asistentů trvá několik měsíců, říká z oddělení prevence kriminality Petra Poláková.
2: Ta činnost je natolik rozmanitá, že v průběhu celého toho působení se ještě objevují samozřejmě novinky, se kterými do té doby nepřišli třeba do styku, ať už jsou to návykové látky nebo věci, které se týkají kolem závislostního chování, ale rozhodně to prostě není to, že byste se stal asistentem prevence kriminality, přečetl jste si stanovy a normy a tím jste byl asistent hotový.
0: O nadcházejícím víkendu se napříč Českem uskuteční kinodny. Jak v tiskové zprávě uvedla Asociace provozovatelů kin, do akce se zapojí 192 kin ve 141 městech. Za jednotné vstupné 100 korun nabídne hrané, dokumentární i animované filmy, včetně očekávaných premiér a předpremiér. Asociace chce připomenout, že velké plátno, působivý zvuk a sdílené emoce proměňují sledování filmu v mimořádný zážitek. V Karlovarském kraji se do akce zapojí kina v Karlových Varech, Ostrově a Sokolově. Pražský městský soud dnes projedná odvolání v případu Jana Cimického. Podle nepravomocného rozsudku psychiatr po dobu 40 let sexuálně napadl 4 ženy a další asi 30 vydíral. Za toho obvodní soud pro Prahu 8 poslal na 5 let do vězení a uložil mu taky 2letý zákaz činnosti. Cimického advokát Miroslav Kučera se proti rozsudku odvolal. Jižní Korea nepošle své vojáky ani vojenskou techniku do Hormuzského průlivu, řekl to její prezident. Nevyslyší tak výzvu svého amerického protějšku Donalda Trumpa, který chce, aby jihokorejská armáda pomohla Spojeným státům v dalších úderech na Irán.
3: Jihokorejský prezident Lee po několika dnech nejistoty, jak se Jižní Korea rozhodne, jasně řekl, že jeho země do konfliktu v Hormuzském průlivu nijak nevstoupí a vojenské prostředky tam nenasadí. Dodal ale, že Jižní Korea musí podniknout minimální kroky k ochraně svých obchodních plavidel, přepravních tras ropy a životů svých občanů, tak jak to dělají ostatní země. Podle aktuálních průzkumů se 55% jihokorejské populace staví proti nasazení armády do vojenských operací v Hormuzském průlivu. Z Asie David Jakš, Český rozhlas.
1: Počasí.
0: Dnes bude oblačno až skoro zataženo, na horách místy přehánky, večer ubývání oblačnosti, nejvyšší teploty 16 až 19, na horách 12 až 15 stupňů Celsia. Vane mírný jihozápadní až západní vítr, rozptylové podmínky jsou dobré a biozátěž mírná na stupně 1.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Karlovy Vary.
0: V Chebu v ulici Březinova se srazila 2 osobní auta. S opatrností místem projedete.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
4: Zprávy skončily 4 minuty po 11. A co pro vás chystáme dál? Skupinu Lucie, také Jiřího Schellingera, a potom se budeme podrobně věnovat počasí tomu dnešnímu, ale pochopitelně i tomu, které nás čeká o víkendu.
1: Dobré dopoledne a Iva Kokešová.

0: Západní vítr od 2 do 6 metrů za sekundu. V sobotu bude většinou polojasno, ráno a dopoledne může být až skoro jasno a zpočátku se zejména v údolích ojediněle vyskytnou mlhy. Nejvyšší teploty 20 až 23, na horách 16 až 19 stupňů Celsia. Slabý, během dne mírný jihozápadní až západní vítr od 2 do 6 metrů za sekundu. No a ještě nám zbývá nedělní počasí. Během ranních a dopoledních hodin se od severozápadu postupně zatáhne. Později odpoledne a večer na menší části území možný i slabý občasný déšť nebo přehánka. Srážky budou od severozápadu ustávat večer nebo až v noci a za nimi se začne částečně vyjasňovat. Nejvyšší denní teploty v neděli 19 až 23 stupňů Celsia. Mírný západní vítr od 2 do 5 metrů za sekundu během odpoledne bude zesilovat i se slabšími nárazy. Ať se vám víkend vydaří, bez ohledu na počasí.
1: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.

Plzni je nový památník Františka Mlynaříka, který ve městě zavedl trolejbusy. Zavedeme vás k němu už za 5 minut.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Mým hostem bude tentokrát zpěvačka Jitka Zelenková.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání.

0: Rádio vašeho kraje a Cliff Richard, za 7 minut bude 11:30. Před vozovnou v Plzni na Slovanech je nový památník bývalého ředitele elektrických podniků Františka Mlynaříka. Díky němu se Plzeň v roce 1941 stala teprve druhým městem v republice s trolejbusovou dopravou. Památník tvoří pylon z leštěné žuly a bronzová bysta. Na místě natáčela Jitka Doubravová.
1: To místo bylo vybráno symbolicky tady před novou vozovnou na Slovanech, protože František Mlynařík byl jeden z prvních ředitelů elektrických podniků předchůdce plzeňských dopravních podniků.
2: Popisuje Radka Žáková ze správy veřejného statku města Plzně.
1: To místo je tak symbolické, protože tady začala skvělá éra veřejné dopravy, ke které pan Mlynařík přispěl.
2: Vy jste v únoru vybrali návrh sochaře Jindřicha Zeithamla.
1: Ti pozornější, kteří se na ní zadívají, tak si všimnou i těch motivů, které jsou s Mlynaříkem a elektřinou spojené. Je tam vidět takový nástin trolejbusu, izolátoru, těch trolejí samotných a myslím si, že je to pěkná připomínka toho, co pan Mlynařík právě proto udělal.
2: Jaké bylo vytvořit bystu Františka Mlynaříka, popisuje sochař Jindřich Zeithaml.
3: Ten postup je standardní, člověk si sežene materiály, které jsou k dispozici, to znamená obrazy dotyčné osoby, fotky, pokud možno. Člověk se snaží učinit nějakou syntézu, to znamená představu o tom člověku, co tak jako nese svojí osobou do budoucnosti a tak, jak vypadal, aby to byla socha.
4: Můj pradědeček byl především nesmírně hrdý, charakterní, inteligentní a slušný člověk.
2: Popisuje pravnučka Kateřina Kašparová.
4: Mimo jiné to byl tedy ředitel elektrických podniků, byl v zastupitelstvu města Plzně, byl starostou Sokola, byl to neuvěřitelný renesanční člověk, který vždycky myslel na lidi, myslel na své zaměstnance, zachraňoval je za doby okupace, stavil pro ně bytové domy a pro nás to byl hlavně milující, slušný, skromný, charakterní člověk a člen naší rodiny.
2: Na tomto místě bude také informační tabule s životopisem vašeho pradědečka.
4: My bychom byli strašně rádi, kdyby se to tady přímo jmenovalo Park Františka Mlynaříka, anebo aspoň, aby se tady lidé scházeli a byla bych strašně ráda, aby se zamysleli nad tím, jak to dneska je a aby chtěli být trošičku lepšími, trošku silnějšími, víc charakterními.
2: Vy tady máte velmi početnou rodinu. Pokračuje někdo v tom stejném oboru?
4: Asi úplně ne, i když teďkom jeden z pravnuků jde na vysokou školu elektro. V tom odkazu nikdo nejsme na té úrovni, jako byl náš pradědeček. Tam jako byla ta zasvěcenost a inteligence obrovská, takže to se nedá vůbec napodobit.
2: Více o životě a odkazu Františka Mlynaříka se můžete dočíst v knize Jiřího Kohouta 80 let plzeňských trolejbusů. Z Plzně Jitka Doubravová, Český rozhlas.
5: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.

dneska dopoledne dokončíme minisérii příběhů o ženách, které se rozhodly změnit svět kolem sebe s názvem Stvořitelky. Za chviličku pátý díl.

0: Tento týden jsme vám nabízeli příběhy žen, které našly odvahu splnit si sen a měnit svět kolem sebe. A to díky projektu Stvořitelky. Ještě nám zbývá jedna žena, Marcela Mašínová, zakladatelka spolku Panamo, festivalu Divadelní léto pod plzeňským nebem a nového festivalu Plzeňská verze Imerze.
1: Co je vaším výsadním talentem?
2: Propojovat lidi, situace, které vedou k novým projektům. Myslím si, že jsem člověk narozený na šťastnou hvězdu a věci ke mně přicházejí v okamžiku, kdy mají přijít.
1: Je tam vize, sen a víra, že se to stane v ten správný čas?
2: Tak je trochu práce, jako zatím samozřejmě stojí, to zcela jistě. Opravdu mám pocit, že ty projekty rostou sami, že všechno se děje tak, jak má.
3: Narodila jste se v Podkrkonoší, vystudovala geodézii a kartografii na ČVUT v Praze, ale z tohoto oboru jste záhy přesedlala ke kultuře. Do Plzně vás dle vašich slov přivedla láska.
2: Začala jsem pracovat na festivalu Finále pro Mezinárodní festival divadlo. Pracovala jsem se zahraničními soubory, které hrály v netradičních prostorách. Hodně jsem pracovala s novým cirkusem. To bylo vlastně téma, které mě v té době hodně zajímalo a bavilo.
1: Potom jste založila festival Divadelní léto.
2: Založili jsme ho společně s Vilémem Dubničkou, který získal nápad na to udělat něco podobného, jako jsou Shakespeareovské slavnosti v Praze.
1: Festival fungoval 16 let.
2: V průběhu covidu většina divadel otevřela letní scény, protože nemohla hrát ve svých klasických scénách a už bylo hodně těžké za prvé získat herce a taky nás to vlastně přestalo bavit, protože už to dělali všichni. Takže jsme přemýšleli o tom, jak vymyslet něco nového.
1: A to nové je?
2: Začali jsme s projektem imerzivního divadla. Imerzivní divadlo je divadlo, které se nehraje v klasickém divadle, v divadelních prostorách, ale někde jinde. Inscenace nejsou klasické, divák nesedí celou dobu na svém místě, jak je to zvykem v klasických divadlech, ale doprovází herce, chodí po tom prostoru a jakoby se stírá ta třetí stěna. Neexistuje jeviště a hlediště. Všechno je promíchané. V některých inscenacích dokonce diváci mají šanci reagovat nebo nějak interreagovat s herci.
1: Co jsou největší překážky na té cestě?
2: Vlastně nevím. Překážky neexistují, že jo? Překážky jsou od toho, aby se zdolávaly, takže jako překážek je samozřejmě 1001, ale žádná z nich není taková, která by se nedala přeskočit.
1: Překážky jsou od toho, aby se překonávaly. Na čem teďka pracujete?
2: V současné době pracujeme právě na vzniku nové imerzivní inscenace. Spolupracujeme se Západočeskou galerií. Inscenace se bude odehrávat přímo v sídle Západočeské galerie v Pražské 13. Premiéra bude letos na podzim. A už ale připravujeme další imerzivní inscenaci, která se bude odehrávat v příštím roce na Centrálním hřbitově.
1: Jak se vám vaše práce dařila kloubit vaší rodinou?
2: Mám 3 děti, takže v některých okamžicích to bylo velmi náročné. Všechny děti se mnou podnikaly moje aktivity. Nejstarší syn se vlastně narodil skoro na jevišti, protože jsem v té době pracovala jako výkonná ředitelka festivalu Finále. Samozřejmě se to na nich projevilo, protože nejstarší syn je herec, nejmladší dcera studuje arts management a prostřední dcera teď nastupuje do školy na gender studies.
1: Prozraďte na váš další sen a vizi, kterou si chcete v životě splnit.
2: My teď opravujeme dům na venkově a mým velkým snem je udělat si krásnou zahradu.
3: Dnes jsme vám představili pátou ženu z projektu Stvořitelky. Černobílé fotografie těchto žen, které našly odvahu a proměnou svých snů v realitu, dlouhodobě obohacují život nejen v Plzni, najdete v kulturním prostoru Moving Station. Od příštího týdne si je můžete prohlédnout na filmovém festivalu Finále. Z Plzně Jitka Doubravová, Český rozhlas.
4: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.

Posloucháte náš páteční dopolední program. Za minutku bude 11:45. Ještě vám dlužíme babské rady. Tekuté zlato, i tak se někdy říká olivovému oleji. A babské rady za chvilku připomenout, proč má tato středomořská surovina tak dobrou pověst v kuchyni i mimo ni. Počkejte si na to teď, Helena Vondráčková.

0: nedělních hvězdných návratech budeme slavit.
1: Jutá, já už vím.
0: Tak Daniela Kolářová už to ví. Co jí předat kytici k 80. narozeninám?
1: Opravdu, ty bys mi tu kytku nekoupil sám, byť oni tě navedli.
0: Pustíme si ukázky z filmů, zábavných pořadů, přidáme osobní vzpomínky. Snad to za hodinu stihneme.
2: Co by jsme to nestihli?
0: Oslavte s námi 80. Daniely Kolářové. Tuto neděli po 16. hodině ve hvězdných návratech. Možná dojde i na nějaké telegrácky.
2: Na blbosti, jo?
0: Těší se Patrik Rozehnal.
2: Krasavče!

0: Hygienické rady.
1: Extra panenský olivový olej je poklad Středomoří. Podporuje vstřebávání živin a má protizánětlivé účinky. Prokázána je také podpora tvorby buněčných membrán a mozkové tkáně. Konzumace 2 až 3 polévkových lžic olivového oleje denně vás činí odolnějšími i zdravějšími a dokonce štíhlejšími, protože díky tomuto oleji budete mít tendenci méně jíst a potlačíte také silné chutě na sladké. Olivový olej působí jako prevence proti úbytku vápníku a dokáže pozitivně ovlivnit hladinu cholesterolu. Vnitřní i vnější užívání tohoto olivového zázraku ovlivňuje kvalitu i vzhled vlasů a pokožky. Hydratuje, vyživuje a zároveň dokáže zbavit kůži i vlasy nečistot. Ve veganské kuchyni se říká olivovému oleji tekuté zlato. Extra panenský olivový olej je po otevření nutno spotřebovat ideálně do 4 měsíců.
0: Babské rady s Jarkou Vykoupilovou.

0: Radioservis představuje knihu Sladké Česko, plnou sladkých pokladů našich maminek, babiček a prababiček. 170 nejlepších domácích sladkých receptů z celé naší země od účastníků soutěže Pochoutkový rok. Recepty na vynikající koláče, bábovky, buchty, řezy, ovocné knedlíky, štrůdly nebo dorty. Sladké pochoutky, které si v Česku chráníme jako poklad. Knihu Sladké Česko si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radiotheka.cz. Český rozhlas Karlovy Vary. Zprávy.
1: Karlovarský kraj hledá firmu na stavbu základny leteckých záchranářů. Unie botanických zahrad České republiky chce, aby se botanické zahrady dostaly do české legislativy. Vedení pojišťovny VZP podalo trestní oznámení kvůli hospodaření svých předchůdců. Odpoledne bude oblačno až zataženo a teploty do 19 stupňů. Dobré poledne u zpráv přeje Libuše Ernestová. Karlovarský kraj vyhlásí výběrové řízení na stavbu nové základny pro leteckou záchrannou službu. Sídlit bude v blízkosti letiště Karlovy Vary. Nový areál nabídne hangár pro dva vrtulníky, garáže pro tři zásahová auta i zázemí pro posádku. Centrum má zahájit provoz v polovině roku 2028. Pokračuje mluvčí kraje Jitka Čmoková.
2: Protože se nyní jedná o převodu letiště pod stát, řeší se samozřejmě také převod letecké záchranné služby. Podané nabídky budou hodnoceny podle jejich ekonomické výhodnosti. Kritériem hodnocení bude nejnižší nabídková cena.
1: Botanické zahrady České republiky chtějí vlastní zákon. I když byl zpracován, schválený zatím nebyl. Podle zástupců Unie právě taková situace botanické zahrady znevýhodňuje. A to například po finanční stránce i právní. Jednali proto o tom s prezidentem Petrem Pavlem v závěru návštěvy Karlovarského kraje, a to přímo v Bečovské botanické zahradě. Jak prezident Petr Pavel říká, to, že zákon neexistuje, je chyba.
3: Myslím si, že by si botanické zahrady stejně jako ty zoologické zasloužily mít svůj statut ochranu, protože plní řadu rolí, které jsou pro stát a pro budoucnost v naší přírody, ale i vzdělávání mladé generace velice žádoucí.
1: Dceřinou firmu největší zdravotní pojišťovny v zemi prověří policie. Trestní oznámení se rozhodlo podat nové vedení pojišťovny VZP. Radiožurnálu to potvrdila mluvčí pojišťovny Viktorie Plívová. Důvodem jsou závěry auditu, který například odhalil podezřelé smlouvy a několika milionové příspěvky z nadačního fondu PVZP pro netransparentní spolek. Bývalý předseda představenstva PVZP Robert Kareš jakékoliv pochybení odmítá. Spor o budoucnost Kennedyho centra ve Washingtonu pokračuje. Nové snímky agentury AFP ukazují amerického prezidenta Donalda Trumpa, jak si na palubě letadla prohlíží plakát s nápisem o zbourání budovy. Pár hodin předtím veřejně pohrozil, že centrum může nechat strhnout, pokud nebude na fasádě budovy připojeno jeho jméno. To zakázal soud s odkazem na zákon, který pravomoc přejmenoval Národní kulturní instituci uděluje pouze kongresu.
4: Donald Trump podmiňuje uvolnění peněz na rekonstrukci budovy, které Kennedyho centru přidělil kongres, umístěním svého jména na fasádu. Podle něj si jeho administrativa zaslouží kredit za to, že budovu bude rekonstruovat. Soud si obratem vyžádal vysvětlení prezidentových plánů s centrem a nařídil jím jmenované radě, aby mu dala 30 dní předem vědět o jakékoliv fyzické změně budovy. Praneteř prezidenta Kennedyho Kerry Kennedyová svolala na páteční večer k budově protest. Během měj se lidé semknou okolo budovy a vytvoří ochranný lidský řetěz. Z Washingtonu Jana Ciglerová, Český rozhlas. Sport.
1: Nový trenér české fotbalové reprezentace Santi Denia zařadil do své první nominace na Ligu národů tři nováčky. Premiérovou pozvánku dostali Lukáš Ambros, Roman Macek a Matěj Radosta. V týmu jsou taky například Vladimír Coufal, Ladislav Krejčí, Adam Hložek, Tomáš Chorý nebo Pavel Šulc. První utkání Ligy národů odehraje český tým v sobotu 26. září doma proti Chorvatsku.
0: Počasí.
1: Odpoledne bude oblačno až zataženo, večer ubývání oblačnosti. Nejvyšší teploty 16 až 19, na horách 12 až 15 stupňů. Vane mírný jihozápadní až západní vítr. Rozptylové podmínky jsou dobré a biozátěž mírná na stupni 1.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Karlovy Vary.
1: Na silnici 205 u Žlutic havaroval motorkář. Se zvýšenou opatrností projedete. V Sokolovské ulici v Karlových Varech stojí porouchané auto. Počítejte tam se zdržením. A nákladní auto se srazilo s osobním na silnici 1/6 u obce Vrbice. Pravý jízdní pruh je neprůjezdný.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Český rozhlas Karlovy Vary, písničky pro vás.
5: Je 12 hodin a 5 minut, páteční pravé poledne je za námi, po zprávách jsou na programu jako vždy v tomto čase písničky pro vás a na vaše přání. Libuši Ernestovou v éteru teď už střídá Zlata Kinská a i já vám přeji hezký den a pohodový poslech. Tak volejte, pište, přejte si, těším se na vás. Telefon 221 55 37 37, e-mail do studia studio.vary@rozhlas.cz. Veškeré kontakty najdete na našem webu www.vary.rozhlas.cz a připomínám, že dnes 18. září má svátek Krištof. Tak nejen jim přejeme, Krištofům tedy, krásný den vám všem posluchačům rádia našeho vašeho kraje. Užijte si dnešní páteční odpoledne i spolu s námi.

0: Skupina Mira je na Českém rozhlase Karlové Vary a jak se říká, sliby dělají přátelé a jejich plnění přátelství udržuje. Tak já bych byla moc ráda s vámi v přátelském vztahu. A protože jsem včera slíbila, že jsme nestihli zahrát písničku paní Jarce ze Sokolova, tak plním přání dnes a řekla jsem, že splním jako první, tak se stane. Zdravím všechny, co poslouchají a prosím o písničku od Petra Habky Kocour se schoul na tvůj klín. PS, nešlo se vůbec dovolat. Asi máme do Sokolova ucpaný dráty, psala včera Jarka. No nevím, každopádně někdy se stane, že se nedovoláte, protože jsou na telefonu jiný posluchači, ale já si myslím, že každý den je důvod si nechat zahrát od nás něco pěkného. Tak tady je ta vaše oblíbená a vybraná písnička. Hezký den, Jarko.
1: Co zdobí banku, i sama noc má na kahánku, jen ty se ještě bráníš spánku a síl starých vín. Jak dlouho to však vydržíš, už na kostele zlátne kříž.

cestách. Až přes řeku a do strání se rozléhá tvé volání. Jonáš ve velrybým břiše by tvoje slova musel slyšet, vždyť voláš tišej než tiše. Kdo se ti ubrání?

já však znám tu lest. Ach, krásko, z přetěžky milí.

Ondřejčko, přejeme ti k tvým krásným dnešním narozeninám moc zdraví, štěstí, radosti a lásky. Ať jsi vždy tak veselá, jak tě známe. Máme tě moc rádi a posíláme ti touto cestou velkou pusu. Tvoje mamka s tatínkem, dcera Peťulka a sourozenci Květka a Pavlík s rodinami. Český rozhlas Karlovy Vary přeje vše nejlepší, krásné narozeniny, hezký den a víkend.

Eros Ramazzotti a Anastasia na Českém rozhlase Karlovy Vary v písničkách pro vás. Teď budeme plnit další přání. Písnička bude na přání naší pravidelné posluchačky paní Jany Zjáchymová, která nám občas zavolá, ale nejde do éteru, vůbec nevadí. Já moc ráda za ní vyřídím vzkaz. Moc všechny vás pozdravuje, že jsme Bezva rádio. Jsme moc rádi, děkujeme za veškeré vzkazy, které nám píšete i říkáte do éteru nebo i do telefonu. Já jsem za ně moc ráda a všechny samozřejmě vyřizuju svým kolegům, pokud pro ně máte vzkaz. A já bych teď moc ráda tedy splnila přání. Mně sílu dáš písnička, která je připravená v podání Josefa Wagnera na přání posluchačky Jany. Zdravíme z Karlových Varů do Jáchymova a přeji hezký den a hezký víkend.

0: Aně sílu dáš, Josef Wagner, na přání naší posluchačky Jany Zjachymová. Ještě jednou jí moc touto cestou zdravím. A opravdu nám dodává hudba také sílu, třeba i inspiraci a dokáže nás třeba i pohladit, dokáže nám třeba i připomenout nějaký čas, na který rádi vzpomínáme. Já mám už teď na telefonu opět někoho z vás a je to Pepa z Horního Slavkova, který má dnes speciální přání, písničku, kterou jsme dlouho nehráli. Hezký den, Pepo.
1: Dobrý den, já vás zdravím, i to vaše Bezva rádio. A když je dneska takový pošmurno, tak si dáme toho Mirka Černého 100 let. A já vím, že to není nějaký evergreen, ale dá se, když se člověk nad tím zamyslí, tak to vychází. Takže vám přeju všechno nejlepší, aby se vám to dobře dopadlo všechno. A zdravím Standu z Dolců, Jarouše do Hranic, sestry do Chorova a do Chorova do prostě sestry. A zdravím to ještě toho, no, Hanziho, aby nebrečel, že jsem na něj zapomněl. A to bude všechno a já vám děkuji a zase někdy naslyšeno.
0: Pepo, musíme se podporovat a já vám připomenu, že ještě kukačky do cukrárny.
1: Kukačky do cukrárny,
0: no,
1: máte?
0: To byste zapomněl. Ty by vám pak vyčinili, když tam jezdíte za nimi si dávat něco dobrého. Tak jdeme na to, jo? Miroslav Černý, 100 let a hrajeme pro všechny zmiňované i samozřejmě vás všechny, co nás posloucháte. Hezký den, naslyšenou.
1: Naslyšenou.
2: Všechno má svá pravidla, své zákony. Má je i tento svět. A tím, kdo je určil, byl čas. Po noci přichází den, střídají se týdny, měsíce, roky a staletí. Lidé se rodí, prožívají své všední dny i chvíle, které stojí za to. A když přijde jejich podzim, přenechávají svět dětem. A ty pak jdou po cestě, kterou šli ti, kteří tu byli před nimi. Přesto se však zdá, že všechno není vždy stejné. Každý den nesvítí slunce, bouře nepřináší vždy zkázu, přátelé nepotkáváme najednou. Proč nebyl čas důsledný? Snad proto, že jinak nemohl, nebo pouze z rozmaru. Jsou tedy roky 1848, 78, 1918, 38, 48 i rok 1968 náhodné? Přičinili se o ně lidé, nebo jsou řadou, kterou stanovil čas? Povím vám podivný příběh. Příběh tím podivnější, že je skutečný. Jeho události odděluje navzájem 100 let. Všichni znáte jména Lincoln a Kennedy. Oba byli prezidenty Spojených států a oba byli zavražděni. Lincoln byl zvolen prezidentem v

Oba vrahové uskutečnili svůj čin před očima manželek svých obětí. Oba si pro něj vybrali pátek a oba zemřeli dřív, než přišli před soud. John Wilkes Booth, vrah Lincolna, se narodil roku 1839. Lee Harvey Oswald roku 1939. O 100 let později. Tajemník prezidenta Lincolna se jmenoval Kennedy. Den vraždy mu radil, aby nechodil do divadla. Tajemník prezidenta Kennedyho se jmenoval Lincoln. I on jej před cestou do Dallasu varoval. John Wilkes Booth střílel v divadle a jeho střely směřovaly ke skladišti. Lee Harvey Oswald střílel ze skladiště a jeho střely směřovaly k divadlu. Jména Lincoln i Kennedy mají 7 písmen. Jména Andrew Johnson a Lyndon Johnson mají 13 písmen. Jména John Wilkes Booth i Lee Harvey Oswald

Miroslav Černý a 100 let na Českém rozhlase Karlovy Vary v písničkách pro vás a na vaše přání, které jsme teď splnili našemu posluchači Pepovi z Horního Slavkova. Přeji mu hezký den a víkend. A i doplňujete další přání. Hezký den, milé rádio. Mohla bych vás dnes poprosit o zahrání písničky Run, Run, River s Davidem Guettou. Poslala bych i dceři Katce, ať se jí dobře daří a ať se jde dnes dobře do práce, pardon, mám ji moc ráda. Za zahrání vám předem děkuji a doufám, že si rádi poslechnou i ostatní posluchači. Vaše Helena. Je tady krásná písnička, věřím, že se bude líbit.

0: Splnili jsme další přání a jdeme plnit další v pořadí, tentokrát Standovi z Dolců. Zdravím na Přešticko, hezký den.
1: Hezký den, paní Zlatko, já vás taky zdravím. Do vašeho úžasného rozhlasu zdravím všechny posluchače, zdravím hudební věnec a dneska jsem vybral písničku od Václava Neckáře. Nevím, jestli jsem už ji někdy hrál, nebo vůbec, jestli jsem hrál Václava Neckáře, nevím, možná, že jo, jestli jo, tak jednou. A ještě by to bylo hlavně pro všechny Krištofy, který mají dneska svátek. A no, pro tu ty, co vždycky jmenuju. Pepa, Jaromír, Anička z Ostrova a samozřejmě pro vás. A snad to bude dobré. Dobrý výběr a myslím si, že jo.
0: Máte bráchu?
1: Nemám.
0: Nemáte?
1: Nemám, ale
0: já
1: má ho
0: ne,
1: pan...
0: Já mám ségru.
1: Václav Neckář ho má nebo měl.
0: Ano.
1: A písnička, to je krásná.
0: Tak jdeme na ní. Krásný den.
1: Díky moc, naslyšenou.
0: Tak Václav Neckář, váš výběr, můj brácha má prýma bráchu.

Stále ladíte vlny Českého rozhlasu Karlovy Vary a já už mám připravenou další písničku. Stihla jsem najít. Dobrý den, Zlatko, prosím o zahrání písničky od Stinga Englishman in New York pro potěšení a pro vás děkuji moc, Karel z Karlových Varů. Zdravíme vás. My vás také zdravíme. Přeji krásný den a víkend a tady je písnička, kterou jsem taky hodně dlouho neslyšela.

0: nedělních hvězdných návratech budeme slavit.
1: Juká, já už vím.
0: Tak Daniela Kolářová už to ví. Co jí předat kytici k 80. narozeninám?
1: Opravdu, ty bys mi tu kytku nekoupil sám, byť oni tě navedli.
0: Pustíme si ukázky z filmů, zábavných pořadů, přidáme osobní vzpomínky. Snad to za hodinu stihneme.
2: Co by jsme to nestihli?
0: Oslavte s námi 80. Daniely Kolářové. Tuto neděli po 16. hodině ve hvězdných návratech. Možná dojde i na nějaké telegrácky.
2: Na blbosti, jo?
0: Těší se Patrik Rozehnal.
2: Krasavče!

Divoký byl na Českém rozhlase Karlovy Vary, ještě stále vám plníme přání na vlnách Českého rozhlasu Karlovy Vary pro vás, pro dnešní pohodový den s rádiem vašeho kraje. A já jdu plnit další písemné přání. Dobrý den, milé Nej Rádio. Ano, jak říkáte, každá písnička nás obohatí, když jsou krásná slova. Proto dnes prosím o písničku Láska je tu s námi, kterou naspíval Petr Naď. Už dlouho jsem ji neslyšela a posílám ji vám do rozhlasu a všem lidičkám, co vás poslouchají. Děkujem velmi pěkně, dovi a do počutě. Anička Schodova. Aničko, já si s vámi moc ráda poslechnu tuto písničku. Přeji vám krásný pohodový den, krásný víkend a jak říkáte a jak bude zpívat i Petr Naď. Láska je tu s námi, ať je jí hodně.

0: Petr Naď dospíval a já už předávám slovo někomu z vás. Na telefonní lince čeká Olga. Hezký den, Oli.
1: Krásný den. Krásný den pro mě, protože už končím. A těším se dneska na dnešní podvečer nebo večer s Vaškem Kopcou v Drahomíře. Protože to je můj kolega z autobusu. A samozřejmě se těším na jeho vtipný večer, na jeho hlášky, na jeho vyprávění a tak dál. Takže všem přeju krásný víkend a protože týden končí a víkend začíná, tak tomu dáme písničku tu samou a je to od skupiny Komety. A mějte se moc krásně o víkendu. Bude hezké počasí.
0: Vy si to taky užijte. Krásný večer. Pozdravujte kolegu Davida Forsta, který moderuje večer. A samozřejmě ano. I ode mě pozdravujte mého bývalého kolegu ze Semaforu, úžasného herce, skvělého Vaška Koptu. Hezký den, já už plním přání, pohodový víkend a dobře dojeďte až domů. Naslyšenou.
1: Naslyšenou, díky a vyvidím.

0: Přesně tak. Týden končí. Končí naše všednodenní vysílání a před námi je víkend. Těšíme se na další mé kolegy, kteří vás budou provázet. Já si ráda občas pouštím naše vysílání, když zrovna nejsem v práci s vámi. A teď bych vás moc ráda upozornila na to, že za 4,5 minuty tu budou další zprávy s Libuší Ernestovou a hned po nich vesela a zdravě s Kateřinou Cajt-Hamlovou. Dnešní téma mdloby a mžitky. Tak a teď už je na telefonu náš posluchač Míra. Hezký den.
1: Dobrý den, paní Zlatko Kinská, máte krásný jméno, protože jste naše doopravdy zlato. A zdravím všechny posluchače. A chtěl bych touto písničkou zahrát hlavně Českému rozhlasu a také všem posluchačům a jmenovitě mamce do Ostrova, Anče do Ostrova, když má to svoje trápení, se už ho nějak zredukovala, a Míle do Chodova, která je na vrátnici v SKF-ku, a se do vás ta písnička potěší všechny posluchače. A paní Zlatko, ať se vám daří a krásný víkend všem.
0: Vám taky. Naslyšenou, hezký den.
1: Naslyšenou.

0: Příběhy slavných značek. Poslechněte si příběhy lidí, jejichž nápady či výrobky nás obklopují leckdy už 100 let. Někdy stačí jen náhoda a štěstí, jindy geniální nápad. Pokud se k tomu přidá dřina, pokora a vytrvalost, může vzniknout legendární výrobek, který provází životem celé generace. Příběhy slavných značek s Janem Kovaříkem. Každý všední den po 21. hodině v našem vysílání.
1: Dramatik, disident i prezident. Ale především muž slova. Český rozhlas k 90. výročí narození Václava Havla představuje mimořádný projekt Slyšet Havla.
2: Je to pro mě takové zvláštní dobrodružství.
1: Ponořte se do světa jeho myšlenek v rozhovorech, legendárních pořadech a ikonických hrách.
3: Co dneska děláte? Koulíte?
4: Přikuluji.
3: To přikulovat je lepší než koulet, že?
4: Ano.
1: Poslechněte si Havlovy ztracené a znovu objevené nahrávky.
2: Je to experiment, jak se mě to povede, nevím.
1: Slyšet Havla můžete právě teď ve vysílání Českého rozhlasu a na havel.rozhlas.cz.
0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Každý den od 23 do 1 na rádiu vašeho kraje. Český rozhlas Karlovy Vary. Zprávy.
5: Karlovy Vary za první půl rok nového systému vytřídili přes 800 tun bioodpadu. Střední průmyslová škola Ostrov posílí díky novým dílnám výuku autooborů i elektromobility. Policie vyšetřuje bombovou výhrušku v hořovické nemocnici jako terorismus. Dál bude oblačno až zataženo a teploty do 19 stupňů. Zprávy pro vás má Libuše Ernestová. Lázeňské lesy a parky Karlovy Vary svezly za prvních 6 měsíců nového systému přes 800 tun bioodpadu. Přistavení nádoby i svoz mají obyvatelé Karlových Varů zdarma, odpovídají ale za kvalitu vytříděného materiálu. Z rostlinného odpadu pak vzniká certifikované organické hnojivo. Podle mluvčího lázeňských lesů a parků Daniela Kubelky se čistota vytříděného bioodpadu zlepšila zhruba o 90%.
6: Za nás se nový systém svozu bioodpadů určitě osvědčil. Bioodpad si sami svážíme do naší městské kompostárny ve Staré Roli, kde ho dál zpracováváme a výsledný kompost využíváme třeba i při péči o městskou zeleň.
5: Střední průmyslová škola Ostrov na Karlovarsku dnes otevřela nové dílny pro obory automechanik a autotronik. Studenti se tak mohou učit přímo v areálu Centra technického vzdělávání v Ostrově. Podle vedení školy jsou dílny vybavené moderní technikou a poslouží i k výuce elektromobility. Byly vybudovány díky dotaci 60 milionů korun z operačního programu Spravedlivá transformace. Součástí jsou například dílny pro vozidla s elektrickým pohonem. Škola už má také vlastní elektromobil s certifikací pro provoz na veřejných komunikacích. Nové zázemí má zlepšit přípravu žáků na práci v moderních autoservisech. Kriminalisti prověřují včerejší bombovou výhrušku v hořovické nemocnici jako vyhrožování teroristickým činem a šíření poplašné zprávy. Českému rozhlasu to potvrdila policejní mluvčí Michaela Richterová. Nemocnici museli včera kvůli anonymní výhrušce opustit desítky pacientů a zaměstnanců. Policisté se psy pak celý areál prohledali, ale žádnou výbušninu nenašli. Policie podle Richterové dál hledá pachatele.
7: Kriminalisté tento případ prověřují pro podezření ze spáchání zvlášť závažného zločinu vyhrožování teroristickým trestným činem a přečinu šíření poplašné zprávy. V případě zjištění pachatele mu pak hrozí trest odnětí svobody na 3 roky až 12 let.
5: Podobný incident se stal minulý týden v Kadani, kde policisté kvůli bombové výhrušce evakuovali přes 200 lidí. Ani tam žádnou výbušninu nenašli. Evropská komise dnes vyplatí v přepočtu přes 80 miliard korun z půjčky pro Ukrajinu. Peníze jsou podle komise určené na nákup raket a dronů. Mají Ukrajině pomoct bránit její území a vzdušný prostor před pokračující ruskou agresí. Jde už o čtvrtou platbu, kterou komise Ukrajině poskytne jako součást obranné části půjčky. Dohromady tak letos Ukrajině vyplatí už téměř 15 miliard eur. To je přes 360 miliard korun.
0: Počasí.
5: Dál bude oblačno až zataženo a teploty 16 až 19 stupňů.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Karlovy Vary.
5: Nehoda cyklisty komplikuje provoz v Čechově ulici v Aši a došetřují se srážka nákladního a osobního auta u obce Vrbice a havárie motorkáře u Žlutic.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Vesele a zdravě.
8: Vítejte. Od mikrofonu vás zdraví i dnes Patrik Rozehnal
9: a doktorka Kateřina Cajdamlová. Dobrý den.
8: To dnešní téma je tématem, ke kterému se vracíme. Už tu jednou bylo, ale zůstalo nezodpovězeno hned několik dotazů, které jste nám poslali přes stránky veseleazdravie.cz, a to téma znělo
9: mdloby a mžitky.
8: Ano. Přijde pán k doktorovi a říká: pane doktore, já vždycky, když piju kafe, tak vám nějak je mi špatně a omdlím. Mhm. A zkoušel jste někdy vytáhnout žičku z hrnku?
0: Vesele a zdravě s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou a Patrikem Rozehnalem.

0: Posloucháte pořad Veselé a zdravě s doktorkou Kateřinou Cajdanovou. Než se dostane ke slovu, tak tu máme samozřejmě i pohled jiného lékaře k danému tématu, a to jsou mdloby a mžitky. Někomu stačí pouhý pohled na krev a padne jako podťatý, jak se říká. Jak tedy poznáme, že mdloby přichází a proč při nich ztrácíme vládu nad svým tělem? Redaktorka Bára Kvapilová se na to ptala praktické lékařky Ludmily Bezdíčkové.
1: Ten pojem mdloba je trochu neurčitý. V medicíně používáme termín synkopa, což je vlastně krátkodobá porucha vědomí. Existuje něco jako presynkopa, tedy to, co předchází té poruše vědomí. Někdy je to pacientem popisováno jako motání se v prostoru, trochu nevolnost. Máme pocit, že bychom mohli upadnout a že bychom mohli ztratit vládu nad svým tělem.
2: Často se omdlívá ve filmech a pohádkách. Například, když princezna zjistí, že si má vzít Honzu za muže.
3: Já Honzu nechci.
4: Ona Honzera? Vodu? Pane vodu?
2: Na citlivějšího jedince mohou přijít mdloby při pohledu na krev. Někomu je na omdlení při pohledu z výšky, anebo třeba i při setkání s pavoukem.
1: Bezprostřední příčinou je nějaká porucha zásobování toho mozku. Při takové té panice může vzniknout hyperventilací, tedy tím, že najednou začneme hodně zrychleně dýchat, srdce nám rychle buší a ten mozek pro tu chvilku má sníženou dodávku té okysličené krve a může se to projevit tím pocitem na omdlením nebo dokonce i omdlením s brněním končetin, brněním prstů, a to člověka dál ještě vyděsí.
5: Vypadalo to, že už vůbec nezůstanu naživu. Vidíte, mama.
3: Co? Ovšem, princi.
2: Omdlít můžeme také při náhlém poklesu tlaku, například když prudce vstaneme.
1: Zejména mladé ženy, ale třeba sportovci mají normálně nižší tlak a když potom ještě dále poklesne při té velké změně polohy, tak může dojít k tomu pocitu na omdlení nebo i až k omdlení a nemusí to nic znamenat. Podobně při nějakém extrémním emocionálním vzrušení, takovém tom psychickém šoku. To většinou lékař relativně rychle rozklíčuje, a to, co je pro tyto stavy platné, je, že rychle odeznívají sami od sebe.
6: Opravdu ten svěží vzduch dělá zázraky. Ty voné zahrady, ty strahovské šaříky.
2: Stalo se vám někdy, že vám v ordinaci omdlel pacient?
1: Nám dokonce v ordinaci jednou pacient i usnul, ale omdlení bývá nejčastější v souvislosti s očkováním nebo aplikací injekce a nebo s odběrem, protože lidé z toho mají často strach. Máme jednoho pacienta, který omdlel při odběru krve a stávalo se mu to vlastně pravidelně i předtím. Nám se podařilo ho od toho odvyknout. Tím, že jsme mu vždycky při odběru krve dávali něco k pití a bonbon, tak postupně ten strach ztratil a dneska už se jenom směje.
0: Veselé a zdravě. Posloucháte pořad Veselé a zdravě, téma mdloby a mžitky. Paní doktorko, jak rychle ty mdloby přichází? Kolik času máme na to, abychom zareagovali?
7: Tak té věci se říká synkopa, protože je to relativně velmi rychlé. To znamená, my moc času nemáme.
0: Jako sekundy? Mikrosekundy? Půl minuta?
7: No, sekundy. Existuje takzvaná vazovagální synkopa, ta je způsobená právě psychogenními faktory nejčastěji a tam máme chvilku možnost si všimnout, že zrychleně dýcháme a začínají nám mravenčit prsty nebo se nám mravenčí kolem úst a dělá se, zužuje se zrakové pole, dělá se černo před očima.
0: To je taková, a to může jako být poslední minuta předtím, než padnem?
7: 15 vteřin. 30 vteřin, jde to docela rychle. Velmi rychlé jsou srdeční synkopy, ty mohou být způsobeny změnou rytmu srdečního, to znamená, že to srdíčko vynechá. Další potom

0: prokrvení mozku a dojde k tomu rychlému omdlení. No a potom může být situační synkopa a ta se děje, když se vlastně zvýší tlak v organismu. Nejčastěji je to, když jsme na toaletě a tlačíme na stolici nebo tlačíme na močení nebo se rozkašleme a vlastně dojde k tomu, že se nestihneme nadechnout, tak může dojít k situační synkopě.
1: Nemůžeme na toaletě omdlít?
0: Ano, samozřejmě.
1: Proto je lepší mít toaletu otevíranou ven, než dovnitř, kdyby nás někdo chtěl zachraňovat.
0: Ano, přesně tak. A nezamykat se tam, pokud jsme doma. Samozřejmě, pokud jsme někde, kde je víc lidí, no tak to je potom každá rada drahá.
1: Vesele a zdravě s doktorkou Kateřinou Cajtamlovou.
2: Vesele a zdravě. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.

0: Přistupme k dalšímu povídání, k tématu, které nám teď připomene ve své básni. Jsme moc rádi, že tentokrát taky básnil náš posluchač Petr.
1: Pohled na svět, trávu, kytky, kazívají mi občas mžitky. A navíc mi v době denní leckdy bývá na omdlení.
2: Tohle pravděpodobně souvisí s nižším krevním tlakem, protože, anebo s krční páteří, to jsem vlastně zapomněla říct, to je další možnost, proč můžeme omdlívat, protože pokud se pan Petr rozhlíží po těch kytkách, a teď je otázka, jestli kytky nejsou třeba taky krásné ženy, tak může dojít k tomu, že vlastně při tom rychlejším pohybu může dojít k omdlení, ano.
0: Co dělat, když ten člověk omdlí? Máme na něj chrstnout vodu, nechat mu čichnout čpavku, jako to tak bylo v chalupářích?
2: Je dobré dát ho do stabilizované polohy.
0: To je která?
2: Většinou to je lepší, když je na boku s podloženou hlavou a se skrčenýma končetinama. Někdy se doporučuje vlastně nechat toho člověka, aby se z toho probral sám, ale pokud stav trvá déle než 30 vteřin až minutu, tak bychom se měli snažit vlastně zjistit, jestli dýchá, případně zahájit aspoň srdeční masáž. To u té synkopy, která se týká vlastně srdíčka, může zachránit život.
0: Proč jiný omdlívá víc, spíš, častěji a někdo třeba ne, nebo v životě ho to ani nepotká a přitom ty situace jako vedle stojící člověk budou stejné?
2: No, to je taky dobrá otázka. Tady záleží na osobnosti. U těch synkop vagovazálních to je vlastně úzkostná osobnost, která má větší tendenci k hyperventilaci. Pak jsou lidé, kteří třeba berou léky na krevní tlak. To znamená, že mají vlastně ten krevní tlak snížený. Může dojít takzvané ortostatické hypotenzi, to znamená, když ten člověk rychle změní polohu těla ze sedu třeba do stoje nebo z leže do sedu, tak se mu může zamotat hlava. Samozřejmě další, pokud má nějakou

0: zvýšenou neurologickou odpověď na běžné situace, tak může mít větší tendenci k tomu, aby měl různé příhody typu omdlení. Čili je to u každého trošku něco jiného, ale většinou u těch osobností to ten člověk ví, protože to mívá od mládí a už ví, co je spouštěčem té jeho reakce a může se otužovat, může se snažit s tím něco dělat.
1: Každý to vysleduje, ale jsou i univerzální spouštěče, co máme všichni, že u tohohle by mohlo dojít k omdlení,
0: aby věděli? Tady jediný univerzální spouštěč, který mě napadá, je opravdu to kung fu, když vás někdo praští do karotického sínu. No. No, to by byl asi jediný. Jinak z těch jiných situací je to opravdu individuální, konkrétně u toho omdlívání na záchodě při zácpě, tam bych řekla, že to je opravdu záležitost, která člověka může i přepadnout a překvapit.
1: To je to, proč třeba je dobré, někdo to dělá tak u starších lidí, když je sám na záchodě nebo v koupelně, že má povinnost zpívat.
0: To je
1: aby
0: možné.
1: Ten druhý věděl, že je všechno v pořádku v okamžiku, kdy se neozývá za dveřmi zpívání, tak by mohlo k něčemu takovému dojít.
0: No, ano, někdy, pokud je potřeba tlačit, tak s tím zpíváním může být trošku problém, ale já bych doporučila, existují náramky, ano, které vlastně monitorují různé situace v těle, mohou monitorovat i srdeční činnost, i krevní tlak a myslím si, že aby teda ubohý senior nemusel zpívat, třeba někdo nespívá rád nebo se stydí.
1: Tak se náramek pozve nebo někomu signalizuje
0: ano,
1: problém.
0: Ano, náramek začne pípat a jo. Vlastně je jasno.
1: Jak dlouho jsme mimo, když omdlíme?
0: No, tak aby to mozku vadilo, tak to musí být 4 minuty, což je relativně dlouhá doba.
1: Takhle dlouho?
0: No, právě.
1: Myslím, že to bude pár sekund nebo nějaká desítka sekund.
0: Jako takhle, aby to nás ohrožovalo na životě, jo. Tak mozek musí být neprokrven nebo nemít kyslík po dobu 4 minut. Ale pokud je to dobu kratší, no tak my můžeme být mimo, já nevím, minutu lidé, kteří mají ty panické a taky tak většinou tím, že padnou na zem, tak se ten mozek prokrví, dojde k úpravě vlastně kyslíku v mozku a
1: my se hned proberou. To dělá schválně, aby nás dostal do polohy, kde jako se nám nalije je krev do mozku? Nebo...
0: On to, já nevím, jestli říct, že to dělá tělo schválně, ale pokud vlastně hyperventilujeme, tak my vydýcháme kysličník uhličitý, tím se změní pH a organismus tím, že nás jako vypne, tak způsobí, že vlastně my přestaneme rychle hyperventilovat a upraví se nám to samo. Tělo má spoustu sebezáchovných reflexů.
1: A proto máme i náš pořad, abychom to všechno osvětlili a podívali se na dané téma trochu zevrubněji. Společně s vámi třeba taky u dalších dotazů, které jsou připraveny a na které budeme odpovídat po písničce.
2: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
3: Mým hostem bude tentokrát zpěvačka Jitka Zelenková.
2: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Řidičská abeceda. Osvěžte si s námi pravidla silničního provozu, ať je za volantem bezpečno. Řidičská abeceda. Po celé září v našem vysílání. Pořad vzniká ve spolupráci s dopravní policií České republiky. Český rozhlas Karlovy Vary. Rádio vašeho kraje.

0: Ptali jste se dopředu na téma, které souvisí s omdlíváním, semžitky, a ptali jste se doktorky Kateřiny Cajtamlové. Tehdy, když jsme to poprvé vysílali, tak se na to nedostalo. Teď ty dotazy vytáhneme. Jsou to psané dotazy, které nám zůstaly z toho formuláře na stránkách veseleazdravie.cz. Kdo co píše, paní doktorko?
1: Tak zaprvé děkujeme za trpělivost a je tu dotaz paní Ivy, které je 40 let a má od malička problém s nízkým tlakem. Myslí si, že vitaminy, minerály, tekutiny doplňuje, snaží se o správnou životosprávu, občas si přisoluje a má víc chutě na slané. Kdykoliv se objeví tohle, to znamená, že člověk si myslí, dělám to dobře, ale tělo začne signalizovat o sol, tak prostě pravděpodobně chybí sodík. Ten nízký krevní tlak totiž se může stabilizovat a zlepšovat zvýšením příjmu sodíku, protože sodík drží vodu v cévách. To znamená, tady bych doporučila paní Ivě nechat si zkontrolovat hladinu sodíku, protože píše, že když vstává z dřepu nebo z pokleku, mívá mžitky. Tohle se děje u situací, kdy ten krevní tlak je nižší než 120 na 80, čili pokud má třeba 110 na 70, už to tím může být. A vlastně říká, nebo když je unavenější, píská ji v uších a ptá se, jestli má žádat o nějaké vyšetření. Tak já bych doporučila vyšetřit sodík, případně začít si měřit krevní tlak a zjistit, jestli třeba paní Iva nereaguje na počasí. Protože jsou lidé, kteří jsou takzvaně meteotropní, to znamená, že v situaci, kdy klesne atmosférický tlak, tak jim klesne i ten
0: jejich. To jsou nějaké přechody fronty nebo určitý ano, typ počasí?
1: Ano, když se chystá vlastně na déšť nebo přechází fronta, tak může dojít k tomu, že ten člověk potom má častější mdloby.
0: Další dotaz, který byl ukryt ve formuláři na stránce veseleazdravie.cz.
1: Pan Radek píše, že 2 roky trpím dlobami maximálně jednou do měsíce, když se mu to vyskytne, necítí nohy a vidí rozmazaně, je mu 32 a prý poprvé omdlel z tetování proti očkování proti tetanu. Od té doby mdloby má a bojí se, že má srdeční onemocnění nebo mozkovou mrtvici. Tak, pokud máte tyto obavy, pane Radku, tak bych doporučila nechat si natočit EKG, případně pořídit si takový ten náramek, který monitoruje krevní tep a tlak. A myslím si, že to ale tím není. Vzhledem k tomu, co vlastně povídáte, tak by to i mohlo být z neúplné trénovanosti anebo z nízkého krevního tlaku. Zkontrolujte pitný režim. Možná by to mohlo pomoci.
0: Kdyby si přesto chtěl pan Radek dopřát i to tetování, o kterém jste mluvila,
1: no jo, tak
0: mohl by tam u toho omdlít?
1: Mohl by. Ano, samozřejmě. Jsou lidé, kteří na vpich do kůže reagují právě tím vazovagálním.
0: To je odběr krve vlastně, jiným způsobem.
1: Odběr krve anebo píchání špendlíkem, ono je to prostě totéž.
0: Kdo by koho píchal špendlíkem ve škole, jedině někdo někoho?
1: To se říká, že se vlastně, že když někdo někoho dráždí, tak je to jako opakované píchání špendlíkem.
0: Jo.
1: No jasně.
0: To se u nás jako, že ani špendlík nebyl slyšet, ale že by píchal někdo špendlíkem,
1: no.
0: Ne.
1: Tak u vás se to nedělalo, u nás na Žižkově, to víte, tam se děly věci.
0: Doktorka Kateřina Cajtamlová a pořad Vesele a zdravě, dnes na téma mdloby a mžitky.
2: Vesele a zdravě, magazín o zdraví a zdravém životním stylu.

0: Pokračujeme dál s povídáním a odpovídáním na otázky, které kladou posluchači a klady už před časem. My jsme je teď vytáhli zpátky do vysílání, abychom odpověděli na ty problémy. Když někdo omdlévá a má mžitky před očima, tak jaké problémy mají posluchači, paní doktorko Cajdamlová?
1: Tak paní Stanislava se ptá na situaci, která postihla její dcerušku, které je 7 let. Vybírala si v optice brýle z ničeho nic, že má černo před očima a silně se jí motá hlava. Před optikou byla na očním, kde ji rozkapaly oči. Změna zraku může člověka znervóznit. Pokud najednou nemůže zaostřit, tak může dojít k té hyperventilaci, o které jsme hovořili.
0: Člověk se jako vyšokuje.
1: Vyšokuje, vyděsí, protože ano. Dojde ke změně. Náš zrak...
0: A začne jinak dýchat?
1: Nám poskytuje 70% informací a tohle děťátko 7 leté se mohlo opravdu leknout, že najednou mu všechno plave před očima a mohlo začít hyperventilovat. Já si myslím, že to je tím, že by ty kapky se vstřebaly přes oko a způsobily teda mdloby. Neslyšela jsem o tom. Samozřejmě možné je všechno, ale tady bych si spíš myslela, že to je ta souvislost se změnou zraku.
0: To znamená, že i ten strach je jeden z faktorů ze spouštěčů toho, určitě, že by člověk mohl omdlít?
1: Určitě ano. Dokonce je považován za nejčastější. Je to vlastně psychogenní příčina a hovořili jsme o tom, že to může být strach z pavouků nebo to může být prostě leknutí. Je to vlastně situace takzvané centralizace oběhu, kdy pod vlivem nějakého leknutí nebo šoku nám naše nadledviny vyloučí kortizol a v dřívějších dobách, dokud jsme ještě žili v přírodě, tak bylo výhodné, když na nás skočil medvěd, tak aby se v nás krve nedořezal. To znamená, my jsme padli, jakože jsme mrtví, měli jsme studenou kůži bledou, no a medvěd šel pryč, protože prostě ho to nezajímalo.
0: Může tohle fungovat opačně, tak jako když je nějaké neštěstí, lidé pláčou, ale když zažijí i pozitivní nějaký dojem, tak i to je rozpláče. Může tohle fungovat podobně, že i nával pozitivní emoce by člověku způsobil omdlení?
1: Ne, to je většinou úzkost. To znamená, že by to bylo štěstí a radost, to no, vlastně teď mě napadlo, že by mohlo dojít naopak ke zvýšení krevního tlaku, mohlo by dojít k mrtvici, to se může stát, že vlastně se člověk rozraduje, že se mu ten mozek překrví, no přesně, a je po něm, že jo, může být, no.
0: Ty jo.
1: Takže všeho moc škodí, platí i v tomto, ale to není mdloba, ale to je opravdu spíš situace krvácení do mozku.
0: Další dotaz, citujme.
1: Paní Alice, před měsícem se jí stalo, že po hodině sezení s rouškou u lékaře, aby se nenakazila v čekárně, jí polil jakoby studený pot na zádech, začalo jí hučet v uších a zatmívat před očima. První reakce byla, že si chtěla sundat roušku pod nos, ale i tak jí bylo, jakoby mělo přijít na omdlení. Měla pomalé vidění, to říká krásně, jako když se otáčí hlava. To je nádherně popsaná závrať, úplně přesně, takže gratuluji. Naštěstí nedošlo k mdlobě a upadnutí. Do minuty se to silné hučení v uších a mžitky před očima ztratily. Takže, co by to podle mě mohlo být? Nedostatek kyslíku. Já jenom chci
0: jako
1: upozornit.
0: Těsná rouška? Nebo člověk stresuje tím, že ji musí mít?
1: Tu roušku nenosíme kvůli tomu, abychom se my nenakazili, ale ta rouška chrání ostatní. To znamená, pokud někam jdete s tím, že si vemete roušku, abyste vy se nenakazili, ta rouška omezí přístup kyslíku do dýchacích cest a u senzitivních dojde k hyperventilaci, stav podobný úzkosti, to tělo se snaží ten kyslík jako dohnat a trošku to přežené a může být na omdlení, ano.
2: Vesele a zdravě. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.

0: Veselé a zdravě, ještě prostor pro dotazy, které souvisí s mdloby a mžitky. Ještě jeden tu máme pro doktorku Kateřinu Cajdamlovou. Přišel přes naše stránky www.veseleazdravie.cz, což jsou stránky, kam ukládáme naše povídání, to, které se ocitlo ve vysílání, a zároveň tam máte možnost klást otázky paní doktorce. Tak co se tam objevilo?
1: Tady paní Hana, když jsem ten dotaz četla, tak ze začátku mě se začaly dělat mdloby a úzkost, že nebudu vědět, protože píše, žádný lékař mi s tím zatím nedovedl pomoci. Tohle vždycky, když slyším, tak na mě jde růza. Poprvé se jí stalo před několika lety, objevovalo se to na začátku zhruba jednou za půl roku, takže to neřešila, ale poslední dobou se to opakuje čím dál tím častěji. Omdlívá při vykonávání velké potřeby na WC. Většinou se pouze silně motá hlava a je na omdlení, ale někdy opravdu omdlí. Poprvé před měsícem byl jediný podobný náznak na omdlení mimo WC, když došlo k tomu, že rychle vstala. Takže já bych jenom chtěla říct, že my jsme o té situační synkopě při tlačení na WC hovořili. Je to něco, s čím bych doporučila dělat dvě věci. První, zkontrolovat krevní tlak, jestli třeba tím, že se snaží o zdravý životní styl, protože tady kromě inzulínu pro diabetes mellitus ještě bere léky na ochranu ledvin a další, pravidelně sportuje, jí zdravě, sportovní postava, tlak i glykémie v době před i po incidentu v normě. Výskyt události nemá žádnou spojitost s jídlem, pitím nebo pohybem a dochází k tomu většinou dopoledne. Dělali testy na vitální kapacitu plic, všechno bylo v pořádku. Takže jestli problém nesouvisí s posilováním, protože hovoří o vyvinutých hrudních svalech a občas pocitu dechové nedostatečnosti. Ano, ve fitku velmi často může docházet k nedostatku, relativnímu nedostatku kyslíku, pokud ten člověk vlastně nesynchronizuje ten výkon s dýcháním, nebo v takzvaném tom statickém tahu dlouho zadrží dech, tak k tomu může dojít. Další možnost může být, že jsou příliš silné břišní svaly a to u vytrénovaných může vlastně docházet k tomu, že při tom tlačení tlačí dlouho a dojde k omezení prokrvení mozku.
0: Doporučila Takže velké svaly taky nejsou moc dobré.
1: No, všeho moc škodí. Tady bych velmi doporučila zkusit na tom WC jako preventivně mít opřené vlastně ruce o kolena
0: předklonit se a zapřít se o ruce.
1: Ano, že by to mohlo pomoci, protože to prokrvení hlavy by mohlo být lepší, ale zkusit to. Vzhledem k tomu, že je to funkční zjevně, protože tam není žádný organický nález, tlak je v pořádku, cukr v pořádku, tak bych myslela, že možná se jedná o mírnou přetrénovanost a doporučila bych dechová cvičení.
0: Paní doktorko, mohou za mdloby a mžitky třeba i nějaké nemoci, že to je průvod nějakých nemocí, nebo třeba to mohou způsobit i léky jako takové?
1: Mohou. Těch léků, které to působí, je poměrně velká řada. Mohou to být léky na odvodnění, mohou to být blokátory vápníkových kanálů, které se používají na snížení krevního tlaku, mohou to být ACE inhibitory, to jsou rovněž léky na krevní tlak. Mezi další jsou léky, které vlastně pomáhají snížit hladinu cukru v krvi. Pokud ten člověk pravidelně nejí, tak může dojít k tomu, že má hypoglykemii, která vede k témuž, to znamená mdloby, mžitky. Další koukám, by to mohly být ještě léky, které mění průtok krve do mozku, ale vždycky je lepší zkusit se zeptat buď farmaceuta nebo lékaře, anebo si přečíst prostě příbalový letáček. No.
0: A nebo poslouchat náš pořad, kde vás na to aspoň upozorníme.
1: Někdy.
0: Ano.
2: Vesele a zdravě s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou a Patrikem Rozehnalem.
3: V nedělních hvězdných návratech budeme slavit.
4: Juta, já už vím.
3: Tak Daniela Kolářová už to ví. Co jí předat kytici k 80. narozeninám?
4: Opravdu, ty bys mi tu kytku nekoupil sám, byť oni tě navedli.
3: Pustíme si ukázky z filmů, zábavných pořadů, přidáme osobní vzpomínky. Snad to za hodinu stihneme.
5: Co bysme to nestihli?
3: Oslavte s námi 80. Daniely Kolářové. Tuto neděli po 16. hodině ve Hvězdných návratech. Možná dojde i na nějaké telegrácky.
5: Na blbosti, jo?
3: Těší se Patrik Rozehnal.
5: Krasavče!
2: Příběhy slavných značek. Poslechněte si příběhy lidí, jejichž nápady či výrobky nás obklopují leckdy už 100 let. Někdy stačí jen náhoda a štěstí, jindy geniální nápad. Pokud se k tomu přidá dřina, pokora a vytrvalost, může vzniknout legendární výrobek, který provází životem celé generace. Příběhy slavných značek s Janem Kovaříkem. Každý všední den po 21. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.

0: Shrnutí. Nakonec uděláme si takový pořádek trochu v tom, možná i co jsou mdloby a co jsou mžitky, ještě jednou, to odlišit a pak co dělat v případě, že přijdou, paní doktorko.
1: Takže mžitky se týkají zraku a je to záležitost, která může těm mdlobám předcházet. Mdloba už je trošku závažnější věc a hovořili jsme o těch jednoduchých vazovagálních, které vlastně jsou tehdy, když má člověk velký tonus vagu, tedy toho bloudivého nervu, anebo se cítí unaveni, vidí krev, mají z něčeho strach a podobně. Potom jsou to mdloby, ke kterým dochází během námahy při zavřené hlasové štěrbině, kdy jako uděláme ten jako tlak statický a může dojít teda k tomu při, jak jsem říkala, těch různých situacích na WC nebo ve fitku nebo tak. Takže tam je důležité mít hlavu níž než tělo. Potom může být ta ortostatická synkopa, to jsme říkali, že je v situaci, kdy se změní poloha těla příliš rychle, čili ze sedu do stoje nebo z lehu do stoje.
0: Staneme od televize, zvedneme se z gauče ráno brzo.
1: Ano, a z těch závažnějších je to ta kardiogenní synkopa, která souvisí se změnami funkce srdíčka, ať už je to nějaká porucha rytmu nebo změny krevního tlaku. No a potom může být synkopa i z kašle, to jsme říkali, to je ta různá situační, kdy vlastně dojde ke snížení množství kyslíku v mozku. Čili u všech těchto věcí je důležité zjistit vyvolávací příčinu, zjistit, jestli se zatím neskrývá nějaké organické onemocnění a můžeme trénovat dýchání, můžeme upravit polohu těla anebo změnit trošku stereotyp, abychom se nepřetěžovali.
0: Pomůže prý to, když skřížíme nohy a zatneme svaly, abychom tu přicházející mdlobu odvrátili?
1: Jo, ještě takhle, jakože skřížíme nohy. Ruce nebo prsty na rukou. Jo, heleďte se, bylo to řečeno, že vlastně jakýkoliv rituál, pokud člověka uklidňuje, tak je dobrý.
0: A zkusit. Co máme dělat jako první my, co jsme v okolí, abychom pomohli omdlelému?
1: Tak už jsem říkala, že je důležité vlastně podložit hlavu nebo dát do stabilizované polohy.
0: Máme se ho snažit násilně probrat nebo se probere sám?
1: Většinou se probírá sám u těch méně závažných situací a pokud se neprobere sám a nedýchá nebo se mu rozšiřují zorničky, tak bych zahájila asi kardiopulmonální resuscitaci.
0: V dnešní době, co to je?
1: No, v dnešní době se zahajuje masáží srdce a existují na to instruktážní videa, která dokonce vlastně tu rychlost dávají do souvislosti s různými typy písniček.
0: Ano, Karel
1: aby
0: God
1: to
0: Babylon.
1: Bylo, přesně tak, aby to bylo v rytmu. Samozřejmě jsou i lidové písně, které můžeme si nechat znít v hlavě. Důležité je, aby člověk, který přispěchá na pomoc omdlelému, aby ho to nestresovalo do té míry, že by omdlel taky, prosím. Takže měl by být otužilý a natrénovaný.
0: Tak snad nám nikdo neomdlel. Ani my tady ve studiu, vysílali jsme pro vás velmi rádi. Děkuju za návštěvu doktorce Kateřině Cajdamlové, vám za poslech a nezapomeňte, že jsme i na webu veseleazdravie.cz, jsme i na Facebooku Veselé a zdravě a jsme taky ve videích třeba na YouTube kanále Českého rozhlasu.
1: A já chci moc poděkovat všem, kdo kladli dotazy a měli trpělivost počkat na pokračování. Díky.
0: Ať se daří.
2: Veselé a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdamlovou.

0: 14 hodin.
1: Český rozhlas Karlovy Vary. Zprávy.
0: Karlovarský kraj prověřil připravenost na případný nedostatek pitné vody. U areálu svatý Linhard v Karlových Varech dnes zahajuje promítání autokino. Soudcovská unie se ohradila proti výrokům premiéra o soudcích. Zítra dopoledne bude jasno nebo skoro jasno. Odpoledne oblačno a teploty do 21 stupňů. Další zprávy připravila Libuše Ernestová. Karlovarský kraj prověřil připravenost na případný rozsáhlý výpadek dodávek pitné vody. Jak v tiskové zprávě uvedla mluvčí Jitka Čmoková, cvičení Voda 2026, které se uskutečnilo na začátku září, zahrnovalo zasedání krizového štábu i praktické nasazení mobilních úpraven vody. Scénář počítal s extrémním suchem, znečištěním vodních zdrojů a výpadkem elektřiny, který by mohl omezit dodávky vody na 4 až 5 dnů. Cvičení se uskutečnilo v obci Křižovatka na Chebsku. Určené bylo především starostům obcí, členům bezpečnostních rad, pracovníkům krizového řízení krajů a dalším odborníkům. Účastníci si ověřili koordinaci krizového řízení, nouzové zásobování i obsluhu mobilních úpraven vody. Do Karlových Varů se vrací autokino. Promítat bude dnes večer na parkovišti kamenolomu u areálu svatý Linhard. Kapacita parkoviště je omezená na 90 aut. Zvuk budou diváci poslouchat prostřednictvím autorádia ve svém vozidle. O vstupenky je velký zájem a zbývá pár posledních volných míst. Mluvčí lázeňských lesů a parků Daniel Kubelka vysvětluje, proč se společnost rozhodla prostor pro autokino využít.
2: My jsme chtěli ten prostor parkoviště v kamenolomu využít i trošku jinak, než jenom jako obyčejné parkoviště. Myslíme si, že uprostřed lesů má pro autokino zajímavou atmosféru a od 19.30 budeme promítat českou romantickou komedii Dokonalý den a hlavní roli diváci vidí třeba Marka Taslíka nebo Vladimíra Polívku.
0: Soudcovská unie kritizuje výroky premiéra Andreje Babiše z ANO o nestrannosti soudců. Vyzvala ho, aby doložil své tvrzení, že někteří soudci rozhodují bez důkazů a na objednávku. Babiš o tom mluvil na začátku měsíce na předvolebním mítinku v Havířově.
3: To jsem ještě nevěděl, že tady funguje jako mafie, která vás zavře na objednávku.
4: Původně obecný dotaz na poslaneckou imunitu vztáhl Babiš na kauzu Čapí hnízdo, ve které čelí obžalobě. Kvůli imunitě je ale trestní stíhání pozastavené. Podle prezidenta Soudcovské unie Libora Vávry by měl Babiš své výroky o justici doložit nebo se jich zdržet.
5: Každý může kritizovat konkrétní soudní rozhodnutí, zvláště když se ho dotýká nebo alespoň nepřímo dotýká. Ale neměl by bez důkazů dovozovat nebo tvrdit, že za tím konkrétním rozhodnutím je nějaká nekalá činnost soudců.
4: Babiš podle unie navíc jako premiér nese zvláštní odpovědnost za způsob, jak mluví o soudní moci. Lucie Špetová, Český rozhlas.
0: Moskevský soudce vydal zatykač na ruskou novinářku Žanu Němcovovou. To je dcera zavražděného opozičního politika Borise Němcova. Novinářka žije v Německu a ruská prokuratura ji viní z činnosti pro nežádoucí organizaci, za což jí hrozí až 6 let vězení. Obvinění Němcovové souvisí s její prací pro nadaci Borise Němcova za svobodu, kterou v Německu založila v listopadu 2015 a která podporuje nezávislou žurnalistiku. Sport. Čeští tenisté se v Praze utkají s Američany o postup do finálového turnaje Davis Cupu. V 15 hodin program zahájí duel Menšíka a Tiena. Ve druhém odpoledním duelu se utkají Jiří Lehečka a Ben Shelton. Českému týmu by mohla pomoci podpora zaplněné libeňské haly. Jiří Lehečka připomíná, že na zahraničních turnajích takovou atmosféru nezažije.
6: Pro nás je velká výhoda, že jsme měli možnost si zažít Davis Cup v Jihlavě, kde ta hala byla taky famózní a bylo plno. Všichni nás znali dopředu i ty Davis Cupy předtím, takže tohle jsou určitě ty důležité zkušenosti, kterými se tady budeme snažit zužitkovat. Určitě si myslím, že to bude i velký skok pro Američany, kteří teďka poslední měsíc hráli v domácích podmínkách, kde všichni hnali dopředu. To pro ně bude malinko jiný.
0: Zítra se hraje od 14 hodin double a pak zbylé dva singlové zápasy.
1: Počasí.
0: V noci bude oblačno, kránu se mohou lokálně tvořit mlhy. Teploty 10 až 7, na horách 8 až 5 stupňů. Zítra ráno a dopoledne bude většinou jasno nebo skoro jasno, odpoledne oblačno. Nejvyšší denní teploty 18 až 21 stupňů, na horách 14 až 17. Povane mírný jihozápadní až západní vítr. Rozptylové podmínky ráno mírně nepříznivé, přes den většinou dobré a bylo na stupni 1 mírná zátěž.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Karlovy Vary.
0: Na dálnici D6 na 126. kilometru ve směru na Karlovy Vary překáží pro poruchu odstavené nákladní auto. Projíždějte kolem s opatrností.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
4: Přesně v celou vám Český rozhlas Karlovy Vary nabídl aktuální informace ze zpravodajství, které vám dnes odpoledne připravuje a přináší do vysílání Libuše Ernestová a po zprávách s ní je teď na programu Páteční dobré odpoledne, a ve kterém vás samozřejmě jako včera i předevčírem, jako každý všední den čeká další díl rubriky Co v učebnicích nebylo. Přineseme vám kulturní pozvánky, máme pro vás připravenou rozhlasovou inzerci a také dnes odpoledne s námi můžete soutěžit. No a v pátek máme pro vás také turistický tip a ten nás dnes zavede na vrchol Liščího kopce nedaleko Tatrovic na Sokolovsku. Více už po půl třetí. Jdeme na hudbu, protože ta nám určitě vyplní dnešní odpoledne a já vám k tomu přeji za celý náš vysílací tým příjemný poslech a hezké odpoledne.
1: Dobré odpoledne a Zlata Kinská. Je

0: co v učebnicích nebylo. Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
1: Věděli jste, že tsunami mohou putovat oceánem rychlostí až kolem 700 km/h? Tsunami z japonštiny vlna v přístavu je

0: směřovat do výrazně rostoucí výšky vlny. U pobřeží tak může výška tsunami výrazně narůst, někdy až do desítek metrů. Kvůli své dlouhé vlnové délce se tsunami může šířit napříč oceány na vzdálenosti tisíců kilometrů s relativně malými ztrátami energie. I proto mohou vlny vzniklé v jedné oblasti zasáhnout vzdálená pobřeží. Samotný vznik tsunami nelze vždy předem spolehlivě předpovědět. Varovné systémy dokážou reagovat až na zaznamenanou událost, nikoli jí zabránit.
1: Co v učebnicích nebylo? S Martinem Písaříkem.

0: dnes večer v České televizi.
1: ČT 1. Sraz spolužáků se neúprosně blíží a každý má své tajemství. Premiérový seriál Na tělo. ČT 2. Zbaven policejní hodnosti, bojující se svými démony. Příběh policajta, který poznal až příliš mnoho zla, ve filmu podle skutečných událostí Strážce zákona. A ČT Art. Poslední turné a jedinečné album legendární britské kapely Pink Floyd Pulse Live. Páteční večer s Českou televizí.

0: byla.
1: Dobré ráno si ve svém duetu popřáli Eva Farná a David Stipka a dobré odpoledne vám přeje Český rozhlas Karlovy Vary, který vám teď nabídne pozvánky na dnešní akce.
2: Tipy pro volný čas.
1: Ta první pozvánka bude do Mariánských Lázní, kde pokračuje mezinárodní folklorní festival nazvaný Mariánský podzim. V odpoledním programu je na hlavní kolonádě od 15 hodin připraveno pro vás dostaveníčko s rozmarínkem. Po něm procházka muzikantů po městě a v 19.30 začne hlavní program nazvaný Roztančené divadlo v Městském divadle. Speciální komentované prohlídky Lokeckého hradu pro vás připravil dnes odpoledne od 16 a 16.30 archeolog Filip Prekop. Vydáte se s ním po stopách nejstarších kamenných struktur hradu a prohlédnout si můžete také část původní hradby z počátku 12. století. V Mariánsko-Lázeňské galerii Marian Bata začíná dnes v 17 hodin výstava prací Antonína Střížka nazvaná Malé slavnosti. Malíř a fotograf proslulý svými idylickými krajinami a městskými zátišími předkládá obrazy s jemným nádechem zasněnosti nebo také i nostalgie. Karlovarské kinokavárně Drahomíra od 19.30 se uskuteční další díl oblíbené talk show Křeslo pro hosta. Do něj tentokrát usedne herec, moderátor a bavič Václav Kopta. Moderuje David Forst. Netopíří noc na zámku Kinžvart a v přilehlém parku je připravená od 18.30 do 21.30. Návštěvníci uvidí odchyt netopírů a odchycené jedince si zblízka mohou prohlédnout. Ultrazvukový detektor pomůže nahlédnout do světa jejich neslyšitelných signálů. Připravená je také přednáška, výstava z podzemí Karlovarského kraje a tematické soutěže pro děti i dospělé. V sokolovském klubu Alfa se vám představí dnes večer od 19 hodin jazzový sextet Sylvie Šírové. Zahraje autorský moderní jazz, který propojuje swing, latinu, balady i současné hudební vlivy. Divadlo Dagmar zve do komorní scény U v budově pedagogické školy na představení s názvem Charlie. Příběh o dospívání na motivy knihy Ten, kdo stojí v koutě od Stevena Chbosského začíná v 7:30 večer. No a co začíná teď na Českém rozhlase Karlovy Vary? Další porce písniček, které nestárnou. Připravená skupina Queen. S vámi zůstává Zlata Kinská a já vám přeji za celý tým krásné odpoledne a příjemný poslech.

0: Tak to byla písnička s názvem Raindrops Keep Falling on My Head. Dešťové kapky mi padají na hlavu. Když se podívám na počasí, tak dnes jsme vám už hlásili ve vysílání, že dál bude oblačno i zataženo. Večer ubývání oblačnosti, tak dešť snad už dnes nebude. No a vyrazit byste mohli třeba i někam na výlet. My vás teď můžeme inspirovat. Nedaleko obce Tatrovice na Sokolovsku najdete místo, kam opět míří místní turisté za výhledem, který byl po desítky let zapomenutý. Vyhlídka jménem Chodaublik na vrcholu Liščího kopce nabízí jedinečné panorama na celé Chodovské údolí. Na toto ojedinělé místo nás teď vezme naše redaktorka Jana Strejčková.
1: S emeritním předsedou hornického spolku Soles v Chodově Jiřím Miltem jsme vyrazili z Tatrovic na vrchol Liščího kopce. Tak. Jak dlouhá nás čeká procházka?
2: Tak procházka je tak zhruba 20 minut. Je to kilometr a půl krásnou lesní pěšinkou do mírného kopečku.
1: No a teď proč tam míříme?
2: Tak míříme tam proto, že se tam nachází takzvaná vyhlídka Chodaublik, která je vlastně spojená s původním obyvatelstvem, které tady odtud vysídlilo, a tím pádem ta vyhlídka byla zapomenuta.
1: Ten název Chodaublik, je to tedy pohled na Chodov,
2: ano.
1: Překladu.
2: Ano, to původní obyvatelstvo to takhle mělo pojmenovaný.
1: Jak jste se o vyhlídce dozvěděli, nebo co s ní má společného hornický spolek Soles?
2: Tak my jsme se o tom dozvěděli někdy v roce 2013 při setkávání s původními obyvateli v rámci hornické poutě v Chodově, kde jsme na tuto vyhlídku byli upozorněni bývalýma místníma obyvatelema, a kteří nás poté sem zavedli a to místo nám vlastně ukázali. Bylo to celé zarostlé, zpustošené, vlastně nebylo tam nic.
1: My teď jdeme krásnou lesní cestou do mírného kopce.
2: Myslím si, že to je výborná procházka pro rodiny s dětmi, protože cestou vidí různé dřeviny, jak je ta hezká příroda. K té vyhlídce vlastně se dá dojít celoročně a já si myslím, že v každém ročním období ta vyhlídka má svoje kouzlo. Protože jdete tou lesní cestou a ta cesta je každý měsíc je jiná.
1: No a my se blížíme na vyhlídku, nechybí tady stůl a dokonce i lavičky a my se teď díváme dolů.
2: Do údolí na Chodov, na město Chodov, které je teďko je to v oparu, ale jinak je tady opravdu krásný pohled na Chodov. Trošku nám to tady kazí, pod náma jsou takzvané odkaliště, které používala tady Vřesová, to znamená palový kombinát Vřesová, na odkalení mourů a popílku z komína.
1: Ale i to k Chodovu patří, patří to k historii této oblasti.
2: Ano, přesně tak. Jinak je tady tabule, kde to je popsané, kde se nacházíme, a jsou tady vlastně i vyznačené místa, které jsou tady o tu vidět. Taková jenom zajímavost, když je hezký počasí, tak je vidět Rad Loket.
1: Liščí kopec nedaleko Tatrovic láká kromě vyhlídky Chodaublik i k zastavení u bývalé průzkumné štoly Bílá paní. I za její obnovou stojí hornický spolek Soles Chodov. Ze Sokolovska Jana Strejčková, Český rozhlas.
3: Jsme s vámi i na Sokolovsku. Český rozhlas Karlovy Vary, žijeme tu s vámi.

0: Ďakujú ti.
1: Kutilové, zahrádkáři, chovatelé a chalupáři. Máme pro vás Hobby magazín. Pořad plný rad, nápadů a inspirace.
2: Poradíme, jak se dá včelám pomoci ve vedru a v suchu. Vyčistíme perlátor na odvodní baterii od vodního kamene a pustíme se do pěstování balkónových a terasových borůvek.
1: Hobby magazín s Arturem Kubicou. Každou sobotu v 10 hodin dopoledne v našem vysílání.

0: Rozhlasové tržiště vám přináší firma Kovo Šrot Suda s provozovnami v Plzni Křimicích a Nýřanech.
1: Sudovi Šrot, Republice ocel.
0: Český rozhlas Karlovy Vary, rozhlasové tržiště.
2: Přesný čas 3:15 a 3,5 minuty a právě teď vám nabízíme při pátečním odpolední čas pro vaše nabídky a poptávky, vaše inzeráty. Tak můžete začít volat živě k nám 221 55 37 37 a jít s námi přímo do živého vysílání, a nebo nám můžete napsat na e-mail studio.vary@rozhlas.cz. Někdo z vás už využívá tuto naši adresu pro to, aby s námi mohlo inzerovat. Nebojte se toho, je to úplně jednoduchý. Buď k nám zavoláte do studia a nabídnete to, co potřebujete prodat, a nebo nám zkrátka napište inzerát, my ho za vás klidně i sformulujeme a vyřídíme v našem živém vysílání Českého rozhlasu Karlovy Vary. Tak já ještě jednou připomenu kontakty 221 55 37 37 nebo e-mail studio.vary@rozhlas.cz. Veškeré kontakty najdete na našem webu vary.rozhlas.cz, a nebo samozřejmě, když nám zavoláte, tak s vámi můžeme i probrat to, co potřebujete, a třeba nějakým způsobem vám i poradit. Tak 221 55 37 37, to je telefon, kdo z vás potřebuje, tak volejte. A já mezi tím připomenu, využiji čas, že nikdo nevolá, že pokud byste s námi chtěli nakupovat a prodávat, tak by vám mělo být více jak 18 let. Já to průběžně takhle připomínám, abyste věděli, jaké máme podmínky pro rozhlasovou inzerci. Maximálně v rámci jedné inzerce byste měli nabízet nebo poptávat 3 věci na jednou. A také by to, cokoliv budete nabízet, nesmělo souviset, nebo nemělo by souviset s vašimi obchodními aktivitami, tak na to také myslete. Tak ještě jednou připomenu kontakty 221 55 37 37, telefon, který budete potřebovat i v příští hodině, až budete chtít s námi soutěžit, tak určitě nezapomeňte telefon, a nebo napište na e-mail studio.vary@rozhlas.cz buď váš inzerát, anebo klidně i nějaké hudební přání, a my vám ho moc rádi zítra po 12. hodině splníme. Veškeré kontakty ještě jednou připomínám, najdete na našem webu vary.rozhlas.cz. O náš web se stará web editorka Libuše Ernestová, která je zároveň dnes také u mikrofonu jako zprávařka. Teď už připravuje a dokončuje poslední zprávy. No a když se tak dívám od nás z karlovarského studia, čas vám tedy hlásím úplně přesný. Ale co se týče počasí, tak si nejsem úplně jistá, jestli to, co vidím z okna, není náhodou déšť. Tak kdo z vás zažívá právě teď v karlovarském kraji deští, tak nám klidně i dejte vědět, kde aktuálně prší v našem regionu. Budeme rádi za zpětnou vazbu a spolupráci. Tak je 14:51, pokračujeme, jdeme na písničky, no a v celou se zprávy, a pokračuje páteční dobré odpoledne. A ať už děláte cokoliv, já vám přeji příjemný čas s námi.
0: Rozhlasové tržiště vám přinesla firma Kovo Šrot Suda
1: s provozovnami v Plzni, Křimicích a Nýřanech.
0: Sudovi Šrot, Republice ocel.

0: písničky pro vás. To je hodina plná vašich přání a hezkých písniček. Zavolejte přímo do studia a pozdravte své nejbližší. Písničky pro vás. Každý den v pravé poledne na rádiu vašeho kraje. Radioservis představuje knihu Sladké Česko, plnou sladkých pokladů našich maminek, babiček a prababiček. 170 nejlepších domácích sladkých receptů z celé naší země od účastníků soutěže Pochoutkový rok. Recepty na vynikající koláče, bábovky, buchty, řezy, ovocné knedlíky, štrůdly nebo dorty. Sladké pochoutky, které si v Česku chráníme jako poklad. Knihu Sladké Česko si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radioteka.cz.
1: Firma Havelka uhelné sklady, dobrý den.
2: Dobrý. Hejte, já tady čtu, že 30. září končí poslední cenová akce před začátkem topné sezony. Co to je? Co to má znamenat?
1: Že cena uhlí půjde od října nahoru. Jestli chcete uhlí za super cenu, volejte i hned 602 489 489.
2: Pozor! Letní ceny uhlí platí do konce září i pro Karlovarsko a celé západní Čechy.
3: Přesný čas vám přináší matrace za hubičku.cz. Kvalitní české ortopedické matrace pro vaše bolavá záda. www.matracezahubičku.cz. Sponzor programu.
0: Český rozhlas Karlovy Vary. Zprávy.
4: Prezident Pavel pokládá za správné, že armáda prozkoumá oblast na Šumavě, kde se našly chemikálie. Sokolov letos začne s přestavbou městské tržnice. Jordánský král Abdalách II. Jednal s premiérem Babišem i prezidentem Pavlem. Zítra dopoledne bude jasno nebo skoro jasno. Odpoledne oblačno a teploty do 21 stupňů. Další zprávy připravila Libuše Ernestová. Prezident Petr Pavel považuje za správné, že armáda zahájila průzkum lokality v Šumavském národním parku, kde se našlo velké množství toxických látek. Na profesionální dlouhodobou sanaci v bývalém vojenském prostoru na Klatovsku ale nemá potřebnou techniku ani výcvik. Po vojácích by proto měla nastoupit specializovaná firma. Prezident to řekl v záběru své návštěvy Karlovarského kraje v Bečově nad Teplou. O tom, že sanaci bude dělat právě armáda, informoval v pondělí premiér Andrej Babiš z Ano. Česká armáda má podle něj skvělou chemickou jednotku a zadaná zakázka ukáže, jak dovede být schopná a akční. Pavel nicméně poukázal na to, že protichemická jednotka je určena především pro ochranu vojáků před bojovými látkami, nikoli k likvidaci velkého množství jedovatých látek léta uložených ve skorodovaných obalech. Sokolov letos nechá zbourat část objektu městské tržnice z 90. let. Podle schválené architektonické studie bude původní budova dál sloužit komerčním účelům. Vchody do jednotlivých obchodních jednotek ale povedou zvenku. Na místě zbourané části vznikne nové veřejné prostranství. Radnice chce přestavbu rozdělit do dvou etap, říká vedoucí odboru rozvoje města Kateřina Klepáčová.
5: Město má v plánu ještě v letošním roce zdemolovat přístavek tržnice, který byl vybudován v 90. letech a na příští rok připravuje projekt na kompletní úpravy tržnice, která by nadále měla sloužit pro komerční prostory.
4: Jordánský král Abdalách II. Je na návštěvě Česka. Přijali ho premiér Andrej Babiš z hnutí ANO i prezident Petr Pavel. Ten po jednání vyzdvihl vztahy obou zemí.
6: Jordánsko patří mezi naše nejbližší a nejspolehlivější spojence na Blízkém východě.
7: Prezident Pavel ocenil roli, kterou Jordánsko hraje ve snaze zajistit mír a prosperitu na Blízkém východě. S jordánským králem Abdaláhem II. Spolumluvili o bezpečnostních otázkách, migraci, terorismu, ale i o ohrožení klíčových námořních tras v Rudém moři a Hormuzském průlivu. Probrali i další rozvoj spolupráce v oblasti obrany a bezpečnosti. Dalším tématem schůzky byla i humanitární situace v pásmu Gazy. Pavel po schůzce zároveň ocenil jordánskou pomoc palestinským uprchlíkům. Abdalách II. Česko navštívil už v roce 2004 a 2009. Prezident Pavel byl na návštěvě Jordánska před 2 lety. Rozalie Pecáková, Český rozhlas.
4: V Rusku dnes se začaly první parlamentní volby od plnohodnotné ruské invaze na Ukrajinu. Obsadit se má všech 450 míst ve státní dumě, ve které má nyní ústavní většinu strana Jednotné Rusko. K té patří i prezident Vladimír Putin. Podle profesora rusistiky Vladimíra Gelmana z univerzity v Helsinkách, osloveného deníkem Guardian, nejsou volby svobodné ani férové, ale Moskva je pořádá proto, že jsou jediným zdrojem legitimity tamní vlády a usnadní pokračování války. Ruská invaze na Ukrajinu způsobila zemi ekonomické problémy, včetně nedostatku paliv.
0: Počasí.
4: V noci bude oblačno, kránu se mohou lokálně tvořit mlhy. Teploty 10 až 7 stupňů, na horách 8 až 5. Zítra ráno a dopoledne bude většinou jasno nebo skoro jasno. Odpoledne oblačno. Nejvyšší denní teploty 18 až 21 stupňů, na horách 14 až 17. Povane mírný jihozápadní až západní vítr. Rozptylové podmínky budou ráno mírně nepříznivé, přes den většinou dobré a biozátěž mírná na stupni 1.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Karlovy Vary.
4: Aktuálně máme dobré zprávy pro řidiče. Žádné hlášené nehody. Provoz houstne v centru Sokolova a Chebu. Dopravní servery ukazují asi 3 až 5 minutové zdržení.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
7: Další informace ze zpravodajství vám na Českém rozhlase Karlovy Vary přinesla opět Libuše Ernestová. Zprávami to tímto ale nekončí. I v této hodině probereme další regionální téma a tím bude střední průmyslová škola v Ostrově na Karlovarsku, která otevřela nové dílny. Studentům v oboru automechanik a autotronik nabízí nejen moderní vybavení, ale díky novým prostorům už nemusí také dojíždět na výuku do Karlových Varů. Více uslyšíte po půl čtvrté. No a protože před námi je víkend, tak probereme i to, co nás čeká o víkendu. V neděli nás čeká třeba další soutěžní recept letošního pochoutkového roku, který slaví 10 let. Nabídneme vám třetí nejlepší recept roku 2025 podle hlasování poroty. Tentokrát nám ho připraví kuchař Ivan Vodochodský. Co to bude, vám řekneme po porci písniček, které nestárnou, tak si je pustíme a já vám k tomu všemu přeji krásný poslech a připomínám, že v této hodině budeme také soutěžit.
0: Dobré odpoledne a Zlata Kinská.

Letošní rok je už 10. pochoutkovým rokem. U příležitosti tohoto jubilea spolu s vámi hledáme nejlepší recept ze všech dosavadních ročníků. Výherci z jednotlivých let zabojují

0: nedělal, že bych pekl nějaký perníky, buchty, prostě nikdy.
1: Já myslím, že po tomhle kurzu vaření si Ivan klidně otevře i cukrárnu.
0: Vlastně, když si dneska otvírá kde kdo, že jo? Kde jaký hejhula, tak co bych nemohl já, že jo?
1: Začali jsme s prací. Samozřejmě s těstem. To máslo jsme přidávali až nakonec. A dávali jsme pozor, aby jsme ho takzvaně nespařili.
0: No vidíš, tak to je rada, za kterou ti děkuju, ale kterou už v životě nepoužiju, protože pec nebudu.
2: Tuto informaci si schováme a připomeneme za pár let Ivanu Vrchockému v našem pořadu.
1: Půlku těsta jsme pak obarvili černým kakaem.
0: Černě jak bota to kakao.
2: Jako uhlí z Ostravy.
0: Bo jsme vyfarali a dezert se bude jmenovat uhelný stardust.
1: Taky už na to máte chuť, ale asi bude muset počkat, až to vychladne.
0: No právě, až to vychladne.
1: Ivan to zvládnul, dokonce tak, že mu bylo do zpěvu.
0: Kdybych já byl cukrářem a měl jeho sílu, udělal bych si těsto a pak do světa díru.
3: Tak zatímco Ivan si otevře cukrárnu, tak my si můžeme vyzkoušet zatím všechny ty recepty. Tentokrát, tento postup přípravy vám prozradíme v neděli po 10. hodině v pořadu Pochoutkový rok a recept, když byste se chtěli podívat, tak teď už najdete ho i na našem Facebooku nebo Instagramu, no a později samozřejmě i na našem webu www.vary.rozhlas.cz nebo na stránce www.pochoutkovýrok.cz. Ten původní recept od Marie Kráčmarové sklenice bude spolu s těmi dalšími výherními recepty z předchozích ročníků soutěžit o titul nejlepší recept pochoutkového roku za 10 let. Tak vařte s námi, pečte s námi a soutěžte s námi.
4: Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok.

Velké díky za vaši přízeň a poslech letošního zámeckého léta vám posílá František Jinský. Všechny příběhy navštívených zámků si můžete poslechnout na stránce zámeckéléto.cz. Poznávejte naši zemi a pečujte o ni. Přeji vám krásný podzim a těším se na další setkání na regionálních stanicích Českého rozhlasu. Váš František Jinský.

0: Jsem jenom chlap, zpíval František Nedvěd na Českém rozhlase Karlovy Vary a pro vás je teď připravená soutěž, tak můžete začít volat. I vy, kteří jste s námi ještě nesoutěžili, zkuste to a pochlapte se. Dnes pro vás máme připravenou moc hezkou cenu, tak připomenu telefon 221 55 37 37, to je telefon sem k nám do Karlovarského studia Českého rozhlasu. A teď ta cena, hlavní a výukový bazén, tobogán, masážní trubková podvodní lavice a lehátko, chrliče, masážní stěnové trysky pro podvodní masáž těla a také nohou, perlička a výhřivka. Tak to vše je denně pro vás připraveno a k dispozici v bazénovém centru Matony Arény Karlovy Vary. A my právě teď nabízíme dvě vstupenky, tak pojďte s námi relaxovat, zaplavat si zdarma 221 55 37 37 vstupenky, které se vám hodí. Buď je využijete vy, nebo je můžete věnovat někomu v rodině, jako třeba i dárek, až k vám přijde někdo na návštěvu, tak to bude takové malé překvápko. Tak volejte 221 55 37 37 a dnešní výhra nebude úplně zadarmo. A já se vás dnes zeptám, bude to taková zkouška vlastně i svým způsobem poslechu a znalostí naší stanice. Dnes vám zprávy přináší naše zprávařka Libuše Ernestová, která je také web editorkou Českého rozhlasu Karlovy Vary a stará se také mimochodem nejenom o web, ale i o sociální sítě. Tak všechno, co tam vidíte a čtete, tak to je její práce. A já od vás chci slyšet jediné. Jaký, že máme ten web? Tak, že máme web hezký, to by bylo milé slyšet, já bych chtěla ale slyšet hlavně tu adresu. Úplně jednoduchá otázka a já věřím, že někdo z vás na ní bude znát odpověď. Ve vysílání už vítám našeho dnešního prvního soutěžícího. Hezký den.
1: Dobrý den, tady Karlovy Vary, Jiřina.
0: Jiřko, krásný den, jenom vás poprosím, malinko si stumte rádio, ať tam nemáme tu ozvěnu.
1: Jo. Dobrý. Jo, a to musím říct, že nápovědy nejsou.
0: Nejsou. Říká vám to hodně často a nejen já, i naši kolegové nebo mý kolegové. Tak zkuste dát dohromady náš web, jak to zní ta naše adresa webová.
1: No, to nevím teda. Teď si nevzpomenu.
0: Nedáte to dohromady. Tak to mě mrzí. Jiřinko, tak hezký den, tak někdy příště. Tak ve vysílání společně s námi je náš další posluchač. Hezký den.
2: Hezký den, Anička Sokolov.
0: Hezký den.
2: My rádio online.
0: Jakže jste říkala?
2: My rádio, no teď se mi to vypustilo z hlavy. My rádio online.
0: Ne.
2: Tak nějak ne.
0: Tak to taky není, dávám příležitost někomu jinému, i vám přeji hezký den a víkend. Tebe vysílání už vítám našeho dalšího volajícího soutěžícího. Tak.
3: Dobrý den, tady Pepo, dobrý den.
0: Hezký den, Pepo, tak co vy, dáte dohromady náš web?
3: www.karlovyvary.cz
0: Ani tak to není správně. Je, tak to mě mrzí a já vám ho připomínám každý den, tak jsem si říkala, že to musíte znát, už většina z vás naspomněj, tak zkoušíme dalšího dnešního volajícího, ani teda Pepa. Tak a kdo pak je tam teď? Tak snad už správná
1: odpověď. Dobrý den, tady je Katka z Karlových Varů.
0: Katko, krásný den, tak co vy?
1: Já bych řekla, že je to vary.rozhlas.cz.
0: Vynikající, díky moc. Tak, vaše správná odpověď byla zároveň taková reklama i na naše stránky, tak ještě jednou zopakuji www.vary.rozhlas.cz, tam najdete veškeré informace o našem vysílání, spoustu zajímavých článků, regionální témata, která probíráme, můžete tam najít i zajímavosti o nás, o lidech v rádiu a také samozřejmě třeba i naše houbařská soutěž je tam a také recepty na víkend, které vám vysíláme. Katko, já vám gratuluji, cena je vaše, vy si určitě zaplavete, zarelaxujete, teď mi zůstaňte na telefonu. Pěkný den na víkend.
1: Děkuju.

si, že tu pro mě končí. Jeden fám na to, kde se začal, marně vzpomínám. Jsem jak vagon, když ho odpojím.

0: Cizí ženou v cizím pokoji a Michal Kocáb, hit z roku 1988, který napsal Petr Habka a Michal Horáček. Písnička vyšla tehdy na legendárním albu s názvem V penzionu svět a naším tématem teď nebude ani penzion, ani svět, ale náš region a nové dílny, které má střední průmyslová škola v Ostrově na Karlovarsku. V dílnách se učí studenti oboru automechanik a autotronik. Právě takové prostory škole chyběly. Na odbornou výuku totiž museli žáci dojíždět do Karlových Varů. Teď mají vše v jednom objektu. Dílny jsou vybavené moderní technikou. To je důležité nejen pro další uplatnění v praxi v autoservisech, ale také například i s ohledem na plánovaný příchod automobilky do Chebu, která bude potřebovat odborníky z oblasti automoto.
1: Povolíte ten šroub, už nám to půjde dolů, takže to musíme podržet.
2: A co teď děláte?
1: Sundáváme přední nápravu z vozidla, aby jsme se dostali na řízení.
2: Říká Petr Brožík, mistr odborného výcviku. Vy jste v nových prostorách, nových dílnách. Jak se vám tady pracuje?
1: Mně se tady zatím líbí, ale ještě je potřeba to hodně dovybavit. Ale zatím se zabydlujeme ještě stále.
2: Ředitel střední průmyslové školy v Ostrově Pavel Žemlička. Stojíme v nových dílnách. Jak moc jsou pro školu důležité?
3: My jsme měli autodílny v poměrně ve starých budovách a byli jsme v nějakém pronájmu. Ty budovy naprosto nedostačovaly současnému jednak standardu a jednak jsme se tam nemohli rozvíjet nich. Jo? Nemohli jsme tam dát tohleto krásné vybavení, které máme. To znamená, že pro nás tohle bylo vlastně stěžejní, aby jsme vůbec si postavili prostor, ve kterém to můžeme rozvíjet a aby jsme mohli nakupovat novou technologii, která je konkurenceschopná.
2: Právě ta technologie přibývá elektroaut. Jste na tohle všechno vybaveni?
3: V tuto chvíli jo. Máme tady v dílnách jednu sekci, která se právě jenom elektromobilitě bude se tím zabývat, s tím, že máme vyškolený učitele na to, který bude tu elektromobilitu, tu praktickou část vést.
2: Poptávka po automechanicích tak je vysoká. Vnímáte i ten zvyšující se zájem o ten obor?
3: Z hlediska žáků je o obor autotronik i automechanik ohromný zájem. Jo, to jsou největší počty přihlášek, které dostáváme. Z hlediska zaměstnavatelů samozřejmě o vyškolený, šikovný žáky je taky veliký. Čili pokud by někdo se chtěl zabývat autama, tak si myslím, že práci najde.
2: Co zkoumáte, co zkoušíte?
4: Teď vlastně zkoušíme nastavit čelní radar. Musíme si to všechno vlastně nastavit, připravit a uvidíme, no, jestli se povede nebo ne, ale myslím si, že jo.
2: Dominik Kopčík je žákem 4. ročníku oboru autotronik. Budeš se mu věnovat?
4: Ano, baví mě to moc.
2: Co se týče odloučených dílen, tam jsi nebyl?
4: Ne.
2: Tady už seš vlastně v těch nových prostorách.
4: Ano.
2: Líbí?
4: Líbí, je to moderní, je to nádherný. A hlavně ty vymoženosti, co máme, zouvačku a geometrii, tak to jsem ještě neviděl, takže vlastně je to pro mě novinka, ale je to skvělý.
5: My teď zrovna rozebíráme kufr, sundali jsme všechny plasty na kufru, aby jsme se dostali na vyhřívání zadního okna a aby jsme mohli sundat stěrač zadní.
2: Opravit to.
5: Opravit to, přesně tak.
2: Daniel Korbel je studentem 4. ročníku oboru
5: autotronik.
2: Baví tě ten obor?
5: Baví. Nemůžu si stěžovat, je to bomba zatím.
2: A tady ty prostory?
5: Prostory jsou krásný, oproti ostatním dílnám, například v Karlových Varech, jak jsme měli. Máme nový vybavení, všechno, je to krásný tady.
2: Proč jsi vybral zrovna tenhle obor?
5: Mám rád ty auta, dostali jsme už řidičský průkaz, jak na nákladák, tak na osobní auto. Líbí se mi například v téhle škole, že prostě je to moderní.
2: Za stavbu dílen zaplatila škola 60 milionů korun, s financováním pomohla evropská dotace i Karlovarský kraj. Z Ostrova na Karlovarsku Andrea Štromajerová, Český rozhlas.
6: Jsme s vámi i na Karlovarsku. Český rozhlas Karlovy Vary, žijeme tu s vámi.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Mým hostem bude tentokrát zpěvačka Jitka Zelenková.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání.

0: Stále posloucháte páteční dobré odpoledne a i dnes pro vás máme řidičskou abecedu. Až do konce září vám každý den radíme, jak se na silnicích chovat v situacích, ve kterých řidiči často chybují. Dnes si povíme, jak postupovat, když se zranění po nehodě objeví až později.
1: Řidičská abeceda.
2: Po dopravní nehodě se člověk často soustředí hlavně na to, aby vůbec zvládl celou situaci. Někdy ale některé potíže nebo zranění nepřijdou hned. Objeví se až s odstupem, kdy už je člověk doma a zdánlivě v klidu. A právě tehdy se nabízí otázka. Věděli byste, co dělat, když se po nehodě zranění projeví až později? Odpovídá plukovník Jan Straka.
3: Určitě se to dá řešit. Bude rozdílný postup pro případy, kdy tu dopravní nehodu už předtím vyšetřovala policie, to znamená, někdo něco zavinil, dostal pokutu, vy jste se rozjeli a potom vás třeba začalo bolet za krkem. Na tu součást, která tu dopravní nehodu šetřila, je nutné oznámit, že došlo ke zranění a úplně nejlépe je rovnou sebou přinést i lékařské zprávy o tom, jaké zranění jste utrpěl.
2: A co když jsem měl nehodu a nevolal k ní policii?
3: Tam je to v podstatě obdobné. Vždycky o tom bude rozhodovat místně příslušná dopravka. Podle toho, kde se dopravní nehoda stala, vezmu opět lékařské zprávy, ten záznam, který jsme společně vyplnili, případně mám v mailu také potvrzení o tom, že jsme to nějakým způsobem řešili a půjdu oznámit na policii, že jsem při této dopravní nehodě utrpěl poranění. A policie samozřejmě začne šetřit jako běžnou dopravní nehodu se zraněním.
2: Co se pak děje dál?
3: To skončí na místně příslušném správním úřadu anebo trestním řízení, pakliže to zranění bude závažnější.
2: A co když jsme nehodu nesepsali vůbec?
3: Tam je samozřejmě potom problém, protože policie už nemá žádné informace o tom, co bylo na tom místě, kdo tam byl, protože jí chybí ty údaje, které si ty účastníci měli vyměnit. Tam to šetření může být samozřejmě problematičtější.
1: Řidičská abeceda vzniká ve spolupráci s dopravní policií České republiky.
0: A zítra si povíme, jak policie používá při kontrole provozu drony. Za malou chvíli vám řekneme, jaká je situace na silnicích v našem regionu, jestli je všude bezpečno. Zprávy pro vás bude mít opět Libuše Ernestová už za 7,5 minuty a tématem bude také například dálnice D6. Více podrobnějších informací už nechám na Libuši Ernestovou. Já vám ještě připomenu, že po 16. hodině vás čeká Humoriáda a dnes se můžete těšit na Uršulu Klukovou a Pavla Kučeru. Já se na vás budu těšit opět příště, přeji vám hezký zbytek pátečního dne a také pohodový víkend. No a my jedeme dál, ještě nám zbývá 1, 2, 2 písničky do konce pátečního dobrého odpoledne. Hezký den.

Safari vás kompletně vybaví na vycházky do přírody. Od 1. do 30. září poslouchejte naše vysílání a až zazní tento výherní signál,

Zavolejte do studia na číslo 221 55 37 37. Třetí volející získá skvělou výbavu. Atlas hub, praktický houbařský nožík, láhev na pití i plátěnou tašku. Po celé září

0: 16 hodin.
1: Český rozhlas Karlovy Vary. Zprávy.
0: Stavbu úseku D6 u Karlových Varů získalo sdružení 4 firem. Modernizovaná městská sauna v Ostrově u Karlových Varů otevře na začátku října. Zítra bude jasno, odpoledne oblačno a teploty do 21 stupňů. Zprávy Alibuše Ernestová. Ředitelství silnic a dálnic vybralo nabídku sdružení 4 společností na dostavbu dálnice D6 mezi Žalmanovem a Olšovými vraty na Karlovarsku. Stavba úseku vyjde na víc než 2 miliardy korun bez DPH, uvedl to generální ředitel ŘSD Radek Mátl na síti X s tím, že nabídnutá cena je zhruba o čtvrtinu nižší, než byl předpoklad. Na stavbu zhruba 7 kilometrů dlouhého úseku vydal dopravní a energetický stavební úřad stavební povolení letos v květnu. V přípravě je kromě úseku Olšová vrata Žalmanov i navazující úsek z Olšových vrat do Karlových Varů. Dálnice D6 z Prahy do Karlových Varů bude dokončena podle posledních odhadů v červnu 2029. Opravená městská sauna v Ostrově na Karlovarsku přivítá návštěvníky na začátku října. Nabídne 5 možností saunování, nové relaxační zázemí a bezbariérový interiér. Kapacita se zvýší na 40 osob, přibližně dvojnásobek původního stavu. Pokračuje mluvčí města Lucie Kubešová.
2: Návštěvníci budou moci využít klasickou finskou saunu, biosaunu, aromasaunu, infrakabinu a parní kabinu. Samozřejmě bude součástí městského saunového světa ochlazovna, ledová tříšť a venkovní ochlazovací bazének a také nově Pryznicův chodník.
0: Modernizace sauny stála téměř 33 milionů korun. Migrace, rozšiřování Evropské unie nebo válka na Ukrajině. O těchto tématech dnes v Rakousku jednal šéf České sněmovny Tomio Okamura z SPD se svými protějšky ze Slovenska a Rakouska. V rámci takzvaného slavkovského formátu chtějí hledat společné postoje středoevropských zemí. Mluvili také o tom, jak víc zapojit mladé lidi do práce parlamentů.
3: Předsedové parlamentů podle Okamury debatovali také o tom, jestli by státy střední Evropy měly vyzvat Evropskou komisi k většímu zapojení do jednání o ukončení války na Ukrajině.
4: Spojené státy aktivně jednají, ale my žijeme v Evropě a my bychom měli být u těch jednání o ukončení války na Ukrajině.
3: Státy takzvaného slavkovského formátu chtějí na příští schůzky zvát i další země střední Evropy. Domluvili se také na výměnných pobytech mladých lidí v parlamentech. Mezi Českem a Slovenskem už fungují, nově se přidá i Rakousko. Z Vachau, Bára Vránová, Český rozhlas.
0: Ve španělské Seutě dnes policie přemístila na 1700 migrantů do stanového střediska v přístavu ze dvou pláží, kde v nevyhovujících hygienických podmínkách žili měsíc a půl. Přesun provázelo napětí a policie musela použít i obušky a petardy jako odstrašující prostředek, napsal server španělské televize a rozhlasu RTVE. Na plážích nicméně zůstává ještě přes 2000 migrantů.
1: Počasí.
0: Zítra bude většinou jasno nebo skoro jasno. Odpoledne oblačno, teploty 18 až 21 stupňů, povane mírný jihozápadní vítr. Rozptylové podmínky budou většinou dobré a bio na stupni 1 mírná zátěž.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Karlovy Vary.
0: Strážka osobního a nákladního auta komplikuje provoz na dálnici D6 na 129. kilometru ve směru na Cheb.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
5: Humoriáda.
6: Jste na správné frekvenci ve správném čase, dobře vyladěné páteční odpoledne přeje všem Pavel Kučera a naším dnešním hostem je Uršula Kluková. Dobrý den, ahoj, vítej.
7: Ahoj, děkuji.
6: I dnes vás to tu prostě nutí smát se s námi s velkou chutí.
1: Humoriáda.

0: A my jsme pozvali Uršulu Klukovou. Ano. Ona ráda přijala naše pozvání do Humoriády.
1: Já jsem se těšila hrozně.
0: Hrozně strašně.
1: Vůbec jsem se nemohla už dočkat.
0: Ani dospat nemohla.
1: No to jo, to jsem mohla.
0: Tak jak se máš, co děláš?
1: No tak já v podstatě se mám dobře a jestli můžu říct teda, tak nedělám nic.
0: Nic s velkým ně? Anebo ano. Přece jenom něco?
1: Ne, tak já jsem teď v takovém období, že nic nemusím a všechno můžu.
0: Aha.
1: To je krásné.
0: A jak jsi dozrála k tomuto postavení?
1: K tomuto postavení jsem dozrála lety. Protože jsem měla narozeniny a tam se ukázalo, že už jsem v tomhletom období. Ani mě to nemuseli říkat, já jsem na to přišla sama. No prostě dokonce mě jeden můj kamarád mě říkal, Uršulo, dávej na sebe pozor. Už ti není 84. Takže tím jsem zjistila, že mě je 85.
0: Aha. Tak jsme se dopočítali správného čísla a teď správného prvního komika, kterého nabídneme posluchačům. Kdo by to byl podle tebe?
1: Ano, já to budu.
0: Teda no ty ne, už tu jsi,
1: já
0: to budeš
1: budu,
0: celou hodinu.
1: Já to budu nabízet.
0: Jo, takhle,
1: tak,
0: ano,
1: já to
0: prosím.
1: A já nabídnu svého velkého kamaráda Pepíka, tedy Josefa Dvořáka, a sice s pidlou v zádech.
2: Sestavy! Kde víte, o co jde? Že ne? Vy to vyjdete do divadla, nevíte na co? Horko, vy musíte mít peněz. Tak já vám pomůžu. Přátelé, naše královna. Nádherná.
3: Jo, Ježiši Kristu.
2: No. Už za tohle je hladumorná, tak... Ta si vyrazila vedle k sousedovi na takový flámek. A takový ten malinkatej, co jí věčně sleduje, tak ten upaloval za naším králem a všecko mu vyžvanil. A král vyhlásil sousedovi válku. Tak jsme vyfasovali zelení. Se podívejte, jak já vypadám. Přijímal jsem hostinskej. Civilu hostinskej, 10, 12 párek. Lidi, ale byla to bitva. My jsme se řezali. My jsme se řezali, já ne. Já měl prápor a kam šel vítr. No někdo to musí přežít, že jo? By to mohl potom vypravovat. Hledajte, víte, kolik nás bylo? Dva? Já a král? Což bylo po všem, tak král byl z bunkru. To víte, mozek musí být krytej. Celej bílej. On byl bílej i ve ksichtě. A začal se škrábat na takový kopeček a tam strom a že ze stromu uřízne kůru a synovi udělal lodičku. Takovýhle nesmysly a on říkal, králi, nelezte tam, nelezte tam, znáte tu příhodu o těch zboudilých koulích. Znáte to, jo? No já bych to nemusel tady vypravovat, to tady dáme. Já to nedořek, on měl jednu pod krkem. Teď začal dělat. Bral falešný luft. Jsem mu to ucpal drnem a on povídá, pozdravuj všecky doma. Tak vás pozdravuju, jo? A slibuju ti ten generálský flek. A bylo po něm. No co pak to čeče, ale ze mě generál. Z ničeho nic jmenou generál. Do té doby nic a najednou generál. To udělá čekem změnu. No to je změna. Lidi, já na sebe řval. Já jsem se buzeroval. Zemi nahoru, k zemi nahoru. No já jsem jednou týden nežral, já jsem si neprozradil heslo.
4: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
0: Tak Tolik kousek pytli v zádech z roku 1984. Uršula Kluková a Josef Dvořák mají spolu hodně společného?
1: Máme spolu hodně společného. Spolu jsme začínali vlastně v profesionálním divadle pracovat.
0: A spolu končíte v humoriádě?
1: Dneska. No, Pepa je můj kamarád. Hráli jsme spolu 10 let a pak jsme spolu hráli ještě 6 let.
0: Znáte se ze všech stran?
1: Známe se ze všech stran, ano, máme se rádi. Jsme kamarádi, je to prostě úžasný.
0: Já pořád čekám, že uslyšíme nějakou věc, kterou jsme ještě neslyšeli o vás dvou.
1: No, tak to asi nevím, co máš na mysli. No,
0: nějaký zážitek, netradiční třeba.
1: No, jednou jsme šli takhle s Pepou po ulici, tam nějaký chlap prodával losy a vykřikoval: nikdo neprohrává, nikdo neprohrává, kupte si los. A Pepa mu povídá: a vyhrává někdo?
0: To je celé. Aha. A neskusili jste teda štěstí, vy dva? Ne, dobře, tak máte štěstí.
1: My jsme věděli, že je to zbytečný zkoušet štěstí.
0: Dobrá, zkusíme štěstí. Kdo bude mít štěstí u našich posluchačů právě teď? Bude to Josef Dvořák anebo Ivan Mládek? Velký souboj začíná právě teď. Rozhodněte se SMS-kou, dámy a páni, u rádia Humor Mezera A nebo Humor Mezera B na čísle 90 01 04, telefon 731 800 900.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Mým hostem bude tentokrát zpěvačka Jitka Zelenková.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Řidičská abeceda. Osvěžte si s námi pravidla silničního provozu, ať je za volantem bezpečno. Řidičská abeceda. Po celé září v našem vysílání. Pořad vzniká ve spolupráci s dopravní policií České republiky. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.
2: Tady je dnešní humoriáda, posádka Uršula Kluková a Pavel Kučera. My vás zdravíme a zveme k hlasování. Přidejte své hlasy pro Ačko, to je Josef Dvořák, nebo v tuto chvíli pro Bčko Ivana Mládka. Humor mezera A, humor mezera B, SMSky na 90 011 04.

0: je telefon 731 800 900 a tam už se chystá někdo z vás za námi. Dobrý den.
1: Dobré odpoledne, Honza Zlokavý.
2: Dobrý den.
1: Zdravím vás, Pavle, paní Uršulku.
0: Zdravíme.
1: A já bych hlasoval pro pana Mládka.
0: Máme zapsáno a děkujeme.
2: Hezký děkujeme. Víkend.
0: Ano.
1: Ještě jenom chtěl jsem vám poděkovat tuhle za písničku od Iva Jahelky. Nechci toho teda zneužívat, ale ještě jsem vás dneska chtěl jednou poprosit.
0: Aha, podám prst.
1: Protože Uršulka nám naspívala krásnou písničku s Daliborem Jandou, kterou Všetodýl pouštěl Patrik v Humoriádě. Aha. A od té doby jsem ji vůbec neslyšel.
0: No tak nevím. Máte pro mě vždycky zajímavý úkol, ale no, nevím, jestli dnes splním, neslibuji.
1: Když to půjde, půjde, nepůjde, svět se nezbude.
0: Tak jo, děkujeme. Naslyšenou.
2: Naschledanou.
0: Tak další prosím, kdo je tu? Haló.
3: Dobrý den, tady paní Dana, Susti nad Labem.
2: Dobrý den.
3: Dobrý den, Uršulko, já vám přeju všechno nejlepší k vašim krásným narozeninám.
2: Děkuju.
3: Nemáte zač.
0: A k těm, co byli, nebo k těm, co budou?
3: No, ke všem, co budou, i těm, co byli.
0: Bereme, dobrá. A?
3: A hlasovala bych pro pana Dvořáka.
0: Máme zapsáno.
3: Ať žije,
0: Ústí a...
2: Ano.
0: A další města a obce naší krásné české, moravské a slezské vlasti. Dobré odpoledne, kdo pak se nám hlásí v tuto chvíli? Haló, haló.
4: Dobrý den, tady Petr Vezdonek, já vás zdravím.
2: Dobrý den.
4: Váš tu usmělou děvčicu vedle vás.
0: Tak teda dík. A?
4: Ale tak tím nesnižuju vaši hodnotu. Jako.
0: No to byste si ani nedovolil, že?
2: Ne.
0: Tak, a? Tak, hlasujete A nebo B?
4: Bčko, asi.
0: Píšeme si Ivana Mládka od vás. Díky, naslyšenou.
2: Děkujeme.
0: Dobré odpoledne.
5: Haló?
0: Ano, posloucháme, jsme na pnutí.
5: Dobrý den, všechny tam zdravím. Hlavně paní Uršulku.
2: Dobrý den.
5: A chtěl bych Ačko.
0: A kdo?
5: A jestli by to bylo možný, tak čochta na Polednici.
0: Tak vy máte hodně náročná přání, to vám neslibuji. Ale kdo pak volal, nevíme křesní jméno místo.
5: Jo, Jirka Rozenej Plzeňák, momentálně Opava.
0: Dobře, tak jo, máme zapsáno. I váš hlas je tam.
2: A děkujeme.
0: Přesně tak a zveme dalšího ještě. Dobrý den.
6: Dobré odpoledne.
2: Dobrý den.
6: Já vás oba dva zdraví.
0: Ano.
6: A já bych chtěl, prosím vás, pana Mládka.
2: Děkujeme.
0: Ano, děkujeme nápodobně. Chci říct, že prosit můžete krásně nebo sebekrásně, ale stejně hlasování rozhodne, stejně jako v tuto chvíli. Josef Dvořák nám bude pokračovat, je to vítěz. O zmláceném Dvořákovi se jmenuje výstup z kola plného hvězd, které uváděl náš kolega Aleš Cibulka.
7: Já si dovedu představit, že když dohrajete v divadle, tak přijdou faninky, chtějí podpisy, nesou vám dárky, chtějí se s vámi vyfotografovat. Stalo se někdy, že třeba přišel nějaký nespokojený divák, že se mu to nelíbilo, chtěl vrátit vstupné, nebo já nevím, udělal ještě něco horšího?
8: Ne, to si nespomínám.
7: Nikdy?
8: Možná jo, ale nebyl jsem u toho.
7: Nikdy vás nechtěla zmlátit a říct...
8: To jo!
7: Jo, zmlátit jo!
8: To pozor, to... Vy to víte, Aleš? Já jsem jeden snad a doufám jedinej herec.
7: Ano.
8: V republice, který byl zmácený divákem.
7: To mě zajímá.
8: Opravdu, ale mě střískala baba.
7: A za co?
8: My jsme hráli v Děčíně odpolední a večerní představení s pidlou v zádech, takový představení, na který lidi chodili, hrnuli se na něj, byli nadšený, jásali, tleskali. A je závěr tohodle představení, já zůstal na scéně sám, epilog představení, povídám a najednou slyším, jak v portálu se někdo baví. Já jsem říkal, mohli by ty kluci, ty technici to vydržet. Já vím, že to je záběr, každý den hrajeme i dvakrát, ale mohli by to vydržet. A ono to sílilo v tom portále. Jenomže když hrajete s divákama, tak se nemáte čas koukat do portálu, někoho okřikovat, musíte hrát dál. A teď já jsem slyšel jenom, co to je tohle, protože už jsem slyšel jako... Opravdu už byl vedle rachot a výkřik. To jsem se otočil a vytřeštil jsem oči, protože z portálu se na mě hnala baba z holí. přítaž ke mně, džonky dám.
7: První ránu jsem vykryl, to jsem chytil, to jsem dostal, druhou ránu jsem vykryl a měl takovýhle jeli tolerance. A ona, a teď jsme se přitahovali o tu hůlanka, já chci gota. Což jsem jí samozřejmě nemohl. Kdybych býval uměl aspoň trošičku, tak jsem tam trošičku zapěl jako mistr, ale baba mě svískala, byla děkovačka, my jsme se klanili, mý kamarádi nic nevěděli, protože byli v šatně, ty netušili vůbec, že šéf už dostal naboucháno. Diváci si mysleli, že to patří k představení, tak tleskali, říkají si, to je zajímavý, to je závěr, to je zvláštní závěr. Tak jsem je na konci ujišťoval, že to není úmysl, že si takovouhle osobu nevozíme sebou, že to je jenom pozornost města Děčína. A pak jsme zjistili, co se stalo. Tahle dotyčná byla v psychiatrický léčebně a měla vycházku. A nějaký utkvělo v hlavě, že chce slyšet gota, tak střískala mě. Humoriáda.

0: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.
1: S námi v Humoriádě je dnes Uršula Kluková. Uršula má dnes slušivý outfit, ne, že by jí to jindy neslušilo, dnes je to nějaké slavnostnější, výraznější.
2: No, mám to nový.
1: To je všechno. Kvůli nám, že je pátek, že je svátek tak
2: no,
1: trošku.
2: No a že to mám nový.
1: Jo.
2: Já jsem si to vzala schválně sem, protože jsem si řekla, že vám všem vytřu zrak.
1: Já už skoro nevidím. No tak, ale ty jsi zmínila ještě, že jsi pořídila něco krásného dnes na
2: ano.
1: jedné akci.
2: Ano.
1: Prozradíš?
2: No tak já jsem si pořídila toho víc, ale nerada bych to všechno říkala, jo, co jsem byla.
1: Aby to neměli
2: trhu.
1: Všichni stejné potom, aby nechodili Uršuly.
2: Ne, já jsem si pořídila peruánský přehoz takový.
1: Takové poncho? Poncho?
2: No není to přímo poncho, spíš pončinko. Protože je to kratoučký a má to takovou velikánskou kapucu.
1: Tak takhle to umí tento obleček pojmenovat jenom Uršula.
2: A to jsem si ho schválně nevzala. Nechtěla jsem vás vyděsit.
1: A to by ti to bylo horko ještě. Na to bude čas,
2: aha,
1: ne?
2: To je pravda. No. Tak to děkuju, že jsi mi to řekl, že jsem tak chytrá, že jsem si to nevzala kvůli tomu, že by mi bylo horko.
1: Tak, pojďme do archivu. Mm-hmm. Jaké další želízko v ohni máme pro posluchače?
2: Já mám želízko. No, tak to je prosím Miloslav Horníček, hovorí přes rampu a sice o pobytu v Americe.
3: Tady je dotaz, proč jste nám v Kanadě stloustl a okolik?
4: To je spíš můj dotaz, proč se vám zhoršil zrak a o tolik? Protože... Vážím přesně tolik, jako před odjezdem, to je 85 kilo. Je to moc, já vím. Ale je to tolik, jako před odjezdem. Čili se tady nějak pokazil zrak, anebo vidíte všecko radostněji už. Tak dále.
3: Nebo ti podstrčili váhu tam doma někde. Můžete nám říci, zda se nějak více projevil přes tu velkou vzdálenost v Americe pocit vlastenectví?
4: Projevil, samozřejmě, že jo. Já jsem, to už jsou takové pocity, které člověk buď nemá, nebo si je nepřiznává, nebo nepřipouští, já nevím co, ale tam najednou začal v člověku promlouvat malý zapadlý vlastenec a marně ho člověk plašil. Já jsem ho plašil, já jsem říkal, huš do rajze, jdi, jo. A on vzdoroval a hlásil se o slovo pořád. Tak jsme spolu vedli takové dlouhé polemiky a skutečně zesílil za to. Možná, že on se to ve mně spravil.
3: Tady je dotaz. Líbí se vám ono hulákání vydávané za big beatovou hudbu nebo jen předstíráte z pozornosti či slušnosti, že se vám to líbí?
4: Ano, k tomu bych řekl toto. Já nejím špenát. To vždycky zdůrazňuju, protože když mě lidi zvou potom, tak už je jim jasno, co mě nemají nabízet. Já nejím špenát a v tom obrovském rozmezí jídel možná každý z nás něco nejí. Já třeba v tom obrovském rozmezí hudby, protože od dechovky přes big beat, folklor až po Beethovena je všecko hudba. Nemám, tak jako mě vypadl kolíček pro špenát, mě vypadl kolíček pro komorní hudbu. Dechový kvintet mě nic neříká. Tudíž si nedávám špenát a nechodím na dechový kvintet. Ale obojí nevylučuji ani z jídla, ani z hudby a netvrdím, že to není jídlo, že to není hudba a že ti, kdo to poslouchají, buď předstírají, nebo ti, kdo to jedí, že předstírají, že jim špenát chutná, protože to se dost těžko předstírá. Já závidím každému, komu chutná špenát a komu se líbí komorní hudba, protože je o dva požitky bohatší než já. Já všecko, čemu nerozumím a co mě nechutná, považuji za své ochuzení. A nikdy bych neříkal, že to není jídlo nebo to, že není hudba. Ale český divák je tak jaksi zařízen, že přijde-li do restaurace a dá si, třeba kdybych já si dal roštěnku, kterou mám rád, to říkám pro případ, že by mě někdo zval, a vidím souseda, který jí špenát, tak Ať se nají, já mu ho přeju, ten špenát, ale český divák je tak zařízen, že říká moment, vedoucí. Jak to, že vůbec vaříte špenát? Čím byl kuchařův otec?
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
1: Tak tolik Miroslav Horníček o pobytu v dalekém zahraničí. Uršula byla také v Americe?
2: Já jsem byla v Americe a byla jsem tam 4krát.
1: Já jenom jednou.
2: Byla jsem na pozvání k našich krajanů a vystupovala jsem tam s Karlem Černochem, s Pavlem Trávničkem, se Slávkem Šimkem, s Jirkou Krampolem. No a bylo to úžasný. Takže my jsme tam jezdili vlastně ob 2 roky vždycky. A už jsem tam byla tak známá, my jsme jezdili na tu Niagáru, já už jsem tam jezdila jak na mácháč. A dokonce už jsem měla známosti tam v těch stáncích, co prodávali ty dobroty a korále a to, protože vždycky jsem si tam něco koupila a to. Takže když jsme přijeli, tak oni už mě zdraví.
1: Hello, Ursula.
2: Hello. Nebo hi.
1: Co si koupíš? No dobře, takže Uršula v Americe jako doma. Na některých místech tedy.
2: Na některých místech jenom. Ne všude samozřejmě jako doma, ale na ty Niagáře.
1: A umíš trošku anglicky nebo trošku víc?
2: Jenom sure baby.
1: Co to je?
2: Jistě děťátko. Jinak nic. No a potom hello, samozřejmě.
1: No tak jo, hello dali. Tak prosím vás, pojďme dále. Teď česky nabídneme Miroslava Horníčka dál, anebo Jitku Molavcovou s Lubomírem Lipským a Jiřinou Bohdalovou ve scénce Schůzka 7 trpaslíků. Mm. To by bylo možná veselé a hravé, uvidíme.
2: Jo,
1: každopádně posluchače vyberou. Mhm. SMS-kou Humor Mezera A nebo B na čísle 90 011 04, telefon 731 800 900.

0: Příběhy slavných značek. Poslechněte si příběhy lidí, jejichž nápady či výrobky nás obklopují leckdy už 100 let. Někdy stačí jen náhoda a štěstí, jindy geniální nápad. Pokud se k tomu přidá dřina, pokora a vytrvalost, může vzniknout legendární výrobek, který provází životem celé generace. Příběhy slavných značek s Janem Kovaříkem. Každý všední den po 21. hodině v našem vysílání.
1: V nedělních hvězdných návratech budeme slavit.
2: Juta, já už vím.
1: Tak Daniela Kolářová už to ví. Co jí předat kytici k 80. narozeninám?
2: Opravdu, ty bys mi tu kytku nekoupil sám, byť moji tě navedli.
1: Pustíme si ukázky z filmů, zábavných pořadů, přidáme osobní vzpomínky. Snad to za hodinu stihneme.
3: Co bysme to nestihli?
1: Oslavte s námi 80. Daniely Kolářové. Tuto neděli po 16. hodině ve hvězdných návratech. Možná dojde i na nějaké telegrácky.
3: Na blbosti, jo?
1: Těší se Patrik Rozehnal.
3: Krasavče!
0: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.
4: A jednu krasavici máme ve studiu. Uršula Kluková už se těší na naše posluchačské hlasování. Miroslav Horníček anebo Jitka Molavcová a spol. Tak přátelé, vyberte si právě teď na našem telefonu. Kdo pak volá? Dobrý den.
5: Dobrý den, Honza Broumov.
6: Honzo. Dobrý den, Honzo.
5: Jurču, ahoj, já tě zdravím.
6: Je, ahoj, Honzo, to je Honza.
5: Já že tě slyším aspoň v humoriádě, když už tě nepotkávám na náměstí.
6: No jo, tak to víš. Ale, no.
5: Vy jste, když jsi byla posledním v humoriádě, tak jste mluvili o tom, jak jezdíš autem. Můžu tam dát jednu malou historku?
6: Ty? No tak jo.
5: No prosím tě, hele, máme dvě, jedna je dlouhá, ale tohle
4: je kratší.
6: To ne, to radši kratší. Aby...
5: Seděl, hele, přišla si jednou ke mně do kanceláře a říká, Honzo, pojď, mám nový auto, pojď se podívat, jo. Tak jsem se šel podívat, jako abych ho obdivoval, o autech dneska vím méně než v 5 letech, jo. Ty říká, pojď, já tě svezu. Tak jsem myslel, že objedeme na městí. Pak ne, vyjeli jsme ven, říkám, tak dobrý, tak objedeme město. Ne, vyjeli jsme z města, jo. Jeli jsme se zejít Pánkovice, já jsem měl... To bylo v únoru, já jsem byl v Bači v nějakých trepkách, jakože z práce a tak v košili. Když jsme přijeli 10 km do meziměstí, tak jsem říkal, ty Uršulo, člověče, mě je docela zima, jo. A ty si jela dál. Říkám, ty Uršulo, prosím tě, já mám volat v kanceláři, odemčený dveře, zapnutý program, je mě zima, drko tam, můžeme jet. A ty říkal, Honzo, promiň, ale já to neumím otočit.
4: Upřímná, jako vždy. Ano.
5: 14 kilometrů do Teplice, tam jsme to otočili. Ježíš,
4: to byla
5: ale vybral bych si horně se a rád tě slyším. Ahoj.
6: Je,
4: no tak,
6: ahoj,
4: ale Honzo, my nevíme, koho volíte.
6: Teď říkal horně se.
4: Říkal. Jo, no, my jsme to zamluvili, no tak pardon, je to tam napsáno, naschledanou. Otázka se nabízí, who is Honza? Kdo je Honza?
6: Honza je můj kamarád a byl to šéfik naší knihovny Broumovský.
4: Jenom aby nedošlo k nějakým dezinformacím, že?
6: Ne.
4: Že Honza něco víc a...
6: Ne, Honza je fajn.
4: Dobře, Honza je fajn. Kdo bude fajn dál na našem telefonu? Dobré odpoledne, koho zdravíme? Dobrý den.
7: Dobrý den, tady František Kralupy, zdravím vás, paní Uršulko, i vás, pane Pavle. A kdyby paní Uršula, když Pepika zvláčeli holí, kdyby připomněla, jaký tenkrát pokousal pes, jak vytrávila, jestli už zapomněla, anebo radši, když by o tom nechtěla mluvit, ať o tom nemluví.
4: Budeme vzpomínat jen na to hezké.
6: Ne, dneska o tom nebudeme mluvit, protože zrovna mám psa doma trošku nemocnýho.
4: Tak, ale hůl má sebou.
7: To chápu.
6: Ano,
4: tak jo.
7: Jinak vám přeji stále zdraví a jste bezvadní. Díky. Mějte.
4: Františku, děkujeme. Tak nevím, jestli jsme hlasovali, ale byl to hezký výstup. Pojďme přidat další hlas. Dobrý den.
8: Dobré odpoledne. Zdraví vás Raputic, posluchačka Jana.
4: Dobrý
8: a
4: den.
8: Volila bych pana Horníčka.
6: Ano.
8: A ještě zdravím zvlášť paní Uršulku.
6: Děkujeme vám.
8: Krásně a hodně zdravíčka.
6: Děkuju. Naschledanou.
4: Naslyšenou. Dobré odpoledne.
9: Dobré odpoledne. Já bych také chtěla paní Uršulku milou pozdravit. A chci pana Horníčka. A chtěla jsem ještě dodat, já bydím v Kralupech a slyším tady pořád toho pana Františka a nevím, který to je.
4: Tak možná, že na náměstí se taky potkáte jako Uršula s Honzou. Nevím, neporadím. Třeba napoví příště pan František, náš posluchač. Tak no. Zdravíme.
8: Naschledanou.
4: Taková nečekaná setkání tu máme v Humoriádě.
6: To je úžasný.
4: No a teď se sejdeme opět s panem Horníčkem, to je vítěz. Další nahrávka archivní je připravená.
10: Víte, já jsem tu četl krásný citát z Karla Čapka, protože když budu mluvit za sebe, tak se musím opřít o nějakého klasika. Kdybych bych mluvil za sebe, tak budu v podezření, že předstírám. Karel Čapek napsal, že člověk by se asi styděl vydat jisté tělesné zvuky veřejně, ale nestydí se veřejně prohlásit, že moderní malířství je mazanice. A nebo že Big Beat je hulákání. A že je to stejné, nebo ne-li horší fópa, než to první, ale že za toto se nikdo nestydí. To napsal Karel Čapek, to neříkám já. Ale já mu věřím, já to podepisuji, já tím jenom podpírám svoje tvrzení, že všecko patří do hudby a když mně se to nelíbí, tak musím aspoň respektovat, že těm druhým jo. Já vím, že jsem tím klesl v jedněch půvabných očích třeba, ale nedá se nic dělat. Tak tolik.
11: Chtěl byste žít ve Spojených státech?
10: Ne.
11: Jaký měl...
10: Musím to rozvádět? Ne.
11: No, já myslím, že bys aspoň větu rozvitou z toho mohl udělat.
10: Nechtěl.
11: Děkuji, nechtěl, aspoň.
10: Ano, děkuji, nechtěl.
11: Ano.
10: To ne, mě to nikdo nenabízí. Kdyby mě nabízal, řeknu děkuji, nechtěl, ale mě to nikdo nemějí, se neptají.
11: Třeba nabídka přijde.
10: To není nabídka, ne. Tímhle písmem ne.
11: Tak dotaz.
10: To by bylo na stroji a na báječném papíře.
11: A co bys řekl pak?
10: Thank you, no.
11: No všem, to bys musel napsat na stroji asi.
10: A na báječný papír.
11: Ano. Což by bylo horší.
10: No.
11: Jaký měl úspěch Karel Gott v Montrealu?
10: Měl úspěch. Tady problesky zprávy, že ne, protože my jsme zvyklí, že ten, kdo za nás někam vyjede, buď bude první a pak je to zlatý hoch, a nebo bude druhý a pak už to je podezřelý. A když je třetí, tak je to gauner, podvodník a my ho žijeme. Mně se vždycky líbí, že třeba na naše hokejisty, když jsou třetí, se zlobí hlavně lidé, kteří sami pracují v oboru, který vůbec nesnese evropský, natož pak světový měřík. Tak ať se každý snaží být reprezentantem, ať jeho obor vynikne. Ale proč mám nadávat klukům, kteří jsou třetí na světě? Vždyť je to fantastický, když tato malá zemička je v něčem třetí na světě. I toho není moc, v čem jsme třetí na světě.
11: Když jsme národ Komenského, jakou reformu školství byste navrhoval?
10: No, to já nejsem kompetentní. My jsme sice národ Komenského, ale já sám nejsem hoden jeho odkazu. Já jsem ve 14 letech dělal přijímačku na učitelák v domnění, že nemohla se sám nic naučit, budu učit jiné. Nevzali mě a od té doby se mi občas v noci zjevuje Komenský a tak kyne prstem a já nevím, jestli mě hrozí nebo děkuje.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
4: Tak, jaké bude další přání našich posluchačů, zatím netušíme, ale máme pro vás tipy. Ačko by mohl být Ivan Mládek, vracíme ho do hry, a Bčko Jitka Molavcová s Lubomírem Lipským a Jiřinou Bohdalovou. Vyberte si sami SMS-kou Humor mezera A nebo Humor mezera B na čísle 90 01 04, telefon 731 800 900. A teď potěšíme zvláště Honzu, který chtěl písničku s Uršulou, tak tady máme jednu specialitku s Josefem Dvořákem pro vás.

0: ti ptáci, kdo jsou ti kamarádi tvoji?
1: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.
2: Tak to byl doslova plivanec, určili klukové, to musíme vysvětlit.
3: Plivanec to nebyl.
2: No, tchuj, tchuj.
3: No jo, to bylo jenom jako.
2: No jasně, bylo to divadlo, kladivadlo přímo.
3: Kladivadlo to bylo a bylo to krásné, my jsme hodně zpívali. Teď si vybral takovou písničku, takovou atypickou trošičku, ale bylo to hezký, no. Mm-hmm. Líbilo se mm-hmm. mi tam.
2: No tak tu písničku s Daliborem Jandou už jsme tady v Humoriádě měli před časem. Nakonec budeš mít dárek i pan Honza, posluchač a všechny faninky Dalibora Jandy, ten bude zpívat ve finále. Ale ještě tam nejsme.
3: Aha.
2: Ještě musíme hlasovat v závěrečném kole,
3: ano.
2: Takže Uršula si na svůj elegantní účes nasadí elegantní sluchátka a můžeme slyšet další hlasování. Dobré odpoledne. Halo, halo.
3: Halo, halo, halo.
2: Ztratili řeč, tak se jim líbila ta ukázka. Už? To jste vy?
4: To jste vy.
5: Dobrý den.
3: Dobrý den.
2: Tak zkumíme rádio, především, ať tam nemáme 27 hlasů. Super, kdo to je?
5: Tady je Josef Balcár, Louny.
2: Josef, dobře.
5: Já bych chtěl pozdravit paní Uršulu.
3: No, jo.
5: A chtěl bych sem hlasovat Bečko.
2: Dobře.
3: Tak děkujeme
2: máme
3: moc.
2: Máme to tam. Děkujeme krásně. Hezký víkend. Dobré odpoledne, kdo je s námi?
6: Halo, halo, halo. Tady krásná Plzeň, ano. Tady Mirka.
2: Mirko. Krásná zdravím. Mirko, zdravíme, dobře.
3: Zdravíme, Mirko.
2: A, B.
6: Uršulko, stejná krevní skupina, ano. Vyšší zdravotnická škola.
3: Ano, ano.
2: Sestřičky porodnice. Se nám tu sešly.
6: Porodnice.
3: Porodnice, jsme byli spolu.
6: A 40 let psychiatrie,
3: ano.
6: Ale následky nejsou.
2: A to nestihneme všechno probrat.
3: Co jsme dělali?
2: To příště.
6: Já vás moc zdravím, přeju oběma hodně zdraví, všechno nejlepší, spokojenost a radost ze života.
2: A
6: chtěla bych Ačko.
3: Mm-hmm. Děkujeme.
2: Naschledanou. Ano, zdravíme srdečně a běžíme do archivu pro Ivana Mládka.
7: Oblékám se sice prostě, ale čistě, vkusně a účelně. Neuznávám maloměšťáky, kteří neustále něco schánějí. Snaží se odlišit od ostatních a chtějí být moderní za každou cenu. Maloměšťáci, to je kapitola sama pro sebe, jak já je nenávidím. Házím je do jednoho pytle s vesničany. Se kterými si nic nezadají. Za tři základní znaky maloměšťáctví považuji honbu za módou, za druhé falešný stud, za třetí bydliště do 3000 obyvatel. Já oblékání nevěnuji přílišnou pozornost a to je myslím správné. Postupně vám teď popíši, co si dnes vezmu na sebe. Začnu u hlavy a skončím u nohou. Tak, na hlavu si dnes nevezmu nic. Je teplo, potila by se mi hlava a zbytečně bych si zničil účes. Ne, že bych neměl velký výběr čepic. Ve skříně mám dva klobouky, z toho jeden tyrolák, několik rádiovek, beranici a slamák. Vybavit se takovou řadou pokrývek nebylo pro mě jednoduché. Mám hrozně velkou hlavu, všechno jsem si musel nechat dělat na zakázku. Nevím, po kom ji mám tak velkou, jak já už kvůli té hlavě zkusil. Nejvíc mě však bolejí posměšky od Jarunky. Když jsem se jednou pakoval do lázní, utrousila. Zuzané. Zuzané, když se s tou svou velikánskou holou hlavou postavíš na kufr a připažíš, tak vypadáš jako razítko. Hrozně se mě to tenkrát dotklo. A šel jsem dokonce druhý den k lékaři, jestli by se s tím nedalo něco dělat. Pan doktor mě hlavu proklepal a řekl, že je naprosto v pořádku. Jen se mě zeptal, jestli jsem v mládí nedělal hodně beraniduc. No samozřejmě, že dělal, ale to dělá skoro každé dítě. U sousedů nedělají například nic jiného. Táta tam přijde z práce domů a hned jde po svých dvou dětech hlavou. Je na beraniduc úplný maniak. Jeho děti mají každou chvíli rozbité hlavičky a lékaři jim na zdravotním středisku přezdívají křapky.
2: pokračování příště. Možná si někteří myslí, že tady byla Květa z Doktorů zpočátku právě teď ve studiu, protože opět běží seriál, opět se to dává.
3: Jo, tak to já jsem nevěděla.
2: No tak už to víš.
3: No, tak to já se kouknu.
2: No a cítíš se někdy jako Květa?
3: Ani ne.
2: Já jsem si vybavil tu scénu, jak jste paní Herfortovou, tvojí kamarádku, ano, sundávali z toho stromu, jak jste šplhali projmelí, abyste vyrobili vánoční výzdobu. No, tak veselé to bylo. No, tak přejeme, ať jsou posluchači veselí a hraví, stejně jako ty, a stále zdraví.
3: Ano, já taky. Já se taky loučím a naschledanou, mějte se dobře a hlavně nebuďte smutný.
2: Ano, jahodový koktejl Dalibor & je tady. Dobrou chuť přeje Pavel Kučera.

0: Dramatik, disident i prezident. Ale především muž slova. Český rozhlas k 90. výročí narození Václava Havla představuje mimořádný projekt Slyšet Havla.
1: Je to pro mě takové zvláštní dobrodružství.
0: Ponořte se do světa jeho myšlenek v rozhovorech, legendárních pořadech a ikonických hrách.
2: Co dneska děláte? Koulíte?
3: Přikuluji.
2: To přikulovat je lepší než koulet, že?
3: Ano.
0: Poslechněte si Havlovy ztracené a znovu objevené nahrávky.
1: Je to experiment, jak se mě to povede, nevím.
0: Slyšet Havla můžete právě teď ve vysílání Českého rozhlasu a na havel.rozhlas.cz. Český rozhlas Karlovy Vary. Zprávy.
4: Z Karlových Varů bude možné nově letět přímo i do Albánie. Kina napříč Českem poprvé spojí síly. Kinodny přinesou premiéry, filmové hity i návraty klasik. Hmatové prohlídky korunovačních klenotů navštívila 50 zrakově postižených s doprovodem. Zítra dopoledne bude jasno nebo skoro jasno, odpoledne oblačno a teploty do 21 stupňů. Nové zprávy Alibuše Ernestová. Na dovolenou do Albánie bude možné příští rok v létě odletět z Karlových Varů. Čartrové lety do albánské Tirany bude nabízet cestovní kancelář Čedok. Rozšíří tak možnosti cestování pro obyvatele západních Čech, kteří se dostanou k albánskému pobřeží bez nutnosti přesunu na vzdálenější letiště. Pokračuje mluvčí Čedoku Klára Divíšková.
5: Nové spojení bude v provozu každý čtvrtek v období od 22. července do 23. září 2027. Lety zajistí letecká společnost Electra Airways. Albánie je v naší nabídce z Karlových Varů úplnou novinkou, proto jsme rádi, že se nám ji ve spolupráci s Karlovarským krajem podařilo připravit.
4: Čedok bude zároveň pokračovat taky s přímými lety do turecké Antálie. O nadcházejícím víkendu se napříč Českem uskuteční kinodny. Jak v tiskové zprávě uvedla Asociace provozovatelů kin, do akce se zapojí 192 kin ve 141 městě. Za jednotné vstupné 100 korun nabídnou hrané, dokumentární i animované filmy, včetně očekávaných premiér a předpremiér. Asociace chce připomenout, že velké plátno, působivý zvuk a sdílené emoce proměňují sledování filmu v mimořádný zážitek. V Karlovarském kraji se do akce zapojí kina v Karlových Varech, Ostrově a Sokolově. 50 nevidomých a slabozrakých s doprovodem dnes navštívila speciální hmatové prohlídky korunovačních klenotů. Ve Vladislavském sále na Pražském hradě si mohli osahat například speciální repliku svatováclavské koruny.
6: Je ten jeden kámen a je to ten safír a má takový drápky, který ho držej tam.
7: Ukazuje památkář Pražského hradu Petr Chotěbor skupince nevidomých a slabozrakých dětí ze školy Jaroslava Ješka, co můžou na speciální tvarové replice svatováclavské koruny cítit.
6: Tam je ten křížek, který je nahoře. Ten máme tady zvětšený, jestli se chceš sáhnout.
8: Je to mega hustý a zajímavý.
7: A co se ti na tom nejvíc líbí zatím?
8: Z těch předmětů asi ty kameny.
7: Korunovační klenoty budou ve Vladislavském sále k vidění do 28. září. Tereza Cedidlová, Český rozhlas.
4: Podnikatel a bývalý senátor Václav Fischer čelí v Německu obžalobě z několika podvodů a zhruba 30 pokusů o podvod. Podle státního zastupitelství v Hamburku měl během pandemie koronaviru neoprávněně čerpat státní podporu. Jak uvedl deník Bild, definitivně také zkrachovala Fischerova leasingová společnost, která měla zaštiťovat říjnový restart aerolinek Fischer Air. Soud kvůli nedostatku majetku prý ani nezahájil insolvenční řízení. Po firmě podle Bildu zůstaly dluhy v hodnotě desítek milionů. Fischer obvinění odmítá.
0: Sport.
4: Hokejisté Kladna vyzvou v 18 hodin ve druhém kole Tipsport Extraligy pražskou Spartu. Oba týmy v prvních utkáních sezóny zvítězily. Naopak o první výhru budou usilovat mistrovské Pardubice v Litvínově nebo brněnská Kometa v Třinci. Oba tyto duely začnou v 17 hodin a 30 minut. V dalších zápasech od 6 večer čekají Mladou Boleslav Karlovy Vary, Hradec Králové České Budějovice a Olomouc bude hostit Plzeň.
0: Počasí.
4: V noci bude oblačno, k ránu se mohou lokálně tvořit mlhy. Teploty 10 až 7 stupňů, na horách 8 až 5. Zítra ráno a dopoledne bude většinou jasno nebo skoro jasno. Odpoledne oblačno. Denní teploty 18 až 21 stupňů, na horách 14 až 17. Povane mírný jihozápadní až západní vítr. Rozptylové podmínky budou ráno mírně nepříznivé, přes den většinou dobré a bio na jedničce, mírný stupeň zátěže.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Karlovy Vary.
4: Strážka osobního auta s nákladním ještě stále omezuje provoz na 129. kilometru D6 ve směru na Cheb.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Den v kraji.
9: A tady jsou témata dnešního dne v kraji. Střední průmyslová škola v Ostrově na Karlovarsku otevřela nové dílny. Moderní vybavení nabízí studentům v oboru automechanik a autotronik. Více v reportáži už za malou chvíli. Začaly dny evropského dědictví. Zájemcům se otevřely památky a objekty, které nejsou veřejnosti běžně přístupné. A pozveme na některé z nich v Karlových Varech. Do areálu svatý Linhard v Karlových Varech můžete zítra vyrazit na rodinnou akci Buřty v lese a už dnes večer se parkoviště v Lomu u areálu promění v autokino. Víc uslyšíte krátce po 17:30. No a po 8 letech se na zámek Kinžvart vrací celoevropský projekt Netopíří noc. Podrobnosti nabídne naše regionální stopařka. 17 hodin 5 minut 18. září začíná Den v kraji a s vámi je i dnes David Forst.
0: Český rozhlas Karlovy Vary, Den v kraji. Dobré odpoledne a David Forst.

0: Den v kraji. Co přinesl dnešní den v Karlovarském kraji? Stručně, jasně, přehledně.
1: Botanické zahrady České republiky chtějí vlastní zákon. I když byl zpracován, schválený zatím nebyl. Proč je právní ochrana pro botanické zahrady stejně důležitá jako pro zoologické, uvedl přímo v bečovské botanické zahradě prezident Petr Pavel v závěru návštěvy Karlovarského kraje.
2: Plní řadu rolí, které jsou pro stát a pro budoucnost v naší přírody, ale i vzdělávání mladé generace velice žádoucí.
1: Zákon by botanickým zahradám pomohl například před vlivem developerů. V areálu střední průmyslové školy v Ostrově na Karlovarsku se s novým školním rokem otevřely pro studenty i nové autodílny pro jejich praktickou výuku. Tématu se budeme věnovat už za chvíli. Karlovarský kraj vyhlásí výběrové řízení na stavbu nové základny pro leteckou záchrannou službu. Sídlit bude v blízkosti letiště Karlovy Vary. Podle čeho se budou nabídky hodnotit, upřesnila mluvčí kraje Jitka Čmoková.
3: Podané nabídky budou hodnoceny podle jejich ekonomické výhodnosti. Kritériem hodnocení bude nejnižší nabídková cena.
1: Nová základna letecké záchranné služby má zahájit provoz v polovině roku 2028. V Karlových Varech začaly dny evropského dědictví. Město připravilo pro zájemce bohatý program plný komentovaných prohlídek, divadelních představení i výstav. Ve dni v kraji nabídneme jejich přehled. Sokolov letos nechá zbourat část objektu městské tržnice z 90. let. Podle studie bude původní budova dál sloužit komerčním účelům. Vchody do jednotlivých obchodních jednotek ale povedou zvenku. Na místě zbourané části vznikne nové veřejné prostranství. Radnice chce přestavbu rozdělit do dvou etap. Lázeňské lesy a parky Karlovy Vary svezly za prvních 6 měsíců nového systému přes 800 tun bioodpadu. Nádoby i svoz mají obyvatelé lázeňského města zdarma. Odpovídají ale za kvalitu vytříděného materiálu. Ta se výrazně zlepšila. Z rostlinného odpadu pak vzniká certifikované organické hnojivo.
0: Den v kraji. Co přinesl dnešní den v Karlovarském kraji? Stručně, jasně, přehledně.

0: Nové dílny má střední průmyslová škola v Ostrově na Karlovarsku. V dílnách se učí studenti oboru automechanik a také autotronik. Právě takové prostory škole chyběly. Na odbornou výuku totiž museli žáci dojíždět do Karlových Varů. Teď mají vše ale v jednom objektu. Dílny jsou vybavené moderní technikou. To je důležité nejen pro další uplatnění v praxi v autoservisech, ale například i s ohledem na plánovaný příchod automobilky do Chebu, která bude potřebovat odborníky z oblasti automoto.
1: Povolíte ten šroub, už nám to půjde dolů, takže to musíme podržet.
2: A co teď děláte?
1: Sundáváme přední nápravu z vozidla, aby jsme se dostali na řízení.
2: Říká Petr Brožík, mistr odborného výcviku. Vy jste v nových prostorách, nových dílnách. Jak se vám tady pracuje?
1: Mně se tady zatím líbí, ale ještě je potřeba to hodně dovybavit. Ale zatím se zabydlujeme ještě stále.
2: Ředitel střední průmyslové školy v Ostrově Pavel Žemlička. Stojíme v nových dílnách. Jak moc jsou pro školu důležité?
3: My jsme měli autodílny v poměrně ve starých budovách a byli jsme v nějakém pronájmu. Ty budovy naprosto nedostačovaly současnému jednak standardu a jednak jsme se tam nemohli rozvíjet nich. Jo? Nemohli jsme tam dát tohleto krásné vybavení, které máme. To znamená, že pro nás tohle bylo vlastně stěžejní, aby jsme vůbec si postavili prostor, ve kterém to můžeme rozvíjet a aby jsme mohli nakupovat novou technologii, která je konkurenceschopná.
2: Právě ta technologie přibývá elektroaut. Jste na tohle všechno vybaveni?
3: V tuto chvíli jo. Máme tady v dílnách jednu sekci, která se právě jenom elektromobilitě bude se tím zabývat, s tím, že máme vyškolený učitele na to, který bude tu elektromobilitu, tu praktickou část vést.
2: Poptávka po automechanicích tak je vysoká. Vnímáte i ten zvyšující se zájem o ten obor?
3: Z hlediska žáků je o obor autotronik i automechanik ohromný zájem. Jo, to jsou největší počty přihlášek, které dostáváme. Z hlediska zaměstnavatelů samozřejmě o vyškolený, šikovný žáky je taky veliký. Čili pokud by někdo se chtěl zabývat autama, tak si myslím, že práci najde.
2: Co zkoumáte, co zkoušíte?
4: Teď vlastně zkoušíme nastavit čelní radar. Musíme si to všechno vlastně nastavit, připravit a uvidíme, no, jestli se povede nebo ne, ale myslím si, že jo.
2: Dominik Kopčík je žákem 4. ročníku oboru autotronik. Budeš se mu věnovat?
4: Ano, baví mě to moc.
2: Co se týče odloučených dílen, tam jsi nebyl?
4: Ne.
2: Tady už jsi vlastně v těch nových prostorách.
4: Ano.
2: Líbí?
4: Líbí, je to moderní, je to nádherný. A hlavně ty vymoženosti, co máme zouvačku a geometrii, tak to jsem ještě neviděl, takže vlastně je to pro mě novinka, ale je to skvělý.
5: My teď zrovna rozebíráme kufr, sundali jsme všechny plasty na kufru, aby jsme se dostali na vyhřívání zadního okna a aby jsme mohli sundat stěrač zadní.
2: Opravit to.
5: Opravit to, přesně tak.
2: Daniel Korbel je studentem 4. ročníku oboru
5: autotronik.
2: Baví tě ten obor?
5: Baví, nemůžu si stěžovat, je to bomba zatím.
2: A tady ty prostory?
5: Prostory jsou krásný, oproti ostatním dílnám, například v Karlových Varech, jak jsme měli. Máme nový vybavení, všechno, je to krásný tady.
2: Proč jsi vybral zrovna tenhle obor?
5: Mám rád ty auta, dostali jsme už řidičský průkaz, jak na nákladák, tak na osobní auto. Líbí se mi například v téhle škole, že prostě je to moderní.
2: Za stavbu dílen zaplatila škola 60 milionů korun, s financováním pomohla evropská dotace i Karlovarský kraj. Z Ostrova na Karlovarsku Andrea Štromajerová, Český rozhlas.
6: Český rozhlas Karlovy Vary, den v kraji.
7: V nedělních hvězdných návratech budeme slavit.
8: Jupa, já už vím.
7: Tak Daniela Kolářová už to ví. Co jí předat kytici k 80. narozeninám?
8: Opravdu, ty bys mi tu kytku nekoupil sám, byť oni tě navedli.
7: Pustíme si ukázky z filmů, zábavných pořadů, přidáme osobní vzpomínky. Snad to za hodinu stihneme.
8: Co by jsme to nestihli?
7: Oslavte s námi 80. Daniely Kolářové. Tuto neděli po 16. hodině ve hvězdných návratech. Možná dojde i na nějaké telegrácky.
8: Na blbosti, jo?
7: Těší se Patrik Rozehnal.

0: Robbie Williams, Angels, neboli Andělé, 6 minut před 17:30 doznívá tahle krásná písnička. Hrajeme vám do pohody, hrajeme vám písničky, které si s námi můžete zaspívat a také, které nestárnou. I Robbie Williams s touhle písničkou patří do téhle skupiny jednoznačně. Jdeme k dalšímu tématu. Dny evropského dědictví každoročně lákají tisíce návštěvníků k objevování historie i architektonických pokladů. Tento týden se otevírají dveře řady historických památek a budov, které běžně nebývají veřejnosti přístupné. Jaká je hlavní myšlenka dnů evropského dědictví a co letos na zájemce čeká v Karlových Varech, prozradil Zlatě Kinské tiskový mluvčí města Jan Kopal.
1: Myšlenka je samozřejmě připomenout si historii naší jako součást historie evropské. Myslím si, že Karlovy Vary proto mají důvod, protože jejich historie je jednak slavná, jednak bohatá a jednak jsou také zapsány na seznam světového dědictví UNESCO.
2: A i to se letos bude připomínat?
1: I to se letos připomíná, jelikož je to letos 5 let, co jsme na tomto prestižním seznamu.
2: Pojďte nám ještě připomenout, jaké všechny památky nebo objekty budou letos přístupné veřejnosti. Co můžeme všechno vidět?
1: Akce se budou konat třeba v Císařských lázních, které normálně přístupné jsou. Tam je spíš zvláštnost v tom, jak bude ten prostor využitý, ale mezi neúplně přístupné prostory patří třeba sklep nebo naopak věž Becherovy vily, nebo je to rašelinový pavilon u Císařských lázní, který je součástí prohlídky.
2: Jak je slyšet, patří mezi ně i místa, kam se běžně lidé nedostanou, tak by bylo určitě dobré je nevynechat. Řekněte, jaký bývá v posledních letech z vašich zkušeností o akci Dny evropského dědictví mezi veřejností zájem? Kdo se jí nejvíce třeba účastní, na koho cílí, komu všemu jsou tyto dny určené?
1: Ten zájem je, řekl bych, vytrvale rostoucí, ne nějak závratně. Je to dáno i tím, že ty prohlídky nebo tak jsou poměrně početně limitované, protože jeden průvodce prostě zvládne jenom určitý počet lidí, ale daří se nám přilákat třeba i rodiče s dětmi, což nás těší. My jsme si původně mysleli, že to bude akce zajímavá spíš pro lidi, kteří se zajímají o historii, nebo když to tak řeknu, pamětníky, ale ukazuje se, že to zajímá tedy i mladé lidi. Já si myslím, že nemalou úlohu v tom hraje třeba Viktor Braunreiter a jeho pouliční divadlo, kteří to vždycky doprovodí nějakou show.
2: Kdo všechno celou akci připravuje a organizuje?
1: Tak organizuje město, infocentrum města, spolupracuje na tom samozřejmě i koordinátorka Karlových Varů pro UNESCO. Spolupracují s námi třeba historici z Národního památkového ústavu a pak samozřejmě správci těch památkových budov.
2: Pozvěte naše posluchače na nějakou prohlídku z programu nebo vernisáž?
1: Pro mě osobně třeba by bylo zajímavé se podívat v sobotu dopoledne, ta možnost je od 10 hodin do 13 hodin do Zámeckých lázní, protože to je prostor, který nebyl v posledních 10 letech úplně volně přístupný a vlastně v posledních třeba 5 letech ty lázně byly zcela uzavřené. Bude otevřena i Zámecká věž, tam je zpřístupněná expozice právě o Velkých lázních zapsaných na seznam UNESCO. No a ti, kteří by měli trošku rozvernější náladu, tak si mohou vyzkoušet fotografování v historických kostýmech, které jsou tam také k dispozici. Máme tam také představení pouličního divadla, které začíná v sobotu i v neděli vždycky o 14 hodin před vřídelní kolonádou, před hlavním vchodem, nebo je tam prohlídka kaple Panny Marie Bolestné za Grand Hotelem Pup, která je taková možná nenápadná, ale je prakticky starší než Grand Hotel Pup, takže je určitě z hlediska historie zajímavá. Je to vždycky tak pro 15 lidí, protože ta kaple není velká.
3: Český rozhlas Karlovy Vary, den v kraji.

0: Posloucháte Páteční den v kraji. Tohle je Český rozhlas Karlovy Vary a my vám nabízíme každý všední den mezi 17. a 18. hodinou to nejzajímavější, co se v našem kraji událo. Lesní centrum Svatý Linhard v Karlových Varech zítra ožije akcí s názvem Buřty v lese. Pořádá ji město ve spolupráci s městskými organizacemi a nabídne nejen opékání buřtů, ale také zábavu nejen pro rodiny s dětmi. O programu si v raním vysílání s mluvčím lázeňských lesů a parků Danielem Kubelkou a povídala kolegyně Jitka Brošková.
1: Co podle vás bude tedy největším lákadlem zítřejšího programu?
2: Těch lákadel bude letos opravdu hodně, máme i několik novinek, poprvé například ukázky armádní techniky, ale chybět nebude ani tradiční krmení zvěře, které je oblíbené především mezi dětmi, ukázky psovodu městské policie anebo lesnické a hasičské techniky.
1: Akce se bude konat uprostřed lázeňských lesů, takže předpokládám, že se návštěvníci taky něco dozvědí o lese nebo třeba myslivosti, je to tak?
2: Určitě, budeme mít připravený program lesní pedagogiky, dále pak také komentované krmení zvěře. A letos také jsme rozšířili myslivecký program, návštěvníci uvidí vábení zvěře, sokolnictví anebo třeba lovecké psy. A zapojí se také Česká zemědělská univerzita s aktivitami zaměřenými na rekreační přínosy lesa.
1: Akce má název Buřty v lese, tak jak je to s těmi buřty? Musí si lidé donést vlastní?
2: Ne, to určitě nemusí. Buřty si můžou koupit i přímo na místě, ale kdo má samozřejmě nějaký svůj oblíbený, tak se může přinést sebou. Na místě pak budou připravená ohniště a k dispozici bude i další občerstvení.
1: Tak zní to zajímavě, tak prozraďte, kdy program začíná a jak nejlépe se k areálu návštěvníci dostanou.
2: Program začne v sobotu ve 13 hodin a potrvá až do 17. hodiny a my určitě doporučujeme využít bezplatné speciální autobusy městské hromadné dopravy z Tržnice, případně i autováček, který jede také z Tržnice až přímo na Svatý Linhard. Návštěvníci mohou přijet také autem a zaparkovat mohou na parkovišti v bývalém kamenolomu.
1: To všechno proběhne zítra a já se ještě na závěr zeptám na ten dnešní večer, kdy bude na parkovišti kamenolomu u areálu Svatý Linhard poprvé autokino. Proč jste se rozhodli prostor využít pro autokino a co dnes návštěvníci uvidí?
2: My jsme chtěli ten prostor parkoviště v kamenolomu využít i trošku jinak než jenom jako obyčejné parkoviště. Myslíme si, že uprostřed lesu má pro autokino zajímavou atmosféru a dnes od 19.30 budeme promítat českou romantickou komedii Dokonalý den a v hlavní roli diváci vidí třeba Marka Taslíka nebo Vladimíra Polívku.
1: A je o autokino zájem?
2: Zájem je velký, teď nám zbývá už jen asi posledních 6 stupenek z té celkové kapacity a ještě dodám, že na místě už se stupenky prodávat nebudou, takže kdo chce dorazit, ať využije online předprodej, který právě probíhá.
3: Den v kraji. Řidičská abeceda. Osvěžte si s námi pravidla silničního provozu, ať je za volantem bezpečno. Řidičská abeceda. Po celé září v našem vysílání. Pořad vzniká ve spolupráci s dopravní policií České republiky.

0: Regionální stopař. Živě přímo z terénu.
1: Když se řekne netopír, asi většina z nás si představí s ním spojenou hlubokou tmavou jeskyni nebo také strach. Povědomně se u některých z nás dostaví úzkost ze stísněného prostoru anebo kousnutí. Tyhle obavy jsou ale naprosto zbytečné. Důkaz poskytne netopíří noc, která se dnes uskuteční na zámku Kinžvart na Chebsku. Podrobnosti pro nás zjišťovala naše regionální stopařka Lucie Chládková. Lucko, krásné odpoledne. Co si pod touhle akcí máme představit?
2: Krásné odpoledne tobě i posluchačům. Netopíří noc je celoevropská akce zaměřená na ochranu netopíru a popularizaci jejich výzkumu. Koná se každoročně v desítkách zemí světa, včetně Česka. Hlavním cílem je představit tyto fascinující noční živočichy široké veřejnosti, vyvrátit mýty, které se o nich často šíří, a ukázat, jakou roli hrají v přírodě.
1: A co na takové akci obvykle zažijeme?
2: Součástí netopíři noci bývá odborná přednáška, kde se dozvíte zajímavosti o životě těchto savců, jejich echolokaci nebo o tom, jak zimují. Během večera budou moci návštěvníci přihlížet odchytu netopíru a jedince si zblízka prohlédnout. Účastníci si třeba také vydají do přírody poslouchat ultrazvukové hlasy netopíru pomocí speciálních detektorů, které převádějí jejich hlasy do lidského sluchu. Pořadatelé obvykle myslí i na děti, a tak nebude chybět ani doprovodný program, jako jsou soutěže a tvořivé dílny s netopíří tématikou. Konkrétně tady na zámku Kinžvart bude k vidění zmiňovaný odchyt v parku, ale také výstava, která představí zajímavý a skrytý svět zimujících netopírů v Karlovarském kraji. Zároveň děti i dospělí budou moci si zasoutěžit, vyrobit potisk na trička nebo vyzkoušet netopíří hry. Akci pořádá Správa chráněné krajinné oblasti Slavkovský les ve spolupráci s Agenturou ochrany přírody a krajiny České republiky.
1: Zmiňovala jsi, že odchytu se můžou návštěvníci zúčastnit v zámeckém parku. Máš nějaké doporučení, co si třeba vzít sebou, pokud vyrazí?
2: Určitě. Večery bývají s přicházejícím podzimem chladné, a tak bych případným zájemcům doporučila teplé oblečení, nepromokavou nebo terénní obuv, baterku a klidně i čepici a rukavice.
1: Lucko, pokud by zájemci nestihli netopíří noc dnes, musí počkat do příštího roku, nebo se uskuteční tenhle projekt ještě někde jinde v našem regionu? Prozrať.
2: Zítra, tedy v sobotu 19. září, se pracovníci Správy chráněné krajinné oblasti Slavkovský les přesouvají do dolu Jeroným v Čisté u Sokolova, kde si návštěvníci mohou také prohlédnout a spočítat tyto noční savce. Akce tady začíná v 19 hodin a 30 minut a v případě příznivého počasí monitoring netopíru probíhá až do brzkých ranních hodin.
1: Lucko, děkujeme za informace a aktuality. Já vím, že zůstáváš na místě a budeš dokumentovat tuhle netopíří noc pro Český rozhlas Karlovy Vary, a tak ať pořídíš pěkné fotky a samozřejmě opět příště naslyšenou.
2: Naslyšenou.
0: Regionální stopař.

0: počasí.
1: 17:50, samozřejmě čas na počasí. Jana Adamovská se mnou v éteru, Janí, hezké odpoledne.
2: Hezký podvečer.
1: Tak jaké bude počasí dnes večer a také zítra, tedy v sobotu?
2: Tak zatím máme v regionu velkou oblačnost, ale postupně se nám bude vyjasňovat a k ránu se mohou tvořit i mlhy, a to hlavně na Chebsku a podél Ohře, a ráno bude chladnější, teploty budou klesat k 7 stupňům, v údolích při uklidnění větru může být až 5 a postupně nám tady bude slábnout vítr, teď ještě fouká mírný a postupně bude vát jen slabý, proměnlivý nebo jihozápadní vítr.
1: Mm-hmm. Děkujeme za počasí, Jani, mějte se krásně.
2: A ještě
1: samozřejmě zítřek, ano.
2: Pardon. A tak zítra se můžeme těšit na slunečný den, kdy ráno dopoledne bude vyjasněné zpočátku, ale ještě budou ty zmiňované mlhy. A odpoledne pak bude převažovat polojasno, na obloze bude jen vysoká průsvitná oblačnost. Bude teplej než dnes, dneska bylo v maximech 19 stupňů, zítra bude až 21 a na horách 17 a potom ráno se slabým větrem se nám zase během dne rozfouká mírnýho západní a západní vítr do rychlosti 2 až 6 metrů za sekundu.
1: Tak teď je to jen kompletní, myslel jsem si, že jste to shrnula v té první části, ale teď už je to kompletní. Díky za počasí, mějte krásný víkend samozřejmě a naslyšenou.
2: Vám také naslyšenou.

0: Český rozhlas Karlovy Vary vám ještě 5 minut před 18. hodinou nabídl Vladimíra Mišíka s písničkou Jednohubky. Nabízím ještě Johnny Hates Jazz už za malou chvíli, no a pak už je dnešnímu, tedy pátečnímu dni v kraji konec. V 18 hodin Libuše Ernestová, čerstvé zprávy. No a náš další program bude pokračovat po 18. hodině muziky. Muziky jsou na řadě, tedy folklor a dechové písničky. No a David Force loučí pro tenhle týden. Opět se budu těšit za mikrofonem Českého rozhlasu v pondělí po 17. hodině v novém vydání Dni v kraji. Užijte si víkend, dávejte na sebe pozor a mějte se krásně. Naslyšenou.
1: Český rozhlas Karlovy Vary, Den v kraji.

0: 18 hodin.
1: Český rozhlas Karlovy Vary. Zprávy.
0: Sokolov letos začne s přestavbou městské tržnice. Turistický festival Eurorando přiláká podle organizátorů do Krušných hor až 5000 lidí. S chladnějším počasím hrozí respirační nemoci. Lidé by podle lékařů měli zvážit očkování. Zítra bude skoro jasno, odpoledne oblačno a teploty do 21 stupňů. Zprávy pro vás má Libuše Ernestová. Sokolov letos nechá zbourat část objektu městské tržnice z 90. let. Podle schválené architektonické studie bude původní budova dál sloužit komerčním účelům. Vchody do jednotlivých obchodních jednotek ale povedou zvenku. Na místě zbourané části vznikne nové veřejné prostranství. Radnice chce přestavbu rozdělit do dvou etap, říká vedoucí odboru rozvoje města Kateřina Klepáčová.
2: Město má v plánu ještě v letošním roce zdemolovat přístavek tržnice, který byl vybudován v 90. letech, a na příští rok připravuje projekt na kompletní úpravy tržnice, která by nadále měla sloužit pro komerční prostory.
0: Několika tisícovou návštěvnost očekávají pořadatelé turistického festivalu Eurorando 2026. Začne v neděli v Krušných horách. Místní obyvatelé podle organizátorů příliv návštěvníků téměř nepoznají. Jak uvedl Štěpán Javůrek, ředitel destinační agentury Krušnohoří, která festival pěší turistiky organizuje, jeho účastníci jsou zkušení turisté, kteří se umí v přírodě chovat. Týdenní program nabídne 650 pěších tras, včetně 12 přeshraničních. Každá má svého průvodce a kapacitu 25 lidí. Festival potrvá do 27. září a podrobný program je na webu akce. Sezóna respiračních nemocí se blíží. Lidé by tak podle lékařů měli zvážit očkování proti chřipce nebo covidu. Zdravotní komplikace hrozí hlavně seniorům. Loni se jich ale třeba proti chřipce nechala podle ministerstva zdravotnictví očkovat jen čtvrtina.
3: Do Česka už dorazila posílená vakcína proti chřipce pro seniory. Třeba v pražském Motole s ní začínají očkovat teď v úterý, říká lékař Milan Trojánek.
4: Takovéto přechodím chřipku, nepotřebuju antivirotika, nepotřebuju léčbu, nepotřebuju očkování, tak je o to zrádnější právě u seniorů.
3: A to hlavně kvůli oslabené imunitě a chronickým nemocem, které může infekce zhoršit. Seniori by ale podle lékařky Zuzany Blechové z pražské Bulovky měli zvážit taky očkování proti pneumokokovým infekcím.
5: Člověk po pneumokokové pneumonii, pokud je senior, tak má významně vyšší riziko úmrtí do roku po této pneumonii.
3: Očkování proti chřipce i pneumokokovým infekcím hradí lidem od 65 let zdravotní pojišťovny. Michaela Bacílková, Český rozhlas.
0: České stíhačky Gripen vzletly do Polska, aby hlídali jeho vzdušný prostor. Armáda o tom informuje na síti X. Ze základny v Pardubicích zamířili do oblasti při východní hranici Polska. Na sousední Ukrajinu totiž znovu útočili ruské drony. Nakonec podle armády Gripeny nemuseli zasahovat a po vystřídání polskými stíhačkami se vrátili zpátky. O vyslání českých ozbrojených letounů rozhodlo velitelství NATO. Státy totiž sdílejí protivzdušnou a protiraketovou obranu.
1: Počasí.
0: V noci bude oblačno, k ránu se mohou lokálně tvořit mlhy. Teploty 10 až 7, na horách 8 až 5 stupňů. Zítra ráno a dopoledne bude většinou jasno nebo skoro jasno. Odpoledne oblačno. Teploty 18 až 21, na horách 14 až 17 stupňů. Povane mírný jihozápadní až západní vítr. Rozptylové podmínky budou ráno mírně nepříznivé, přes den většinou dobré a bio na stupni 1, mírná zátěž.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Karlovy Vary.
0: Pozor si dejte na dálnici D6. Mezi 151. a 152. kilometrem ve směru na Cheb běhá po vozovce pes.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Český rozhlas Karlovy Vary. Muziky, muziky.
6: Dobrý podvečer na vlnách rádia vašeho kraje. K poslechu pořadu Muziky muziky, který je připraven vám zpříjemnit páteční podvečer s českou dechovkou, vás zve a přeje příjemný poslech Antonín Bulka. Z hudebního archivu Fonoteky Českého rozhlasu Plzeň dnes zahrají plzeňská dvanáctka Jaroslava Tachovského, plzeňská dvanáctka Vlastimila Eichlera, pošumavská dechová muzika Václava Palečka, rozhlasová plzeňačka Uhlavanka Jana Červeného a Šťáhlavská šestka. Zaspívají Jana Puterová, Gerta Ledinská, Stáňa Topinková, Ivana Zbořilová, Jan Ježek, Vratislav Velek, Jiří Langmajer a Jan Šimůn.

Dozněla polka, otroubili jeleni. Věřím, i když se za okny již hlásí podzim, že písnička navodila tu správnou páteční pohodovou atmosféru. Následuje valčík jedno z králů české dechovky Josefa Poncara a textaře Karla Šepničky Říkej, mám tě rád.

Máničko moje je známá písnička Karla Jakeše. Tato pěkná polka je od nás dárkem všem Maruškám a Mařenkám, které oslavili před několika dny svůj svátek.

Valčík v nůžovém loubí na text Vladimíra Sýkory napsal František Dunovský. Také zde se potvrdilo přísloví, že jablko někdy nepadá daleko od stromu. František Dunovský je pseudonym skladatele Marcela Tkačuka, který byl synem skladatele Slávy Tkačuka.

Skladba Antonína Borovičky a Wildy Sýkory Já se o tvou lásku prosit nebudu je také známá jako polka U dubu. Tato polka se stala evergreenem české dechovky.

Nestor, západočeských autorů z oblasti dechové hudby Josef Tums, oslavil v lednu letošního roku požehnané 93. narozeniny. V roce 2022 jsme v plzeňském rozhlasovém studiu nahráli s rozhlasovou plzeňačkou jeho polku Až mě budou muzikanti, kterou si sám také vtipně otextoval a věnoval ji všem muzikantům.

Dnešní pořad muziky zakončíme veselou polkou Tralaláček ze slámy, kterou jsme napsali s textařkou Hildou Krpejšovou v roce 1996, naslyšenou na vlnách rádia vašeho kraje při poslechu pořadu muziky se těší a přeje hezký zbytek dnešního dne Antonín Bulka.

0: Chytilové, zahrádkáři, chovatelé a chalupáři. Máme pro vás Hobby magazín. Pořad plný rad, nápadů a inspirace.
1: Poradíme, jak se dá včelám pomoci ve vedru a v suchu. Vyčistíme perlátor na vodovodní baterii od vodního kamene a pustíme se do pěstování balkónových a terasových borůvek.
0: Hobby magazín s Arturem Kubicou. Každou sobotu v 10 hodin dopoledne v našem vysílání. Český rozhlas z Karlovy Vary, Špalíček lidových písní.

Krásný dobrý večer. Na vlnách Českého rozhlasu vítejte u poslechu špalíčku lidových písní. Co se vám vybaví, když se řekne vodník, hastrman? Jak si ho představujete? Co všechno jste o něm už slyšeli? A kolik pohádek s vodníkem znáte? Právě vodníkovi a tomu, jak tuto postavu vnímali naši předci, věnujeme dnešní folklorní půlhodinku. Pěkný poslech přeje Michaela Vondráčková.

Vodník neboli Hastrman z německého Wassermann, bájná vodní bytost, vodní démon, jedna z postav české démonologie, o které se dodnes vyprávějí mnohé příběhy a legendy. Podle představ našich předků žije vodník ve vodě a vodě vládne a ve vodě je nepřemožitelný. Je tak trochu škodolibý, mstivý. Bojí se ho zvlášť plavci a rybáři. Přitom se ale také věřilo, že právě jim chodí vodník na svatby a bývá kmotrem jejich dětí. Také prý vodník bývá přátelský k trhovcům, tedy zvláště k těm, kteří prodávají hrnečky, také k chalupníkům žijící u vody anebo k mlynářům.

dnešním špalíčku si povídáme o vodníkovi Hastrmanovi, který také v představách našich předků býval původcem rozmanitých nehod a neštěstí. Dokázal přizpůsobit bouři, přilákal lidi k vodě s cílem utopit je a zmocnit se jejich duše. Kazil úrodu kolem vody a podobně. V české tradici má vodník podobu menšího, pestře oblečeného chlapíka, kterému kape voda ze šosu. Má vyboulené oči, blánu mezi prsty a tak trochu huhlá. Rozprostíráním pentliček prý vábí dívky k vodě, jindy se mění v koně a láká pastýře ke svezení. Lidé si také v minulosti obstarávali různé ochranné prostředky, aby neupadli do vodníkovy moci a nebyli od něj utopení. Jako ochrana před vodníkem prý fungují také byliny jako Černobíl, Turan, Kapradí nebo Devět sil.

Na vlnách Českého rozhlasu posloucháte Špalíček lidových písní, dnes věnovaný zelenému mužičkovi, tedy vodníkovi, v představách našich předků. Ve sborníku Český lid z roku 1892 byla popsána třeba lidová představa o původu vodníka. Cituji. Bůh potrestal pyšné anděly a svrhl je z nebe. Ti letěli jako déšť dolů, kteří padli do vody, proměnili se ve vodníky. Poněvadž pak tito svržení andělé jako zlí duchové nepřestávali pozemšťany škádlit, týrat a v záhubu uvádět, ustanovil Pán Bůh duchy i dobré, aby tito člověka chránili.

Ve špalíčku lidových písní na vlnách Českého rozhlasu si dnes povídáme o českém vodníkovi, vodním démonovi, tak jak ho v představách měli naši předci. No a je třeba dodat, že vodník se z lidových představ dostal třeba i do lidových písní, do dětských říkadel, rozpočítadel, her, do pohádek samozřejmě, a připomenout musíme třeba i operu Rusalka od Antonína Dvořáka, kde je právě vodník jednou z hlavních rolí. Co se dětských lidových říkadel týká, určitě znáte třeba to následující. Hastrmane tatrmane, dej nám kůži na buben, my budeme bubnovati, až polezeš z vody ven.

dnešním špalíčku si povídáme o vodníkovi, no a na závěr možná ještě malá ukázka lidových pověr spojených právě s vodníkem. Děti, nelezte do hloubky, padnete Hastrmanovi do sítí, říkalo se dříve dětem, no a děti, než vkročili do vody, měli se třikrát pokřižovat a zároveň na vodě tři kříže udělat, aby nad nimi neměl vodník moc. Nebo jiná pověra, kdo spatří Hastrmana, ať má přichystané tkanice barevné a hodí je do vody. Vodník, když chtěví vědět, co do rybníka vhozeno bylo, vskočí tam a zaplete si nohy tkanicemi a nemůže ven. Zatím jest možno utéci. Vodník má samozřejmě největší sílu ve vodě. Na suchu je prý tak slabý, že ho přepere 9 much. No a naši předci věřili i tomu, že se na svatého Prokopa není radno koupat. Byl to totiž svátek vodníka, který v tento den hleděl někoho utopit. Vodníka prý mohl zneškodnit i odvážný člověk, když mu odstřihl jeho mokrý šos, omotal růžencem a zakopal v posvěcené zemi nebo na rozcestí. No a tady se dnes rozloučíme. Končí dnešní vodnický špalíček. Pěkný a klidný večer vám přeje Michaela Vondráčková.

0: 19 hodin.
1: Český rozhlas Karlovy Vary. Zprávy.
0: Střední průmyslová škola v Ostrově na Karlovarsku zahájila provoz v nově vybudovaných dílnách pro obory autotronik a automechanik. Za půl roku svezli lázeňské lesy a parky v Karlových Varech přes 814 tun bioodpadu. Bývalý šéf pojišťovny VZP rozdal marketérům roční konkurenční doložky. Dostal ji i exmluvčí prezidenta Ovčáček. Zítra dopoledne bude jasno nebo skoro jasno, odpoledne oblačno a teploty do 21 stupňů. Další zprávy připravila Libuše Ernestová. Střední průmyslová škola v Ostrově na Karlovarsku má nové dílny. Určené jsou pro obory automechanik a autotronik. Za práce zaplatila škola 60 milionů korun. Na financování se podílela evropská i krajská dotace. Nové prostory už byly zapotřebí. Žákům i pedagogům tím odpadlo dojíždění za praktickou výukou do Karlových Varů, říká ředitel školy Pavel Žemlička.
2: My jsme měli autodílny v poměrně ve starých budovách a byli jsme v nějakém pronájmu. Ty budovy naprosto nedostačovaly současnému jednak standardu a jednak jsme se tam nemohli rozvíjet nich, jo? Nemohli jsme tam dát tohleto krásné vybavení, které máme. To znamená, že pro nás tohle bylo vlastně stěžejní, aby jsme vůbec si postavili prostor, ve kterém to můžeme rozvíjet a aby jsme mohli nakupovat novou technologii, která je konkurenceschopná.
0: Nové dílny jsou energeticky soběstačnou stavbou. Elektrickou energii dodávají fotovoltaické články. Teplo zajišťuje tepelné čerpadlo. Nespotřebovaná energie bude využitá v hlavní budově. Proto taky škola očekává úsporu provozních nákladů. Karlovy Vary za první půlrok nového systému používání odpadových nádob svezly přes 814 tun bioodpadu. Jak v tiskové zprávě uvedl mluvčí lázeňských lesů a parků Daniel Kubelka, z bioodpadu se pak v kompostárně ve Staré Roli vyrábí certifikované organické hnojivo. Po městě bylo rozmístěno víc než 2600 nádob a zlepšila se také čistota vytříděného odpadu. Do hnědých nádob patří rostlinný bioodpad, nikoli běžný odpad nebo plastové sáčky. Nádoby i pravidelný svoz jsou pro obyvatele i další zájemce zdarma. Bývalý ředitel pojišťovny VZP Robert Kareš zajistil asistentkám a marketérům roční konkurenční doložky. Letos v únoru je získalo 5 lidí, přestože v pojišťovně pracovali několik let. Odhalil to audit, který si ve své dceřiné společnosti nechala udělat Všeobecná zdravotní pojišťovna. Na základě auditu pojišťovna podala trestní oznámení. Kareš odmítá, že by pochybil. Tvrdí, že tito lidé měli přístup k citlivým informacím. V ukrajinských Karpatech se koná první schůzka Karpatské osmičky. Česko zastupuje první místopředseda Senátu Jiří Drahoš za STAN. Jednání se týká hlavně bezpečnosti a spolupráce v regionu. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský na summitu oznámil, že 67 podniků pracuje na nových dronech určených k ničení ruských proudových dronů. Na schůzku večer naváže investiční summit Karpatské iniciativy v horském středisku Bukovel.
1: Počasí.
0: Zítra ráno bude většinou jasno, odpoledne oblačno, teploty 18 až 21 stupňů, povane mírný jihozápadní až západní vítr.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Karlovy Vary.
0: Na regionálních silnicích by vás teď nemělo nic překvapit, provoz je už slabší a nemáme hlášené žádné nehody.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.

0: Hezky česky. Zajímavosti, krásy i záludnosti naší mateřštiny.
1: Do Hezky česky jste dnes přišla se slovy chálka a chálung. Je to prý oblíbené mezi mladými lidmi. Opět se tady ukazuje, že už jsme dříve narození, protože já vůbec netuším, o co jde. Jako, já bych řekl, kdybych to slyšel poprvé, chálka, to je ale chálka, jako, to je ale lenost nebo něco takového, ale to asi není ono.
2: No musím říct, že jsem se taky zeptala, protože když jsem z mládeží byla a říkali, že se těší na chálku, radši jsem se zeptala, protože jsem to z kontextu úplně nepochopila. No a už jsme tady mluvili o tom, že ti mladí se k tomu jazyku vlastně stavějí hodně tvořivě a nemají žádné zábrany, žádný konzervativismus nepěstují, takže do svého slengu zahrnují slova z různých jazyků.
1: Takže chálka je odkud?
2: Chálka je z romštiny.
1: No, teď milí romští posluchači vědí, my ne, nebo já ne, co je to ta chálka v romštině?
2: Dobře, v romštině chal je jídlo, jak jsem si nastudovala tedy, a tohle slovo dostalo v tom slengu ty koncovky různé.
1: Chálka, jasně, do češtiny teda převedeno jako chálka. A co ten chálung, to je to samé vlastně?
2: To samé, to takhle hravě se zachází ve slengu s přejatými slovy.
1: No, co se k nám ještě takhle dostalo, čemu bychom mohli rozumět z romštiny? Lové?
2: Lové, jasně, peníze.
1: Benga, policisté.
2: Ano.
1: Netušil jsem, že čokl je z romštiny.
2: Přesně tak, je to dokonce, říká se tomu, deargotizované slovo, protože se rozšířilo v kriminálním argotu, a jazyku tedy téhle specifické skupiny. No a pak se dostalo do širšího užívání, až do tak širšího, že vlastně ztratilo ten příznak argotický. A je to obecné slovo.
1: No a co ta Dilina?
2: Dilina, hlupák, to jste určitě už slyšel.
1: Já věděl jenom, že Dilina je nějaká nadávka, ale že to je přímo hlupák, to jsem nevěděl.
2: No, je to hlupák. A jinak docela, myslím si, že je známé more, jako člověče, oslovení.
1: Gáďo, člověk neromského původu.
2: Tak a docela jsem i v jedné slovenské písničce slyšela čáje jako dívka a čávo jako kluk. Takže ono to půjde postupně dál a dál.
0: Hezky česky se Zdeňkem Novákem a jazykovou poradkyní Dagmar Maginsovou. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.

0: co v učebnicích nebylo. Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
1: Věděli jste, že tsunami mohou putovat oceánem rychlostí až kolem 700 km v hodině? Tsunami z japonštiny vlna v přístavu je soubor vln na hladině oceánu, které vznikají při náhlém pohybu mořského dna. Nejčastější příčinou jsou silná podmořská zemětřesení. Z fyzikálního hlediska má tsunami velmi dlouhou vlnovou délku, často v řádu stovek kilometrů. Rychlost takové vlny závisí na hloubce oceánu. Na hlubokém oceánu se tsunami šíří velkou rychlostí, ale její výška je obvykle velmi malá, často jen v řádu centimetrů, proto ji tam není snadné zaznamenat. Jakmile se však vlna přiblíží k pobřeží do menší hloubky, její rychlost klesá a energie se začne soustřeďovat do výrazně rostoucí výšky vlny. U pobřeží tak může výška tsunami výrazně narůst, někdy až do desítek metrů. Kvůli své dlouhé vlnové délce se tsunami může šířit napříč oceány na vzdálenosti tisíců kilometrů s relativně malými ztrátami energie. I proto mohou vlny vzniklé v jedné oblasti zasáhnout vzdálená pobřeží. Samotný vznik tsunami nelze vždy předem spolehlivě předpovědět. Varovné systémy dokážou reagovat

0: až na zaznamenanou událost, nikoli jí zabránit.
1: Co v učebnicích nebylo, s Martinem Písaříkem. Český rozhlas z Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.

Řidičská abeceda. Osvěžte si s námi pravidla silničního provozu, ať je za volantem bezpečno. Řidičská abeceda. Po celé září v našem vysílání. Pořad vzniká ve spolupráci s dopravní policií České republiky.

0: nedělních hvězdných návratech budeme slavit.
1: Jupa, já už vím.
0: Tak Daniela Kolářová už to ví. Co jí předat kytici k 80. narozeninám?
1: Opravdu, ty bys mi tu kytku nekoupil sám, byť oni tě navedli.
0: Pustíme si ukázky z filmů, zábavných pořadů, přidáme osobní vzpomínky. Snad to za hodinu stihneme.
2: Co by jsme to nestihli?
0: Oslavte s námi 80. Daniely Kolářové. Tuto neděli po 16. hodině ve hvězdných návratech. Možná dojde i na nějaké telegrácky.
2: Na blbosti, jo?
0: Těší se Patrik Rozehnal.
2: Krasavče!

0: Mundartecke, die Sprache, die aus dem Herzen kommt. Liebe Hörerinnen, liebe Hörer, in dem heutigen Mundartbeitrag bringe ich ein Rätsel. Das beste Obst, Rätsel in Egerlander Mundart vom Moller Richard. Heute will ich ein Obst feststellen, wo sich am liebsten hoch. Es ist schön blau, wie die Augen von meiner Lehm. Wie es samtot sich seine Haut umfüllen. Meistens sind sie viel am Baum nebeneinander zu finden. Zum Essen sind sie im Herbst oder im späten Sommer. Beim Essen muss man aber aufpassen, dass man nicht in den Kern abbeißt. Am besten tut man mit zwei Händen das Ding auseinanderspalten und offen essen. Aber die runden Dinge nur zum Essen, was tut. Man kann mit dem Obst ein Knirle machen oder kochen backen. Die so wie am liebsten, die kochen. Mit Zimt, Zucker, Butter und Quark, ja, das ist was Gutes. Die Knirle habe ich gedacht. Man kann auch mit den Dingen Schweineländchen füllen und auch ein Brät davor machen. Die so wie auch fein gern. Immer wenn der Karfreitag kommt, wird aus dem Obst ein Brät gemacht, den man zu Platzken als Erdäpfel liest. Wie man sieht, kann man mit dem Obst alles Mögliche machen. Eins ist aber nur ganz besonders bei ihm. Wenn es schon ganz matschig ist, kann man daraus einen guten Schnaps brennen, der aber nicht nach dem Obst benannt wird, aber einen Namen aus dem Slawischen trägt, der Slivovitz. Na, habt ihr das Obst jetzt erkannt? Jubiläum der Woche. Heute erinnern wir an eine bedeutende Chemikerin und Erfinderin, Edith Weider, die den ersten Kopierprozess entwickelte. Edith Weider wurde am 17. September 1901 in Prag geboren. Ihr Vater Johannes Weider stammte aus Böhmisch-Grumau. Er war an der Gründung einer Realschule in Aussig an der Elbe beteiligt und leitete die Schule 10 Jahre lang. So verbrachte Edith ihre Jugend in Aussig. Ihr Großvater beschäftigte sich mit Naturwissenschaften. Unter seinem Einfluss entwickelte Edith Weider schon früh den Wunsch, Chemie zu studieren. Zunächst arbeitete sie jedoch 4 Jahre lang als Laboratorassistentin beim Verein für chemische und metallurgische Produktion in Aussig. Diese Zeit bezeichnete sie später als eine wichtige und prägende Phase ihres Lebens. Schon seit ihrer Kindheit hatte sie durch ihren Vater und Großvater einen engen Bezug zur Fotografie. In den 1920er Jahren ging sie deshalb nach Dresden an die Technische Hochschule. Am Fotografischen Institut promovierte sie später zum Doktor der Naturwissenschaften. In ihrem Jahrgang war sie eine von nur 3 Frauen. Im darauffolgenden Jahr begann Edith Weider in einem photochemischen Labor der IG Farbenindustrie zu arbeiten. Einige Jahre später wechselte sie zur Firma Agfa nach Leverkusen. Dort war sie unter anderem an der Entwicklung von Fotopapieren für die Farbfotografie beteiligt. Vor allem aber entwickelte sie ein Verfahren mit dem Namen CopyRapid. Dabei handelt es sich um ein Verfahren zur beschleunigten Herstellung eines fotografischen Bildes. Negativ und positiv konnten dabei gleichzeitig aus dem Film entwickelt werden. Edith Weider ließ dieses Verfahren 1941 patentieren. Ihre Erfindung wurde zu einer wichtigen Grundlage für die Entwicklung von Fotokopieren und Sofortbildkameras, also von Geräten, die bereits kurze Zeit nach der Aufnahme ein fertiges Bild liefern können. Der große kommerzielle Erfolg ihres Patents stellte sich allerdings erst nach dem Zweiten Weltkrieg ein. Für ihre wissenschaftliche Arbeit auf dem Gebiet der klassischen Fotografie erhielt Edith Weider zahlreiche Auszeichnungen und Ehrenmitgliedschaften. Edith Weider starb 1989 in der rheinischen Gemeinde Kürten.
1: Ve výročí týdne si dnes připomeneme významnou chemičku, vynálezkyni prvního kopírovacího procesu Edith Weider. Narodila se 17. září 1901 v Praze. Jejím otcem byl Johann Weider, rodák z Českého Krumlova, který se spolu podílel na založení reálné školy v Ústí nad Labem, již 10 let řídil. Edith díky tomu strávila v Ústí nad Labem mládí. Její dědeček se zabýval přírodními vědami a pod jeho vlivem zatoužila studovat chemii. Nejdřív ale 4 roky pracovala jako laboratorní asistentka v Ústeckém spolku pro chemickou a hutní výrobu, což později označila jako důležité formativní období. Od dětství měla díky tatínkovi a dědečkovi také blízko k fotografování. Ve 20. letech tedy odešla do Drážďan na Technickou univerzitu, kde získala doktorát na fotografickém institutu. Byla jednou ze tří žen ve svém ročníku. Následující rok začala pracovat ve fotochemické laboratoři firmy IG Farben Industrie, odkud po několika letech odešla do firmy Agfa v Leverkusenu. Zde se například podílela na vývoji papírů pro barevné fotografie, ale především vyvinula metodu zvanou copyrapid. Šlo o proces urychlené produkce fotografického obrazu, kdy se negativ i pozitiv obrazu vyvolal z filmu zároveň. Tato metoda, kterou si Edith Wajde nechala patentovat v roce 1941, vedla k vývoji fotokopírek a instantních fotoaparátů, které chvíli po vyfocení obrazu dokážou vyvolat hotový snímek. Patent Edith Wajde se uplatnil až po válce, kdy zaznamenal veliký komerční úspěch. Za svou vědeckou práci v oblasti klasické fotografie získala Edith Wajde celou řadu cen a čestných členství. Zemřela v roce 1989 v porýnské obci Kürten.
2: Das war aus unserer Sendung alles. Texte der Rubrik Jubiläum der Woche und Archiv der Sendung finden Sie auf folgende Webseite www.roslas.cz/sever/sousede. Einen schönen Freitagabend und nächste Woche. U Naufiduhen, Forencích Richard Čulko und Veronika Kindlova.
1: A to bylo z dnešního vydání Sousedů všechno. Text rubriky Výročí týdne, stejně jako archiv pořadu, najdete na webových stránkách www.rozhlas.cz/sever/sousedé. Pěkný páteční večer přeje a příští týden naslyšenou se těší Richard Čulko a Veronika Kindlová.
3: Český rozhlas zprávy.
4: S chladnějším počasím hrozí respirační nemoci. Lidé by podle lékařů měli zvážit očkování. Na páteřní ostravské trati budou do 3 let jezdit nové typy tramvají. Zítra čekáme polojasno a teploty do 24 stupňů. Zprávy a Tamara Kocourková. Pěkný večer. Sezóna respiračních nemocí se blíží. Lidé by tak podle lékařů měli zvážit očkování proti chřipce nebo covidu. Zdravotní komplikace hrozí hlavně seniorům. Loni se jich ale proti chřipce nechala podle ministerstva zdravotnictví očkovat jen čtvrtina.
5: Do Česka už dorazila posílená vakcína proti chřipce pro seniory. Třeba v pražském Motole s ní začínají očkovat teď v úterý, říká lékař Milan Trojánek.
6: Takovéto přechodím chřipku, nepotřebuju antivirotika, nepotřebují léčbu, nepotřebují očkování, tak je o to zrádnější právě u seniorů.
5: A to hlavně kvůli oslabené imunitě a chronickým nemocem, které může infekce zhoršit. Seniori by ale podle lékařky Zuzany Blechové z Pražské Bulovky měli zvážit taky očkování proti pneumokokovým infekcím.
7: Člověk po pneumokokové pneumonii, pokud je senior, tak má významně vyšší riziko úmrtí do roku po této pneumonii.
5: Očkování proti chřipce i pneumokokovým infekcím hradí lidem od 65 let zdravotní pojištění. Michaela Bacílková, Český rozhlas.
4: Do konce roku chce ředitelství silnic a dálnice vykoupit většinu pozemků pro stavbu dálnice D3 ve Středočeském kraji. Ta naváže na dokončený úsek v jižních Čechách a propojí ho s Pražským okruhem. Odhadované náklady jsou asi 16 miliard korun. Dělníci mají dálnici začít stavět v roce 2028, popisuje mluvčí ŘSD Jan Riedl.
8: Vypadá to, že na konci roku letošního budeme mít vykoupeno kolem 80% potřebných pozemků, což si myslím, že je skutečně nejlépe vypovídající o tom, jak to ten region vnímá celou tu dálnici jako projekt a jako dopravní potřebnost.
4: Dopravní podnik Ostrava podepsal se společností Škoda Ecova smlouvu na dodávku nových tramvají. 25 klimatizovaných velkokapacitních vozů chce dopravce nasadit na páteřní trať do jižní části města. Nové tramvaje za víc než 3 miliardy korun má výrobce dodat za necelé 3 roky.
9: Na linkách číslo 1 a 2 dosud jezdí dosluhující tramvaje z 90. let minulého století. Nové tramvaje budou větší a tižší. Cestující do nich navíc nebudou muset nastupovat po schodech, takže i bezbariérové. Z Ostravy Marta Pilařová, Český rozhlas. Sport.
4: Tenista Jiří Lehečka porazil Bena Sheltona 2-0 na sety a srovnal tak stav druhého kola kvalifikace Davis Cupu. Po prvním dnu hrají Češi s Američany 1-1 na zápasy. Prohru zapsal Jakub Menšík, který prohrál s Lernerem Tienem ve dvou setech.
3: Počasí.
4: Zítra čekáme polojasno ráno a dopoledne až jasno, místy mlhy. Nejvyšší teploty 19 až 24 stupňů, na horách kolem 15.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
4: Na dálnici D1 čekejte zdržení za Prahou směrem do Brna. Na 23. kilometru je omezení na mostě Šmejkalka a kolona od okruhu z 12. kilometru vás zdrží asi 20 minut. A na D1 v Brně ve směru na Ostravu je stále hustý provoz mezi sjezdy na Mikulov a Bratislavu na kilometru 194 až 196. Jeďte opatrně a šťastnou cestu.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
4: A teď už je tu repríza pořadu Vesele a zdravě.
3: Vesele a zdravě.
8: Vítejte, od mikrofonu vás zdraví i dnes Patrik Rozehnal
10: a doktorka Kateřina Cajdamlová. Dobrý den.
8: To dnešní téma je tématem, ke kterému se vracíme. Už tu jednou bylo, ale zůstalo nezodpovězeno hned několik dotazů, které jste nám poslali přes stránky Vesele a zdravě.cz, a to téma znělo:
10: mdloby a mžitky.
8: Ano, přijde pán k doktorovi a říká: pane doktore, já vždycky, když piju kafe, tak vám nějak je mi špatně a omdlím. Mhm. A zkoušel jste někdy vytáhnout žičku z hrnku?
3: Vesele a zdravě s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou a Patrikem Rozehnalem.

0: Posloucháte pořad Veselé a zdravě s doktorkou Kateřinou Cajdanovou. Než se dostane ke slovu, tak tu máme samozřejmě i pohled jiného lékaře k danému tématu, a to jsou mdloby a mžitky. Někomu stačí pouhý pohled na krev a padne jako podťatý, jak se říká. Jak tedy poznáme, že mdloby přichází a proč při nich ztrácíme vládu nad svým tělem? Redaktorka Bára Kvapilová se na to ptala praktické lékařky Ludmily Bezdíčkové.
1: Ten pojem mdloba je trochu neurčitý. V medicíně používáme termín synkopa, což je vlastně krátkodobá porucha vědomí. Existuje něco jako presynkopa, tedy to, co předchází té poruše vědomí. Někdy je to pacientem popisováno jako motání se v prostoru, trochu nevolnost. Máme pocit, že bychom mohli upadnout a že bychom mohli ztratit vládu nad svým tělem.
2: Často se omdlívá ve filmech a pohádkách. Například, když princezna zjistí, že si má vzít Honzu za muže.
3: Já Honzu nechci.
4: Ona umřela? Vodu? Pane, vodu?
2: Na citlivějšího jedince mohou přijít mdloby při pohledu na krev. Někomu je na omdlení při pohledu z výšky, anebo třeba i při setkání s pavoukem.
1: Bezprostřední příčinou je nějaká porucha zásobování toho mozku. Při takové té panice může vzniknout hyperventilací, tedy tím, že najednou začneme hodně zrychleně dýchat, srdce nám rychle buší a ten mozek pro tu chvilku má sníženou dodávku té okysličené krve a může se to projevit tím pocitem na omdlením nebo dokonce i omdlením s brněním končetin, brněním prstů, a to člověka dál ještě vyděsí.
5: Vypadalo to, že už vůbec nezůstanu naživu. Vidíte, mama.
3: Co? Ovšem, princi.
2: Omdlít můžeme také při náhlém poklesu tlaku, například když prudce vstaneme.
1: Zejména mladé ženy, ale třeba sportovci mají normálně nižší tlak a když potom ještě dále poklesne při té velké změně polohy, tak může dojít k tomu pocitu na omdlení nebo i až k omdlení a nemusí to nic znamenat. Podobně při nějakém extrémním emocionálním vzrušení, takovém tom psychickém šoku. To většinou lékař relativně rychle rozklíčuje, a to, co je pro tyto stavy platné, je, že rychle odeznívají sami od sebe.
6: Opravdu ten svěží vzduch dělá zázraky. Ty voné zahrady, ty strahovské šeříky.
2: Stalo se vám někdy, že vám v ordinaci omdlel pacient?
1: Nám dokonce v ordinaci jednou pacient i usnul, ale omdlení bývá nejčastější v souvislosti s očkováním nebo aplikací injekce a nebo s odběrem, protože lidé z toho mají často strach. Máme jednoho pacienta, který omdlel při odběru krve a stávalo se mu to vlastně pravidelně i předtím. Nám se podařilo ho od toho odvyknout. Tím, že jsme mu vždycky při odběru krve dávali něco k pití a bonbon, tak postupně ten strach ztratil a dneska už se jenom směje.
7: Veselé a zdravě.
0: Posloucháte pořad Veselé a zdravě, téma mdloby a mžitky. Paní doktorko, jak rychle ty mdloby přichází? Kolik času máme na to, abychom zareagovali?
8: Tak té věci se říká synkopa, protože je to relativně velmi rychlé. To znamená, my moc času nemáme.
0: Jako sekundy? Mikrosekundy? Půl minuta?
8: No, sekundy. Existuje takzvaná vazovagální synkopa, ta je způsobená právě psychogenními faktory nejčastěji a tam máme chvilku možnost si všimnout, že zrychleně dýcháme a začínají nám mravenčit prsty nebo se nám mravenčí kolem úst a dělá se, zužuje se zrakové pole, dělá se černo před očima.
0: To může jako být poslední minuta předtím, než padnem?
8: 15 vteřin. 30 vteřin, jde to docela rychle. Velmi rychlé jsou srdeční synkopy, ty mohou být způsobeny změnou rytmu srdečního, to znamená, že to srdíčko vynechá. Další potom je synkopa karotického sínu, to je tadyhle v oblasti vlastně krkavice a jsou to jsou záležitosti.
0: Žíly na krku tady?
8: Ne, to jsou tepny, které vedou vlastně
0: do
8: mozku.
0: Pro mě obyčejného člověka jsou to žíly, dobře vás, tepny jsou důležitější, ale je to na krku.
8: Ne, nejsou důležitější. Obojí jsou velmi důležité, ale karotický sinus se týká té tepny. To znamená, je to záležitost, která je na tepně a je to to, co třeba dělají v těch různých kung fu filmech, že jako toho člověka bouchnou do toho krku a tím mu udělají tu karotickou synkopu. Takže dochází k tomu, že se sníží prokrvení mozku a dojde k tomu rychlému omdlení. No a potom může být situační synkopa a ta se děje, když se vlastně zvýší tlak v organismu. Nejčastěji je to, když jsme na toaletě a tlačíme na stolici nebo tlačíme na močení nebo se rozkašleme a vlastně dojde k tomu, že se nestihneme nadechnout, tak může dojít k situační synkopě.
0: My můžeme na toaletě omdlít?
8: Ano, samozřejmě.
0: Proto je lepší mít toaletu otevíranou ven než dovnitř, kdyby nás někdo chtěl zachraňovat.
8: Ano, přesně tak. A nezamykat se tam, pokud jsme doma. Samozřejmě, pokud jsme někde, kde je víc lidí, no tak to je potom každá rada drahá.
0: Vesele a zdravě s doktorkou Kateřinou Cajtamlovou.
7: Vesele a zdravě. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu.

0: Přistupme k dalšímu povídání, k tématu, které nám teď připomene ve své básni. Jsme moc rádi, že tentokrát taky básnil náš posluchač Petr.
1: Pohled na svět, trávu, kytky, kazívají mi občas mžitky. A navíc mi v době denní leckdy bývá na omdlení.
2: Tohle pravděpodobně souvisí s nižším krevním tlakem, protože, anebo s krční páteří, to jsem vlastně zapomněla říct, to je další možnost, proč můžeme omdlívat, protože pokud se pan Petr rozhlíží po těch kytkách, a teď je otázka, jestli kytky nejsou třeba taky krásné ženy, tak může dojít k tomu, že vlastně při tom rychlejším pohybu může dojít k omdlení, ano.
0: Co dělat, když ten člověk omdlí? Máme na něj chrst?

0: synkopy, která se týká vlastně srdíčka, může zachránit život.
1: Proč jiný omdlívá víc, spíš, častěji a někdo třeba ne, nebo v životě ho to ani nepotká a přitom ty situace jako vedle stojící člověk budou stejné?
0: No, to je taky dobrá otázka. Tady záleží na osobnosti. U těch synkop vagovazálních to je vlastně úzkostná osobnost, která má větší tendenci k hyperventilaci. Pak jsou lidé, kteří třeba berou léky na krevní tlak. To znamená, že mají vlastně ten krevní tlak snížený. Může dojít takzvané ortostatické hypotenzi, to znamená, když ten člověk rychle změní polohu těla ze sedu třeba do stoje nebo z leže do sedu, tak se mu může zamotat hlava. Samozřejmě další, pokud má nějakou zvýšenou neurologickou odpověď na běžné situace, tak může mít větší tendenci k tomu, aby měl různé příhody typu omdlení. Čili je to u každého trošku něco jiného, ale většinou u těch osobností to ten člověk ví, protože to mívá od mládí a už ví, co je spouštěčem té jeho reakce a může se otužovat, může se snažit s tím něco dělat.
1: Každý to vysleduje, ale jsou i univerzální spouštěče, co máme všichni, že u tohohle by mohlo dojít k omdlení?
0: Tady věděli. Jediný univerzální spouštěč, který mě napadá, je opravdu to kung fu, když vás někdo praští do karotického sínu. No, to by byl asi jediný. Jinak z těch jiných situací je to opravdu individuální, konkrétně u toho omdlívání na záchodě při zácpě, tam bych řekla, že to je opravdu záležitost, která člověka může i přepadnout a překvapit.
1: To je to, proč třeba je dobré, někdo to dělá tak u starších lidí, když je sám na záchodě nebo v koupelně, že má povinnost zpívat.
0: To je
1: aby
0: možné.
1: Ten druhý věděl, že je všechno v pořádku, v okamžiku, kdy se neozývá za dveřmi zpívání, tak by mohlo k něčemu takovému dojít.
0: No, ano, někdy, pokud je potřeba tlačit, tak s tím zpíváním může být trošku problém, ale já bych doporučila, existují náramky, ano, které vlastně monitorují různé situace v těle, mohou monitorovat i srdeční činnost, i krevní tlak a myslím si, že aby teda ubohý senior nemusel zpívat, třeba někdo nespívá rád nebo se stydí.
1: Tak se náramek
0: lepší
1: ozve nebo někomu signalizuje
0: ano,
1: problém.
0: Ano, náramek začne pípat a jo, vlastně je jasno.
1: Jak dlouho jsme mimo, když omdlíme?
0: No, tak aby to mozku vadilo, tak to musí být 4 minuty, což je relativně dlouhá doba.
1: Takhle dlouho?
0: No, právě.
1: Myslím, že to bude pár sekund nebo nějaká desítka sekund.
0: Jako takhle, aby to nás ohrožovalo na životě,
1: jo,
0: tak mozek musí být neprokrven nebo nemít kyslík po dobu 4 minut. Ale pokud je to dobu kratší, no tak my můžeme být mimo, já nevím, minutu, lidé, kteří mají ty panické a taky, tak většinou tím, že padnou na zem, tak se ten mozek prokrví, dojde k úpravě vlastně kyslíku v mozku.
1: To
0: a
1: to dělá
0: schválně,
1: aby nás dostal do polohy, kde jako se nám nalije krev do mozku? Nebo...
0: On to, já nevím, jestli říct, že to dělá tělo schválně, ale pokud vlastně hyperventilujeme, tak my vydýcháme kysličník uhličitý, tím se změní pH a organismus tím, že nás jako vypne, tak způsobí, že vlastně my přestaneme rychle hyperventilovat a upraví se nám to samo. Tělo má spoustu sebezáchovných reflexů.
1: A proto máme i náš pořad, abychom to všechno osvětlili a podívali se na dané téma trochu zevrubněji. Společně s vámi třeba taky u dalších dotazů, které jsou připraveny a na které budeme odpovídat po písničce.
2: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
3: Mým hostem bude tentokrát zpěvačka Jitka Zelenková.
2: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Řidičská abeceda. Osvěžte si s námi pravidla silničního provozu, ať je za volantem bezpečno. Řidičská abeceda. Po celé září v našem vysílání. Pořad vzniká ve spolupráci s dopravní policií České republiky. Český rozhlas Karlovy Vary. Rádio vašeho kraje. Poslouchá

0: Ptali jste se dopředu na téma, které souvisí s omdlíváním, semžitky, a ptali jste se doktorky Kateřiny Cajtamlové. Tehdy, když jsme to poprvé vysílali, tak se na to nedostalo. Teď ty dotazy vytáhneme. Jsou to psané dotazy, které nám zůstaly z toho formuláře na stránkách veseleazdravie.cz. Kdo co píše, paní doktorko?
1: Tak zaprvé děkujeme za trpělivost a je tu dotaz paní Ivy, které je 40 let a má od malička problém s nízkým tlakem. Myslí si, že vitaminy, minerály, tekutiny doplňuje, snaží se o správnou životosprávu, občas si přisoluje a má víc chutě na slané. Kdykoliv se objeví tohle, to znamená, že člověk si myslí, dělám to dobře, ale tělo začne signalizovat o sol, tak prostě pravděpodobně chybí sodík. Ten nízký krevní tlak totiž se může stabilizovat a zlepšovat zvýšením příjmu sodíku, protože sodík drží vodu v cévách. To znamená, tady bych doporučila paní Ivě nechat si zkontrolovat hladinu sodíku, protože píše, že když vstává z dřepu nebo z pokleku, mívá mžitky. Tohle se děje u situací, kdy ten krevní tlak je nižší než 120 na 80, čili pokud má třeba 110 na 70, už to tím může být. A vlastně říká, nebo když je unavenější, píská jí v uších a ptá se, jestli má žádat o nějaké vyšetření. Tak já bych doporučila vyšetřit sodík, případně začít si měřit krevní tlak a zjistit, jestli třeba paní Iva nereaguje na počasí. Protože jsou lidé, kteří jsou takzvaně meteotropní, to znamená, že v situaci, kdy klesne atmosférický tlak, tak jim klesne i ten
0: jejich. To jsou nějaké přechody fronty nebo určitý
1: ano,
0: typ počasí?
1: Ano, když se chystá vlastně na déšť nebo přechází fronta, tak může dojít k tomu, že ten člověk potom má častější mdloby.
0: Další dotaz, který byl ukryt ve formuláři na stránce veseleazdravie.cz.
1: Pan Radek píše, že 2 roky trpím dlobami maximálně jednou do měsíce, když se mu to vyskytne, necítí nohy a vidí rozmazaně, je mu 32 a prý poprvé omdlel z tetování proti očkování proti tetanu. Od té doby mdloby má a bojí se, že má srdeční onemocnění nebo mozkovou mrtvici. Tak, pokud máte tyto obavy, pane Radku, tak bych doporučila nechat si natočit EKG, případně pořídit si takový ten náramek, který monitoruje krevní tep a tlak. A myslím si, že to ale tím není. Vzhledem k tomu, co vlastně povídáte, tak by to i mohlo být z neúplné trénovanosti anebo z nízkého krevního tlaku. Zkontrolujte pitný režim. Možná by to mohlo pomoci.
0: Kdyby si přesto chtěl pan Radek dopřát i to tetování, o kterém jste mluvila,
1: no jo, tak
0: mohl by tam u toho omdlít?
1: Mohl by. Ano, samozřejmě. Jsou lidé, kteří na vpich do kůže reagují právě tím vazovagálním.
0: To je odběr krve vlastně, jiným způsobem.
1: Odběr krve anebo píchání špendlíkem, ono je to prostě totéž.
0: Kdo by koho píchal špendlíkem ve škole, jedině někdo někoho
1: to
0: ne.
1: Se říká, že se vlastně, že když někdo někoho dráždí, tak je to jako opakované píchání špendlíkem.
0: Jo.
1: No jasně.
0: No to se, u nás jako, že ani špendlík nebyl slyšet, ale že jo. By píchal někdo špendlíkem,
1: no.
0: Ne.
1: Tak u vás se to nedělalo. U nás na Žižkově, to víte, tam se děly věci.
0: Doktorka Kateřina Cajtamlová a pořad Vesele a zdravě. Dnes na téma mdloby a mžitky.
2: Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu.

0: Pokračujeme dál s povídáním a odpovídáním na otázky, které kladou posluchači a klady už před časem. My jsme je teď vytáhli zpátky do vysílání, abychom odpověděli na ty problémy. Když někdo omdlévá a má mžitky před očima, tak jaké problémy mají posluchači, paní doktorko Cajdamlová?
1: Tak paní Stanislava se ptá na situaci, která postihla její dcerušku, které je 7 let. Vybírala si v optice brýle z ničeho nic, že má černo před očima a silně se jí motá hlava. Před optikou byla na očním, kde ji rozkapaly oči. Změna zraku může člověka znervóznit. Pokud najednou nemůže zaostřit, tak může dojít k té hyperventilaci, o které jsme hovořili.
0: Člověk se jako vyšokuje.
1: Vyšokuje, vyděsí, protože ano. Dojde ke změně. Náš zrak...
0: Začne jinak dýchat?
1: Nám poskytuje 70% informací a tohle děťátku 7 leté se mohlo opravdu leknout, že najednou mu všechno plave před očima a mohlo začít hyperventilovat. Já si myslím, že to je tím, že by ty kapky se vstřebaly přes oko a způsobily teda mdloby. Neslyšela jsem o tom. Samozřejmě možné je všechno, ale tady bych si spíš myslela, že to je ta souvislost se změnou zraku.
0: To znamená, že i ten strach je jeden z faktorů, ze spouštěčů toho, určitě, že by člověk mohl omdlít?
1: Určitě ano. Dokonce je považován za nejčastější. Je to vlastně psychogenní příčina a hovořili jsme o tom, že to může být strach z pavouků nebo to může být prostě leknutí. Je to vlastně situace takzvané centralizace oběhu, kdy pod vlivem nějakého leknutí nebo šoku nám naše nadledviny vyloučí kortizol a v dřívějších dobách, dokud jsme ještě žili v přírodě, tak bylo výhodné, když na nás skočil medvěd, tak aby se v nás krve nedořezal. To znamená, my jsme padli, jakože jsme mrtví, měli jsme studenou kůži bledou, no a medvěd šel pryč, protože prostě ho to nezajímalo.
0: Může tohle fungovat opačně, tak jako když je nějaké neštěstí, lidé pláčou, ale když zažijí i pozitivní nějaký dojem, tak i to je rozpláče. Může tohle fungovat podobně, že i nával pozitivní emoce by člověku způsobil omdlení?
1: Ne, to je většinou úzkost. To znamená, že by to bylo štěstí a radost, to no, vlastně teď mě napadlo, že by mohlo dojít naopak ke zvýšení krevního tlaku, mohlo by dojít k mrtvici, to se může stát, že vlastně se člověk náhle tak štěstí rozraduje, že se mu ten mozek překrví,
0: milion.
1: No přesně, a je po něm, že jo, může být, no.
0: Ty jo.
1: Takže všeho moc škodí, platí i v tomto, ale to není mdloba, ale to je opravdu spíš situace krvácení do mozku.
0: Další dotaz, citujme.
1: Paní Alice, před měsícem se jí stalo, že po hodině sezení s rouškou u lékaře, aby se nenakazila v čekárně, jí polil jakoby studený pot na zádech, začalo jí hučet v uších a zatmívat před očima. První reakce byla, že si chtěla sundat roušku pod nos, ale i tak jí bylo, jakoby mělo přijít na omdlení. Měla pomalé vidění, to říká krásně, jako když se otáčí hlava. To je nádherně popsaná závrať, úplně přesně, takže gratuluji. Naštěstí nedošlo k mdlobě a upadnutí. Do minuty se to silné hučení v uších a mžitky před očima ztratily. Takže, co by to podle mě mohlo být? Nedostatek kyslíku. Já jenom chci
0: jako
1: upozornit.
0: Těsná rouška? Nebo člověk stresoval tím, že ji musí mít?
1: Tu roušku nenosíme kvůli tomu, abychom se my nenakazili, ale ta rouška chrání ostatní. To znamená, pokud někam jdete s tím, že si vezmete roušku, abyste vy se nenakazili, ta rouška omezí přístup kyslíku do dýchacích cest a u senzitivních dojde k hyperventilaci, stav podobný úzkosti, to tělo se snaží ten kyslík jako dohnat a trošku to přežené a může být na omdlení, ano.
2: Vesele a zdravě. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu

0: Veselé a zdravě, ještě prostor pro dotazy, které souvisí s mdloby a mžitky. Ještě jeden tu máme pro doktorku Kateřinu Cajdamlovou. Přišel přes naše stránky www.veseleazdravie.cz, což jsou stránky, kam ukládáme naše povídání, to, které se ocitlo ve vysílání, a zároveň tam máte možnost klást otázky paní doktorce. Tak co se tam objevilo?
1: Tady paní Hana, když jsem ten dotaz četla, tak ze začátku mě se začaly dělat mdloby a úzkost, že nebudu vědět, protože píše, žádný lékař mi s tím zatím nedovedl pomoci. Tohle vždycky, když slyším, tak na mě jde růza. Poprvé se jí stalo před několika lety, objevovalo se to na začátku zhruba jednou za půl roku, takže to neřešila, ale poslední dobou se to opakuje čím dál tím častěji. Omdlívá při vykonávání velké potřeby na WC. Většinou se pouze silně motá hlava a je na omdlení, ale někdy opravdu omdlí. Poprvé před měsícem byl jediný podobný náznak na omdlení mimo WC, když došlo k tomu, že rychle vstala. Takže já bych jenom chtěla říct, že my jsme o té situační synkopě při tlačení na WC hovořili. Je to něco, s čím bych doporučila dělat dvě věci. První, zkontrolovat krevní tlak, jestli třeba tím, že se snaží o zdravý životní styl, protože tady kromě inzulínu pro diabetes mellitus ještě bere léky na ochranu ledvin a další, pravidelně sportuje, jízda, zdravě, sportovní postava, tlak i glykémie v době před i po incidentu v normě. Výskyt události nemá žádnou spojitost s jídlem, pitím nebo pohybem a dochází k tomu většinou dopoledne. Dělali testy na vitální kapacitu plic, všechno bylo v pořádku. Takže jestli problém nesouvisí s posilováním, protože hovoří o vyvinutých hrudních svalech a občas pocitu dechování, dechové nedostatečnosti. Ano, ve fitku velmi často může docházet k nedostatku, relativnímu nedostatku kyslíku, pokud ten člověk vlastně nesynchronizuje ten výkon s dýcháním, nebo v takzvaném tom statickém tahu dlouho zadrží dech, tak k tomu může dojít. Další možnost může být, že jsou příliš silné břišní svaly a to u vytrénovaných může vlastně docházet k tomu, že při tom tlačení tlačí dlouho a dojde k omezení prokrvení mozku.
0: Doporučila Takže velké svaly taky nejsou moc dobré.
1: No, všeho moc škodí. Tady bych velmi doporučila zkusit na tom WC jako preventivně mít opřené vlastně ruce o kolena
0: předklonit se a zapřít se o ruce.
1: Ano, že by to mohlo pomoci, protože to prokrvení hlavy by mohlo být lepší, ale zkusit to. Vzhledem k tomu, že je to funkční zjevně, protože tam není žádný organický nález, tlak je v pořádku, cukr v pořádku, tak bych myslela, že možná se jedná o mírnou přetrénovanost a doporučila bych dechová cvičení.
0: Paní doktorko, mohou za mdloby a mžitky třeba i nějaké nemoci, že to je průvod nějakých nemocí, nebo třeba to mohou způsobit i léky jako takové?
1: Mohou. Těch léků, které to působí, je poměrně velká řada. Mohou to být léky na odvodnění, mohou to být blokátory vápníkových kanálů, které se používají na snížení krevního tlaku, mohou to být ACE inhibitory, to jsou rovněž léky na krevní tlak. Mezi další jsou léky, které vlastně pomáhají snížit hladinu cukru v krvi. Pokud ten člověk pravidelně nejí, tak může dojít k tomu, že má hypoglykemii, která vede k témuž, to znamená mdloby mžitky. Další koukám, by to mohly být ještě léky, které mění průtok krve do mozku, ale vždycky je lepší zkusit se zeptat buď farmaceuta nebo lékaře, anebo si přečíst prostě příbalový letáček. No.
0: A nebo poslouchat náš pořad, kde vás na to aspoň upozorníme.
1: Někdy.
0: Ano.
2: Vesele a zdravě s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou a Patrikem Rozehnalem.
3: V nedělních hvězdných návratech budeme slavit
4: Jutá!
3: Já už vím.
4: Tak Daniela Kolářová už to ví. Co jí předat kytici k 80. narozeninám?
3: Opravdu, ty bys mi tu kytku nekoupil sám, byť oni tě navedli.
4: Pustíme si ukázky z filmů, zábavných pořadů, přidáme osobní vzpomínky. Snad to za hodinu stihneme.
5: Co bysme to nestihli?
4: Oslavte s námi 80. Daniely Kolářové. Tuto neděli po 16. hodině ve Hvězdných návratech. Možná dojde i na nějaké telegrácky.
5: Na blbosti, jo?
4: Těší se Patrik Rozehnal.
5: Krasavče!
2: Příběhy slavných značek. Poslechněte si příběhy lidí, jejichž nápady či výrobky nás obklopují leckdy už 100 let. Někdy stačí jen náhoda a štěstí, jindy geniální nápad. Pokud se k tomu přidá dřina, pokora a vytrvalost, může vzniknout legendární výrobek, který provází životem celé generace. Příběhy slavných značek s Janem Kovaříkem. Každý všední den po 21. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu.

0: Shrnutí. Nakonec uděláme si takový pořádek trochu v tom, možná i co jsou mdloby a co jsou mžitky, ještě jednou, to odlišit a pak co dělat v případě, že přijdou, paní doktorko.
1: Takže mžitky se týkají zraku a je to záležitost, která může těm mdlobám předcházet. Mdloba už je trošku závažnější věc a hovořili jsme o těch jednoduchých vazovagálních, které vlastně jsou tehdy, když má člověk velký tonus vagu, tedy toho bloudivého nervu, anebo se cítí unaveni, vidí krev, mají z něčeho strach a podobně. Potom jsou to mdloby, ke kterým dochází během námahy při zavřené hlasové štěrbině, kdy jako uděláme ten jako tlak statický a může dojít teda k tomu při, jak jsem říkala, těch různých situacích na WC nebo ve fitku nebo tak. Takže tam je důležité mít hlavu níž než tělo. Potom může být ta ortostatická synkopa, to jsme říkali, že je v situaci, kdy se změní poloha těla příliš rychle, čili ze sedu do stoje nebo z lehu do stoje.
0: Staneme od televize, zvedneme se z gauče ráno brzo.
1: Ano, a z těch závažnějších je to ta kardiogenní synkopa, která souvisí se změnami funkce srdíčka, ať už je to nějaká porucha rytmu nebo změny krevního tlaku. No a potom může být synkopa i z kašle, to jsme říkali, to je ta různá situační, kdy vlastně dojde ke snížení množství kyslíku v mozku. Čili u všech těchto věcí je důležité zjistit vyvolávací příčinu, zjistit, jestli se zatím neskrývá nějaké organické onemocnění a můžeme trénovat dýchání, můžeme upravit polohu těla anebo změnit trošku stereotyp, abychom se nepřetěžovali.
0: Pomůže prý to, když skřížíme nohy a zatneme svaly, abychom tu přicházející mdlobu odvrátili?
1: Jo, ještě takhle, jakože skřížíme nohy. Ruce nebo prsty na rukou. Jo, heleďte se, bylo to řečeno, že vlastně jakýkoliv rituál, pokud člověka uklidňuje, tak je dobrý.
0: A zkusit. Co máme dělat jako první my, co jsme v okolí, abychom pomohli omdlelému?
1: Tak už jsem říkala, že je důležité vlastně podložit hlavu nebo dát do stabilizované polohy.
0: Máme se ho snažit násilně probrat nebo se probere sám?
1: Většinou se probírá sám u těch méně závažných situací a pokud se neprobere sám a nedýchá nebo se mu rozšiřují zorničky, tak bych zahájila asi kardiopulmonální resuscitaci.
0: V dnešní co to je?
1: No, v dnešní době se zahajuje masáží srdce a existují na to instruktážní videa, která dokonce vlastně tu rychlost dávají do souvislosti s různými typy písniček.
0: Ano, Karel aby Gott, to
1: bylo
0: Babylon.
1: Přesně tak, aby to bylo v rytmu. Samozřejmě jsou i lidové písně, které můžeme si nechat znít v hlavě. Důležité je, aby člověk, který přispěchá na pomoc omdlelému, aby ho to nestresovalo do té míry, že by omdlel taky, prosím. Takže měl by být otužilý a natrénovaný.
0: Tak snad nám někdo neomdlel. Ani my tady ve studiu, vysílali jsme pro vás velmi rádi. Děkuju za návštěvu doktorce Kateřině Cajdamlové, vám za poslech a nezapomeňte, že jsme i na webu veseleazdravie.cz, jsme i na Facebooku Veselé a zdravě a jsme taky ve videích třeba na YouTube kanále Českého rozhlasu.
1: A já chci moc poděkovat všem, kdo kladli dotazy a měli trpělivost počkat na pokračování. Díky.
0: Ať se daří.
2: Veselé a zdravě, magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdamlovou.

0: Audio Service představuje knihu Sladké Česko, plnou sladkých pokladů našich maminek, babiček a prababiček. 170 nejlepších domácích sladkých receptů z celé naší země od účastníků soutěže Pochoutkový rok. Recepty na vynikající koláče, bábovky, buchty, řezy, ovocné knedlíky, štrůdly nebo dorty. Sladké pochoutky, které si v Česku chráníme jako poklad. Knihu Sladké Česko si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radiotéka.cz. Český rozhlas, zprávy.
1: Pražské letiště dnes hledalo řešení, jak urychlit pasové kontroly cizinců. Kvůli poškození fasády u Šubertovy vily podává Hrádek, nad ní jsou trestní oznámení. Zítra čekáme polojasno a teploty do 24 stupňů. Zprávy a Tamara Kocourková. Pěkný večer. Pražské letiště se snaží zkrátit dlouhé fronty u pasových kontrol. Zatím musí i přes hodinu čekat cizinci ze zemí mimo Schengen.
2: Fronty se tvořily i během dneška. Zatímco Češi prošli kontrolou poměrně rychle, cizinci naráželi na komplikace.
3: A kde je dlouhá fronta, tak je na občany z třetích zemí. Větší frontu jsem tam jako neviděl.
2: Říká Jakub, který přiletěl z Turecka. Za fronty může přechod z klasického razítkování pasů na elektronickou evidenci. Nový systém EES je pro evropské země povinný. Cestující si ale před kontrolou musí nechat sejmout otisky prstů nebo pořídit fotografii. A to celý proces prodlužuje. Vedení letiště odpoledne na mimořádném jednání hledalo řešení. Pomůže cizinecká policie.
4: Společně s cizineckou policií se připravuje zavedení dalšího kontrolního bodu v procesu hraniční kontroly, který zajistí výrazné zvýšení podílu úspěšných registrací do systému EES.
2: Říká mluvčí pražského letiště Marek Zeman. Další pracovníci zajišťují lepší průchod seniorům a dětem. Dominik Hron, Český rozhlas.
1: Radnice v Hrádku nad Nisou na Liberecku podává trestní oznámení na neznámého pachatele. Ten několika nápisy poničil fasádu opravené historické Šubertovy vily. Obnova cenné stavby z roku 1924 přišla město nedávno na víc než 40 milionů korun. Poničení památkově chráněné budovy je trestným činem. Hrozí za něj až jeden rok vězení a povinnost nahradit škodu, říká mluvčí hrádecké radnice Eva Jiříčková.
5: U památkově chráněné stavby nelze jednoduše vzít barvu, brusku nebo jiný čistící prostředek a nápisy přetřít nebo odstranit. Zásah musí respektovat materiál a povrch fasády i její historickou hodnotu. Při nevhodném čištění by totiž mohl vzniknout další problém a tím je poškození samotné fasády.
1: Pardubice představí tuto neděli veřejnosti návrh koncepce břehů Labe a Chrudimky. Připravuje ho architektonický ateliér a zabývá se jednotlivými lokalitami i možnostmi jejich budoucího využití a propojení.
6: Koncepce nebude navrhovat konkrétní stavby, ale určí, jak by se měly jednotlivé části břehů v budoucnu využívat. Počítá s místy pro sport a odpočinek i s klidnějšími přírodními úseky. Zohlednit má také ochranu přírody a protipovodňová opatření. Hotová by měla být do konce října. Z Pardubic Šárka Rusnáková, Český rozhlas. Sport.
1: Nový trenér fotbalové reprezentace Santi Denia představil svou premiérovou nominaci. Pro 4 utkání v elitní divizi Ligy národů vezme 3 nováčky, Ambroze, Macka a Radostu. Naopak v nominaci chybí Patrik Schick z Leverkusenu, který odmítl reprezentovat. Počasí. Zítra čekáme polojasno ráno a dopoledne až jasno. Místy mlhy, nejvyšší teploty 19 až 24 stupňů, na horách kolem 15.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
1: Na dálnici D1 je zdržení za Prahu směrem do Brna, na 23. kilometru je omezení na mostě Šmejkalka a kolona od okruhu z 12. kilometru asi na 20 minut. A na D1 v Brně ve směru na Ostravu je stále hustý provoz mezi sjezdy na Mikulov a Bratislavu na kilometru 194 až 196. Jeďte opatrně a přejeme vám šťastnou cestu.
0: Zelená vlna Známe lepší cestu.
1: Tolik zprávy a už za chvíli tu budou příběhy slavných značek.

0: Letov. První československá továrna nejen na letadla, ale i na světoznámé kajaky.
1: Znáte značku Letov?
2: Ne, vůbec.
3: Víte, že jo, komponenty anebo i letadla.
4: A to je nějaký rudý Letov, kde se...
5: Letadla.
6: Letov letňany, no, to letadla.
7: Letov ve spojení s areálem Letov. No, myslím si, že dělají vyhlídkový let.
1: Odhadnete mi, jak dlouho na českém trhu existuje tato značka?
8: Já bych to typovala tak 50 let.
6: 150 let.
8: No tak to spočteme 50 a 20, 70, ale myslím, že víc, protože si pamatuju, že maminka s ní spolupracovala, až dělala v Ajrovce.
5: Já bych řekl, že ten Letov to bude tak prvorepubliková záležitost, takže tak 90 let.
0: Historie značky Letov je časově spjata nejen se založením samostatného Československa, ale i se vznikem československého letectví. První oficiální zmínka pochází z listopadu 1918, kdy byl založen státní letecký podnik nesoucí název Letecký arzenál. Sídlil v průmyslovém paláci na výstavišti v Praze Holešovicích a jeho úkolem bylo shromažďovat a opravovat veškerý letecký materiál nacházející se na území nově vzniklého státu. Opravená letadla měla být následně využívána nejen na obranu státu, ale hlavně k budování vlastního vojenského letectva. Vedením leteckého arzenálu byl jako první pověřený kapitán Klement Adamec. Zaměstnance tehdy tvořili především nadšenci z řad různých leteckých útvarů, mechaniků a letců, kteří se vraceli z evropských bojišť zpátky do vlasti.
9: V roce 1920 se přestěhoval na letiště ve Kbelích.
10: Prozrazuje letecký odborník Jaroslav Zvěřina.
9: Kde několik let působil a od roku 1924 až dodnes firma působí v Letňanech. Letov je vlastně první leteckou továrnou v Československu. Potom, co se přestěhoval do Kbel, tak se kromě oprav začala továrna, protože tehdy už i vyráběla letadla, věnovat sériové výrobě letadel pro naši armádu a dodala armádě už v roce 1921 první sériové letouny, které byly označeny Eš-1. Ta iniciála Eš byla podle hlavního konstruktéra, inženýra Aloise Šmolíka. Ty letouny, potom vyráběné ještě v Letňanech, se dál označovaly Eš-2, Eš-3, Eš-4 a tak dál, až po bombardovací Eš-6, který ještě vznikl v roce 1923 v Letňanech a byl vyráběn sériově pro naše vojenské letectvo. Po přestěhování do Letňan, do nových prostor, které stát tam zakoupil od rodiny Černínů z Vinoře, se postavil areál vojenské továrny na letadla. Tehdy se přejmenovala továrna na vojenskou továrnu na letadla a s tímto názvem fungovala až do okupace, ale kromě tohoto oficiálního názvu firma používala od konce 20. let obchodní název Letov, což byla zkrátka letecká továrna.
10: Před několika měsíci zmizely z Vysočan v zákoutí za Kolbenovou továrnou stojící dřevěné baráky, v nichž bylo umístěno dřevoobráběcí oddělení vojenské továrny na letadla. V posledních dnech vyklizeny byly i ohyzdné boudy ve Kbelích, v nichž měl po léta týž závod umístěny kovodílny. Vše toto přestěhovalo se postupně do Letňan, kde byl pro pracovny závodu vystavěn nový krásný objekt, jedinečný svého druhu ve střední Evropě. Kdo vyšlape serpentinu Vysočanskou a octne se na pláni Kbelské, vidíš z dálky před obcí Letňany rozložitou budovu vojenské továrny na letadla, již dominuje kopulový střed dílenského objektu. Továrna je rozložena na prostoru cirka 26 hektarů bývalých polí Černínu Vinořských. Časopis letectví 1925.
9: V Letňanech se výroba rozvinula, bylo tam dostatek vhodných prostor. a i se zvyšoval počet zaměstnanců. Vyráběly se kromě vojenských letounů i některé letouny civilní, školní. Byl pokus i o dopravní letoun, ten se jmenoval Eš-32. Bohužel ten pokus příliš úspěšný nebyl. Nicméně Letov byl díky hlavnímu konstruktéru Šmolíkovi průkopníkem celokovových konstrukcí v našem letectví. A právě to, že se uplatňovaly ty konstrukce poprvé, přinášelo někdy problémy a to se vymstilo například u toho typu Eš-32. Do války Letov vyrobil několik set letadel a ta výroba skončila těsně po okupaci.
0: Významnou osobností, která stála nejdéle v čele československé vojenské továrny na letadla Letov, byl podplukovník inženýr Antonín Julínek. 15. února roku 1929 byl, tehdy ještě v hodnosti majora, pověřený funkcí vrchního ředitele, pro kterou splňoval nezbytné předpoklady. Nejenže byl bohatě jazykově vybaven, ovládal němčinu, francouzštinu, angličtinu a italštinu, ale měl i organizační schopnosti a zkušenosti ze zahraničních stáží, například ve Fordových automobilových závodech v americkém Detroitu. Velké úsilí věnoval neustálému zlepšování organizace továrny, udržování zaměstnanosti a také propagaci výrobků firmy Letov. Rok po svém nástupu dokonce založil v Letovu první tovární učňovskou školu v československém leteckém průmyslu. Využil zde vlastní zkušenosti z dob, kdy sám, co by učitel, působil na vojenském automobilovém učilišti v Praze. Budoucí letecké mechaniky sám přijímal a na konci školní docházky byl přítomný jejich slavnostnímu vyřazování. V roce 1921 obdržel za vzorné vedení učiliště pochvalné uznání Ministerstva národní obrany. V soukromí byl Antonín Julínek nesmírně tichý, citlivý a klidný člověk. Ve 30. letech pořádal ve svém bytě sobotní setkání osobností z různých významných kulturních, vědních či průmyslových oborů. Do politického života se nikdy nezapojoval, protože ctil požadavky kladené na důstojníky prvorepublikové československé armády. 30. listopadu 1941 byl německou správní radou z funkce vrchního ředitele propuštěn.

0: Příběhy slavných značek s Janem Kovaříkem.
1: Světová hospodářská krize ve 30. letech se nevyhnula ani československým leteckým továrnám. Zahraniční zakázky klesaly a ubývalo i objednávek Ministerstva národní obrany. Aby Letov nemusel přejít k propouštění svých zaměstnanců, zařadil do své výroby takzvaný doplňkový program. V truhlárně byla například zavedena výroba později světoznámých kajaků značky Letov. Vyráběly se kajaky pro jednu nebo dvě osoby a také kajaky skládací. S jejich výrobou se pokračovalo i po skončení krize.
2: Dne 8. srpna odstartoval z pražského letiště známý náš rekordman, podplukovník Jaroslav Skála k letu do Tokia. Let je organizován továrnou Letov na Šmulíkově letounu Eš-16. Letce doprovází mechanik Matěj Taufr. Podle programu má let býti proveden v etapách Praha-Moskva, Kazaň, Omsk, Krasnojarsk, Čita, Mukden, Heijo, Tokio. Zpáteční cesta předpokládá se podle téhož programu. Projektová cesta Praha, Tokio Praha měří celkem až 23 000 km. Časopis letectví 1927.
1: Z historie víme, že Jaroslav Skála s mechanikem Matějem Tauferem na zpáteční cestě museli nouzově přistát v Tajze a do vlasti se vrátili vlakem. Ale i tak to byl pro firmu Letov a její letouny řady Eš obrovský úspěch. O rok později zadalo dokonce naše letectvo Letovu zakázku na sériovou výrobu 89 kusů letounů Eš-16. Letadla této řady totiž patřila díky své spolehlivosti a odolné konstrukci k nejlepším letounům své doby a přispěla významnou měrou k dobré pověsti našeho leteckého průmyslu ve světě.

0: Další významný úspěch zaznamenala firma v roce 1933, kdy její tovární halu opustila nová stíhačka Ash 231. Byl to jednomístný dvouplošník s celokovovou konstrukcí, kdy křídla, ocasní plochy a zadní část trupu byly potaženy plátnem. Nakonec se 231 vyrobilo 25 kusů. Z hlediska leteckého vývoje a výroby bylo předválečné období pro Letov velmi úspěšným. Přijímali se stále noví zaměstnanci a dělníci pracovali 11 hodin denně, včetně soboty. Například v roce 1937 bylo vyrobeno 143 nových letounů a 93 letadel bylo opraveno. V témže roce spatřil světlo světa i známý Větroň Luňák. Skvétající podnik začaly brzdit politické události.
1: Během druhé světové války byl Letov začleněn do německého válečného průmyslu a spadal pod koncern Junkers, který měl hlavní sídlo v Dessau v Německu. Výroba se neprováděla zpočátku se jednalo o opravy německých letadel. Nejprve to byly typy Junkers 34, 50.

0: 1982-86 a v roce 1944 byla zavedena sériová výroba cvičných letounů Arado AR-96, které v té době již vyráběla také letňanská Avie. Takže Letov se připojil a dodával tyto letouny pro potřeby německého letectva a tato výroba fungovala až do posledních dnů války.
1: Osvobozenou továrnu v Letňanech převzala v květnu sovětská armáda, ale už 25. května 1945 ji zvláštním dekretem předala do vlastnictví Československé republiky.
2: Vojenská správa Sovětského svazu předala zpět Československé republice do ochrany závod vojenská továrna na letadla Letov v Praze Letňanech. O tom bylo vedení podniku Letov uvědoměno ministerstvem průmyslu výnosem ze dne 29. května 1945. Závod v Letňanech byl bývalou německou správou decentralizován a jeho strojové zařízení a sklady materiálu přemístěny do různých míst, která jsou vyjmenována v prozatímních potvrzení ruského vojenského velitele města Prahy ze dne 17. května tohoto roku. Vojenský velitel města Prahy potvrzuje proto tímto, že závod je integrální částí podniku Vojenská továrna na letadla Letov v Praze Letňanech. Zařízením a sklady materiálu může tedy ústřední správa Vojenské továrny na letadla Letov volně disponovat. Za vojenského velitele města Prahy, Praha, 1. června 1945.
1: Z vděčnosti za osvobození požádali zaměstnanci na zvláštní schůzi, zdali nemůže být přejmenována na Rudý Letov. Toto označení nesla továrna až do ledna roku 1990. Za války bylo do továrny nuceně nasazeno velké množství dělníků, což se po jejím skončení jevilo jako veliký problém. Letecké firmy hledaly pro své zaměstnance uplatnění, hledaly výrobní programy a určitým řešením se v té době stala takzvaná dvouletka. Dvouletý plán na obnovu národního hospodářství, který byl vypsán na léta 47 a 48, přinesl Letovu s firmou Walter v pražských Jinonicích svěření výroby lidového automobilu Aero Minor. Valtrovka vyráběla podvozky a motory a Letov karosérie a následně i auta kompletoval. Pro Letov to byla výroba značně nezvyklá, ale i tak se do roku 1950 vyrobilo přes 14 000 kusů. S Minory se Rudý Letov účastnil i několika automobilových závodů a soutěží, cílových i etapových jízd a samozřejmě i soutěží zahraničních. Známý cestovatel, spisovatel a vášnivý automobilista František Alexander Elstner projel s Minorem bez defektu napříč celou Afrikou.
3: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.

0: Příběhy slavných značek s Janem Kovaříkem.
1: Po roce 1948 nastalo opět období, kdy se Letov vrací k letecké výrobě. Všechny ty nouzové programy, které byly po válce, byly opuštěny. Výroba Kluzáku, Luňák byla zastavena. A Letov dostal za úkol vyrábět sovětská stíhací letadla. Avie v té době dostala za úkol vyrábět bitevní letouny IL-10, u nás označované B-33. A Letov po počátečních váháních a v takovém nezrovna šťastném výběru typu, kdy nejprve to měl být jak 17, potom jak 23, tak dostal za úkol zavést sériovou výrobu tehdy špičkového stíhacího letounu MiG-15. Letov skutečně prvních asi 150 letounů vyrobil a pak ta výroba finálně byla převedena do nového závodu, který to byl pobočný závod Letova, byl postaven ve Vorochodech. Ve Vorochodech od roku 1953 potom probíhala finalizace a Letov rokem 1953 ztrácí pozici finálního výrobce letadel a už se potom soustřeďuje jenom na výrobu částí, zejména křídel, nádrží, ocasních ploch. To byly ty hlavní výrobky, kterými Letov potom přispíval do té letecké výroby. Toto ještě bylo trošku obohaceno koncem 50. let tím, že Letov se podílel na výrobě prototypu cvičného letounu L-29 Delfín. Jehož výroba potom běžela, myslím, finální výroba v Aeru Vorochody, později druhá finální linka byla spuštěna i v letu Kunovice. A Letov vyráběl tentokrát tedy ne křídla, ale zadní části trupu pro tyto letouny. A ty dodával oběma finálním závodům, jak v Kunovicích, tak ve Vorochodech. Mimo to se po skončení výroby typu MiG-15 zavedla ještě výroba licenční sovětských stíhacích letounů MiG-21, což byly dvoumachové stroje. Těch se vyrobilo do roku 72 asi 190 kusů. Takže 60. léta byla ve znamení výroby Delfínů a MiG-21. A Letov v polovině 60. let přijal nový program a sice byl zapojen do výroby letových simulátorů, což byla velmi významná záležitost, protože se jednalo o program poměrně ziskový, s vysokou mírou přidané hodnoty a ten program Letov udržoval prakticky až do poloviny 90. let, kdy tvořil významnou součást výrobního programu, který po výběhu typu L-29, což bylo v roce 73, byl nahrazen typem L-39 Albatros a Letov pro Albatrosy Aeru Vodochody, to už byl jediný finalista v té době, dodával ocasní plochy a křídla. Ty simulátory pro L-29 nahradil potom ve výrobním programu simulátor L-39. Ten už byl plně vyvinut v Letovu, protože ten první simulátor pro letouny L-29 vyvinul ještě výzkumný a zkušební letecký ústav v Letňanech. Ale od začátku 70. let převzal vývoj Letov a další typy už vyvíjeli konstruktéři Letova. Postupně se vyráběly simulátory i pro malé dopravní letouny L-410 Turbolet, nebo se na požadavek sovětského zákazníka vyráběly i simulátory pro letoun MiG-21 BIS a v úplném závěru se ještě vyrobilo několik simulátorů pro letouny Antonov 28, které se licenčně vyráběly v Polsku.
2: Jedna z dalších reorganizací československého leteckého průmyslu, tentokrát v roce 1949, se nevyhnula ani Rudému Letovu. Ten byl zpět vyčleněn z leteckých závodů Národní podnik a svůj název si ponechal do roku 1951, kdy byl na 3 měsíce přejmenován na letecké závody Rudolfa Slánského. Staronová značka Rudý Letov vydržela následujících 10 let, to je do roku 1961, kdy byla továrna přejmenována na Středočeské strojírny Letňany Národní podnik. Na žádost zaměstnanců získala v roce 1968 továrna jméno Letov, oficiálně Letov Národní podnik, nositel Řádu republiky, ale jen do doby postupující normalizace, kdy se opět vrátila ke jménu Rudý Letov.
1: Po roce 89 došlo k totální změně, vyvolané jednak politickými událostmi, ale došlo prakticky ze dne na den k rozpadu největšího trhu, což byl sovětský trh. Tam ty dodávky poklesly během roku takřka na nulu. A Letov i Aerovodochody si hledali nové výrobní programy, zatímco Aerovodochody se zpočátku drželo ještě myšlenky vyrábět a vyvážet cvičné letouny a cvičně bojové letouny do jiných zemí. Tak Letov se soustředil na konverzi na civilní leteckou výrobu a navázal spolupráci s firmami Pilatus na výrobě draků malých transportních letounů PC-6 Turboporter a navázal spolupráci s německou firmou Messerschmitt Bellkopf Blohm ve výrobě nouzových dveří pro letoun Airbus A321. To zajistilo Letovu přístup k novým technologiím, zavedly se nové metody řízení jakosti, čili firmě to dost pomohlo, tyhle ty programy, a díky nim přežila to kritické období 90. let. Přesto tehdejší akcionáři, kterými byly banky, to byla jedna z takových negativních věcí, že o bytí a nebytí průmyslových podniků tehdy rozhodovali lidé z bank, kteří neměli o tom průmyslu moc velké znalosti, tak nařídili, aby se udržovala ta výrobní schopnost letounů L-39 a pozdějšího typu L-59, což Letov finančně vyčerpávalo a došlo to tak daleko, že Letov v roce 1997 dospěl do konkurzu. Ten konkurz byl tvrdý, firma se rozpadla se na několik samostatných společností, nicméně to firmu ozdravilo a největší společnost, která pokračovala v letecké výrobě a pokračovala právě ve výrobě těch nouzových dveří, byla firma Letov letecká výroba, která vznikla v roce 1997. A tato firma dál tedy vyráběla ty nouzové dveře. Samozřejmě počet zaměstnanců Letov v roce 89 jich měl 2400, tato firma jich měla 200 po tom, co vznikla. Ale dělala tuto výrobu, dělala ještě nějaké díly pro Aerovodochody a hledal správce konkurzní podstaty, hledal, komu by ty jednotlivé firmy, které vznikly rozpadem bývalého Letova, prodal. Tak firmu Letov letecká výroba se podařilo prodat francouzské firmě Lateker, která sídlí v Toulouse v jižní Francii. A tato firma shodou okolností také vyráběla dveře do dopravních letadel, takže jí to naprosto přesně zapadlo do jejich plánů. To, že Letov už něco takového dělal, už byl na té úrovni těch vyspělých západních firm. Takže po krátkém váhání Letov leteckou výrobu v roce 2000 koupila. A začala masivně investovat, zaváděla další výrobní programy a počet zaměstnanců rostl v této firmě. Tato firma je také vlastníkem ochranné známky Letov, čili je takovým přímým pokračovatelem. Protože však firma Lateker má více poboček po světě, má je v Brazílii, ve Spojených státech, v Severní Africe, tak z důvodu obchodních své firmy začala přejmenovávat. A firma Letov letecká výroba byla v roce 2014 přejmenována Lateker Czech Republic. A pod tímto názvem stále v Letňanech působí, má už téměř 1000 zaměstnanců a je významným výrobcem dveří pro dopravní letouny a největší výrobní společnosti Lateker.
2: Kromě výroby začal měnit svoji podobu i tovární areál. Část areálu s velkými halami odkoupila společnost, která zde zřídila filmové ateliéry. Uprostřed areálu začaly vznikat velké skladové a kancelářské prostory a areál se tak postupně změnil na otevřenou multifunkční obchodní a průmyslovou zónu. Letecká výroba tu ale naštěstí i po 100 letech má svoje nezastupitelné místo.

Příběhy slavných značek. Poslechněte si příběhy lidí, jejichž nápady či výrobky nás obklopují leckdy už 100 let. Někdy stačí jen náhoda a štěstí, jindy geniální nápad. Pokud se k tomu přidá dřina, pokora a vytrvalost, může vzniknout legendární výrobek, který provází životem celé generace. Příběhy slavných značek s Janem Kovaříkem. Každý všední den po 21. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.

0: českého humoru není nikdy dost.
1: Prosím, někde žije, žij se kolem sebe, podívej.
0: S radostí oznamujeme, hvězdné návraty jsou zpět.
2: Jo, to je zajímavý, no jo.
0: Každý víkend vás čeká hodinové setkání s těmi nejlepšími herci a komiky.
3: Franta z hospody, ten by tam měl být, to by byly programy.
0: Známé scénky, archivní ukázky a povídání o životě hereckých hvězd.
4: Fridek Mistek, zdraví pana Donutila!
0: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků. Každou sobotu a neděli po 16. hodině v našem vysílání.
5: Zelená vlna. Každý den pro vás sledujeme aktuální situaci na silnicích. Ráno každých 30 minut, přes den každou hodinu. Vždy po zprávách. A také kdykoliv se na silnicích v našem kraji něco mimořádného děje. Zelená vlna. Známe lepší cestu. Český rozhlas, zprávy.
6: 5 let vězení a zákaz lékařské profese potvrdil psychiatru Janu Cimickému odvolací soud. V Liberci začíná další omezení na průtahu městem, potrvá 2 měsíce. Zítra čekáme polojasno a teploty do 24 stupňů. Zprávy a Tamara Kocourková. Pěkný večer. Za sexuální útoky a vydírání potvrdil odvolací soud trest pro psychiatra Jana Cimického. Má strávit 5 let ve vězení a 10 let nesmí vykonávat práci lékaře. Obětí je 39, většina byla jeho pacientkami, některé ale byly jako studentky u Cimického na praxích nebo s ním jinak spolupracovali. Státní zástupkyně Táňa Dočekalová po skončení jednání řekla, že trestní řízení svůj účel splnilo.
7: Nevím, jaká je to přesně pro ně zpráva, každopádně myslím, že velice důležité pro ně je, že byl pan obžalovaný odsouzen a že vlastně bylo v té věci už pravomocně rozhodnuto.
6: Řidiče ode dneška čeká další omezení na průtahu Libercem. Provoz vede jen jedním jízdním pásem. Mezi obchodním centrem Nisa a Hodkovickou ulicí budou silničáři pokládat nový asfalt a dokončovat opravu kanalizace. Do poloviny října kvůli tomu bude uzavřený pás ve směru na Děčín. Pak silničáři na měsíc uzavřou pás na Prahu. Řidiči musí počítat se zdržením, říká mluvčí ředitelství silnic a dálnic Jan Riedl.
8: Pokud bychom to neudělali a to odvodnění, které tady už bylo prakticky na hranici své technické životnosti po nějakých 27 letech, stejně tak jako zádržní systém, tak by mohlo dojít k tomu, že by při mimořádných silných srážkách ta kanalizace to nepobrala, zůstávala by voda na komunikaci, což by znamenalo riziko aquapleningu.
6: 50 nevidomých a slabozrakých s doprovodem dnes navštívila speciální hmatové prohlídky korunovačních klenotů. Ve Vladislavském sále na Pražském hradě si mohli osahat například speciální repliku svatováclavské koruny.
9: To je ten jeden kámen a je to ten safír a má takový drápky, který ho držej tam.
10: Ukazuje památkář Pražského hradu Petr Chotěbor skupince nevidomých a slabozrakých dětí ze školy Jaroslava Ješka, co můžou na speciální tvarové replice svatováclavské koruny cítit.
9: Tam je ten křížek, který je nahoře. Ten máme tady zvětšený, jestli se chceš sáhnout.
11: Je to mega hustý a zajímavý.
10: A co se ti na tom nejvíc líbí zatím?
11: Z těch předmětů asi ty kameny.
10: Korunovační klenoty budou ve Vladislavském sále k vidění do 28. září. Tereza Cedidlová, Český rozhlas. Sport.
6: Tenista Jiří Lehečka porazil Bena Sheltona 2-0 na sety a srovnal tak stav druhého kola kvalifikace Davis Cupu. Po prvním dnu hrají Češi s Američany 1-1 na zápasy. Pro hru zapsal Jakub Menšík, který prohrál s Lernerem Tienem ve 2 setech.
0: Počasí.
6: Zítra čekáme polojasno ráno a dopoledne až jasno a místy mlhy. Nejvyšší teploty 19 až 24 stupňů, na horách kolem 15.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
6: Kolona se tvoří na D1 v Brně směrem na Ostravu. Brzdí se za sjezdem na výstaviště na 192. kilometru. Kolona je k omezení u sjezdu na Bratislavu na 196. Zdržíte se asi 15 minut. Jeďte opatrně a přejeme vám šťastnou cestu.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
6: Tak to byly poslední dnešní zprávy. A teď už je tady divadlo pro vaše uši.
0: Divadlo pro vaše uši.
12: Dobrý večer, dámy a pánové. Dneska by to, počítám, chtělo na úvod trochu slavnostnější náladu, protože naším hostem bude herec, kterého prezident Petr Pavel ocenil a vyznamenal na výroční den republiky na Pražském hradě. Jaká škoda, že už jen se vzpomínkou na jeho herecké umění. Příští minuty divadla pro vaše uši dnes patří Luďku Munzarovi. Hezký poslech.

0: Divadlo pro vaše uši s Robertem Tamchynou.
1: Samozřejmě už slyším, že jsem zapomněl, a tak pro úplnost ještě doplním a připomenu, že medailí za zásluhy byla v říjnu 2024 oceněna společně s Luďkem Munzarem i jeho paní Jana Hlaváčová. Ostatně, jak by ne, nakonec i to čestné občanství Prahy na Staroměstské radnici přebírali před lety spolu. Ale to už bylo skoro na konci společné cesty s divadlem, která pro Luďka Munzara začala kdysi v mládí ve Smiřicích, kousek od Hradce Králové, jak o tom nejednou rád vyprávěl.
2: Tím, že jsem se začal zajímat o divadlo jako profesi, to bylo taky trošku náhodou, protože já jsem byl členem jednoho takového souboru, který vznikl při krajském výboru Svazu mládeže Hradce Králové, jmenoval se Mladá scéna. No a my jsme se dostali tenkrát až na Jiráskou v Hronov. No a tam já jsem poprvé zjistil, že na herectví existuje škola. Rozumíte, já jsem byl odchovaný tou obrozeneckou literaturu, já jsem si vždycky tak domníval, že k divadlu se utíká. Jo, že člověk opustí svoje dobrý bydlo, rodina ho zavrhne, se tluče někde po vesnicích, pak se dostane národní k národnímu, hned se všichni k němu hlásí, rozumíte tomu? A najednou tam večer po tom představení přišli, že to je pan profesor z AMU, tohle je paní profesorka, tohle je proděkan, ty to tam takhle lítalo, tyhle tituly. No a říkali mě, že tedy jaksi já mám talent ještě s několika lidma, že bychom mohli jít rovnou jaksi na tu divadelní fakultu, z který se tenkrát zrovna stala vysoká škola, to bylo asi v roce 51 nebo 52. No a jakože tohle, já jsem říkal, podívejte se, já musím dodělat tu obchodní akademii, protože maminka mě vždycky říkala, podívej se, Luďku, když budeš mít tu obchodní akademii, budeš vzdělaný člověk, lidi si tě budou vážit. Ona zřejmě měla takový pocit, jako že když budeš třeba chodit do spořitelny, rozumíš, ty, já ti budu vařit obědy a to divadlo si můžeš dělat po večerech. Proč já tu maminku tenkrát neposlech? A ona mě takový představí, že kdo chodí do spořitelny, asi jestli ty lidi svěřují ty peníze, rozumíte, jako že je takový vážený člověk. No, tak jako takhle to bral a najednou, že profesionální divadlo. No, tak já jsem začal říkat, podívejte se. Jo, až tě maminka vždycky říkala, a dávej na sebe ve vlaku pozor, protože co pak ti je to platný, rozumíš tomu, když nebudeš vzdělaný. Přiskřípnou ti dveře, useknou ti prsty a když máš tady něco v hlavě a ta maminka měla pravdu a teď já tomu říkám, že bych měl jít na AMU a říkám ty paní profesor Cenovi, tak s tím vlakem do mě přiskřípli ty prsty, oni mi koukali jako na blázna, furt jsem chtěl vysvětlit, že mi zbývá 4 rok do maturity. No a šel jsem tam dělat zkoušky, jako nahrávat někomu, to byl myslím, že Janík Císař, Ivan Palec, Honza Jílek, to znáte, že jako autora her a televizních a tak dále. No a oni jako mě řekli, že mě to ještě byl v komisi tenkrát Jiří Plachý, takže by mě rovnou jako vzali do školy. Já jsem řekl, že jezdím tím vlakem a kdyby mě usekli ty prsty, že musím, ten pan Plachý na mě koukal, pak pochopil, že maminka má takovouhle správnou představu. Ať si teda dodělám, takže ještě rok jsem domaturoval a pak jsem tam šel, udělal jsem ty zkoušky, byl jsem tam 4 roky, odešel jsem do, toto beru rychle, víte, ono to tak bylo. Odešel jsem do Mladé Boleslavy, kde jsem byl necelý rok, začal jsem točit film Dědeček automobil s Alfredem Radokem a v té době už mě pan režisér Radok vzal sebou do Národního, lépe řečeno obsadil mě jako hosta do hry Zlatý kočár, potom znova, takže pak už jsem účinkoval první jaksi na angažmá role, to byla slavná inscenace Osbornova komika Radokova, kde pan Radok mě nutil, nebo nenutil, on prostě chtěl, aby jsme hráli, jsem hrál toho Franka Rajse, takového mladého kluka, který tenkrát se ještě o tom nic nevědělo, že trošičku bere prášky, víte, jako drogy, je takový jako nervózní a někde má i křeč a pianista a tak dále. No a já jsem to tak strašně krásně dělal, že Sergej Machoně napsal do Literárních novin, jak to hulkovým písmem, což myslel mě, může být nejvyšší Národního divadla, když je to tak uzlovatý a křečovatý, jo. Ale pak jsem se v srpnový neděle za tři měsíce na to zázračně uvolnil a už jsem tam zůstal. Víte, já si myslím, že to je na herectví jedna taková. Protože já jsem měl tu čest stát na jevišti vedle tolika mistrů českého divadla. Od pana Štěpánka počínaje přes pana Smolíka, Hegra, Průchu, Mařenku Vášovou, paní Baldovou, Šaňflugovou, Jiřinku Šejbalovou, Vlastu Fabiánu, a pokračovat dál, to by byl dlouhý pořad. A já si přesně uvědomuji, že kolik oni toho v těch prostorách Národního divadla zanechali, kolik toho z nich odešlo, usadilo se to na těch zlatých andělících tam někde. To si lidi nestačili všecko sebrat ani sebou.

Já jsem mluvil o těch pilotech. A měl jsem mám takovou letitou touhu v době, kdy prostě jsem byl na tom letišti a teď jsem se dozvídal, že ten je zavřený, tam je ten zavřený, tak jsem si jako kluk mladý klad otázku, co já můžu udělat pro to, aby neříkali, že tenhle ten pan major nebo tenhle ten štábní kapitán, že je zločinec. Nic jsem neuchal. Co bylo mocným tenkrát naší země světa do toho, že se děje nespravedlnost. A tak jsem vždycky říkal, já to dnes jako osobní vinu, ale co jsem mohl jako 16-letý kluk, nebo kolik mě to bylo, 18, 19, není důležité, možná víc. Co jsem jako pro to mohl udělat? Furt jsem někdy v sobě nosil, říkal jsem, já kdybych aspoň někdy mohl se podívat do ty Anglie, kde byly ty polní letiště, tam bych bez jaký, sám za sebe šel a podíval se, to, jak jsem to znal z vyprávění, z literatury a tiše se tam všude poklonil a pak se ještě dostal na jedno místo. Nebylo to jaksi dost dobře možný z mnoha důvodů a žena říkala, třeba tě někdy pustil, na to nějak vyjde a tak dále. Našetří si a tak. No a pak se jednou přihodilo, že jsem dostal pozvánku, to už jsem jezdil s Tatrou závodní, na Brenzeč, okruh, který jsem vždycky chtěl vidět, ale na ten jsem jet nemohl, protože na to jsem neměl peníze, na ten transport přes kanál La Manche. Tak nějak žena neprozřetelně řekla, že mám obrovskou touhu dostat se na ten, do toho místa, kde jsou pohřbeni naši piloti a oni jsme se tam vypravili, mě dali Škodovku po tu dobu, co jsem tam byl s volantem na druhé straně a vyjeli jsme do toho Brookwoodu, což je zhruba tak, já nevím, 70 kilometrů asi od centra Londýna. Přijeli jsme tam, tenkrát se i počasí smilovalo na ostrovní říši, tak bylo tak jako pěkně. A tam jsou nádherný stromy a krže a statisíce křížů amerických, polských, francouzských, belgických a tak dále, námořníků, vojáků. No a pak je tam takový areál, takový malinký oddělení, no a tam to vysypaný takovým bílými oblázky, tam stojí obelisk a tam je napsáno Čechoslovaky a tam je ten pilotní odznak a tam spod tím byl takový věnec z karafiátu, to dávají Angličani na paměť svým padlým a mrtvým a takhle tam vlála trikolora. A já se vám přiznám, já jsem tam přišel, stál jsem tam a tam jsem se sesypal. A znova se mi vrátil celý můj život. Nebo jeho velká část, to chlapectví, ta touha být pilotem, vyrovnat se těm letem lidem, kteří tenkrát v té době lítali nahoru do nebe, padali do země, za takový malinký kousíček země, který se jmenoval Československo, i když v té době existoval slovenský štát, oni nelítali ani za Moravu, ani za Olomouc. Oni lítali za Československo, s tím umírali a najednou přišli dva zaměstnanci. Ne, že jsme tam byli, tak chodil jeden s belíčkem a takhle otíral kříž po kříži a druhý s párou takhle vytíral, s páru vytíral hřebíkem, aby tam nezatékala voda. Já jsem si řekl, požehnaná to země a požehnané to království, který si umí vážit svých mrtvých a padlých. A zase mě přepadl prapodivný smutek a přiznám se, že možná cit překryl ten rozum, nebo pragmatismus, chcete-li, to je mi jedno, já jsem plakal a brečel jsem s pocitem hamby a studu a vím naprosto bezpečně, už to dlouho nebude, co tady ještě budu, ale že k umírání si ponesu to nádherný odpoledne, ten věnec z těch vlčích máků, který dávají Angličani na paměť svým padlým a tu červeno-modro-bílou trikoloru.

byste ještě chtěl slyšet něco asi o mým závodění, o autácích a o tom, ale já vám, pane redaktore, upřímně řeknu, já už jsem si jednou pro sebe řekl dosti Munzera. Ono už toho o tom tolik lidí napsalo a tak dále, protože oni vždycky lidi vědí jenom ten, rozumíte tomu, jen ten výsledek, to pěkné auto, který jede tu z čerstva, tu pomalu, ale nevidí se ta práce, která je bohužel na tom, nebo bohu dík, ta nejdůležitější, to je kužel věcí, než

Atavismus, který v člověku je, když já třeba koukám na Eurosport a najednou vidím Monzu a už vím dopředu, ona není těžká ta Monza na pamatování, to jsou horší okruhy. Brenzeč v Anglii třeba, víte, a Zandvoort v Belgii, to se jako pamatuje hůř. Ale najednou říkal, když já jsem tam jel Munzar a tam jezdí Senna, tam jezdí Menzel, jezdil tam pan Prost, že víte, a takový ty jména, to já se klidně k tomuhle atavismu mužskému přiznám, dělá to člověku dobře, že se tam mohl na tom okruhu svíst. Takže já děkuju Pánu Bohu, že mi dopřál i tuto radost, protože jsem si rozšířil život o další dimenzi a setkal jsem se s lidmi, s kterými bych se v životě nepotkal, třeba bych o nich jenom čet v novinách. A pak to má jednu takovou ještě vzácnost pro mě, že podívejte se, každý herec musí jít na jeviště a být přesvědčený o tom, že chce být nejlepší. To by nemělo smysl, aby tam chodil. Dnes se to vždycky podaří. Musí se tomu hrozně věcí věnovat. A teď tomu věnujete strašně moc a pak se v nějakých novinách v takovým víceméně špatným, horším slohovým cvičení od někoho zamindráku a dočtete, že jste tohle a tamhle to a tak dále. Jste tam nazván plným jménem naproti tomu nějakým uličníkovi, který umlátil někde babičko, je to JZ a tak dále. Ale to už tak je s tím. To by mě vadilo ze všeho nejmín. Já tím chci zkrátka říct, že ten herecký výkon nemůžete změřit, nemůžete ho zvážit, zkrátka poměřit nějakým způsobem, aby to bylo vysoce objektivní. Takže někomu se to líbí, někomu se to nelíbí, někomu více nebo méně. Když to u toho závodění opravdu nezáleží, jestli jste Paul Newman, taky závodí, to jsem se dozvěděl až potom. To je jedno, tam zkrátka rozhoduje čas a ten už neměří ani lidi, to už měří i přístroje, čili máte dvě možnosti. Buď to pojedete rychle, moc, tak si rozbijete ústa a budete pomalu, tak zase nevyhrajete, tak musíte volit někde mezi tím a tam nerozhoduje jako nějaký jméno. Tak to je další taková věc, která člověku přinášela určité uspokojení, že tam to není za nějaký jaksi zásluhy nebo něco takového. No a to závodění v podstatě mě, mimo to, co jsem tady říkal a hlavně to, co jsem neříkal, protože se stydím tyhle ty věci s těmahle pocitama chodit ven, který člověk má, když někde hraje československou hymnu a tak. Takže tak se nějakým způsobem v podstatě završil můj život v tom, že jsem udělal oblouk od tohohle. To prošel jsem, abych to řekl, jak to řekl jeden z našich největších básníků. Vším, čím jsem byl, byl jsem rád.

0: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.
1: Když na začátku 90. let odešli Luděk Munzar a Jana Hlaváčová z Národního divadla, stala se paní Jana členkou divadla na Vinohradech a Luděk Munzar, jak jsme slyšeli, si pak plnil klukovské sny na křídlech plachťáků a větroňů, jezdil na závodních okruzích v upraveném historickém Tatraplánu a kolem aut a náhradních dílů se motal i jako podnikatel. A oba s paní Janou společně vystupovali se zájezdovým pořadem nazvaným Příznačně. Svůní šminek a benzínu, kde si občas před diváky zaspívali v duetu, stejně jako kdysi Iveta Simonová s Milanem Chladilem.

0: Já vždycky, když jsem byl malý, tak mě doma říkávali, že když někam přijdu, tak mám slušně pozdravit. Je to už hrozně dávno, já si to pořád pamatuju, takže vám přeju dobrý večer.
1: Dobrý večer.
0: Děkuju vám za nás, za oba dva, že jste nás přivítali potleskem. Byl bych rád, kdybyste aspoň z desetiny tak tleskali, až odsaď budeme odcházet. Já už jsem dobře 2 roky nestál před lidma. Ne, že bych měl trému, ale je to přece jenom trošku jiná disciplína a najednou jsem si uvědomil, jak to už je hrozně dávno, opravdu je to hrozně dávno, když jsem byl asi 1. rok v Národním divadle, tak se v šatně velký herecky ozval telefon. Tak nebyl jediný, tam se večer telefonovalo ze všech těch produkcí, protože vždycky herce sehnali na představení. Tenkrát ještě televize nebyla, ale z rozhlasu, z filmu a z dabingu a tak dále, zvonil telefon, pan garderobiér k tomu šel, říká, to je pro vás, tedy jako pro mě, tak já jsem ten telefon vzal. A tam se ozval takový hezký, mladý, sympatický, dívčí hlas. Říká, dobrý večer, pane Munzar, tady Československý rozhlas. Prosím vás, já bych na vás měl prosbu, máte tolikátého, teď řekla datu, máte tolikátého čas? Já říkám, moment, moment, já se budu podívat. Tak jsem šel, vzal jsem si notýsek a říkám, bohužel ne, hrajeme srpnovou neděli. A ona říká, to nevadí, a v kolik ta srpnová neděle končí? Já říkám, no tak po 9:30 asi tak. To nevadí, tak my pro vás pošleme auto, víte, ono se jedná o takovou vánoční besídku, my bychom byli hrozně rádi, kdybyste tam byl a tak dále. A zavěsila. Jsem říkal, auto pro mě? To... Tenkrát to nebylo zvykem. No nic, přišel ten den, byla to taková předvánoční besídka. Prosím?
1: Že to tenkrát nebylo zvykem.
0: Nebylo to zvykem, skutku ne.
1: A ještě pro
0: takového mladého herce, jako jsem byl já, že... No nicméně představení skončilo, já jsem byl potěšený, protože jsem říkal předvánoční besídka, já rozhlas mám hrozně rád, jako disciplínu hereckou. A tak jsem si říkal, je to takové setkání s těma pracovníkama, technikama, režisera, zvukařem a tak dále, tak tam rád pojedu. No vyšel jsem před to divadlo, všichni herci, kteří už měli auta tenkrát, tak odjeli, já jsem tam pořád postával, čekal jsem nějaké auto a na tom tmavém parkovišti před Stavovským divadlem, tehdy Tylovým, na tom ovocném trhu, stál Tatraplán, tehdy vládní vůz. Tak by to dneska, tak by to bylo BMW, že jo, zřejmě, nebo něco takového. Tenkrát to byl Tatraplán, kde by mě napadlo, že pro mě posílají Tatraplán. Tak jsem pořád takhle chodil kolem ty vrátnice, říkám, to jsem sežral nějakého jogra, někdo si ze mě udělal srandu. A najednou se otevřou dvířka u toho Tatraplánu a tam se ozve šofér takovým tím podrým hlasem. Jseš Munzár? Já říkám, ano. Tak dělej, člověče, tady na tebe čekám. Tak a promiňte, odpuste a sedl jsem si na zadní sedadlo a jeli jsme, to se ještě podle dětského domu jezdilo, tam nebyla pěší zóna na Můstek, na Václavský náměstí a pam, tak je to fajn, jedeme nahoru na Vinohradskou třídu do toho velkého rozhlasu, tam si říkám asi v závodní dílně si dáme čaj nebo deci vína, popřejmě si Vánoce, půjdeme domů. A on najednou v půlce Václaváku zastavil a zahejbal do Štěpánské ulice a zastavil přímo před vchodem do pasáže Lucerna. No tak já sedím na tom sedadle a říkám, asi pro někoho jede. A on zase takovým tím slušným, elegantním způsobem otevřel dvířka a tak mladý, vypadni, já mám ještě rito. A tak mě vystrčil ven. A já jsem tam stál na tom chodníku a v té pasáži vidím, jak přichází mladá, půvabná, velice hezká dívka. Když promluvila, tak jsem poznal, že je to ta z toho rozhlasu. Říká, pojďte, ještě mě chytla za ruku, což mě udělalo hrozně dobře. Pojďte, pane Munzar, už na vás čekáme. A já říkám, moment, slečno, to bude nějaký omyl. Já jsem byl, tuším, že od vás pozván na vánoční besídku se zaměstnanci rozhlasu. A tady on říká, ano, to všechno je v pořádku, to je tady, to je veřejná nahrávka, tady dole v Lucerně a vy tady učinkujete. A to já už jsem... Pam, to je nějaký omyl, začal jsem se cukat, ta slečna ten tisk zesílila a vedla mě dolů pražskou Lucernu, znáte každý sám ze svých osobních zkušeností, a když ne, tak jistě z televizních přenosů. Tam se jde po takových schodech pořád dolů, až do toho sálu, já jsem šel a ta Lucerna byla úplně vyprodaná, jak kdyby tam byl Daniel Hulka, nebo já nevím kdo, že jo, tenkrát. Takže prostě narváno lidi padali z balkónu dolů. A když jsme tam vešli, to už bylo tak kolem 10. hodiny, a ta Lucerna rvala smíchy a potles, taková vynikající atmosféra. A já jsem říkal, co já tady budu dělat? A ona mě vedla dozadu. A když jsme přišli dozadu, jako do zákulisí, tak tam byly jako záchody. A pak jsem zjistil, že to jsou šatny. A pak jsem tam po mnoha letech vystupoval s orchestrem Václava Hybše, nic se nezměnilo. Zdá se mě, že se ty záchody rozšíří, a to nevadí. Tak v těch místnostech, co byly ty záchody a zároveň šatny, jsem se pořád škubal, že jako nemůžu, a co, jak já tady, slečno, prosím vás, já nic nemám, mám jen kalhoty, svetr, teďka jak já půjdu tady před ty lidi, já umím akorát šrámku splav, takže teďka v 10 hodin byl se trápím, myslím se, tak je normálně utlučou, že jo, tam lidi pořád řvali smíchy. A jak jsem vešel do toho zákulisí, tak jsem tam viděl tehdy samozřejmě, já to neříkám nějak pejorativně, hvězdy estrádního nebe. Mladíčka paní Iveta Simonová, samozřejmě Ljuba Hermanová, byl tam Rudolf Dale, mladší, ještě nalíčený takhle, tenkrát se hrál třetí zvonění nebo třetí tři přání od pana Blaška, tak tam hrál dědečka, tak ho přivezli rovnou z představení a byl tam ten Hála taky, no, a takhle, a co si ještě pamatuju, a pak tam jsem viděl, tam takhle pořád chodil pan Jaroslav Štercl, a teď já si říkám, co já tady budu dělat, no to je omyl, slečno, prosím vás, a tak dále, a ten pořad komentoval, nebo konferenciéra dělal, dneska by se řeklo moderoval, zvlášť vám starším, velice známý tenkrát a populární pan doktor Jan Pixa. A oni neměli žádný vysílačky, nic takového. A zkrátka, nevím, jakým tajným znamením dali panu doktorovi Pixovi na vědomí, že ten Munzar z Národního divadla je tady. A já, když jsem se cukal, že tam nepůjdu, tak najednou zaslechnu, jak doktor Jan Pixa, tý přeplněný lucerně, rozdováděný, oznamuje. A nyní dovolte, vážení přátelé, abych vám představil nejmladšího člena činohry Národního divadla, Luďka Munzara. Tak mě takhle nakopli. Já jsem vylít na to pódium. Tam ty lidi stichli, mě tenkrát nikdo neznal, já jsem měl za sebou jeden film, kdo pak chodí do Národní, no to nic, tak co to bude, teď jsem takhle připažil normálně, je to zvláštní, já nejsem voják, ale já se postavil do pozoru. Já jsem stál takhle v pozoru, klepal jsem se a pak po mnoho letech později jsem se dočet zprávu, jak to vypadá, když někdo klinicky umře. Jo, to, že prej vidí takový tunel, nebo že svět jde za světlem, nebo dokonce, že třeba se mu promítne celý život od mládí, někdo se dostane až do mateřského lůna třeba. Tak tam jsem se tak daleko nedostal, ale jak jsem byl připažený, tak jsem jenom slyšel hlas mý maminky, která mě vždycky říkávala: Luďku, dodělej si tu školu, tu obchodní akademii, ať je z tebe slušnej člověk. A to jsem slyšel z dálky. Já už jsem byl na druhé straně. Jak jsem umřel, tak z druhého břehu jsem slyšel ten maminčin hlas a ten pan doktor Jan Pixa jako zkušený konferenciér samozřejmě zjistil, že ze mě nedostane asi ani hlásku. Možná, že mě dokonce i takhle držel asi, jak jsem se kácel, a mě tady z levýho podpaždí kapal pot. To jsem cítil. Jinak jsem byl studený jenom z levýho podpaždí. Potom jsem se, když jsem tuhle historku vyprávěl svému kamarádovi, doktorovi, tak jsem říkal, prosím tě, tohle se mi stalo a tak, a zvláštní člověče, nebyl jsem spocený, srdce nebušil, jenom z levýho podpaždí mě kapal pot. Co to je? Se zamyslel a odpověděl tak, jak vždycky vám řekne doktor, když neví, co by vám řekl, povídá: no podívej se, seš zrůda, musíš se s tím smířit. Já se s tím smířoval víc jak 35 let, nepodařil se mi to, vešel jsem sem, kapal mě z levého podpaždí pot, už je to dobrý. Všimli jste si, už jsem si rozepsako. Ale abych se vrátil k tomu okamžiku, jak jsem byl klinicky mrtvej, tak jsem slyšel taky už z druhého břehu, tedy jako ze života, já už byl po smrti, jakoby z dálky volal pan doktor Jan Pixa, který viděl, jak jsem bílej, tak z dálky řekl takovouhle větu, položil mě otázku, chtěl to zachránit a žádal ode mě odpověď. A tu otázku si po tolika letech, to je strašná spousta let, pamatuju, protože řekl: pane Munzar, o vás je známo, že jste nejmladší člen činohry Národního divadla. Co byste na tuhle blbost řekli? A jak řekl to Národní divadlo, jo? Jak jsem byl v tom pozoru, tak zareagovala ta signální soustava, jak mají ty pavlovský psi, jak slintaj, že jo, na něco. Jak jsem slyšel Národní divadlo, Munzar, nesmíš udělat ostru Národní divadlo. Tak jsem zařval na celý sál. To nebyl hlas, ze mě vyšla tkanička od bod, rozumíte to? Ty lidi zarvali, začali plácat a tohleto. Pan doktor Pixa mě položil ještě jednu otázku, to si pamatuju. a řekl: pane Munzar, o vás je známo, že se zajímáte o sport, baže i sport dokonce aktivně provozujete. No tak rozumíte tomu, Národní divadlo, teď ještě se mě udělal chlapáka, panu, tak to už je sakra, teď musím zahrát, ta Lucerna lehne, aby viděl, že v Národní divadle se křičel, a jsem se nadechl a říkám, ano. Pak mě položil ještě třetí otázku, já jsem řekl třetí, ano, lidi mi tak řvali, oni myslí, že tahle blbost je secvičená, rozumíte tomu? A já, jak jsem řekl třetí, ano, tak jsem se sesypal dozadu takhle po těch schodech. Tam jsem se zříčil, tam lidi furt plácali, pořád, tam jsem ležel takhle u toho křesla, klepal a přijde ke mně ta slečna, pavala, prostě, panu zda, prostě, prostě, prostě, prostě, prostě, prostě, prostě, slečno, pomalu, co chcete, ona říká, kdybyste byl tak laskav a podepsal se nám tady, já pan, počkejte, chcete autogram, to já nedám, ne, ne, to, abyste se nám podepsal na prezenci, abyste mohl dostat honorář. Já myslím, že mě řeknete spíš, co jsem dlužnej za tohle. A tak jsem pořád takhle tam jako se provizu a slyším z dálky, jak maminka volá: Luďku, udělej si tu obchodní akademii, ať je z tebe slušnej člověk. A takhle v tomhle rozpoložení, polo leže, polo kleče na zemi, jsem se něčemu podepsal, nevím čemu, a tohle všecko, tam bylo strašný ticho. Já když jsem přišel, no přišel jsem spát dolů z toho pódia, tak všichni stichli, ty, který jsem jmenoval, možná tam, že tam byly ještě další. To až samozřejmě po letech jsem si uvědomil, jak všichni lidi, kteří, a ty to nemyslím zle, kteří dělají komiku, kteří baví lidi, jak jsou vždycky žárliví na potlesk nebo na úspěch toho druhého. Teďka mě nikdo neznal, slyšeli tři blbý otázky doktora na Pixy. No ano, neslyšel nikdo, to nemohl nikdo slyšet dozadu. A takový úspěch, rozumíte tomu? Oni znejistěli, takhle po mně koukali. Jestli si snad řekl, že jsem tam dělal striptease, nebo co, já nevím, co je napadlo. A já furt v těch rozpacích a slyším tu maminku, jak mě volá. A kolem mě kroužil Jaroušek Štercl, pak jsme se po letech zkamarádili a povídá na začátku mý kariéry klasickou větu. To víš, kamaráde, to není jako na Národní divadle, že ano, na mixovací držku krémím a říkat, já tě uškrtím, neznamo, ono, že ano. Poská, dát lepku a říkat, bíči, nevíš, že ano, to víš, to, dělat lidem srandu, to je fuška. A já za tuhle tu větu na začátku toho jednoho z největších trapasů v mým životě jsem Jarouškovi, dej mu pánu věčnou slávu, nesmírně vděčnej, protože mě vlastně na začátku kariéry dal takový nádherný ponaučení, že dělat lidem legraci, rozdávat jim radost, rozdávat jim pěknost, to nedokáže každý, takových lidí je málo.

sadinici tu sedají do pohybu. Pálí se svíčka z obou stranu.

0: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.
1: A ještě tu mám jeden docela, myslím, unikátní záznam. Omluvte prosím tedy jeho mírně zhoršenou technickou kvalitu. Je to zvukový záznam z pražské Violy, kde jsme se s Luďkem, už je to drahně let, potkávali během večeru, kdy on vzpomínal na to, jak se jako mladý kluk poznal s básníkem Františkem Hrubínem, vzpomínal na jejich společné celoživotní přátelství. A já si dodnes vážím těch společných chvil s Emilem Viklickým a Luďkem Munzarem na jevišti Violy, tváří tvář a z očí do očí po každé zaplněnému hledišti. Jak nám tam bylo dobře, tak doufám, že teď bude i vám. Dobré dny, přátelé.
2: Víš, já ti teďka píšu, já dělám takovou věc a bude se to jmenovat Romance pro křídlovku. Křídlovka je taky taková jedna z básnických rekvizit, Františka Hrubína. No, kluka z vesnice. Víš, a to bude o takový holce od kolotoče, jo, která je schovanka. On se jmenoval Viktor, to houpačkáře a kolotočáře a majitele střelnice. A mladá holka, víš, a to bude o lásce. Já jsem do ní byl strašně zamilovaný. A to bude o tom všem, jak člověk najednou je poprvé okouzlený a celý svět se proměnil. A poprvé najednou v dlaní ucítíš něco tak zvláštně krásného, hebkého, něžného. Ono to je ženský jadro a je to, víš, já teď začal, a taky o smrti to bude a tohle bych tam chtěl, a teď já pan Františku, přestaň, už mě to neříkej, napiš to, já se na to strašně těším. Ne, počkej, ne, opravdu, ne, já musím to zkoušet, já to nechci slyšet, já to si přečtu, až to budeš mi hotový, no už to brzo bude, tak takhle to tam tak jako je. Plnul nějaký čas a volali mě ze svazu spisovatelů a nejdřív mě volal tady František, že už to vyšlo, ta Romance pro křídlovku, a že dostala cenu svazu spisovatelů, ale to nebyla žádná oficiální z ministerstva kultury, to svaz spisovatelů každý rok poměňoval autora nejlepší prozy, nejlepší básně, a ta Romance pro křídlovku byla vyzvolena jako nejlepší a František přišel úplně strašně skromně, říkal, byl by si tak hodný, měl by si ten večer včas. Nepřečetl bys tam ten kousíček, ten poslední zpěv, ty Romance pro křídlovku? Já pamatuju, já bych velice rád, a to je velká čest, Františku. Tak přijdeš, já pamatuju, ano. Tak tam jsem poprvé čet ten závěrečný zpěv z Romance pro křídlovku, pak si tam seděl takhle, a jsem seděl u stolu, vím, že tam byl Zdeněk Sajer, malý ještě někdo. A pak tam naproti mě seděl takový pán, zamračený výraz, husté obočí, vlasy. Hodně kouřil, téměř nemluvil. A to byl Jan Skácel, že? Fantastický básník moravský. A ten toho moc nenamluvil. A tak tam se mluvilo. To byla zrovna v té době premiéra Kunderovi Majitelů klíčů a tak dále. Tak se to všechno probíralo, mluvil. A najednou ten pan Skácel promluvil, povídá, jestli já něco nesnáším, ale bytostně nesnáším, to je recitování. Já jsem rozšířil oči, poslouchal jsem. Vždyť říká pan Skácel, přece ty verše, to je něco tak křehkého, tak intimního, to si má člověk jenom číst sám pro sebe. A když už je to tak silný, že by to chtěl třeba říct milence, anebo mamince, nebo komukoliv, koho má rád, jeho blízky, tak ať to pro Boha jenom přečte, jenom ať to nerecituje já. To, a teď se takhle rozšířil a já jsem seděl naproti němu. Takhle jsem přes ten stůl hl a dal jsem mu pusu. On se lekla, byl blondiák, buchy, co si myslel. A já jsem říkal, mistře, přesně tohleto, s tím jsem já měl potíže, tohleto jsem měl už od školy. To recitování, takže od jak živa jsem říkal, ano, pokud můžu, tak přečíst tiše a když už nahlas, tak nerecitovat, ale jenom přečíst.

0: Adamovec. A ono si srpnové k dávným milenkám zvoucí a takovýhle verše.
1: A v srpnovu neděli jste točili v Chlumu taky na konci léta? Asi.
0: To jsme točili přes prázdniny divadelní, jo, celý červenec. A to bylo tak krásný. Já ani nevím, že jsem filmoval, protože u toho rybníku hejtmana tak vždycky zavolají Munzer na scénu nebo tohle, tak jsem přijel a na motocyklu nebo takové ty věci. A jiná jsme se vlastně pořád koupali, protože byli ve vodě. František taky velký milovník vody. A hlavně on měl strašně rád, ne legraci, ale srandu. Přijel František Filipovský, který tam taky hrál na natáčení a měl najednou z ničeho nic v hitách a nasadil si takový umělý zuby. Možná jste to viděli, já nevím, jak se ten film jmenoval. On tam hrál takovou, jestli to byly ty říšní lidé města Pražské nebo...
1: Čapkové povídky.
0: No, tak...
1: Agent Pištora.
0: No, tak hrál tohle takového kriminalistu, který vyšetřoval ty krádeže do špajzu marmelády a že jo, zabití králíka a tohle to. Takový, a to dělal František hezky a vymyslel si, to byl jeho nápad, aby mu udělali takový zuby, tak mě takhle zuby, velikánský. A tam blbneme u ty vody, a najednou František se takhle otočil, nasadil si ty zuby, byl, ty to Hrubín uviděl. Ježíš, Franto, prodej mi to, to je krásné, to je to, nemůžu, to mám rozfilmovaný, ne, Františku, co chceš, já ti, ježíš, to je nádhera, a teď, no, nemůžu ti to půjčit, to je, na bar, to je, tak je, tak, aspoň na chvilku mě to ty zuby půjč, a ten básek, prosím, Frantu, a ten dělal dráho ty ženy, až tak on zem, jo, tak Hrubín si nasadil ty zuby, ty tam byly holky, že jo, mladý lidi, a František, tam začal chodit tam a teď strašil ty děti a tak, jak začal strašit, já mám zlikvidovat tohleto. Tak jsme najednou, já jsem vzal nějaký takový trávy velký a svázali jsme mu nohy a přepadli jsme, že tady se nám blázní divoch v plavkách a ruce jsme mu svázali a on se nechal, protože ty zuby, dovedli jsme ho na kraj takového plata, já jsem do něj strčil a on spadl do ty vody. Ježišmarja, když on má svázané ruce, se utopí a po mně tam je málo, to on je dlouhý, tak se František vynořil a první co dlouho, Filipovský říkal, zuby, nemáš zuby, myslím se, že mu je utopil, ale František si je držel rukama, ty pouta přetrhal, přivlastnil jsem si to posázavý ten jeho kraj, i ten chlup.
1: On vám tam jednou ukázal vlastně Tonku, že jo, z Romance pro křídlovku.
0: A při jednom takovým, jednou já jak seš na tom zítra s časem, já povím, dobrý, tak já jsem kolikrát přišel z představení domů a měl jsem tam vzkaz, Luďku, prosím tě, nezlob se, a byl bys tak hodný, nepřijel bys mě přeparkovat auto do garáže, já bych to odřel. Takže já jsem vlastně tramvají jel do Holešovic a přeparkoval jsem to do garáže. A on říká, já pamatuju, jsem zajedno, víš, u Nejermela si tam sedí nějaký zavařeniny a tohle, že bychom se byli takový pěkný den. A my ho pojedem, dobře, tak já se přijedu dolů a budeš řídit. Ne, no ale pojedem tvoji oktávku. No tak, tak jo, když budeš řídit, tak jo, tak jsme se jeli do Hrubinovy oktávky, jeli jsme tedy do těch Lešan a než se přijíždí do Lešan, tak tam byl most a přes Sázavu a tam stála takhle na levé straně na tom druhém břehu taková dřevěná bouda, jako převoznická, tak tam dřív býval převoz, jak mě říkal František. Před toho boudou byla lavička a tam seděl takový pán v jiném tričku, opálený holohlavý a neměl nohu, byl invalida. A vedle něj seděla taková zdravá, přes 60 let jí bylo určitě, ale krásná ženská, taky s nádherným tričkem takovým. František najednou mě takhle vzal a povídá. Hele, to je Tonka, víš, která v Romanci je babi. Jo, jo. Tak ta nás to všecky učila. Mě Hrubinová nastražila uši, jako, ale nezaslechla to. A my jsme zase mluvili dál. Pobyli jsme tam pod večer a jeli jsme do Prahy. Asi za 3 dny jsem přišel k Hrubinu na návštěvu, my jsme se pak s Františkem navštěvovali. Paní Hrubinová povídá, a Luďku, kde je to ta Tonka? No, neříkejte, že vám to Franta neřekl. No, opravdu, paní Rubino, já to fakt nevím, no to se zase neříká. Já, něco povídejte. Jste stejný jako... Tak která to je? Nevím, paní Rubino, opravdu nevím. A naléhal, já jí to skutečně neřek, a pak jsem si uvědomil, jednou s Františkem Rubinem šli navštívit pana Seiferta, a už seděl takhle. No mám mě takhle deku přehozenou přes to. Paní Seifertová přinesla nějak kafe nebo co, nějaké sušenky. Pánové si povídali, Seifertová odešla a pak Seifert se takhle otočil. Když vidíte, že Hlita zacvakla, pán Franto, prosím tě, máš to taky? No co? Celý život píšu o ženských, no nic. Teď sem chodí ke mně takový nějaký mladý studentky, víš, krásný holky. To tak člověka potěší na stáří, to mládí. A já jsem napsal takovou básničku, ale ani nevím, pro který bych to dal, tohle. Ona na starý kolena tady, paní Seifertová. Bába jedna, která to je? A furt se slyšet, která to je. Tak jsem si řekl, že bych nechtěl být básníkem. Paní Rubinová, Tonku chtěla vidět.
1: No,
0: jeho milostná lirika, rozumíte, tolik... To
1: oni to ty ženský poznají,
0: no. Ženský vycetěj, že ta jedna může být nedostatečná.
2: Já se omlouvám za tohle gesto, že jsem přerušil ten potlesk. Jestli existuje herecké nebe, a já věřím, že ano, tak... A kdybych se tam náhodou dostal, tak si naprosto dovedu přesně představit, že tam přijdu a tam bude stát pan Štěpánek, nebo Lála Pešek, nebo Jenda Pivec, nebo pan Smolík, a že řeknu, pojď sem, ty jsi 31. května v Plzni přerušil potlesk, viď? Otoč se, to se nedělá. Herec nesmí přerušit potlesk, to je prostě proti všem pravidlům. Já to říkám jenom proto, že my jsme v Národním divadle měli oponáře, který i z podprůměrného představení udělal obrovský sukces jenom podle toho, jak tahal oponu, rozumíte tomu. Takže chci říct, že za ty léta profese, co to vykonáváme, poznáme, co je potlesk zdvořilostní, co je potlesk upřímný a co je potlesk jako zaplať pánbu, že už jsou pryč a tak dále. Jo? Čili já vám za ten upřímný potlesk děkuju, protože na tenhle upřímný potlesk vždycky Jaroušek Štercelovému pamětnou slávu říkával:
3: když je vděčné publikum, přidávám baletní vložku.
2: Tančit neumím, mějte se.
4: Když jsem byl malej kluk, jak je to dlouho? Dost. Strašně jsem záviděl dospělým dospělost a toužil proniknout tím velkým tajemstvím. To byla doba her a malin nezralých. Do 18 let jsem leco svičec knih a říkal si, tak teď konečně už vím. Když se dnes ohlížím nazpátek do těch dob a vidím kolíbku a otevřený hrob, trochu mne zamrazí. A čas se valí dál. Bylo mi 25 a všechno jsem už znal. Lásku a nenávist, špínu i hvězdný prach, růže a úsměvy i slzy na řasách. Všechno. Všechno, co může muž koupit anebo vzít. Poznal jsem chudobu a taky blahobyt. Chodil jsem na slunci a z deště pod okap. Zrál jsem a košatěl a žil, jak má žít chlap. Pak přišlo poznání mých středních mužných let, že vše, co vím a znám, se vejde do dvou vět. Tohle je ošklivé, tohle je krásné. Kdo pak ví, jak sámi zamotá severák na konci života, když sklenby snů je pouhá suť a sladkým ránům zhořkla chuť. Život má tajemství jak Pandořina skříň. Oč více jsem jich znal, o to jsem věděl míň. A teď, když pomalu mi táhne 60, kdy v noci špatně spím a začínám se bát, stojím tu šedivý a nestydím se říct, že vím dnes mnohem víc, když vím, že nevím nic. O lásce, o růžích, o slze na řasách, o vůních, o barvách, na které se dá prach, o tomhle světě, který je teď na tomhle místě, že nevím nic. Ale to už vím jistě.
5: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Empatičtí moderátoři, zajímavá témata, vaše telefonáty. Noční linka. Každý den od 23 do 1 v našem vysílání. Česká dvanáctka. Každý týden 3 novinky, speciální host a aktuální žebříček největších hitů daného týdne. Česká dvanáctka. Jediná oficiální hitparáda Českého rozhlasu, o jejímž pořadí rozhodujete vy svými hlasy. Česká dvanáctka. Hitparáda českých písniček, autorů i interpretů každou neděli po 20. hodině s Martinem Hrdinkou. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Noční linka.
6: Dobrý páteční večer, vážení posluchači a vážené posluchačky. Zdravím vás z brněnského rozhlasového studia a otvírám noční linku počínající 18. září. Končit bude až září 19., tedy ty následující 2 hodiny jsou jako obvykle vyhrazeny vám, vašim příběhům, no a samozřejmě jednomu tématu, které by mělo právě ony příběhy, ať už je napíšete nebo zatelefonujete, spojovat. Na začátek si dovolím připomínku jednoho výročí. První vesmírnou turistkou se před rovnými 20 lety stala Američanka iránského původu Anuše Ansariová, která spolu se 2 astronauty odstartovala v ruské lodi Sojuz k mezinárodní kosmické stanici. Takhle daleko a takhle vysoko se asi dostane málo kdo z nás. Ale přece jenom bychom se v tomto duchu mohli vrátit k vaší první cestě letadlem. Možná, že jsou mezi vámi tací, kteří si dobu, kdy cestování letadlem bylo, řekněme, určitou výsadou, ještě pamatují. A možná právě tehdy jste se poprvé ocitli v letadle a někam letěli. Tak tedy vaše první cesta letadlem. Kam jste při ní směřovali a jak probíhala? Zažili jste při ní něco neobvyklého? Bylo třeba už odbavení plné nedorozumění a trapasů? Tak o tomhle všem si můžeme povídat od teď až do zítřejší 1 hodiny. Psát o tom můžete na rozhlas.cz/linka, tedy na tenhle webový, na tuhle webovou stránku, anebo můžete rovnou zatelefonovat. Studio noční linky má obvyklé číslo 731 800 900. No a já si o tom, jak jste se cítili při vaší první cestě letadlem, o tom, co vše se při ní stalo, budu rád povídat.
5: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: To zítřejší ráno bude ránem sobotním, ale možná, že právě na něm máte naplánován odlet na, řekněme, pozdější dovolenou. Říkám to záměrně, protože tématem noční linky, kterou teď posloucháte, je poprvé v letadle. Takže já vám už raději dopředu přeju šťastnou cestu. A dávám slovo první posluchačce, která do noční linky přináší svůj příběh na téma poprvé v letadle. Je to paní Božena. Dobrý večer.
1: Já vás srdečně zdravím a zdravím všechny posluchače, kteří vzývají noční linku a pravidelně nebo někdy aj ju posluchají.
0: Za všechny děkuju. Paní Boženo, kdy jste poprvé seděla a letěla letadlem? Teda seděla v letadle a letěla.
1: To je pomalý 100 roků.
0: Vážně? Takže ještě s bratry v Rajtovými?
1: 1953. Jsem byla zaměstnaná jako první od 21. března ve starém závodě národního podniku LET.
0: V Kunovicích.
1: LET Kunovice to byly opravny a tam se tehdy ještě opravovali ta kurýrní letadla Bikr, to tam bylo C5, C104. No a tož jedenkrát také. To tam nás nebylo moc, to ta stavila nová fabrika, první mašina z nového letu vyletěla v tom 53. roku na podzim, C11. No a tak vedení závodu si usmyslelo, že prostě všechny ženské, co tam pracují, že nás povozí v letadle. No takže byl to Bikr a byl pilot Milan Nývrt, se jmenoval. No a tož nás vždycky jsme tam, kolik nás tam vlezlo, dvě, tak vyskočil, udělal s náma ze dvě rundy, kolem letiště přistál, no a já jsem tam letěla jenom s ním sama, potom už jsem byla poslední. No a teď, přikultovaná samozřejmě, že? A teď on mě říká, teď s náma udělám nějaký takový drobný kompliment, no a tož obrátil to letadlo hore nohama.
0: Oh.
1: No tak ale dobré, krásné to bylo, víte, dívat se jako na strop a vidět zem. No a tož potom, jak se mnou přistál, to řekl, jestli si to domyslíte, tak mě některé holky a i chlapi prostě dávali ruky za krkem, mě probovali.
0: Jo, jo.
1: No.
0: A říkali vám, máš trošku jinou barvu než jindy. Že?
1: No, ani ne, neměla jsem. Já něco jsem... No a druhý let to vám povím. To tam byl pan pilot Šváb, zaletovací tak pilot takový. Myslím, měl 160 cm a bezvadný chlap to byl. Byl ročník 1906 a já co 1937, tak vám to říkám pro jistotu, abyste věděli, s kým mluvíte. No a on mě říká, Boženko, nechceš se jako zkusit v plachťáku? Tam se potom v sériově vyráběli aj jako školní větroň dvoumístní Pionýr, se to jmenovalo.
0: Mm-hmm.
1: No tak já dobře zasedla. No a když byl první let, tak to letadlo se napojilo na lano a traktor jel po letišti a teďka to letadlo vyletělo jak drak. Víte?
0: Ano, ano.
1: To byla, a ještě on, víte, co udělal, jsme vyletěli do vrchu, on si otevřel posuvné okénko a teď strčil obě ruky ven a tleskal a neřídil to.
0: Jak vám u toho bylo, Boženko?
1: Dobře, no jo. Já jsem, mě to není, fajn. No a tož potom, jak když obletěl, udělal také jakousi tu rundu a přistál. No a jeden můj delší, dlouhý let, to nám povím. To jsem potom dělala v novém závodě už na zaletavacím oddělení a fabrika měla svoju aerovku jako služební, mělo to výsostný znak OKKDA. No a tak služebně, když to, že někteří ti referenti a tak letali na ministerstvo, no a tak tomu to letadlo sloužilo. No a jedenkrát tam bylo volné místo, no a tož říkám, že bych se s váma zvezla do Prahy, letělo a tam letalo do Prahy, tož jsem si vzala náhradní volno A letěla jsem do Prahy a měla jsem sebou v peněžence 1500, to bylo peněz, já jsem měla 80 čistého. A já jsem letěla do té Prahy si koupit do domu módy trench coat, ten stál 1260 korun.
0: To museli být, ano, no tak to bylo vlastně víc než celá vaše výplata.
1: To však to byla, no tak to jsem si já na to musela šetřit. Hmm. No a Trnava, pěkně jsme dojeli ke Kotvě, autobus z Ruzině a už jsem šla do domu módy a koupila jsem si tam trench coat. No parády jsem jim dadila, aby takové petrolínové barvy, bylo to fajn. No a potom ještě, jestli vám to můžu říct, třetí to byl daleký let, to jsme jezdili s manželem v 87. roku, ne 50, tak jsme letěli jako přes Moskvu do Taškentu, což byla moje touha. Byli jsme v Samarkandě, tam ty medresy, nádhera, těma keramickýma obkladačkama, ty domy obložené, no a potom jsme byli v Dušambe, no v Buchaře, stará Buchara, nová byly paneláky, stará, minarety, medresy. A ještě, co teda bylo nádherné, když jsem viděla Pamír z toho letadla.
0: No máte zážitků na rozdávání.
1: To bylo nezapomenutelné. A ještě to vám chci říct, převážali nás, no přelétávali jsme z tu Andulu. Jestli se to někdy čul.
0: No je to ten letoun, který bývá používán pro výsadkáře, nebo parašutista.
1: Z Kunovic z toho vyskakovali. Napřed byly Sýble, ale potom za to už měli odžité svoje, tak potom byl ten Antonov 10, AN-10. Hmm. A to i tam měli v tom sovětském. Jo, a ještě víte, co mě velice potěšilo? Potom jsme letěli z Dušambe, kam jsme to mi letěli, do Buchary zpátky a potom jsme jeli vlakem. No a víte, co mě velice potěšilo teda, jak jsme vyletěli v tom Dušambe do vzduchu a já se podívám tam na levou stranu a tam byly na stojance dvě aerovky v letu vyrobené.
0: Takže naše česká stopa.
1: No, však ano, přece jsem tam viděla, že tam, no totiž to se dělali, všecko to šlo do Sovětského svazu, ty aerotaxi, víte?
0: Mm-hmm. No, bývaly takové doby, kdy některé firmy své zaměstnance aerotaxíkem posílali třeba i na služební cesty. Takže i tuhle zkušenost možná můžeme očekávat v noční lince, ve které se ptám na vaše poprvé v letadle.
1: No určitě, já si myslím, že určitě takový lidi je. Že?
0: Paní Boženko, ale mám ještě jednu otázku. Vy jste říkala, že ten váš úplně první let byl vlastně letem v tom takzvaném Bikru. To je typ letadla, který se vlastně v licenci, dá se říct, vyráběl tehdy ano i v Československu, ale nebyl to Moravan Otrokovice, který tenkrát ty Bikry vyráběl jako Zlín Z381?
1: Oni měli Zlínky, oni potom začali dělat jak čtyři trenéry.
0: Ano,
1: v Otrokovicích, víte?
0: Ano,
1: ale ty Bikry, pane kapitánčiku, ty Bikry, to byl jak když kořistní materiál.
0: Ano, to bylo, to bylo vlastně původně, víte? Německé letadlo, no. Dvoumístné, no. Jednomotorové, no. Dolnoplošník, že jo?
1: Ano, dolnoplošník, tak, a potom tak. Nebyl hornoplošník, nebyl žádný až R410.
0: No tak, vy se v tom
1: nebo vyznáte. Nebo aj R200, Morava, já už. Ale myslím,
0: ne, Morava byla dolnoplošník.
1: No byla, že? A měla ty přídavné nádrže kolem na konci křídel.
0: Přesně tak. No. 410 turbolet potom, ano, to byl hornoplošník. Ale tady už jsme na odborném ledě, takže to raději kvůli těm, kteří zase tak doma nejsou ve vzduchu, vynecháme. A já vám moc krát děkuju za tyhle vaše zážitky, které jste všem, kteří poslouchají.
1: Měla jsem štěstí, že jsem byla první dneska, no.
0: Je to
1: měla
0: tak?
1: Měla jsem štěstí. Tak se mějte pěkně a těším se zase někdy naslyšenou.
0: Děkuji, paní Boženko, a přeju vám krásný závěr měsíce září. Naslyšenou.
1: A já vám také přeju, ale jestli budete ještě zítra chvíli spát, až dobrou noc.
0: Chviličku si dovolím.
1: Mějte
0: se.
1: Tak se mějte.
0: Dobrou noc.
1: Do počutia.
0: Poprvé v letadle. Téma noční linky, kterou posloucháte. Máte svůj příběh o tom, jaké to poprvé v letadle bylo? Kam jste letěli? Při jaké příležitosti? Co se událo při tom letu? Nebo možná ještě před ním či po něm? Nezapomněli jste náhodou letenky na palubě jako já při jednom ze svých prvních letů? Tehdy se ještě dělali papírové letenky. No jo, je to dávno. Máme rok 2026, letecká doprava už je, řekněme, mnohem demokratičtější, tedy spíše přístupnější, ale přece jenom ještě není tak běžná jako nastoupit do autobusu, do šaliny, rozumějte, do tramvaje, anebo do vlastního auta. Takže poprvé v letadle. Za chvíli další váš příběh na tomhle telefonním čísle.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

Měli jsme dva hrníčky, čtyři talíře, vyzdobené sluníčky, přímo od malíře, cukru na pět hromádek.

0: proč mě kdy nekoupíš třeba polárku? Na čí lásce velký sál?
1: Slavné.

0: Posloucháte Noční linku Českého rozhlasu. A já se přiznám, že to sice dalo trošku práce spočítat, kdy já jsem poprvé byl v letadle a někam letěl, ale nakonec se mi to povedlo. Bylo to ve 14 letech, to se psalo rok 1980 a poprvní jsem se ocitl v letadle při cestě na dovolenou do Bulharska. A kolik bylo naší posluchačce Monice? No to nám řekne sama. Dobrý večer, Moniko.
1: Dobrý večer, my jsme taková vzdálená dvojčátka. Já jsem také poprvé letěla do Bulharska, bylo mi 8 let v roce 72 a letěla jsem do Burgasu a byly opravdu strašidelné turbulence, které jsem od té doby nikdy nezažila. Absolvovala jsem asi 50 letů odhadem dosud a letušky zvracely i letušky, jenom já jsem nezvracela.
0: A to je co říct.
1: Ale já jsem od té doby chtěla být letuškou, protože se mi velice líbily, to jsou krásné ženy, že jo, dávali tehdy bonbonky na začátku před startem a protože vlastně v době, kdy jsem byla dítě, tak byly levné letenky do 12 let po republice. Vlastně, když jste třeba letěl do Karlových Varů.
0: To mi zatajili tohle.
1: No, takže my jsme měli, jako když jste jel z Prahy do Karlových Varů vlakem, tak tehdy stál vlak 42 korun, protože to bylo z Prahy do Varů, to je okružní jízda Západočeským krajem a po celé republice. A tam jsem měla už dospělou, ale to jsem o tom nechtěla mluvit, tam jsem měla dospělý lístek na vlak a dětskou letenku, čili já jsem létala do Varů za 30 korun, to je dneska neuvěřitelné, ale chci říct to, že první let do Ameriky, teda se mi povedl v uvozovkách 10. prosince 89, jsem letěla do Frankfurtu s tím, že pak poletím do Washingtonu DC. Letím do Frankfurtu, a teď hlásí pilot, právě letíme nad Balatonem. Tak jsem si zavolala stevarda a říkám, co tady dělá ten Balaton? Já jsem si myslela, že jsem na lince Praha-Frankfurt. A on říkal, OK, jste správně, ale my jsme včera kvůli mrazu neletěli do Bělehradu, takže letíme do Frankfurtu přes Bělehrad. Tak jsem si říkala, tak já prvně v životě letím na západ. Všimněte si, data 10. prosince 89 mě soudruzi komunisté nikam nepouštěli. A doletím vlastně do Bělehradu. V Bělehradu 3 hodiny v letadle na ploše, protože bylo letadlo přetížené. No samozřejmě ve Frankfurtu nám uletělo letadlo, takže jsme strávili na účet letecké společnosti noc v hotelu Ramada a ve večeří samozřejmě, no a tam jsem poznala zajímavého muže, který byl z Austrálie, tak si říkám, ta moje špatná výchova rodičů, buď počestné děvče, které, protože pán mě jako pozval na okružní jízdu taxíkem po Frankfurtu, pak jsme si dali vínko a pak jsme se asi půl hodiny líbali ve výtahu a on prostě, já jsem takovej, nevím, no, kdyby se vrátil čas o těch 37 let, tak bych nebyla počestná dívka, no. A pak jsem si na vizice přečetla, že to byl slavný filmový

0: filmový producent z australské společnosti filmové, takže...
1: Teda Moniko, vás pustit do letadla, tak hned něco vyvedete. To je
0: no
1: moc
0: ne,
1: hezké.
0: Ale já jsem jedné sexuoložce, dokonce musím si zjistit, jestli to tam uvedla. Poskytla rozhovor do její knihy, že vlastně já jako doporučuju Seznamka, sice je to trošku jako dražší, že vlastně než nějaké ty internetové aplikace, které teda jsem jako Marek Lambora nikdy nepoužila. Teď jsem s ním četla rozhovor a on říkal, že to tento způsob seznamování mu není blízky, no tak pan Marek Lambora jistě nemá nouzi o seznamování, ale v podstatě, když si sednu do letadla, tak se se mnou okamžitě někdo seznamuje, takže to je zajímavý afrodiziakum.
1: Tak dobře, já se musím tím pádem zeptat, kdy plánujete příští cestu letadlem?
0: No.
1: Aby případní zájemci věděli, jo, že mají přijít na Ruzyň.
0: Asi až příští rok na jaře.
1: Dobře, tak pak si to zkontrolujeme. Zatím Moniko, moc krát vám děkuju.
0: Zatím budu linku a všem přeju krásné září a krásné dny. Naslyšenou.
1: Díky a naslyšenou. A dobrý večer všem přeje i posluchačka Dana. To vím, protože napsala na rozhlas.cz/linka a pokud vám se třeba nepodaří dovolat se na 731 800 900 a máte-li příběh na téma poprvé v letadle, vřele doporučuji těch pár řádků svěřit právě téhle webové stránce. Ale zpět k tomu, co napsala Dana. Tak dneska je zrovna téma pro mne. Poprvé jsem letěla letadlem do Moskvy. Bylo to už v roce 1974, mě bylo takových čerstvých 20. A psala jsem si s kamarádkou z Moskvy, tehdy to bylo takové dost rozšířené, dopisovat si s někým z Ruska. A ta kamarádka z dopisů mě pozvala na návštěvu k ním. Letělo se z Bratislavy, letadlem jsem letěla poprvé v životě, a tak jsem byla zvědavá na nevšední zážitek. Jenže to byl takový nějaký postarší Iljušin, při pohledu z okýnka se letadlu kývala křídla a mně se udělalo strachy tak špatně, že mě museli letušky umístit na podlahu a tam jsem ležela až do Moskvy. Naštěstí oni bydleli přímo na Rudém náměstí a ukázali mi za těch 14 dní všechny možné pamětihodnosti, takže strach ze zpáteční cesty nějak pominul a tu už jsem absolvovala v pohodě. Letěla jsem později několikrát na dovolenou, ale už nikdy jsem takový strach jako poprvé nezažila.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Přiblížil se čas dalšího telefonátu s posluchačem Noční linky Českého rozhlasu. Jím tématem je poprvé v letadle a já vítám pana Vlastu. Dobrý večer.
1: Dobrý večer.
0: Vlasto, letáte dnes často letadlem?
1: Tak neřekl bych často, ale jakoby průběžně.
0: Průběžně, tak, řekněme dovolené.
1: Pět let, přesně tak, ano.
0: A podobně. A kdy to bylo poprvé?
1: No tak to si pamatuju velice dobře, protože můj otec, jsem z Plzně, můj otec pracoval ve Škodovce jako já celý život, to je jako bokem. A v roce 60. letech, mimo že se dodávají elektrické lokomotivy do Sovětského svazu, tak taky byla velký výdej těch lokomotiv do Bulharska. Mm-hmm. On tam trávil celý rok a my jsme tam s mojí maminkou v podstatě za ním jeli na dovolenou takzvanou, na mateřskej. Mm-hmm. Mě bylo 5 let, bylo to v roce 64. Mm-hmm. Takže jsme letěli IL-18 z Prahy a tam bylo zajímavé to, že to letadlo po vzletu tak mělo letět rovnou do Sofie, ale vysadili mu 2 motory a my jsme místo do Sofie, tak jsme museli nejspíš do Budapeště, něco tam zpravovali. To mi trošku spíš vyprávění. Podle fotek si to pamatuju, ale no, pak jsme se pokračovali, takže jsme místo do Sofie stavěli v Bukurešti. Tam jsem údajně mámě utekl, to nebylo jako dneska všechno hlídelný, tam jsem utekl někam jakoby do toho vestibulu, tam mě potom nějak naháněli. A až jsme se dostali do té Sofie, kde nás čekal táta. V podstatě v té Sofii, to byl další let, tak tam jsme potom letěli na týden, myslím do Bulgarsu nebo někam z té Sofie, tím tou místní, jejich Balkantum, nebo co se to jmenovalo, jel 14, což byla vlastně Dakota,
0: ano.
1: Tak to byly moje první takové lety, které si pamatuju z raného dětství. A pak mám ještě takový jednostar, jestli můžu.
0: Jistě.
1: To už bylo jakoby delší doba, to už byla doba teenagerů, to znamená rok, byl to rok 79, tak jsem, mě bylo 19, tak jsem si vzpomněl, že bych mohl letět do Finska. Tak jsem šel do CKM a tam mi řekli, že musí mít nějaké povolení a tak dál, jakoby od SSM a tak. Takže jsem zklamaný odešel a rodiče mi doma povídali, tak hele, věc se podělal Sovětského svazu, já tam byl první v životě, už se tam nikdy asi nedostanu samozřejmě teďko. Ale takže jsme navštívili Moskvu, z Moskvy jsme letěli vlastně do Tbilisi, z Tbilisi do Soči jsme jeli vlakem a ze Soči zase do Moskvy a z Moskvy do Bratislavy, ten let byl vyprávěný do Bratislavy. A já jsem si koupil ještě letenku z Prahy do Bratislavy, v té době to bylo za 170 korun, takže všichni vlastně 80% toho zájezdu bylo Češi, takže všichni se v Bratislavě šli na vlak a já jsem se tam počkal na letadlo, který letěl říkám za 180 korun, kde jsem si vlezl do taxíku a taxík mě odvezl na hlavní nádraží a to bylo za 60, si dobře pamatuju, takže to byly úplně jiné ceny, jo. No a pak nepočítám ty další, samozřejmě jde jakoby Boeingy a teďko, co teďko máme za letadlo, ale to první si pamatuju jako úplně, jo, ještě jsem si vzpomněl, no, tam bylo fajn, že když jsem byl jako ten malej, tak nám tam vlastně rozdávali bombony.
0: Jo.
1: Letušky, no. A ještě jsem se klidně, ještě jsem je vzala sebou a mohl jsem se jí podívat pilotům do kabiny. No, za letu, normálně.
0: To už dnes těžko někdo zakusí.
1: Jasné, ale takový zážitek to bylo, tak asi tak nějak to bylo takový.
0: Takže Vlasta, který svoji letovou kariéru zahájil na vrtulových strojích IL-18,
1: ano.
0: IL-14
1: IL-18,
0: ano. Tak ten ano. Nám pověděl o tom, jaké to bylo poprvé v letadle. No a myslím si, že cíle vašich cest, které jste tady popsal, tedy nemluvím teď o Sofii, ale spíše ty země ruské, se nám tady objevují několikrát. Já už tady před sebou mám další vzkaz na podobné téma, tedy další příběh
1: ještě,
0: na podobné téma.
1: Ještě si můžu takový takovou vsuvku, to si pamatuju z té Moskvy, když jsme letěli do toho Tbilisi, to znamená nad Kavkazem, tenhle trvá 4 hodiny a oni v té době, když to nebylo, já nevím, kolik hodin delší, tak jsme dostali jen čaj po té cestě, co si pamatuju, ale pamatuju si, že ten pilot zjistil, že jsou tam nějaký pasažeři z Československa a puštěl nám tam gota několikrát za sebou. To bylo takový fajn docela, to by se říct, tak je bokem.
0: Krásné. Děkuju, Vlasto. Mějte se hezky a dobrou noc.
1: Hezky, naschle.
0: Krásný večer všem přeje i Eva, která na web rozhlas.cz/linka napsala ten svůj příběh na téma poprvé v letadle. Byla jsem naprosto nepolíbená letadly či leteckým provozem, ale v červnu roku 1972 jsem odlétala se 2,5letým synem na 14-denní dovolenou. Let Praha Konstanta. Letadlo IL-18. Na letišti téměř nikdo, všichni mi pomáhali. Usadili nás hned za piloty a zatímco já hypnotizovala vrtule, aby se točili, můj syn a letuška seděli na podlaze a v uličce si posílali autíčka. Časem se objevil někdo z pilotů a se slovy kluku, ty se tady nudíš, ho vzal k pilotům. Jo, to byly časy. A let zpět byl náročný, ale dodnes na své první moře a první let vzpomínám ráda. Hezké vysílání přeje Eva.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Jaké to bylo poprvé v letadle? Kam jste letěli? Vzpomínáte si se všemi detaily na ten den? Na ten okamžik, kdy jste poprvé po schůdcích vstoupili na palubu letadla? Jaké bylo? Tryskové? Turbovrtulové? Nebo to byl plachťák? To už jsme tady vlastně taky měli s paní Boženkou. Ale teď je na telefonu číslo 731 800 900 připravena se svým příběhem Alena, která telefonuje z Ostravy Poruby. Dobrý večer.
1: Dobrý večer, já vás všechny sováčky zdravím a chci jenom jako říct, že můj první let byl pravděpodobně, měla jsem buď 6 nebo 7 roku a byl to malé letadlo, vyhlídkový let nad Ostravou, asi hodinu nebo já nevím.
0: Nevzpomenete si náhodou na typ letadla?
1: Ježíš, tak to teda nevím, no tak víš, že tam byl pilot, bylo to snad asi pro 4 lidi, teď přesně jako teda nevím, jo. A mně se strašně líbilo to, jak se teď s tím letadlem začal naklánět doprava, doleva. To byl pro mě strašný požitek, jako jenom zážitek a tak dále. Já říkám, škoda, že on se neotočí úplně celý. Mě to bavilo prostě.
0: Jste rozená letecká akrobatka.
1: No pak potom, aby si řeknu dál, ano. A potom já jsem ještě několikrát chtěla letět, prostě mi to zaujalo, já jsem začala ty letadla mít ráda, milovala. Několikrát jsem jako letěla do Prahy, to jsme letěli teda jako jo a tak dále. A já jsem pořád jsem říkala, já chci být moje povolání stevardka, já si přeji být stevardka. A já si myslím, rodiče myslí, že mi to přejde, ale jak mi bylo 14-15, když se mělo rozhodovat, kdo půjde na nějakou školu, já jsem říkala, já chci být stevardka, já na tom trvám a tak dále. Takže rodiče se ptali, myslím, v Praze, co jaké jsou podmínky, no tam bych se nedostala, protože podmínky měla mít Česko s padákem a tak dále, což jsem neměla. Dva světové jazyky, no tenkrát jsem znala akorát ruštinu, němčinu ještě jako ne. No prostě nedostala bych se tam v žádném případě. Tak ale potom jenom, že jsem několikrát letěla takovými těmi různými letadly, tučkem, že do Bulharska jsme letěli, nebo jsme letěli jako na Malorku nebo na Krétu různými letadly. A pro mě to byl takový zážitek, že já jsem se víc těšila na ten let letadlem, než na tu dovolenou, jako jo. A pamatuju si, jak jsme s mužem sedli to letadlo, teď to letadlo se takhle rozjelo, teď jelo po té plošině, teď se zastavilo, teď se začalo předutočit ty vrtule, teď se to najednou začalo zbedat, ty podvozky dolů, že nahoru můj muž se vždycky křižoval a já říkám, to byl pro mě největší zážitek. Já jsem se nahoře lepší cítila, než když byla dole auto nebo cokoliv. To bylo moje, milovala jsem letadla, když jsem nějakou dobu byla v Praze, tak jsem na rudnickém letišti jsem to sledovala, jak to odlítává tam zpátky. To byl pro mě zážitek.
0: Mám takové podezření, že v minulém životě jste byla ptákem.
1: No, víte, že je to možný, to je asi možné, protože ve výšce jsem se vždycky cítila lepší než dole na zemi. Asi je to možné, vidíte. To je možné, že jsem byla ptákem.
0: To je možné.
1: To je fakt možné.
0: Já vím, že to je jenom takový dohad a navíc z toho určitě
1: no,
0: bude
1: jako
0: lidi
1: jo,
0: dělat srandu. Ale no. No, ještě mě zajímá jedna věc. Chtěl bych totiž aspoň částečně vysledovat ten váš úplně první let, ten vyhlídkový let nad Ostravou. Jste říkala, že jste byla malé robě. V kterém to bylo roce?
1: 6 nebo 7. Počkejte, hned vám to řeknu. 51 nebo 52. Tak 51, nějak. 51, 40. ročník. No tak co to bylo, takové letadlo, byl tam pilot, nevím, jestli tam synu byl tatínek, já nevím, no jestli to bylo pro 4, to teď nevím, no vyhlídkový let.
0: Jo. Já se snažím rychle zjistit, od kdy se vyrábělo aerotaxi L200 Morava, tak první let rok 1957, tak to asi nebyla L200, tak to muselo být něco jiného.
1: Ne, já jsem měla 6-7, takže mi mohlo být tak, to by mohlo být 52, 53. ročník, tak nějak to mohlo být.
0: Tak v tom
1: 57.
0: případě
1: asi už ne. To už ne.
0: V tom případě to byly asi nějaké trenéry z Moravanu, nebo možná ten Beaker, který už tady
1: to
0: taky
1: nevím.
0: Zazněl. Ale to nevadí.
1: To jsem se nevyznala.
0: Ne, to je v pořádku. Já jsem si jenom sám pro sebe chtěl tak nějak odvodit, jaké to mohlo být letadlo.
1: No, mě by to taky zajímalo, no taky, no vidět, no, to nevím, no.
0: I tak ale děkuju za váš příběh na téma poprvé v letadle a ať jste dál ve vzduchu jako doma.
1: Jo, dobře.
0: Naslyšenou.
1: Teď už to nejde. Mám to. Děkuji vám moc krát. Na shledanou.
0: Na shledanou. Poprvé v letadle. téma noční linky, kterou posloucháte. Telefonujete do ní na číslo 731 800 900 a píšete na webovou stránku rozhlas.cz/linka. Aleš napsal: domnívám se, že jsem se k tomuto tématu již vyjádřil na téma mých nejbáječnějších prázdnin. Tady si dovolím suvku. Já to nevylučuji, Aleši, je to možné, ale já to neslyšel, takže velmi rád přečtu, co jste napsal. Můj otec měl sestru a ta se svým manželem a třemi dětmi bydlela v Nejtku, což je od Ostravy přece jen daleko. A tak jsem pravděpodobně ke svým 10. narozeninám dostal nejúžasnější dárek svého života. Prázdninový pobyt na úpatí Krušných hor a leteckou dopravu s přestupem v Praze tam i zpět. Dodnes nechápu, že jsem sám v dětském věku zvládl obě trasy bez problémů. Od té doby jsem cestoval letecky mnohokrát, především služebně na trase Ostrava, Praha a zpět. V roce 1985 jsem absolvoval i let na trase Ostrava, Burgas, což byla ovšem labutí píseň. Po sametu už jsem na dovolenou, natož na leteckou přepravu, nikdy neměl. Nicméně si nestěžuji, Ostravu jsem před 20 lety vyměnil za kraj Ústecký a už bych neměnil. Krušné hory miluji a toulám se jimi pěšky i na kole. A do Nejtku nejezdím. Teta, strýc i 3 sestřenice emigrovali po srpnu 68 za kopečky.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Posloucháte Noční linku Českého rozhlasu a dnes si povídáme o tom, jak jste se cítili, když jste poprvé letěli letadlem. Poprvé v letadle, to své poprvé v letadle nám teď chce popsat pan Josef. Volá z Půlpánova, jak bychom řekli my Brňáci, ale oficiálně jsou to Šlapanice. Dobrý večer, Josefe.
1: Ano, přesně tak. Zdravím všechny posluchače. Tak já jsem trošku vyučený v oboru, ale jako letecký mechanik. Mm-hmm. Když jsem se učil jako za leteckého mechanika, to byl 52. ročník po Pradě. V 56. jsme končili v Vypaské Mikuláši. Bohužel nám jako pan ministr zakázal motorové letání, protože z jižních Čech za kopečky uletělo z toho těch svazarmovských letišť několik pilotů, tak se měli dovoleno jenom buď to parašutismus nebo bezmotorové letání. No já jsem si vybral ten parašutismus, takže poprvní jsem byl v letadle jako litovský svatý Martin, to jsme v sobotu neděli a do Sýbla nás jako vyvezli nahoru, ale dolů už jsem nepřistál letadlem, ale se skočil padákem. Čili tak to já jsem začal svůj éru jako u parašutismu. No tam jsem udělal 8 ze skoku celkem, potom jsem mě poslali do Brna jako mechanik na rohrách na MiG 15, 17, 19, no, tak to zrušili, dali nás na vrtulníky, na Slatině, to dneska už je to letiště zrušené, tak tam mě potom dali dělat taky palubního technika, tak mám na těch vrtulnících 500 hodin nalítaných, no a když to skončilo, tak od 70. roku jsem nastoupil k Československým aerolíním jako staniční mechanik. No a tam už potom to bylo, co se mohl jako u armády, tak jenom rekreace po vlastních českých, tak u aerolíní potom to bylo z Kuba, z Francie a tak dál. Takže to můžu vám akorát říct, to bylo všecko pěkně.
0: Chodíte... Promiňte, Josefe, chtěl jsem se zeptat, jestli se někdy chodíte dívat třeba jenom okolo Brněnského technického muzea, kde vlastně na dvoře v těch zadních partiích mají hned několik letadel. Je tam L410, je tam tuším, že to je Suchoj 25, ale to si nejsem úplně jistý. Je tam nějaký Suchoj starší bombardovací? Chodíváte se někdy dívat na letadla?
1: Byl jsem se tam podívat, ale teď už neprosím vás, říkám, zavírejte dveře, táhneme na 90. A už s tím pochodováním je to horší. Kam je syn doveze, tak ten je taky v důchodě. Takže tady bylíme dva důchodci, ostatní nás už opustili.
0: Josefe, děkuji vám za váš čas, který jste věnoval Noční lince i za váš krátký životní příběh na téma poprvé v letadle a přeju vám krásný zbytek září.
1: No, říkám, nalítaný ho pan potom jako dostali. To už bylo tak do 70. roku, poslední bylo do Egypta. Tak mějte se, přeji hezkou dobrou noc.
0: I vám, naslyšenou. Poprvé do letadla nastoupila naše posluchačka Zdena z Pardubic a vím to díky tomu, co napsala na rozhlas.cz Linka v roce 1987. Cituju, byl to let s větším kolektivem zaměstnanců a letěli jsme do Moskvy. Můžu říct, že jsem se vůbec nebála a opravdu jsem si let užívala. Měli jsme sebou již seniorku, která stále sledovala stopy ve sněhu a tvrdila, že je vidí. Vzpomínám, že k jídlu nám přinesli knedlo zelo vepřo, kávu, sušenky a pivo a víno. Další let do Ulianovska byl opravdu zajímavý. Cestovali s námi husy, ovečka a to jsme se ani nebáli, když jsme prolétávali sněhovou bouří a klepalo se to s námi jako na trakaři. Děkuji za téma a přeju zdraví všem ponocníčkům a dlouholetým přátelům. Posloucháte Noční linku Českého rozhlasu a za chvíli vstoupí do své druhé poloviny, ale i v ní bude platit telefon 731 800 900, který zprostředkuje vaše příběhy na téma Poprvé v letadle.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Noční linka.
1: Je tu nový den, píšeme sobotu 19. září 2026. Noční linka Českého rozhlasu na téma Poprvé v letadle pokračuje a od mikrofonu z brněnského rozhlasového studia všem posílám pozdrav. Tady Borek Kapitánček. Už za chvilku se dostane na další váš telefon. Na čísle 731 800 900 jsme ve spojení po celé dvě hodiny. Čekám na vaše příběhy na téma Poprvé v letadle, ale můžete je, pokud se třeba nedovoláte, i napsat na web rozhlas.cz/linka. Dva krátké příběhy, dvoje krátké psaní mám teď před sebou. To první je od Aleny. Popíšu takovou perličku, která se asi taky ledaskomu nepodaří. Moje sestřenice letěla letadlem do Ameriky, tedy nevím, zda to bylo poprvé. Je to už taky hodně let. No a protože se mohlo do kokpitu, tedy tehdy se mohlo do kokpitu za piloty, tak se tam šla podívat a jak se říká, slovo dalo slovo a tak se zapovídala s pilotem, že ji pozval na rande. A byla z toho láska jako trám, v Americe zůstala a taky se za toho pilota vdala a v Americe žije teď v New Yorku. Děkuju, Aleno. A Hanka z východních Čech, ta je, řekněme, z pomyslného druhého konce těch příběhů na téma Poprvé v letadle. Cituju. Jednou jsem letěla do Bulharska, pak do Turecka a skutečně naposled. Při vzletu i přistávání jsem totiž měla pocit, že jsem spolkla pravítko. Nemohla jsem se ani pohnout, ani předklonit nebo otočit do strany. Pobyt byl krásný, ale celou dobu jsem trnula, jaká bude cesta domů. Už bych nikam neletěla. Ty pocity mě úplně vyléčily. Zdravím vás, píšu poprvé. Hanko, já doufám, že ne naposledy, že třeba některé z příštích témat noční linky se vám bude zamlouvat natolik, že se znovu ozvete. No ale když se teď ozvete na 731 800 900, tak můžete říct, jaké bylo to vaše letecké poprvé. Ptám se, kdo je na telefonu. Vítám vás ve vysílání, tady Borek Kapitánček, noční linka Českého rozhlasu.
2: Dobrý večer, tady Zuzana z Pardubic. Pěkný zdravím večer. Všechny.
1: Paní Zuzano, prosím, vypněte rozhlasový přijímač, který tam
2: udělala,
1: máte.
2: Ano,
1: děkuju. Já totiž vždycky všem, které přijmu na zmíněné telefonní lince, říkám, že vysílání pustíme rovnou do telefonu, takže není nutné mít, ba naopak, je nežádoucí mít puštěné rádio. Dělá to zpětnou vazbu. Tak a teď už jste na řadě se svým příběhem na téma Poprvé v letadle.
2: Tak poprvé jsem letěla v letadle v Liberci, když mě byly asi 3 nebo 4 roky. Mohlo to být v roce tak 49 až 51. Vyhlídkovým letem nad Libercem. Pamatuju si z toho hrozně málo, že maminka zůstala na zemi a letěla jsem jenom s tatínkem takovým malým letadlem. A pamatuju si z toho hlavně vláčky na nádraží, které se mně strašně líbily. A co se týče typu letadla, tak jsem se koukala. Bylo to patrně Aero AE-45, čili nějaké malé letadlo, které tenkrát měl aeroklub v Liberci k používání dopravy osob veřejných, prostě tomuhle z tomu vyhlídkovému letu.
1: Ano, takové, sloužil. Takové aero, tak si předchůdce L200 Morava. Ano, Aero AE-45 od roku 48, no. Praví Wikipedie, že se vyrábilo.
2: Ano, takže to byl můj první let, na který si teda téměř nepamatuju, jenom že tu maminku jsme nechali na zemi a ty vláčky na tom libereckém nádraží. Ale jinak v Liberci jsme viděli letadla často, jak lítají. No a od té doby jsem lítala samozřejmě velice často na dovolenou. Jeden takový ten nejdelší let byl poměrně častý, jak už říkali mnozí, do Sovětského svazu, to jsem dostala za odměnu v práci. A to byla samozřejmě Moskva, Taškent, Dušanbe, Ašchabad, Moskva, Leningrad. A v Leningradě jsme dostali konečně československé letadlo, kde nám dali knedlové přoselo, rudé právo a mapu. Pamatuju se, že jsme měli mezi přistání v Bratislavě, kde vystoupili slovenští spolucestující a museli jsme se rozložit po celém letadle, aby prostě bylo rovnoměrně cestujícími zatíženo. A ještě se pamatuju, že v pravé půlce letadla se smělo kouřit a v levé ne.
1: Páni, vy pamatujete ještě tyhle doby? No, teda.
2: No. No, taky jsem narozená v první polovině minulého století, tak něco pamatuju, ale letadly lítám strašně ráda a teď bydlíme v Pardubicích a z pardubického letiště se lítá na dovolenou úplně úžasně, protože to je pohodlné malé letiště.
1: Akorát už to nemá tolik vrtulí ta letadla, že?
2: No.
1: Když jste letěla naposledy letadlem? Letěla jste z Pardubic přímo?
2: Před týdnem.
1: Před týdnem? A kde jste byla?
2: Na Korfu jsme byli.
1: Je, tak to je jediný řecký ostrov, tedy jediný z těch tradičních velkých ostrovů, na kterém jsem ještě nebyl. Možná příští rok. Já byl ještě před týdnem na Rodu. Mějte se hezky, Zuzano, a přeju vám krásné září.
2: Děkuju.
1: Naslyšenou.
2: Hezkou noc, hezké vysílání. Dobrou noc.
1: Jaké to bylo poprvé v letadle? Ptám se vás, kteří jste ještě neměli to štěstí a nedovolali se na 731 800 900, anebo jste přišli o něco později ke svým přijímačům, protože v noční lince si o těch premiérových leteckých cestách povídáme už od 23. hodiny. Teď je 7 minut po půlnoci, takže ještě nějaký čas na zavolání máte.
0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: těch dalších minutách vám přeju nerušený poslech Noční linky Českého rozhlasu, ve které si dnes povídáme o tom, jaké to bylo, když jste poprvé letěli. Jaké to bylo to vaše poprvé v letadle? A ať už telefony nebo vaše psané příběhy na rozhlas.cz/linka, právě tyhle příběhy vytváří Noční linku. A s tím dalším je připravena na telefonu 731 800 900 Magdalena. Zdravím na Hradecko, tedy na Králové Hradecko. Tak, dobrý večer.
1: Dobrý večer všem. Já bych měla nejdřív takový úvod. Já, jak se řekl, bydlím v Hradci Králové, dokonce bydlím v sídlišti, které bylo obsazováno, nebo zabydlovali se tady především rodiny vojáků. Mm-hmm. Můj ex-manžel byl voják z povolání a dokonce naproti mě bydlela část velení 10. armády, včetně pana generála Remka. Mm-hmm. A nakonec i pan generál Klíma, který byl poslední, myslím, velitel 10. armády. A takže mé mládí, krásné mládí, protože jsme byli dobrá parta, bylo opravdu pěkné a ráda na něj vzpomínám. A zrovna se mi podařilo dneska se potkat s kamarádkou, seděli jsme u ní na zahradě a koukali jsme na nebe, jak lítají letadla. Mm-hmm. Říkám to neodborně.
0: No, to je v pořádku, tak někdo se dívá, jestli nás zase práškují a vy se prostě kocháte, no.
1: To nebylo asi práškový, já mám dojem, že to startovalo z Pardubic. Ale můj první let, já jsem dělala vždycky soutěživá, protože jsem dělala sport, tak jsem se kdysi přihlásila do soutěže, myslím, že to byla soutěž SNP a bylo to u Paragánu v Prostějově a byla tam část pro občany a pro vojáky. A já se vyhrála tu soutěž pro občany. A pamatuju se, že jsem dostala vojenskou uniformu, včetně kanad, které mě byly od větší sva větší, takže při tom běhu mě to kloktalo na nohou. A tím pádem, tím výhrou, já jsem se dostala nebo dostali jsme za odměnu let do pobyt v Moskvě. Tenkrát nám dělal tlumočníka Fero Fenič.
0: No ne.
1: Ještě jako student. A mám, když jsme letěli Dakotou, a bylo tam oddělení, kde seděli asi 4 ruští generálové. A já jsem v té době jako velice dobře mluvila rusky, tak jsem se s nima, nebo oni se mnou dali do řeči. A tak jsem tam chvilku s nima povídala a pak jsem v Moskvě měla díky jim jízdu taxikem po Moskvě, a kde jsem toužila se podívat, kde měl firmu, nevím, jak se to tenkrát jmenovalo, Saša Zajcev, módní návrhář. Mm-hmm. Ale co, v té Moskvě jsme se seznámili zase s našima študákama, který tam kluci vojáci z povolání byli na nějaký žurnalistický fakultě. A když se vrátili do Čech, tak jsme se s nima stykali, protože tak nějak jsme zůstali přáteli přes svý partnery vojáky, oni se jezdívali dělat reportáže a tak dále. Mm-hmm. A ještě jednu takovou poznámku, jak jsem říkala, že naproti mě bydleli Remkovi, mm-hmm, a jednou paní Remková vyjížděla z parkoviště a málem do mě vlítla a já jsem nevěděla, že to je paní Remková, a tak jsem jí, jak bych to řekla slušně,
0: na 3 doby.
1: Možná i neslušnej slov. A pak teprve jsem se od sousedky, která dělala na velení armády, dověděla, že to byla paní Remková. A navíc moje kolegyně v práci chodila do tanečních, její táta byl taky voják z povolání tam v Čáslaví, chodila s mladým Remkem, s naším kosmonautem.
0: Tady už jsme trošku indiskrétní, pozor.
1: Tak. To bylo v době taneční, to byli mladí, že jo.
0: Já 15, vím, 16, já si dělám
1: 18, no, ale byly to krásné léta. Ta armáda tady chybí a chlapi opravdu v těch uniformách byli krásní chlapi.
0: No jo, tak je jasné, kam inklinujete. Sice jsme se mírně vzdálili tomu vašemu poprvé v letadle, ale cestovat Dakotou, respektive tou naší předělávkou Ilyushin 14 se čtyřmi sovětskými tehdy generály, to taky nezažil každý. Magdaleno, děkuju a přeju vám dobrou noc a děkuju za váš příběh.
1: Já vám taky, Borku, přeju krásné září.
0: Díky.
1: Díky a mějte se hezky.
0: Naslyšenou. Na webu rozhlas.cz lomítko linka teď mám před sebou dva vzkazy, které svým způsobem můžu označit za související. Protože tím, co napsala Blanka, víceméně dám munici Pavlovu strachu z létání. Takže nejdřív Blanka. Poprvé jsem letěla do Bulharska a nezapomenu do smrti. Letadlo nemohlo zasunout podvozek. A to už jsme byli ve vzduchu a mysleli, kdo ví, kde jsme. Najednou začalo letadlo škubat, letušky běhaly sem tam, lidé i děti křičeli, padalo nádobí v kuchyňce, takže jsme se vraceli zpět na letiště do Prahy. Nakonec jsme letěli jiným letadlem, ale to už jsme byli se švárou a ségrou trochu pod parou. To se stalo v roce 1971, kdy mě bylo 16 let. Zdravím všechny, Blanka z Přeloučska. No a když jsem říkal, že to tak trošku souvisí s tím, že Pavel ze Židlochovic nevstoupí do letadla, tak vám to hned vysvětlím jeho krátkým vzkazem. Já jsem v letadle nikdy neseděl a přiznám se, že bych měl i celkem obavy z letadla, protože já mám celkem v životě takovou smůlu, že věřím tomu, že by to někam řuchlo. Ale vím od přátel, co mi tvrdí, že jsou lidé, kteří létají kvůli práci dvakrát denně letadlem a nic se nestane a podobně, ale přesto, když se dívám na pořad letecké katastrofy, tak vidím, že to asi nemusí být vůbec příjemné sedět v letadle, kde člověk už tuší, že to asi nedopadne dobře. Pokračování Pavlova vzkazu si za chvíli přečtete na rozhlas.cz/linka a Pavle, já vám doporučuji, dívejte se radši na jiný dokumenty.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Posloucháte noční linku Českého rozhlasu dnes na téma Poprvé v letadle. Prozatím jste slyšeli 7 příběhů našich posluchačů, kteří zatelefonovali na 731 800 900 a měli hold štěstí, dovolali se. Ale s tím osmým mi teď přichází někdo pomoct. Vlastně bych mohl říct, že povinnost přečíst jeho vzkaz, to, co už napsal na rozhlas.cz/linka, ze mě sejmul autor psaného příspěvku František. Dobrý večer.
1: Dobrý večer, pane Borku, já vás zdravím v rozhlase a posluchače u rádia.
0: Já vás taky zdravím, že vy máte puštěný hlasitý poslech na telefonu.
1: Nemám. No,
0: je tam dost ozvěna, ale to nevadí. Je vám rozumět, nebudu vám to vyčítat. Tak jaké bylo vaše poprvé v letadle?
1: Já jsem letěl, pane Borku, asi 3x v letadle.
0: Poprvé. Dobře, ale poprvé to bylo kdy?
1: Poprvé to mě bylo 6 roků, asi tak 6 roků. Bylo to v Miroslavi, můj strýc, taťkův bratr, tam byl na takovým letišťátku a lítával na Větroňu, jo? Mm-hmm. A jednou tam byl asi nějaké takové letecké den nebo co, jo? A tak taťka na mě vzal a mýho bratra, který byl o 3 roky mladší, je furt ještě mladší, no to žije, a tak nás tam vzal, tam tomu, ten taťku, ten můj strýc teda nám zajistil nějaký ty letenky, to se asi platilo, a tam byl takový letecký den a tam prostě nás posadili takového toho letadílka a letěli jsme. Já s bratrem jsme seděli vzadu, před náma seděl pilot a ještě nějaký pán v klobouku, no a teď jsme letěli a víte, jako kluci, já tam v té boku, jak bývala nějaká tapecinu nebo něco, tak tam byly, ta stěna byla plechová, byla tam kulatá díra a já jsem do té díry strčil prstík a držel jsem se toho, jo, klepal jsem se strachy. Tak to bylo po první letadlem.
0: Jste ucpával jste Větroně, jo?
1: ale my jsme letěli motorovým. Ten
0: jo takhle, jo tak, aha, no. Já to špatně pochopil, moje chyba.
1: No. A po druhý to už bylo někdy 59. jsem dělal v Řeži u Prahy a dělali jsme tam se švagrem a tak na Vánoce říkám, Feri, poletíme letadlem do Brna, jo? Tak jsme si koupili letenky, tam se vozilo první autobusem na letiště, jo, od nějakého kina, nevím, jestli to jmenovalo Kotva nebo jak v Praze, tak to tam nás to zavezlo na letiště a z letiště jsme na letiště

0: vždycky tam dá takový ten Ilušin nějaký, asi pro 30 lidí to bylo jenom, no, a letěli jsme a teď jsem poznal přesně podle pavilonu Zedě, jsme na Brně, nad Brnem, jo, a to bylo je to kulatý, to bylo pěkně vidět, tak to bylo na Vánoce a po třetí jsme letali v letadle, když tady Umedlova práškoval dvojplošník, tak jsme práškovací letadlo zkrátka, jo, a oni ti piloti vždycky, já nevím, jestli to bylo v sobotu a v nedělu, dělali nám takový, za peníze samozřejmě, to jsme vždycky zaplatili, a dělali nám takový výlet, no, svezli nás v letadle nad Židnochovicama a tak, jo. No, tak to jsem tam byl já, manželko a naše dvě děti. A to bylo tak někdy v sobotu, kdy oni nějak moc nepláškovali, ale tak si tam, myslím, přivíděli, protože jsme jim to platili, tady tyto lety.
1: Teď jste je nabonzoval, to je hezký.
0: No, a ještě takovou zajímavost, že jsem byl v Praze v té letecké věži, jo, na letišti, představte si to, čekali své maminku, že přiletí z Austrálie, dlouho nic neletělo, letadlo z Frankfurtu se vždycky vrátilo, protože Praze byla mlha na letišti, a když už to trvalo hodně dlouho, tak já jsem se vypravil do té věže, a na nějakou informaci, jo? No a samozřejmě tam moc toho nevěděl, jak jsem se asi vrátil zpátky. A ještě jsem byl ve věži v Brně, v Tuřanech. Tam jsem byl jako nějak pracovně, no. A tak tam jsem taky byl takhle zvědavý, tak jsem šel do té věže a ten pán, co tam obsluhoval ty monitory takový, zrovna odletěl nějaký letadílko a já říkám, kde je to letadílko? Tak on mě ukazoval na té obrazovce, kde, jak už je daleko, jo?
1: Jo.
0: Tak to jsem, to já a já, moje...
1: Teď jste mi připomněl moje vojenská léta, kdy jsem nakukoval operátorům přes rameno, oni se dívali na tu kulatou obrazovku malovýškového radiolokačního systému RL-42 Maják a říkal, a já jsem říkal, a tohle je letadlo? Ne, to je nějaký kamion v Německu, prosím tě, neblbni, tady je letadlo.
0: A tak jsem se ho taky ptal na nějaké zajímavé věci, tak mě říkal, jak třeba nějací Japonci, když lítají přes na Brno, nad Brnem, jak oznamují legračně Židnochovice, jakože tady je někde terén a to, jo, jak ti třeba Japonci to neumí říct, jo, kde
1: jak no, to zhruba zní? Pamatujete si, jak to zhruba zní?
0: No tak Židnochovice bylo tak nějak, já už přesně nevím, ale bylo to je taková jedna zajímavá, co on mě řekl, jo.
1: Rozumím.
0: Tomu vždycky museli zasmát, jak ti piloti vyslovujou, jo, to asi to někdy si dávají takový.
1: No jo, tak ona čeština je záludná pro cizince, to konec konců nejenom pro cizince, když jsem vzpomněl svá vojenská léta, my jsme měli politruka, který neuměl vyslovit ani moje příjmení. Ale Františku, já vám moc krát děkuju za tenhle váš troj příběh vlastně, no a jsem rád, že jste zavolal. Mějte se hezky a dobrou noc.
0: Já děkuju moc, že jste vzal dobrou noc.
1: Poprvé v letadle, jaké to bylo, kdy to bylo, co jste u toho zažili? Jak ta cesta probíhala? Dáte si ji znovu, nebo to byla jedna jediná a taky poslední cesta?
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.
3: Mám ploché nohy po tetě a fantazii po svém strýci. Už dlouho šlapu po světě a nevím, co mám o něm říci. Kdysi jsem sníval o Nilu a pak se plavil po Vltavě. Já věřil spoustě omylů a dodnes nemám jasno v hlavě, nemám jasno v hlavě.

říkají mi starý pane, já citově jsem založen, při smutných filmech slzy roním a měl jsem taky málo žen. Teď už to asi nedohoním, už to nedohoním.

0: Jaroslav Uhlíř, dá se říct, nabídnul sám sebe. To já vám nabízím jenom tu možnost právě teď vstoupit do vysílání noční linky Českého rozhlasu s vaším příběhem na téma Poprvé v letadle. Jarmilo, jaké to bylo poprvé v letadle?
1: Dobrý večer, dobrý večer. Ráda na to vzpomínám, protože v roce 63 jsem se vdávala. To byla svatba v sobotu a v pondělí jsme jeli, manžel to někde koupil, ani jsem, to bylo jako překvapení a jeli jsme na svatební cestu z Mošnova do Prahy. Bylo to jako takové, no nezvyklé, tehdy v roce 63 jsme měli tu svatbu a jeli jsme TU-104, tehdy to byla nějaká změna zrovna na tom letišti, ale jeli jsme, byli jsme obsazeni a přijeli jsme do Prahy, ale už za 27 minut, manžel to vždycky dával k dobru, že za 105 korun jsme jeli až do Prahy. Ale to bylo strašné, jak to tam jako dunělo, hodně hluku tam bylo. My jsme nemohli ani mluvit, jak nám zalehaly uši. Ale za 27 minut tehdy jsme byli, no a pak jsme šli zhánět nocleh, samozřejmě. Neměli jsme nic zehnaného, náhodou jsme tam bratrance potkali a říkal, to je strašné, vy jedete tak na pas blind, jak se tak u nás říká tady na Moravě. Bydlíme kousek od letiště, teď je tam zítra zrovna velké setkání to NATO. Tam je vždycky, tady je strašně hodně těch letadel. A moje děti tam byly a ledak do noho. Je to tady jako oblíbené velice.
0: No já to tam znám, protože vždycky, když letím na Levkádu, tak máme mezipřistání v Ostravě. Takže vím, jak no, to tam vypadá, ano.
1: Je to, no potom jsme Vyskra taky letěli, ale tehdy to bylo ohromné. A ještě takovou vzpomínku mám, že jsme chodili po té Praze a nakonec nás u hlavního nádraží byl hotel a to víte, manžel nějak mluvil nakrátko, jak se tady u nás mluví a říká mu, znáš Barník? Jako ptal se ten vrchní nebo ten recepční u toho jeho manžela, on říkal, znám. A jak, co říkáš na Baník? Tak ho chválil, tak to dostaneš nocleh. Tak jsme tam spali, teda byli jsme tam jako až do neděle a vždycky jsme se dívali na, počkejte, Bílá labuť. Yeah. Ona svítila červeně. A tak to máme takovou pěknou vzpomínku. No, vydrželi jsme spolu 60 let. Už tady není náš tatík a děda a praděda už. A takže máme na to takové pěkné vzpomínky. Pak jsme už jeli ještě víckrát, ale na to první vždycky bylo moc pěkné vzpomínání.
0: Ano, to máte jako s prvním polibkem. Mimochodem, jak jste reagovala, když vám manžel řekl, že vlastně vaší svatební cestu absolvujete letadlem?
1: No to víte, to bylo překvapení a i, no to bylo aj trošku pekla, protože to víte, tehdy byla doma svatba, jsme měli jako v baraku hudbu a i to, bylo leda, co třeba pochraňovat, skovávat do hospody, dávat stoly a stolky a my jsme si odjeli, že?
0: No tak svadebčani
1: no,
0: přece.
1: Už je to dávno a už je to všechno pryč, už to není pravda, ale ráda na to vzpomínám, no.
0: Už jste letěla víckrát letadlem, dokonce jste mohla v letadle i mluvit, protože to tolik nehlučelo, že jo, to dokážete srovnat. A Jarmilo, já vám děkuji za tuhle vaši autentickou vzpomínku. Mějte se hezky.
1: Rádu se stalo a mějte se dobře všichni. Ráda vás poslouchám všechny.
0: Díky a naslyšenou.
1: Víte co, mám dvojčata, jako vnučky. A představte si, že já je vždycky v loži, jsem mývala vždycky vedle sebe, oni jak byli tady na dovolené se mnou a vždycky. Mami, jedeme na noční linku a jedna z druhé strany, druhá taky. A velice ráda vždycky poslouchám paní Noru z Frenštátu, protože je tady z našeho kraje. A takže často vás poslouchám, tak a mějte se dobře a všichni buďte zdraví.
0: Mockrát vám děkuji, paní Jarmilo, a nashledanou. Noční linka na téma poprvé v letadle ještě chvíli pokračovat bude, třeba i vašimi vzkazy. A tenhle je docela dlouhý, je od Daniely z Prahy, ale přesto vám jej zkusím odrecitovat. No, tak dejme tomu, že ocitovat. Létat nebyl můj sen. Život mi však nachystal mnoho pracovních i osobních cest. Byl rok 1954 a sběrné suroviny vyhlásili sběrovou soutěž pro děti. Podmínky byly dost kruté. Pamatuji, že jsme sbírali kosti, obaly od zubních past, hromadu hadrů a papírů. Spíš maminka než já se rozhodla, že bych se z malého okresního města mohla dostat na vyhlídkový let nad krajským městem. Byla jsem dcerou pana faráře, pomáhali nám věřící třeba tím, že přinesli balík starých hadrů, právě ony zubní pasty, a dnes bych řekla, že mi pomáhala celá náboženská obec. A vyhlídkový let jsem ve svých 12 letech vyhrála ještě s několika dalšími sběrači z celého kraje. Maminka zůstala na betonové ploše, myslím, že i slzičku uronila, a já to zvládla, aniž by mi bylo špatně. Byl to ale zážitek, který mě nenatchnul. Do Bulharska a Rumunska jsme na dovolenou jezdili autem a když jsem letěla služebně na Kubu, tak jsem se klepala jako osika. Zatímco ostatní si po přípitku v salonku sedli do letadla a spali, já celých 11 hodin nezavřela oči. Měli jsme mezi přistání v Kanadě a kdosi se rozhodl požádat o azyl. Hledalo se jeho zavazadlo a měli jsme tím pádem malé zdržení. Rodinka vedle mě se culila a při návratu už v letadle paní přiznala, že budou také v Kanadě emigrovat. Smůla byla v tom, že naspátek jsme letěli přímo do Prahy. Také jsem musela absolvovat strastiplnou cestu do Mongolska. Letiště tam připomínalo spíš velikou louku než mezinárodní letiště. A když nejkrásnější byl návrat, kdy jsme letěli několik hodin s východem slunce. Jsem už v letech, kdy si mohu dovolit říct, že do letadla už nikdy nesednu, ale ráda se na tyto stroje dívám z balkonu svého bytu, když přistávají na ruzení. Daniela z Prahy. Děkuji za váš příběh, Danielo.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Michal Tučný a Zdeněk Rytíř byli vlastně styloví, tedy hodili se k dnešní noční lince, protože zmínkou o první kosmické turistce jsme vlastně dnešní noční linku začali. Ale vzhledem k tomu, že pořád ještě to kosmické cestování není tak obvyklé, tak jsem raději zůstal opatroníž u vašeho poprvé v letadle. Dobrý večer, při poslechu noční linky vám přeju, tady Borek Kapitanček a na poprvé v letadle se ptám Ládi, který čeká na telefonu, je ze Zlonína a chce říct, jaké to bylo v jeho případě. Pěkný večer.
1: No, dobrý večer, dobrou noc a hezkou noc. No, mně se to přihodilo v roce 88, když jsme letěli z Alžíru do Prahy někdy na podzim, to bylo na přelomu srpna září. A to bylo 134. Oni tomu říkali jako lepší nebo větší autobus. Jako. To bylo asi pro 50 lidí. A letěli jsme zpátky a mezi Karlovýma Varama a nad Prahou nás zastihla nějaká bouře velká. Po křídlech lítaly blesky. Jako. Letadlo se kroutilo. Teď se otvíraly ty schránky nahoře, jak jsou na sedadama. Padaly z toho zavazadla. No, ale trvalo to jenom chviličku, jako jo. Ale bylo to děsně nepříjemný teda, no. Pak jsme proletěli a kapitán nebo letušky říkali, už je všechno v pořádku. A řeknu vám, nebyl to příjemný zážitek teda.
0: No teda já vám povím, Láďo, jestli teď poslouchá někdo, kdo má teprve tu první cestu letadlem před sebou, tak ho moc nemotivujeme.
1: Ale to byly začátky, já nevím, jak dneska už je to třeba jiný, jako no.
0: No tak bouřky jsou pořád, to se může vždycky stát.
1: Řeknu vám, ty blesky, jak lítali po křídlech, se tam posunovali, nebylo to příjemný, ale ono to, do toho letadla neuhodí, že jo?
0: No tak,
1: není uzemněný, jako.
0: Ano, ano, přesně tak, no. To je podobné jako v autě, ale opravdu jenom podobné, to je zase Faradayova klec. No nic, Láďo, já vám moc krát děkuju. Moment, vy jste říkal, že to bylo z Alžíru do Prahy. Jak jste se dostal do Alžíru? Taky letadlem?
1: No, já jsem tam byl na montáži asi 4 měsíce. A tam jsme letěli IL-18 tenkrát, no.
0: Takže
1: to bylo na jaře nějak. No.
0: Tam turbovrtulovým a zpátky už tryskáčem, jo? 140.
1: Takhle to bylo, člověk si nemohl vybírat, že jo?
0: No to je jasně, já si to jenom dávám dohromady všechno. Já vám moc krát děkuju, no. Láďo. Mějte se hezky.
1: No. Třeba se ještě někdy uslyšíme, Borku, no.
0: Díky, naslyšenou.
1: Tak jo, přeju všem hezké večer a krásnou, dobrou, klidnou noc.
0: Děkuji za všechny. A abych nebyl macešský ani k webové stránce rozhlas.cz/linka, kam třeba ti, kteří nemají to štěstí a nedovolají se, píšou svoje příběhy, tak zkusím třeba to, co napsala Helena z Náchodska. Poprvé jsem letěla letadlem Andulou, řízenou známým pilotem Ivanem Tučkem. Byl to kamarád mého kolegy lékaře a uspořádal pro nás zaměstnance chirurgického oddělení a naše děti vyhlídkový let. Dělal s námi různá alotria, bylo mi špatně, ale děti byly malé, tak jsem se soustředila na ně a přežila. A Jana píše, nebylo to sice úplně poprvé letadlem. A moment, tak to už jsem četl, teď jsem přeskočil jeden řádek, moje chyba. Konec konců všechny vaše vzkazy týkající se tématu po jedné hodině na rozhlas.cz/linka uvidíte. Ale teď k tomu, co napsala Eva z Jižních Čech. Poprvé jsem letěla v roce 1981 z Prahy do Leningradu. V Praze jsme na letišti čekali 4 hodiny na letadlo, které mělo přiletět z Drážďan. Měli jsme proto 4 hodiny zpoždění. Letěli jsme přes Polsko a viděla jsem z okénka Mazurská jezera. Let byl v rámci družby škol, i přes takové zpoždění na nás na letišti studenti družební školy čekali. Letadlo to bylo asi TU-134, to už přesně nevím. Připadalo mi docela malé. Zatím naposled jsem letěla loni z Itálie do Vídně s rakouskými aerolinkami. Letušky rozdávaly vodu a čokoládové bonbony, z reproduktorů zněl valčík na krásném modrém Dunaji. Přeji krásné babí léto. Evo, děkuji za vaše psaní. I za tu vzpomínku, kdy jsme na palubě letadla dostávali třeba ty bonbony, co by malé děti. Dostávali jsme jídlo. Tedy ne, že bych do letadla zásadně chodil hladový, ale přece jenom dnes už to není takové jako dřív, že?
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Posloucháte noční linku Českého rozhlasu dnes na téma poprvé v letadle a vlastně někteří z našich posluchačů na sebe prozrazují hodně intimní věci, jako třeba Inka, jejíž krátké psaní se pokusím reprodukovat těsně předtím, než dám slovo naší posluchačce Vicky. Inka totiž píše, já letěla poprvé letadlem v 15 letech, a to z Prahy do Berlína, a bylo mi celou dobu tak špatně, že jsem seděla připravená s pytlíkem, že budu zvracet. To se naštěstí nestalo, ale když jsem se pak z tábora vracela zpět, bylo to to samé. Stále propady a houpání a od té doby nelétám a nebudu létat nikdy. Teď je mi 70 a pořád mám obavy. Tenkrát jsem také byla poprvé a naposledy na táboře, a to na mezinárodním, na Rujáně. V té době postižení nesměli na tábor. Přeji hezký zbytek noci všem, Inka z Hradce Králové. No a teď už je na řadě Vicky se svým příběhem na téma poprvé v letadle. Vicky, dobrý večer, hezké ráno.
1: Dobrý večer a krásné dobré ráno, brzké.
0: Brzké.
1: Všechny zdravím vás, posluchače i vás, Borku, a pobavím vás takovou estrádní vyhlídkou. Jako. A sice nejedná se o mě, ale jedná se o manžela, který letěl poprvé, když jsme letěli na Tenerife na dovolenou, a zaplatila nám to dcera, a bez ohledu na to, jestli máme čas, nemáme, prostě zaplatila, řekla, postavila nás před hotovou věc a řekla, a tolikátýho letíme na 10 dní a hotovo. No, tak my jsme se razili kufry, jak se říká, protože taková věc se neodmítá. Ona byla na to hrdána, že nám to mohla jako trošku splatit, jak se říká, tu výkovu a to všechno. No a takže jsme čekali na toho 25. května, kdy jsme měli odletět. A manžel se nepřiznal, já už jsem letěla po několikáté, ale manžel se nepřiznal, že letí poprvé. A začalo při tom, jak jsme se vypravovali, tak začalo jeho problémy. No ale nedá to na sobě znat, jenom pořád byl pryč a asi seděl na záchodě, já nevím. A teď teda jsme dcerou a s manželem odjeli tam na to stanoviště, na to letiště, to už si nepamatuju přesně, odkud to bylo, a čekali jsme na vybavení, všechno proběhlo v pořádku, všechno, a teď je taková ta zóna, kdy se čeká už jako, že už nesmíte jako ven z té zóny a že se jako čeká už na ten let a už vás budou odbavovat.
0: Ano, už jste odbavení a prošli jste i kontrolou bezpečnostním rámem.
1: Ano, tak, všechno. Tak. A teď jsme, manžel byl zase pořád pryč. Kam šel, my nevíme, my jsme seděli jak přilepení na těch lavičkách, židličkách teda. No a dobrý, tak se odletělo všechno a manžel byl nervózně, říkal, ale mě k okýnku prosím ne, tak jsme seděli tři vedle sebe, tak já u okýnka, manžel vprostřed, dcera poslední jako v té trojce. No a tak jsme vzlétli a při přivítání nás přivítal vícenásobný mistr světa, myslím si, nebo jenom republiky, nevím, Petr Jirmus.
0: Ano, ano, ano.
1: Tím okamžikem manžel se sklidnil a seděl v klidu, dokonce chtěl během letu aj jako k okýnku a všechno to v pořádku. My jsme byli s dcerou vykuleni z toho, co se s ním stala taková změna, že já jsem to tak moc nesledovala. Ale on byl velký sportovec, takže on to sledoval, takže on byl sklidněný, v pořádku, přistáli jsme všechno. A jenom dcera mě hlásila. Já jsem totiž, jako mám den narozenin toho 25. května. A když byl pořád pryč, respektive jenom se vzdalil asi na záchod tam v té zóně, tak dcera říká, mamko, ty dárky ani neuneseš. To bude problém s náma, protože taťka, on si na to velice potrpěl, nás obdarovat celou rodinu, a takže tak dobře, tak jsem říkala, no tak uvidíme, co bude. No, houbelec. On byl tak nervózní z toho, že nevydržel na místě, to my jsme nevěděli. Až potom se během pobytu přiznal, že prostě opravdu byl z toho úplně v šoku, ze všeho. Ale jak slyšel Petr Jirmus, tak opadla prostě vlna nervozity a byl v klidu a nás to velice překvapilo, co? No a potom nám to všechno povykládal, tak jsme se tomu jednou potom večer, jak jsme, než jsme odletali zpátky, tak jsme se tomu zasmáli.
0: No na jednu stranu tomu rozumím, tomu opadnutí nervozity, protože když vaše letadlo pilotuje mistr, absolutní mistr světa, no tak to je něco. Ale na druhou stranu, Petr Jirmus, a já si ještě pamatuju tu dobu v 80. letech, kdy létal na Z-50, tak je to akrobatický pilot, tak to buďte rádi, že vás při letu na Tenerife nevystavil nějak tomu svému akrobatickému umění. No tak to oni nemůžou, samozřejmě, jo, ale to, musel jsem to říct. No. Děkuji vám moc krát, Viki.
1: Ale ještě řeknu, ještě řeknu, že zpátky jsme letěli a to už byl klidné a to už byl Petr, ne Petr, prostě to už byl v pořádku.
0: To už si i juchal, že jo?
1: Jo, ano.
0: Děkuji vám a přeju dobrou noc, Viki. Naslyšenou.
1: Ano, dobrou noc. Naschledanou.
0: No a závěrem ještě aspoň to, co napsala Jana na web rozhlas.cz/Linka. Za chvilku to tam uvidíte. Pěkný večer všem. Nebylo to sice úplně poprvé letadlem, ale byli jsme v Americe u rodiny v Tampě a prodloužili jsme si cestu ještě o pobyt v Miami. Zajistili jsme si bydlení v bungalovu hned u letiště a protože já se vydržím hodiny dívat na letadla a v Miami je obrovské letiště, tak jsem celou noc seděla před ubytovnou a sledovala vzlétající i přistávající letadla. Bylo to fantastické. Vážení přátelé, tímto vzkazem se s vámi budu muset rozloučit vlastně i s celou dnešní noční linkou. No dnešní. S tou aktuální noční linkou, protože dnes, tedy v sobotu 19. uslyšíte tu úvodní znělku vlastně ještě jednou. Bude to Jarka Barboříková, která bude sedět v tu chvíli za mixážním pultem a tématem její noční linky bude zvířecí kamarád, na kterého nezapomenu. Děkuju za všechny vaše příběhy a přeju vám krásně strávenou dobrou noc. U mikrofonu byl Borek Kapitančik a přece jenom, ať se vám zdá něco hezkého, protože v neděli přijdu zase já a znovu budu zvědavý. To příští takzvané brněnské noční linkové vysílání bude na téma Povedená tchýně, povedený tchán.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.
3: Když okna první elektriky poslala známé cukrbliky, záclo nám mého pokoje. A Úsvit přišel stisknout kliky, tak po klávesách harmoniky šly tóny dělat rozbroje.

všem zalíbilo, budit se písní, zvlášť když lilo, s harmonikou tahací. Začali říkat akordeon, já říkala Alain Delon, tomu, kdo bydlel v oblacích, tomu, kdo bydlel v oblacích. Už se to stěží, někdo doví,

0: Man var nog blåfjäder.
1: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Hvězdné návraty.
2: Říká se sice, že život není černobílý, ale já vám dokážu, že i když si ho dopřejeme na bílo, bude barevný a veselý dost. Postará se o to jedna dáma, která krásně zpívá, občas hraje, moderuje, porotcuje a také baví. Dokáže vám to i v další části našeho cyklu Patrik Rozehnal. Zmiňovaná žena se narodila 7. dubna roku 1966 v Otvovicích u Kladna a my si ji dnes přizveme do pořadu v ukázkách.
3: Nekecat! Alibat!
4: No,
3: tady!
4: No počkat, já tu nejsem od líbání, já tu mám moderovat.
3: A už se to nebaví! Takže mi dáš pusu a jedem domů, ne?
4: No tak...
2: Ale teď už bychom měli říci... Co posluchačům pustíme a na co se mohou těšit, ne?
5: No, kde bych jako měla začít?
2: To já nevím, tak asi od Adama, ne?
6: Pak?
2: Ježiš, tak jsem to nemyslel, ale chlapy probereme taky. Navíc pustíme si zvukové ukázky a povíme i pár fakt ze života Lucie Bílé.
6: Zjašli graci, bez hudby!
2: To je fakt, to by nešlo, takže začínáme písničkou Lucky Bílé.
1: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a

0: O Lucii Bílé si dnes budeme vyprávět.
1: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
0: Narodila se v dubnu roku 1966 jako Hana Zaňáková ve středočeských Otvovicích. Už od raného dětství ráda zpívala a výuce zpěvu se věnovala i na Lidové škole umění. Vyučila se ale švadlenou v pražské Triole a nastoupila tam do svého prvního zaměstnání jako šička košilových límečků. V té době taky začala zpívat s metalovou skupinou Rock Automat a na koncertech se seznámila se zpěvákem Alešem Brichtou. Přijala nabídku stát se zpěvačkou skupiny Arakain. Zlom v jejím životě nastal, když si nadějné zpěvačky všiml producent Petr Hanik. Na jeho doporučení přijala i pseudonym Lucie Bílá. Zásadním způsobem tím změnila svou image.
2: Docela vím, jak vypadá moje babička, když mi bylo 14, tak říkala, víš, Haničko, ty nejsi hezká, ale jsi milá. No a já to mám na tom postavený.
3: No, mě jednou babička řekla, že mám strašný nohy a od té doby mám mindrák. A vrazila mi to do podvědomí a prostě celý život jsem s tím žila. No.
0: A už je to dobrý.
3: Teď jsem si to odblokovala, já jsem řekla, mám nohy, jaký mám, mám je ráda, nosej mě a všecko vydrželi. Takže jsem si je...
2: Já musím říct, že já taky jako děkuju svýmu tělu, že se mnou dává ty věci, protože... Jako ne, to není, já jsem říkala, že to je jak skupinová prostě nějaká terapie, že jo. Já jsem Dušana, jsem alkoholika, já jsem Hana, jsem Lucie Bílá, to je diagnoza. A to tělo to musí uníst. Ale já mám takovou fintu, že když se někdy ty Bílé něco nepovede, tak já prostě se k ní fakt pak nepřiznám. Já jsem Hana, co s ní, že jo, jaká Lucie Bílá.
3: To máš dobrý.
2: To můžu říct, no.
0: Drsné provokativní rockerky se stala tehdy romantická naivka, která oslovovala ctitele středního proudu. Hanik pro ní napsal první hity, Neposlušné tenisky nebo Horší než kluk. Ve druhé polovině 80. let už jako hudební profesionálka pronikla do televize a rýsovala se před ní slibná kariéra, i když vzhledem k rozdílným představám o její hudební budoucnosti s Petrem Hanigem ukončila spolupráci.
4: Já jsem si hrozně přála, aby kamkoliv přijdu, aby mě lidi poznali. Pak jsem si přála dlouhý vlasy a džísku. Tak džísku ještě nemám, ostatní dvě věci se mi splnily, bohužel. Takže bohužel kamkoliv přijdu, všichni o mě vědí. A teď se zase naopak přeju, kdyby to nemohlo být trošku krapítko v obráceně, protože občas...
5: Prepačte, vy jste použili to na slovo džíska.
4: To je džínová bunda.
5: Je ta džíska.
4: Ale nedělejte, že jste zapomněl česky.
5: Nie, no tak toto, ale skutečně to je taký slangový výraz džíska, tak já ovládám spisovnou češtinu.
4: Jasně, no. Ale já mám...
5: Džínová nějaká... bunda, samozřejmě. Můj chlapčenský sen byly blue jeansy. Blue jeansy. No. To se mu nesplnilo. Takže džíska, to byl sen. A už další sny jste
4: neměli. Já jsem spoustu. Třeba jsem si hrozně přála se s váma potkat, ale dneska mě to přišlo.
5: Vážně?
0: Tohle byla ukázka z pořadu Všeci jsou za dverami. V režii Milana Lasici. Další spolupráci navázala Lucie Bílá třeba v 90. letech i s výtečným komikem Karlem Šípem. A ten ji zazdá dohromady i s Romem. No, kdo si tak zahraje Romea? Poslechněte si to v ukázce v pořadu Za oponou, kterou režíroval Viktor Polesný.
6: Kde je Julie?
7: Správně se ptáš. Julie, ta už dávno leží v hrobu a ty si tam k ní za chvilku půjdeš lehnout. Učil ses to vůbec?
6: No, učil to, jasný.
7: A umíš to?
6: Co?
7: Umíš to?
6: Co?
7: Aha, ano. Přátelé, takhle, je tady ještě jedna věc. Víte, někteří herci se potýkají se špatnou pamětí, jo? Víte, u jiného povolání by se to uneslo, ale pro herce je tohleto doslova tragédie. Proto byla nedávno založena nadace Kapka paměti. Právě na podporu sklerotických herců, jo? A Josef Náhlovský je prominentním členem nadace.
6: Tak ty nedáš pokoj! Tak se, chlapče, braň! Aha!
7: Prosím tě.
6: Jo.
7: Tady jsem, prosím tě. To jsi se celý... To jsi se z celého Romea naučil jenom tuto jednu větu.
6: Tak umím všechno, ale tahle ta věta mi přímo v hlavě svítí, to no, mě
7: dobře,
6: jde.
7: Dobře, dobře.
6: Tak se chlapče braň, to mě jde.
7: Dobře, tak to rychle sjedeme, dobře, než to z té hlavy zmizí, jo. A víš co, zkusíme celou tu scénu i s tvým příchodem.
6: Jo.
7: Ono to bude hezky navazovat, jo,
6: to,
7: jo
6: je, to je ono.
7: S příchodem, přijď mě.
6: Příchodem.
7: Přijď mi.
6: Ten mám dobrý příchod.
7: Přijď mi.
6: Nazdar, Julie!
7: Já nejsem Julie, Romeo, já jsem Paris, mladý šlechtic z rodu Capuletů, vzpomeň si.
6: Promiň, mě to bylo hned divný, že by byla Julie takhle hnusná.
7: Ale... Prosím tě, Pepo, hlavně si do toho nepřidávej nic vlastního. V tom Shakespeareovi už to všecko je. A když eventuálně nevíš, jak dál, můžeš přeci použít retardéry.
6: No
7: to jsou takový ty krátký neutrální fráze, což je podle stanov nadace Kapka paměti vám, sklerotickým hercům, dovoleno používat retardéry. Tak jako, než si vzpomeneš, jak je původní text, vzpomeneš si, nahodíš se a jedeš dál. Připravil jsi si na dnešek nějaký... Připravil jsi si nějaký retardéry?
6: 4 mám retardéry.
7: No tak...
6: To jsou mi věci? No to jsou mi věci?
7: To je zatím jeden.
6: To byly 2, to ale... jsou mi věci, to byly věci 2.
7: Dobře, tak snad to bude stačit, jo? Tak. Jedem. Rouháš se Bohu, ruce pryč, odevzdej zbraň, čeká tě už jenom smrt.
8: Kluci, co je? Já tam zadu normálně umírám, no do.
7: No dobře.
8: Karle, co?
7: No.
8: Slíbám tvoje rty, snad na ně chlupěla kapička, jedu.
6: To jsou mi věci, ne takhle.
7: No, to začínáš brzo. Rychle to sjedeme, tu scénu. Lucko, jedeme tady to slavné finále z Romea a Julie. Předpokládám, že ty jsi se text učila.
8: No, jasně.
7: Jo?
8: Jo, ale mám text. Tady.
6: Tak.
8: Ne, jen kousek. Počkej. Moment, jo. Opět spojí nás hojivá smrt. Oči smát. Co to je oči smát? Tadle.
7: Jak oči smát? Oči smát jsem tam napsal. Oči smát Romea, rozumíš? Protože ona se chce otrávit tím jedem, co jemu uschnul na hubě. O tom to je. No.
8: Tohle vážně musím líbat.
6: Jo! Bez toho se ta hra nedá, tak je to Shakespeare napsal.
8: Co, neprskáš? Co tě prská?
6: Prská, no doteďka to žádný nevadilo. A že jsem jich oprskal. Poprskal tisíce.
7: Klid,
8: a to nechám!
7: Klid. Prosím vás, ne, klid,
6: nehádejte.
7: Pojď sem. Prosím vás, nehádejte se. Připravte se. Já myslím, že jsme připraveni tu scénu odehrát. Jo?
8: Pojďte. Prosím tě.
7: Jdi si lehnout. Připravte se mi. Já to ohlásím.
6: Shakespeare, to viděl.
8: Lehni.
6: Tohle.
7: Vážení televizní diváci, závěrečná scéna Romea a Julie je doslova čítanková. A my si slibujeme, že její silný emoční náboj pomůže snížit kriminalitu v České republice.
8: Slíbám tvoje rty. Hele, neměl by si nosit rovnátka.
6: Měla být ta Julie podle Shakespeara 16 letá, je!
7: Prosím vás, klid, prosím vás.
8: Dobře,
7: nehádejte se. Hlavně se nehádejte a hrajte. Hrajte už.
8: Daj sem tu hubu. Slíbám tvoje rty, snad na nich ulpěla kapička jedu. No tak tohle není jed.
6: Ne, to je rum. Vždycky si dávám rum. Jdu na scénu, to čistí paměť, pak mi to pálí.
7: Pepo, ale rum nesmíš přeci v téhle hře, tahle hra je pro mládež.
6: Pro mládež? Tak to bych si mohl rovnou šlehnout, ne, aby to bylo aktuální.
7: Ale drogy samozřejmě nesmíš ani propagovat. Maximálně v téhle hře můžeš od drog mládež odrazovat.
6: Odrazovat, tak já budu odrazovat, mě to nevadí. Milá mládeži, představte si to, včera jsem se pozracel. Proč? Pak jsem si šlehnul a na to jsem vykrytnul flašku rumu. A bylo mě blbě, protože drogy a rum to nejde dohromady. Pamatujte si, buď to jedno nebo druhý. To je výchovný, teď se mi to dalo. A blbě mi bylo, protože jsem slavil, měl jsem narozeniny. Ježišmarja.
7: Ty jsi měl včera narozeniny?
6: Ano, narozeniny jsem měl.
7: To ani nevím. A kolik ti bylo?
6: No to já nevím, ale
8: nějakou... Ale mě to úplně jedno. A jedno, kolik ty bylo ty. Důležité je, že vy tady z Romea děláte, Kájo, nezlob se, no, ale starýho vožralou a feťáka, tím chcete oslovit teenagery?
6: Ano.
7: Ne.
1: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.
0: Oslovit teenagery chtěla Lucka Bílá už v polovině 80. let, třeba i touhle písní Petra Hany.

0: Lucie Bílá dnes zpívá, vypráví a baví a rozhodně je jí věnován celý náš dnešní pořad.
1: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
0: Nejslavnější dětskou hvězdou v jejím mládí byl Tomáš Holý. A byla to taky Lucčina první velká láska. Byla to ona, která po vztahu s ním toužila. Tomáš byl prý v té době sám, rozešel se s dívkou a byl z toho smutný. Kamarád, který se o tom zmínil, pak dal Lucce číslo, na které ona bez rozpaků zavolala. Ahoj, jmenuji se Lucka, chci s tebou chodit, co ty na to? On odpověděl, že jo. Bydlel jen pár baráků vedle, takže si první rande dali v hospodě na půli cesty. Po krátké době spolu začali i bydlet a užívali si jeden druhého. Pak ale přišel Silvestr roku 1989. Krátce po něm odjela Lucie Bílá na delší zájezd na Slovensko. Když se ale vrátila domů, čekal jí šok. Dozvěděla se, že Tomáš je po smrti. Po jejím odjezdu totiž vyrazil na chalupu s kamarádem a ve vesnické hospodě se dohodli, že zburcují další známé a uspořádají pořádný tah. Měli bohužel už něco upito, ale Tomáš chtěl mermomocí řídit. V plné rychlosti narazil čelně do stromu. Zatímco kamarád to odnesl pouze odřeným kolenem, Tomáš byl na místě mrtvý. Po jeho smrti Lucie Bílá několik týdnů ani nevycházela z bytu. Naštěstí ale v jejím životě pak přišly i další lásky. Románek si prožila třeba s klukem, který se jmenoval Víťa a který ji připomínal Tomáše. Ve svém životě se ale také potkala s muži, se kterými bavila své publikum. Ne zpíváním, ale povídáním, scénkami. Objevila se třeba v Silvestru České televize už na konci 90. let s Bolkem Polívkou. Sehráli takový mladý pár v posteli.
2: Sedně, bože. Teďka mám flašku mistrovy slzy, již 99. Dobrý ročník, ne? Co, ne? Sedně, buď. Upadej. Chceš se napít?
3: Ne.
2: Ale ne, napij se, ježíš, Maria, nech pojďme se chčíčíš, nebo co?

0: Robinești la bubăț.
1: Kolem alkoholu se to točilo i v Bolkovinách, v pořadu, který Bolek Polívka vysílal i na vlnách Českého rozhlasu. Jedním z hostů byla kdysi i Lucie Bílá, která vzpomínala i na jednu recepci na Pražském hradě.
2: Já jsem teda taky zažila jednoho opilce, ale teda ve společnosti, který jsem v životě netušila, že nikdy opilýho člověka uvidím. Představte si, že mě jednou přišlo pozvání z hradu na setkání, respektive na večeři s anglickou královnou. Posle říká, Lucko, jdeš točit ptákoviny. Podáš královně ruku, vyskočí zedníček, zasměm se. A jo. Zedníček nevyskočil a já jsem zničení se opravdu ocitla na večeři prostě s Alžbětou druhou. Já jsem měla opravdu oči vyvalený, jak Toma Jerry. Znáte, takhle ty šipky, tady otazníky. A jenom jsem pořád četla ten protokol a říkala jsem si, vím, co musím udělat. Když přijdu k Alžbětě, pukrdle, když přijdu k panu prezidentovi, ruku, jenom usměv. A to pukrdle jsem udělala samozřejmě prezidentovi, protože já jsem měla úplně jiný to. Teď sedím takhle prostě tam u toho, tady vidím jeden generál, druhý zase generál, druhý, třetí, čtvrtý, tak jsem se jako usmívala, čtu tadyhle, nemluvit, dobře. A teď najdu, takhle koukám, a tam sedí člověk, který dělá...
3: Znám nevěděl.
4: Ona Alžběta.
2: V životě, opravdu, já jsem tam viděla nějakého opilého člověka, ale teda takhle vidíš, já jsem se jenom tak narovnala, teď jsem si říkala, to přeci nespadne, musíš ho Lučo, když tak nějak zvednout, ale něco, teď on mezi tím, kde, tam každý jsme měli dva číšníky a tak jsme to jako všechno měli, tak to a teď já jsem říkala, jenom nevadí, a on jak začal chodit mezi lidma, jdeme tady záchod, ty nejíš, ty jsi zrovna Luce měl, nejíš, že tady záchod, no strašně. To nic není. Horší bylo teda, já jsem jako byla taková, teď jsem strašně chtěla nějak tu atmosféru, která byla tam u toho stolu, že všichni jsme pozorovali, ne Alžbětu druhou, ale všichni jsme pozorovali opilce, protože že bude státní nějaká, že ostuda. A já jsem jako furt se snažila u té večeře teda navnaní nějakou atmosféru a dala jsem tomu korunu. Že jsem říkala, víte, můj dědeček se jmenoval Karel Kokoška, když si na cedulárce uříznul dva prsty, tak sednul na kolo, odjel tam a v nemocnici se ho ptali, kam jste pan Kokoška dal, my bychom jim přišli. A on řekl, já ji hodil psovi. No a takhle to bylo, no. Na setkání.
4: Neptala se tě, jestli měl dědeček Beagle nebo Fox Hamby?
2: No, já si myslím, že ji to snad nikdo nepřekládal. Ani nevím proč. Ale opilec byl dobrý.
1: Lucii Bílou už jsme poznali jako zpěvačku, taky jako skvělou vypravičku svých zážitků, dokonce se hrála i scénku a měli bychom prozradit, že se dostala i do světa filmu. Poprvé do něj pronikla už ve svých 23 letech, když koncem 80. let natočila snímek Pro mládež Horká kaše. O rok později jako dívka Gábina účinkovala v komedii Volná noha. Pak následovalo několik dalších malých rolí, které ale pro kariéru Lucie Bílé neznamenaly nic zásadního. Byly jen zpestřením její práce. V roce 1994 se ale objevila jako čarodějnice v Troškově pohádce Princezna Zemlejna.

0: jemnou bejtrik, nebo to byl vůbec nic. Co romani, milí páni, z udělání jste na všecku krátký znenadaň. Dojde vám dech, dojde vám řeč, a co dál? Škrtnete teď má poraď.
1: A teď Lucie Bílá jako vypravěčka vtipů. Opět ukázka z Bolkovin.
2: A mám strašně ráda takový ty, jako, ty naše si můžu nějaký hodit, nevadí to? Máte něco proti dát debatu? Ty jdeš, kdy ses narodil? V březnu. A kolikátýho? V dubnu. Ale je dobrý. Pánko, Volko, mě okradli, tašku, a co jste tam měl? 35!

0: Nick. Ty si kompl slepý o koňa. Není slepý, ja slepý, na ne slepý. Pozri, tak proti zdiať, strašná rána, kuň mŕtvej. Vedíš, že byl slepý? Nebyl slepý, byl statečný.
1: Já musím, ještě jeden musím, a ten teda u mě vede, ten je úplně úžasný. A to je, tři podnikatelé sedí a povídají si, že jo, v hospodě, a ten jeden začne dělat bez žíle, jo.
0: Co děláš, vlastně? Nic, no, tam mobilku věc zašitou, abych nebo nemusel tak ty tašce nosit, to je dobrý čeč. Ten druhý za chlubu začne dělat. Co děláš, no nic, jak to nemusím mít, jako ty zblázen v ruce, tak to mám tady v rámě, abych mohl řídit auto, vy. To je dobrý. A ten třetí za chlubu začne dělat. Co děláš? Nic, čekám fax.
2: Chvilku to vypadalo, že ho vysílal.
3: Lucii Bílé pomohl politický převrat v listopadu 89. Ze scény odešly tehdejší hvězdy populární hudby a ona v roce 1992 zas natočila mimořádně úspěšné album Miss Ariel, za které následujícího roku obdržela svou první cenu Grammy. Vysloužila si ocenění jako nejlepší zpěvačka, získala i cenu za album roku, videoklip roku a taky skladbu roku. Láska je láska.
4: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.

0: touto písní měla Lucie Bílá obrovský úspěch a její vystoupení a nahrávky oceňovali kritici i hudební publicisté. Navázala proto úzkou spolupráci se skladatelem Ondřejem Soukupem. Začala vystupovat v muzikálových projektech a velkolepého přijetí se jí dostalo už v prvním úspěšném muzikálu Bídníci. Během práce na dalším projektu Zahrada rajských potěšení se seznámila se svým budoucím životním partnerem, producentem Petrem Kratochvílem. Později se oba stali majiteli divadla Ta Fantastika a v roce 1995 se jim narodil i syn Filip. S Petrem Kratochvílem se sice později rozvedla, pak se zase vdala a zase rozvedla, ale to, co jí zůstává, je láska k jejímu rodnému kraji. Narodila se v Otvovicích na Kladensku, kde si taky postavila velký dům. A o něm nám trochu vyprávěla i v jednom z našich pořadů. Naslouchali jsme společně s Naďou Konvalinkovou.
1: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
2: Mám atrium, protože mám dům prostě takhle do účka schovaný, tak aby jako jsem se mohla schovat před lidma. Mám tam jacuzzi, což je výřivka. A já, protože jsem docela pracovitý člověk, která hodně pracovitý, tak občas potřebuji relaxovat. Přišla jsem po celém dně domů a tak jsem si říkala, tak se tam na těch 20 minut do těch 40 stupňů vlezu. A tak jsem si tak jako otevřela jsem ty oči, viděla jsem za tím oknem ty kočičky a říkám, za chvilku jsem doma, zavřela jsem oči, otevřu je a celý dům byl zatažený bezpečnostní žaluzie. Venku 2 stupně, já bez telefonu, bez županu a jenom ručník na ruce.
3: Je.
2: Doma nikde nikdo.
3: A jak se to stalo?
2: No prostě asi spustila se, já mám automaticky, ale ne teda v 5 večer, což bylo, ale prostě někdy v 11, když už jsem doma. Co se mě dělo v hlavě, prostě to si neumí nikdo představit. Říkala jsem si, tak asi tady umřu. Pak jsem si vzpomněla, aha, dítě, já mám vlastně tu krabičku tam s tím dákovým ovládaním od garáže. A tak jsem nahatá, oběhla, a já jsem v kopci, takže celá vesnice může samozřejmě se kochat. Oběhla prostě na ten ručník na ruce, to už jsem ani neřešila. Oběhla jsem celý ten dům teda, přišla jsem, abych zjistila, že krabička je prázdná. Tak jsem se šla ohřát do té vody, co budu teda dělat, a přemýšlela jsem, pak jsem vzdala samozřejmě totálně nějaký studii a měla jsem 3 možnosti. Křičet na jednu stranu vesnice, na druhý a na hospodu. Po 3 hodinách zoufalého volání a občas se ohřátí teda ve vodě, jsem se dovolala na sousedku, která mě viděla nahatou totálně prostě někde v kopci a řekla mi, hezký večer, Lucinko. Zašla do baráku, já už ji nedostala ven. A já pomoc, já jsem, nechápu. Po čtyřech a půl hodinách, když už jsem teda byla ubrečená a rozhodla jsem se teda, že umřu, to je jasný. Teď v uších brilianty, které ti jsou úplně na nic, bych nejči spolkla z teky. Tak jsem se dovolala nějaká sousedka vodníka z kopce, říká, já vás nevidím, ale slyším, kde jste? Já říkám, já jsem tady, a ona podběhla takhle pod můj dům, říkala, bože, co se vám to stalo? A já říkám, utíkejte, prosím vás, ke kamarádce, ona má klíče od mého domu, ať mi přijde otevřít. No a teď prostě vidím takhle dole, že běžela, najednou se otočila a utíkla zpátky. Já říkám, kam jdete? Jsem říká, zase zdrhne. A ona, když já mám v troubě sekanou. No, takže já šla vyndat tu sekanou, šla teda za kamarádkou, ty prostě něco řekla, no a kamarádka přijela, když viděla před můj dům, že zatažený žaluzie, tak říkala, jo, ono už asi Hana doma, tak prostě a odjela. A to už brečela i sousedka, že neví, co má dělat, protože ona se na mě nedostala, ani by mě nemohla ani zhodit, protože já jsem v kopci, jenom vlastně dole to. A to už brečela i ona. A prostě se rozhodla, že umřu nic. Méně prostě pak jsem si vzpomněla, že můj manažer je vedle mě 20 let a to je jediný telefon číslo, umím jeho. Tak jsem říkala, volejte ma, on jí to furt típal, říkám, pro boha, napište mu, Lucie, SOS. Takže teda přišla kamarádka, zachránila mě. Já jsem měsíc nemohla do vany, rozhodla jsem se, že jakože zasypu, že to prostě budu pěstovat rajský. Strašný pocit. A nemohla jsem se ani teplou vodou sprchovat a byl to opravdu zážitek, který teda nepřiju nikomu, protože ta bezmoc je hrozná. Jseš vlastně půl metru od bezpečí svého domova. Jseš vlastně doma. Jseš vlastně a vlastně je to hrozný, jak je to strašně jednoduchý. Takže to bylo, fuj, to byla hrozná příjem. Takže já to jednou sestříhám z těch bezpečnostních kamer a poštu to do
4: světa. To je jasně, že to tam je všechno vlastně natočené.
2: Je to tam všechno, no má natur. To by byl klip, hele.
4: No jasně, to je píseň, složit tomu píseň, no. Bylo dobrý.
2: Takže tak, no a shodou okolností kamarádka, protože viděla jsem, byla opravdu ubrečená, opravdu hrozně psychicky rozhozená, ona mi říkala, prosím tě, co, já tohle mám za sebou taky, v loni, říkala, že taky se zabouchla takhle dveře a byla jenom tričko a v kalhotě venku a jediný, co prostě venku měla, je od dětí pověšeno na šňůře kostým čerta. A tak si prostě oblíkla ty kalhoty, že vezme to kolo a zajede mamince pro to, a co s ocasem? Protože on nešel utrhnout, tak si ho ocas hodila přes rameno a jela prostě na kole. Málem prostě nabouralo několik vozů, než dojela, takže tak. Takže jako takovýhle veselý příhody prostě tvoří život, no.
0: Ano, veselých příhod má Lucka Bílá opravdu hodně. A když tu byla řeč o čertech, připomeňme si i jednu scénku s vánoční tématikou a taky s náboženskou. Samozřejmě, že scénář psal Karel Šíp a přizval si Lucku Bílou, která se hodila. No, nechme ji zpívat.
5: Vánoc, svátá noc.
6: Franto! Kde seš?
7: Co je zase?
6: A že bys to tady aspoň jednou uklidil, co říkáš, tady ten chlívek, co?
7: Ale tak víš přeci, že já nevím, kam dřív skočit, ne? Tak jsem byl pomáhat sousedovi uklidit chlív.
6: Ty jsi byl vyčistit Augiášův chlív?
7: Teďka právě, jo.
6: A že by si to dědek jednou taky mohl udělat sám, co říkáš? A že by si se trošku tady staral, tady o naši domácnost,
7: ale
6: co?
7: Ale teď jako nemůžu.
6: Ale je normální, tohle co?
7: Přátelé. Vidím, že než se začne pomalučku odvíjet děj našeho vymyšleného příběhu, bude zapotřebí asi pár takových drobnějších vysvětlivek. Podívejte se, my samozřejmě už přesně nevíme, co se vlastně stalo oné památné noci ve městě Betlémě před těmi, já nevím, 2000 lety, jo? Ale to nás teďka momentálně nezajímá. Víte, nás zajímá to, že se taky mohlo stát eventuálně i něco, co třeba dějiny vůbec nezaznamenaly. Jo.
6: Ale základ máme. To nejdůležitější víme, narodil se Ježíšek a my to každý rok slavíme. Ty jsi to slavíme, já to teda taky
7: slavíme, jasně.
6: Je pravda, ale že vedle v baráku museli být nějaký sousedi. Jo. Že? Ale o těch, hele, nikdo už nic neřekl, nic se o nich neví. A Bůh ví, co to bylo zač.
7: Jo, a
6: ale otevři někdo klepe.
7: Moment, já tady jenom dovysvětlím divákům, abyste pochopili, že my teďka jsme jako v Betlémě, rozumíte? Ale v rodině
6: někdo... Běž otevřít, někdo klepe, zrovna teď chci kojit, to není normální.
7: Ale

0: přicházím z dalekého království.
1: No, co řeš?
0: Až z Valašského království, kde vládne král Valašský Boleslav první dobrotivý na furt.
2: Prosím tě, jako co to říká z Valašského království? A co to je za díru? V životě jsem neslyšel, že něco takového existuje. Co to je Valašský království?
0: To je odtud směrem na východ.
1: Zdravstvuj, Anařvi.
0: Já nejsem z Rusko.
1: Ale zveš. Ale zveš.
0: Rusko je dál až za Slovenskem. Naše Valašské království je blíž. Rozkládá se mezi Zlínem a Slovenskem. Jsem vyslanec Valašského krále Boleslava prvního dobrodiného.
3: Na furt, já vím.
2: Hele, ale tak to mi vysvětlí jednu věc. Když ty jsi vyslanec, proč teda jako nepřišel ten tvůj král sám? Co? Proč jako to jsme mu nejsme dost dobrý, nebo co? Co má tak důležitýho na práci, že nemohl přijít? Co, zase někde šaškuje s královnou, nebo co? Co, že jsi neudělal na nás čas ani o Vánocích?
1: Ne, moment. Jsme v nultém roce, Vánoce ještě nebyli, ty teprve budou.
2: No, já už z toho byl.
1: Já nevím, jestli jsem vás slyšel, ale ty teprve budou.
2: Slyšel jsi dobře? My jsme kvůli tomu tvýmu línému královi museli posunout i Vánoce, jsem se teďka dověděl. Ale na takovýhle hosty my nejsme zvědaví.
0: Tak to je váš cíl.
1: Neprskej na něj, ty.
0: O, nebesa nelhala.
1: Ježi, kdo tě poslal.
0: Jasná hvězda správně ukázala svůj směr. Ta hvězda září nad vaším domem.
2: A naším barákem svítí nějaká hvězda?
1: Tak byl mi asi nějaký výročí, ne?
2: Asi nějaký výročí, dětku.
0: Hvězda ukazuje, kde se narodil budoucí král. Ano, váš syn, mudrcové nelhali. Jak se jmenuje?
2: Jidáš.
1: Co čumíš, dětku, to je hezký jméno.
2: Co se ti na tom nelíbí, jako? Co se ti nelíbí na jméně našeho synka?
0: Přináším dary od našeho Valašského krále.
1: To děláš dobře, vy.
0: Ale myslím, že podobných darů se vám tady sejde víc.
1: Vážně.
0: Ano, každý bude chtít uctít budoucího krále, ale to jméno mě nějak nechtimuje. Mudrcové říkali jiné.
1: Ale víš co, nech tady ty dary a vypadni, jo. Buď tak onés, ať se sebe, já fakt nemám tady.
2: Prosím tě, mlč už chvíli, Ježíši Kriste.
0: Ano!
1: Ty pořád jedáš,
2: mně se to líbilo, hodil se to k tomu.
1: Ty jsi se mi taky líbil, prosím tě, to bývávalo.
0: No nic, nechám tu dary.
1: O ne, dětku.
0: A zase půjdu. Musím zvěstovat, že vyvolený král se jmenuje Jidáš.
2: Počkej.
1: Prosím tě, ukaž, máš tam toho víc ještě v tom vágu.
0: Ne, tam už je jenom slivovice a možná trochu vína. Naše království je bohaté království.
2: A jo, to musí být bohatý a požehnaný kraj, kde se hlavně chlastá, ale víš, co mě napadá? Jak na to koukám, čeče, on by ten náš kluk opravdu klidně mohl být králem.
1: Že jo?
2: Jednou, i když my jsme přeci s ním měli jiné plány, viď, maminko?
1: Já si myslím, že král nebude. Půjde k policii.
2: Jo. Víš, a on už, představ si to, on to má teďka jako vlohy, jo? Hele, on třeba spí a tady má chrastítko a když se probudí, tak on tím chrastítkem tak jako občas takhle práskne jako o tu kolíbku, víš? Rozumíš tomu, takže on buď spí, anebo práská.
1: No.
2: Jo?
1: Ale práskat z něho bude. Z něho bude.
4: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.

0: Lucie Bílá se tentokrát stará o naše úsměvy, tak se za ní znovu vydejme i slovem.
1: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
0: Významným způsobem ovlivnila v 90. letech českou hudební scénu. V roce 1996 získala prvního Zlatého slavíka a na prvním místě této ankety se udržela 9 let po sobě. Jako první popová zpěvačka v historii vystoupila, a to dokonce opakovaně, na festivalu Pražské jaro. Jako žádná jiná celebrita na poli českého showbiznisu dokázala Lucie Bílá pracovat s bulvárem, prodávat své emoce, vztahy, životní úspěchy i pády a udržovat se tak v obecném povědomí.
2: Já vím, že nemáme na zítra žádný titul, ale co mám dělat? Lítám jako splašená a nikde nic, všude je klid. Jo, moment, moment, mám tady přece jenom něco. Moment, šéfe, tadyhle. God vede dítě do školky. Málo? A co dítě vede? Ne, taky ne. Dobře, tak nic. A co třeba? Je Bartošová těhotná? Málo. A co Lucie Bílá? Nuda. Já vím, ona žije teď poklidný život s tím svým Freudem. Nebo Noidem. Nebojte se, nepřestávám jej sledovat. Dobře, řeknu vám. Moment. Naschánu. Jeden, to jeden.
0: Moderátoři a autoři pořadů si ji rádi zvali pro její bezprostřednost jako hosta před kamery, před mikrofony nebo jenom před diváky. Mezi nimi byl i Milan Lasica a Julius Satinský v pořadu Všeci jsou za dverami. A povídali si třeba o zvláštních nohách Lucky Bílé. Hlavně, když stojí na scéně a zpívá, všímáte si, že je má do X. A nebo že špičky dává víc k sobě?
3: Já, to je strašně důležitý postoj, protože já některé ty tóny potom nevyberu, víš? Aha. Oni nevěděli lidi, proč to já vždycky přijdu. Rozumíš? A to musíš takhle.
4: Je to, já, dobře.
3: Že tě tykám teda.
4: Ale klidně mi tykej, klidně.
3: Já myslela, že mi doporučíte nějaký ten vztek, jaký by se ke mně hodil. Ten utajovaný, to by mi neprošlo.
4: To byste asi nedokázali.
3: No ne. Já třeba, když se bouchnu, tak neřeknu to, co mi doporučuje moje maminka, au domakový buchtičky.
4: Domakový
3: ne,
4: buchtičky?
3: Ne, to nejde. Au domakový, ne, to se musí říct pár těch r.
4: No, no.
3: Schválně, co říkáte vy, když se bouchnete?
4: Ale to vám nemůžem povedat.
3: Ne.
4: Ale tak byste tomu nerozumeli.
5: A teraz už možno, že ten utajovaný... Ale keď jste boli malá, tak jste boli taká trucovitá, čo?
3: Jo, nemali jednou mě naštvala jedna panenka, já jsem mi ukousla hlavu. Jenomže mě zůstala v krku a skoro jsem se udusila. To je doteďka taková rodinná příhoda, jak mě tatínek drží za ten nohy a vyklepává mi tu hlavu z toho krku. Ale ona mě strašně namíchla, nevím, co mě udělala, ale ukousla jsem jí hlavu.
4: A zůstala vám normálně v ústech?
3: V krku.
4: V krku?
3: Nebyla jsem bílá, ale modrá.
4: Ale možná už vtedy jste získali ten chraplavý tón, který někdy používáte.
3: Ne, to je pilníkem, já občas polikám pilníky, takže to
5: Ale ta ducha prítomnost toho vášho tatínka, že hned takto ale... a trepat nožičkami.
3: No,
5: a možno, že vám to právě vtedy s těmi nožičkami...
3: A já s tím jídlem vůbec...
5: To je... Já
3: to by měl přeci vytáhnout.
5: No ne, to je panice. To je... Tam išlo o život,
3: je
5: to bylo v panice.
3: Pravda, že ještě jednou jsem teda takhle popala něco, měli jsme v první třídě s kamarádkou jednoho kluka, tenkrát to ještě šlo, že teď už by jsem se hádala. No ale, ano, no a on se našel třetí a tak jsme vzali jeho fotku, roztrhli jsme ji a snědli jsme ho. Nevím, no, doteďka nevím, jestli to ví, ale měla bych mu to nějak říct, to byla pomsta.
0: Lucie Bílá účinkovala pochopitelně i v řadě zábavných pořadů a objevila se v několika dokumentech. Hrála ale také třeba ve filmu Requiem pro panenku, Nesmrtelná teta a vyzkoušela si i dubbing. Ve snímku O malence. Život není černobílý, jak už jsme řekli na začátku. A někdy je taky plný náhod. I když náhody vlastně nejsou.
6: Tak představte si, že já dám na sny. A já mám opravdu sny tak barevný, že já bych se podle nich mohla řídit. Minulý týden se mi teda mimochodem zdálo slovo brzdi, brzdi, brzdi, brzdi. A já první, co mě napadlo, Filip nemá ještě zimní gumy. Ne, ono to bylo o mně, protože já jsem tak strašně byla unavená, ale tak to je o tom, jak jsem říkala. Ale zdál se mi sen, že moje maminka, když jsem vycházela ze svého domu a telefonovala jsem, tak na mě křičí do telefonu. Strašně moje mamka nikdy nekřičela. Ona byla sebe jako všechny objímající prostě člověk, dokonalý anděl. Tak si mě ráno volala, říká, maminko, děli se něco? Ne, proč? Ty jsi na mě strašně křičela ve snu. Ne, Říkám, aha. Takže jsem si prostě dala pozor, připoutala jsem se v autě, nic jsem nejedla, nepila jsem žádný alkohol a furt jsem čekala, že něco se stane. Já jsem zpívala ten den s Arakainem a šla jsem radši na jiný hotel, aby mě nestali na flám, nebo já jsem se strašně bála, že něco. V půl druhý jsem přijela na hotel, pak jsem zaspívala ještě nějaký nevěstě, protože mě o to požádala, říkám, při desateru se mi nemůže nic stát. A ve 2 hodiny ráno mi něco rúplo v břiše a v 7 ráno jsem měla asi litr krve rozlitý po břiše. Po 4 jsem dolezla, jenom jsem otevřela, zakřičela jsem jako pomoc. A kdybych pila, tak to třeba zaspím. Kdybych třeba jedla, tak nemůžu hned na kudlu. Takže já prostě vím, že mi maminka ve snu zachránila život. Jak je to možný? Jako kdyby člověk úplně mohl, uměl dešifrovat, protože maminka, když jako se stalo, co se stalo, tak mě mrzí, že jsem nevěděla víc. Třeba se mohlo to stát jinak, ale prostě to se nedá nic dělat. No, tak to asi je. Maminky by měly být nesmrtelné.
0: To je pravda. Maminky by tu měly zůstat na pořád. A humor, ten se nás musí držet stále. Dnes byl s Luckou Bílou, příště zase s další osobností české zábavy.